0: Výnosu letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba 18% méně u obilovin a 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Afgánské úřady po více než týdnu propustili z vazby dva afgánské zaměstnance OSN. Oba jsou v dobrém zdravotním stavu. Informoval o tom mluvčí OSN Stefan Dyžarek s tím, že dvojice už zřejmě nečelí žádným dalším soudním problémům. Zadržení dvou zaměstnanců navazovalo na sérii zadržení ze strany Talibánu, který v Afghánistánu vládne. Dyžarek zmínil, že okolnosti jejich zadržení a to, z čeho byly obvinění, jsou stále nejasné. Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubice na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Více než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel play-off Evropské ligy na trávníku Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Dvěma góly utkání rozhodl kapitán srbského celku Mirko Ivanič. Hodně naštvaný byl po utkání záložník Viktorie Lukáš Červ.
2: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli.
1: Hradec Králové v posledním předkole konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku na Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D11 před Jirny. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky po včerejším požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnici 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k Benátkám. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze je opět průjezdný celý Strahovský tunel. Ve směru na Břevnov už skončila noční údržba. Projedete tak oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
5: A já přeji stále příjemnou noc, no a za chvilku už tady bude naše pravidelná soutěž, ještě předtím skupina No Name.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, opět je tady ta chvíle, 9 minut po 2. hodině v noci. Telefon čísla sem k nám do studia, připomínám jako vždy 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího. Tak tady je noční radiožurnál, Petr Zajíček. Halo, kdo se dovolal tentokrát?
5: Hezký večer, tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové. Já zdravím radiožurnál v Praze.
4: Jirko.
5: Pane Petře, pane moderátore,
4: ano.
5: Petře Zajíčku, zdravím i vaše kolegy i kolegynku. Pozdravujte ode mě Adama Cardu a Jiřího Šlifla.
4: Děkujeme, děkujeme moc určitě.
5: Prosím.
4: Tak teďka samozřejmě, pokud tady jste se dovolal právě do soutěže, tak na vás mám jednu soutěžní otázku, která dneska musím říct, že není složitá, tak doufám, že najdeme, Jirko, správnou odpověď. Tak poslouchejte dobře. Máme pátek 21. srpna a je to právě dneska přesně 39 let, co v roce 1987 měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec. Ten byl a stále musím říct, že je velkým fenoménem i u nás v České republice, hodně často se reprízuje. A já se vás tedy, Jirko, zeptám, jestli budete vědět, kdo stvárnil hlavní mužskou roli tanečního instruktora Johnnyho ve filmu Hříšný tanec. Víte, nebo dáme nápovědu, mám pro vás samozřejmě nápovědu.
5: Dáme nápovědu, no.
4: Dobře, tak mohl to být John Travolta, nebo to mohl být Tom Cruise, anebo to byl Patrick Swayze. Tak který z těchto tří herců?
5: Já si myslím Bčko, no.
4: Bčko myslíte, Tom Cruise?
5: No.
4: Tak bohužel, bohužel to není,
5: no,
4: ta správná odpověď.
5: Bčko.
4: Takže zase někdy jindy. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou. Ano, děkujeme moc za pozdrav. Tak a zkusíme tedy, kdo další, myslel jsem, že dneska to bude jednoduché, tak evidentně ne úplně. Kdo tedy se k nám dovolá na 221 552 155 nebo 255 a řekne mi tedy tu správnou odpověď na otázku, kdože pak hrál tu hlavní mužskou roli ve filmu Hříšný tanec. Od premiéry tohoto snímku je to dneska právě 39 let. Neskutečné, jak to letí. Noční radio žurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
6: Dobrý den, Marek, u telefonu.
4: Já vás zdravím, tak kdo pak nám hrál toho Johnnyho, víte to?
6: Já si myslím, že to byl Patrick Swayze.
4: No samozřejmě, byl to Patrick Swayze, nejzásadnější role jeho kariéry, zcela jistě. No a pro vás mám tady tu skvělou zprávu, že získáváte cenu tohoto týdne. Vydržte mi tedy na telefonu a hned se domluvíme, kam to tentokrát posíláme. Gratuluju.
6: Já děkuju a hezký večer přeju všem.
4: Vám taky.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

fixtures bridge.

0: Koncerty, přednášky nebo promítání archivních materiálů. Nejenom to nabídne dnešní připomínková akce Nevermore 68 na Pražském výstavišti, která se kvůli počasí částečně přesouvá z venkovních prostor do křížkových pavilonů B a C. Hlavním tématem letošního ročníku budou příběhy těch, kteří tu chyběli.
1: 21. srpen roku 1968. Do Československa vjíždějí tanky vojsk Varšavské smlouvy. Pro část lidí ale okupace znamenala ještě jeden zásadní moment. Rozhodnutí odejít.
2: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
1: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
2: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
1: Součástí programu Nevermore 68 bude na Pražském výstavišti i speciál radiožurnalistiky s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
3: Meteorologové dál varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Čech a Vysočinu a je vyhlášená na dnešní večer a noc. Silné bouřky ale hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Provázet je může nárazový vítr o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy a přívalový déšť. Přes Jižní Moravu se bouřky prohnaly už včera odpoledne. Část domácností na Jižní Moravě zůstává stále bez elektřiny. Nad městem Veclar v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a v okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Zolms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní-Falc pak po pádu vyvráceného stromu při bouřce zemřela žena. V durinské obci Georgenthal zemřel muž, na kterého při bouři spadly části stromu. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně dva lidé jsou zranění. Otřesy poškodily desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomorského ohnivého kruhu. Ročně zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. A český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili ve čtvrtek večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dost lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí.
1: Sport.
3: Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D5 za Prahou. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizarou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. Na dálnici D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se pohybují silničáři. Jsou v levém pruhu, doporučujeme opatrnost. A u Mikulova jeďte opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrné elektrárny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já mám pro vás pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Plných 13 let jste na radiožurnálu mohli poslouchat kolegu Štěpána Macháčka jako reportéra z Blízkého východu. Štěpán ale končí jako zahraniční zpravodaj. Jak se za dobu jeho působení změnil region, který se už stal jeho druhým domovem? A co vše člověk pozná až ve chvíli, kdy se ocitne přímo uprostřed dění? Tak Štěpán Macháček bude hostem radiožurnálu dnes po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

V letním seriálu Radiožurnálu Poutníci mapujeme zajímavé tuzemské pěší trasy a už za chvilku zamíříme na Vysočinu. Tam totiž najdete stezky, které skoro nikdo nezná.

0: Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. A platí to i pro Trstenickou, Haberskou nebo Libickou stezku, které zatím zůstávají na okraji zájmu turistů, přestože v mapách označené jsou. Před časem je ale začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojily obchodem Čechy a Moravu.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou kukuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu, tady jsou za tebou, jsou za zády.
2: To a tady budeme. Bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím?
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mně přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy, podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle. Vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal zase Haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázal.

0: zat takzvanou Trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu. A to bych rád někdy ještě prošel.
1: Takže ještě máš pořád dost plánů.
0: Určitě. A potom je Řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
1: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, Libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z Libické stezky, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. V Arabském moři je další americká letadlová loď. Fotbalisté Jablonce v úvodním duelu závěrečného předkola konferenční ligy prohráli s Rangers 0-1. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a mimo jiné podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
4: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
3: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
5: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
3: Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce v prvním zápase závěrečného play-off o konferenční ligu prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Domácí hráli posledních 20 minut v 10. Jablonečtí toho ale nevyužili. Pokračuje gambijský útočník severočeského celku Lamin Javo.
6: My jsme spokojeni, jako trošku můžu říct zklamání, protože čekali jsme alespoň bod tady, ale myslím, že už my jsme hráli dobrý zápas, velmi organizovaní a čekáme, že zvládneme to doma, takže cítíme se dobrý.
3: Hradec Králové ve stejné fázi soutěže remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2. Viktoria Plzeň pak v závěrečném 4. předkole Evropské ligy podlehla Červené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D8 za Kralupy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje za odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru silničáři opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený, průjezdné je to s opatrností plynule. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přeháňky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Stále více starostů a zastupitelů se stává terčem kyberšikany. Podle posledního průzkumu Svazu měst a obcí na ně míří nevybíravé osobní útoky, neoprávněná kritika, ale také třeba narážky na vzhled nebo pohlaví. V některých menších obcích je to také jeden z faktorů, proč se obtížně hledají kandidáti do voleb. Další téma nočního radiožurnálu, rozebereme ho už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Starostové a další členové zastupitelstev v poslední době čelí velkému tlaku, zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí České republiky. Kritika často přerůstá v osobní útoky hraničící podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
3: Čemu to přisuzujete?
1: Myslím si, málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, sucho je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladiková.
4: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší. Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaný.
2: Situace se podle Vladikové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Nadměrné pití alkoholu, kouření, infekce HPV viry anebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. To vše stojí za nárůstem počtu případů rakoviny hlavy a krku. Podrobnosti uslyšíme od lékařů v reportáži už za chvíli.

0: Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o čtvrtinu méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
1: Já jsem si nechala dělat nové zubní protézy. Tam jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje šedesátnice Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Jsou nějaké bolesti?
1: Ne.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se.
1: Ale musím to myslovat.
3: I když jsme ten jazyk zrekonstruovali, ten příjem potravy není úplně optimální, ale stačí k tomu, aby pacientka nemusela mít zavedenou hadičku do žaludku.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí a jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit. Na logopedii chodí dodnes.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav a krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Mezi nejčastější příznaky patří určitě bolestivost dutině ústní a pocit cizího tělesa v dutině ústní, že tam je něco, co tam nepatří. Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
2: V ústech se může nádor vyskytnout kdekoliv, třeba na horním patře, jazyku, čelisti nebo spodině ústní dutiny.
3: To může být někdy problém, protože ten nádor je přehlížen, že je schován dole v té dutině ústní a ten pacient si toho nevšimne.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Většina pacientů se dnes léčí pomocí kombinované léčby v podobě operace a radiochemoterapie. U pokročilých stádií se uplatňuje také imunoterapie a cílená léčba.
4: Mobilizujeme tak imunitní systém, který bojuje s tím nádorem a dosahujeme zásadně lepších výsledků v porovnání před, řekněme, 5-6 lety.
2: Vzorky nádoru odebrané při operaci se také vždy podrobují komplexnímu vyšetření, popisuje patoložka Valeria Skopelidou.
5: My hodnotíme teda základní parametry, jako je třeba stupeň diferenciace nádorové tkáně, hloubka prorůstání do okolních tkání, šíření podél nervů nebo do krevních cév, stav lymfatických uzlin. V případě potřeby dále doplňujeme imunohistochemická vyšetření, které nám jako pomáhají určit další biologické parametry tumorozní tkáně.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Ty jsou typické spíše pro oblast polikacích cest. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Krátké zprávy a Monika Chmielová.
1: Jednání ministrů se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO skončila. Od pondělí na osobních schůzkách řešili rozpočty jednotlivých ministerstev na příští rok. Schillerová po jednáních zopakovala, že schodek nepřesáhne 400 miliard korun. Přesnou částku ale neuvedla. S některými ministry bude jednat znovu. Jasno není například u školství, zemědělství, dopravy nebo sportu. Finální návrh má ministryně předložit vládě do konce srpna. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně, řekl to na agrosalonu Zeměživitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze podle Šebestiána půjdou do propojování vodárenských soustav, do budování malých vodních nádrží a rybníků, na přípravu stavby strategických vodních děl a na podporu závlahových zařízení. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany Radu Mirutsa na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Niku Šordán obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. A na brněnském výstavišti dnes začínají mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek bude z tuzemska. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním gala večeru. Sport. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasej Senjavský a Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D11 před Jirny. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice z 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. A na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. Doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
6: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
5: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
7: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
8: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
9: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá. Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
10: Ahoj a díky za pozvání.
9: Českému konzulovi v Číně se podařilo už podruhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
10: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleška, kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
9: A kde se Aleška přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
10: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
9: Který je jaký?
10: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky a paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
9: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
11: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, čínského ministerstva vnitra.
9: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
11: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
9: Tak jak to teda je? To
10: řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleš K. na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
9: Nemusel to vědět ještě.
10: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé. A podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy, a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
9: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleš K., protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici, do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleš K. říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odehrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
10: No, bylo
9: přesně
10: to
9: v místě, kde ho zadržují teda?
10: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Aleše K. nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleš K. zadržován. a má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
9: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
10: Zřejmě nebo... ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Lešeka.
9: Kdy a kde k tomu došlo?
10: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleška dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
9: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
10: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
9: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
10: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auto Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
9: Ano, pro letiště dělá.
10: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleška, co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
9: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho podezírá právě Čína, z toho ohrožení.

0: systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde, bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
1: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD, upozornil na to tehdy deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
0: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohle to neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat a musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhleté jako hrozně pro něj lidsky obtížné situaci se utopit.
1: No Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
2: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
1: Že tam s sebou měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
2: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
1: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť, jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
0: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku jako
1: krytí,
0: novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tou věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Yang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS a proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
1: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
0: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě,

0: západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
1: finanční ředitelka
0: společnosti, finanční ředitelka, Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době, myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů a až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jan Kimin, jak pak postupovaly jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj, a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na zřejmě flagrantní tedy účelovost ze strany Číny.
1: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
2: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
1: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
2: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
1: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
0: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadrženi byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhleté podstatě nebo na tomhletom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky. Co vím, taky Aleš K. někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
1: Tak téme pod otázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
0: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše K.
1: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
0: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi to úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Alešeka.
0: Díky za zájem, především o osud Alešeka.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec, bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Bez dodávek elektřiny po bouřkách je stále téměř 1400 domácností. FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament. Hradečtí fotbalisté srovnali na hřišti Panathinaikosu Atény dvougólovou ztrátu a dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na jižní Moravě jsou od večera bez proudu stále stovky domácností. Původně jejich společnost E.ON evidovala na 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už ale podařilo obnovit.
6: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
5: Další výstrahu před velmi silnými bouřkami vyhlásili meteorologové i na dnešek. Výstraha platí od 16. hodiny pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, jak vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
7: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
5: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. O 7:30 ráno se koná mše v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10 hodin pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo.
2: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Atény 2-2. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
8: Kluk s nejmí zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
5: Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Plzeň v prvním duelu play-off Evropské ligy prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a překážka na D1 u Čestlic. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. A připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená kvůli opravě mostu. Na dálnici D1 zpozorněte před Prahou ve směru z Brna. V okolí sjezdu na Čestlice na 8. kilometru stojí porouchaný autobus. Některá vozidla vybočují, tak opatrně. A u Mikulova opatrně na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrných elektráren, tak opatrně i tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Letos se věnuje propojení zemědělství a moderních technologií. Odborníci nebo i politici na akci během prvního dne řešili třeba pokles sklizně kvůli suchu anebo inovace v zemědělství. Více v reportáži už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Propojení zemědělství a moderních technologií, tak tomu se věnuje letošní Zeměživitelka. Největší český agrosalon začal v Českých Budějovicích. Odborníci i politici řeší třeba pokles sklizně. Ten je způsobený suchem, dlouhotrvajícími vysokými teplotami, jarními mrazy, ale i vyššími náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
1: Letošní sklizeň na agrosalonu vyhodnotila Agrární komora. Podle jejího prezidenta Jana Doležala české zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let, říká Doležal.
2: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
1: Nepříznivá je podle Doležala situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují kvůli jeho nízké ceně ztráty na tržbách každý den zhruba 20 milionů korun. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské letos v Česku kvůli suchu klesne produkce zeleniny o zhruba 30%. Stát je ale podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD připravený zemědělcům z dopady klimatické změny pomoct. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu v celkové výši 800 milionů korun. Rezort už dřív zemědělcům slíbil vyplatit mimořádnou podporu z unijního rozpočtu, říká Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Ministerstvo chce podle Šebestiána taky navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy ročně. Letos na to má rezort v rozpočtu 3 miliardy. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta měla ale přijít pomoc státu dřív.
4: Jsou to jednak nějaké úlevy od dotačních podmínek, které se musí plnit. Tam ta situace je jedna rovina a pak je nějaká přímá pomoc právě na to, aby třeba chovatelé, kteří by měli tu možnost tak, aby si mohli nakoupit krmiva. Bohužel trošku vnímáme, že ta pomoc přichází pozdě a ještě navíc ta avizovaná pomoc by měla být splatná až někdy v první polovině roku 2027, tak bychom si přáli, kdyby přišla nebo mohla přijít přece jenom rychleji a efektivněji.
1: Motem letošního agrosalonu Zeměživitelka je inovace v každém poli. V zemědělství k moderním technologiím kromě umělé inteligence patří taky drony. Podle Romana Bumbálka z katedry techniky a kybernetiky Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dokážou monitorovat porost nebo zvířata a pomáhat třeba při pěstování.
5: Drony určitě nenahradí ty standardní konvenční metody, ale je to jako doplněk toho precizního zemědělství na bodovou aplikaci, kdy my chceme zacílit pouze třeba na ten plevel bodově a ten traktor by musel přejíždět ty plochy a takhle ten dron tam pouze doletí, aplikuje a letí dál.
1: Zeměživitelka letos do úterý 25. srpna představuje třeba i zemědělskou techniku, myslivost, včelařství nebo výzkum a vzdělávání. Loňský ročník navštívilo přes 132 tisíc lidí, nejvíc za posledních 22 let. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Tak to byly legendární Queeni v nočním radiožurnálu. Máme 4 hodiny a 21 minut. Na oblíbené silnici u Rabině v blízkosti Slapské přehrady nově měří rychlost 2 radary. Obci došla trpělivost s motorkáři, kteří riskantně projíždějí zatáčky od vyhlídky k hrázi a zpátky. Za první týden radary zaznamenaly zhruba 200 rychle jedoucích motorkářů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
1: Stojím v Nové Rabině přímo u radaru, okolo mě právě teď prosvištěl motorkář, který podle mě 100% může očekávat pokutu, protože rozhodně jeho rychlost nebyla 50 ani 60 km v hodině. Pan Aleš tady teď zasedl ze své motorky. Všiml jste si toho, že jsou tady radary, jeden nahoře, jeden dole?
2: Teď, jak jsem přijížděl ze zhora, tak jsem si všiml kamer, no.
1: Přijde pokuta, myslíte?
2: Ne, určitě ne. Všiml jsem si ji zavčas a podle toho jsem se zachoval.
1: Nadšení motorkářů z krásných zatáček nad přehradu ale nezdílí obec Rabině. Místním vadí hluk z motorek a taky časté nehody, říká nezávislý starosta Luboš Mašek.
3: Motorkář sem přijede a projede se tady třeba 10krát. Otáčí se dole na točně autobusu, kde je zákaz vjezdu. Pak tam odtaď vystřelí večer, když si pojete sednout na zahrádku, tak slyšíte jenom hluk těch motorek.
1: Fotografie z radarů míří na městskou policii do Benešova. Podle velitele Radka Stulíka si někteří motorkáři pletou silnici u Rabině se závodní dráhou.
4: Vidíte tady 133 km rychlost na téhle úzké komunikaci.
1: To znamená, že to už nespraví takový ten odpustek, to už je o řidičský průkaz.
4: Samozřejmě, tady.
1: 167 rychlost.
4: Tak to prostě vidíte, na 90, 167, to je prostě úplně, to je úplně strašidelný.
1: Vedení Rabině připravuje spolu s policií a krajskou správou a údržbou silnic další opatření, která povedou ke sklidnění dopravy. O jejich podobě právě v těchto dnech jednají. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 4:30. A jsou tady zprávy s Anou Hráčkovou.
3: Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně 2 lidé jsou zranění. Otřesy poškodily taky desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně jich zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. A český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili ve čtvrtek večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít už dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí.
1: Sport.
3: Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně, do turnaje vstoupí dnes ve 20 hodin zápasem proti Řecku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D8 za Kralupy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu a poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi se objíždí přes Lysou nad Labem, případně po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje za odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru silničáři opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený, projedete s opatrností. A na D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí 2 nákladní auta. Na místě jsou hasiči a policie. Projíždějte opatrně. A na nehodu pozor u Batelova na Jihlavsku. Na silnici 134 do Jarošova nad Nežárkou u Pilského rybníku havarovalo osobní auto. Projíždí se jedním pruhem k Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je můžou nárazy větru, kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
5: Je tomu tak a děti mají před sebou poslední týden prázdnin, to je nezvratný fakt a pro jejich rodiče to znamená schánění školních pomůcek. Zatím to vypadá, že základní výbava pro prvňáky letos vyjde zhruba na podobnou částku jako loni a detaily přidáme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Téma těchto dní, základní pomůcky pro nový školní rok. Nejvíce starostí s jejich pořizováním mají tradičně rodiče prvňáků a reagují i obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Radiožurnál.

Letošní suché a horké počasí ovlivní i výnosy včelařů. Místy bude medu méně než obvykle. Detaily k tomu přidáme už po písničce.

0: Někteří včelaři letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a také nedostatek srážek. Výsledky se ovšem v jednotlivých částech Česka liší a celkové údaje budou známé až tak v druhé polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
1: Teď se nacházíme přímo před česnama.
2: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
3: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, který svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot.
2: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
3: No, aby se nedostavil. Když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula.
2: Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
3: V době květení bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž je i míň medu.
2: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem?
3: Průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo.
2: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
4: Tuto tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval. Co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo, pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
2: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze Severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. O prázdninách.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Anou Hráčkovou.
2: Česko se dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. Plzeňští fotbalisté v úvodním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě prohráli. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
2: Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
5: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin do sobotní 2. ráno pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
6: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
2: Přes jižní Moravu se bouřky prohnaly už včera. Část domácností tam zůstává bez elektřiny. Nejvíc zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Energetici na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit v dopoledních hodinách.
3: Sport.
2: Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Viktoria nevyhrála 4 z 5 soutěžních zápasů v aktuální sezóně. Trenér Martin Hyský ale končit u týmu nechce.
7: Je na to, aby fotbalist dostává. Umírá poslední dní a je potřeba, abychom věřili, když ten výsledek není dobrý, tak pořád je to fotbal a pořád 3-0 se dá dotočit.
2: Hradec Králové v prvním duelu posledního předkola konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D10 za Tuřicemi a překážka u Mikulova. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Objíždět se dá také od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem. U Mikulova jeďte opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. A na Jihlavsku pozor na výjezdu z Batelova po silnici 134 do Jarošova nad Nežárkou. U Pilského rybníku havarovalo osobní auto a projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Počátku bude oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, jak jsme varovali. Doprovázet je můžou nárazy větru, taky přívalové srážky a kroupy. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, bude s vámi Petr Král.
1: Pátek 21. srpna, to datum říká vše, i na události roku 68 vzpomeneme dnes v našem vysílání a samozřejmě po ránu přidáme vše aktuálně důležité tak, jak jste zvyklí. Dobrý tro.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: turn to dust. All that I adore. 10 minut po páté v noci spí ve spacácích v tělocvičnách základních škol, přes den plní vsetínské kostely a taky náměstí, na kterém stojí velké pódium. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Nejvíce je zajímají semináře a workshopy.
1: Workshop o politice jsem se nějaký vybral.
2: Jsou tam nějaký ty semináře o vztazích, tak to mě hodně zajímalo, když třeba Bůh mlčí a něco takového, takže to bych se chtěl zúčastnit.
3: Těším se hlavně na chvály, jakoby pesničky, které oslavují Pana Boha.
4: Na náměstí se pod deštníkem schovávám s ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou. Tady už je docela plno, přestože opravdu ještě hodně prší, tak ti lidé se jakoby zbíhají ze všech koutů náměstí.
5: Čekáme mezi 4 a 5 tisíci účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
4: Jsou tady kapely, které hrají různé žánry.
5: Ano, hlavně vybíráme naše účinkující jako věřící lidi nebo sympatizující s křesťanstvím, protože máme stejné hodnoty.
4: Z Plzně přijel do Vsetína už po 6. na festival United Martin Juhá z kapely High Vibes.
6: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají, je to prostě hezký.
7: Já vás si poprosím všichni, tato písnička se jmenuje Na volné přátelství.
4: S ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou teď stojíme nedaleko obrovského pódia, pod kterým je už teď asi 500 lidí.
5: To, co tady načerpají, tak s tím mají odjíždět do těch domovů, protože to je to důležité. Ne ty 3 dny tady, ale ten život, který už žijou pořád.
4: Říká Daniela Hurtová, ředitelka festivalu, který bude ve Vsetíně až do sobotní půlnoci. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, pořád ještě prázdniny, ale malí táborníci je využívají k tomu, že tento týden na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se učí, jak zacházet s penězi. Byli jsme u toho a bylo to celkem zajímavé. Reportáž nabídneme teď zprávy. Je 5.15. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Tak například agropodnik Košetice sklidil jenom polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy také další chovatelé. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil na Jamajce a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu.
1: Dnes bude pokračovat velmi divoké počasí. Počítat musíme téměř na celém našem území se silnými bouřkami. Klid by měl být jen na krajním severozápadě a pak také krajním jihovýchodě našeho území. Nebe tedy bude oblačné až zatažené. Ráno a dopoledne ještě místy přechodně i polojasné. Odpoledne a večer se ale zatáhne všude a smraky na naše území přijdou i srážky, které doprovodí již zmíněné bouřky s nárazy větru, přívaly vody a dnes se také mohou objevit i kroupy. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na horách naměříte kolem 20. Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5 hodin 20 minut 21. srpna, tak ještě týden a den do konce prázdnin. Stále ještě dobíhají mimoškolní aktivity a letní aktivity a také dětské tábory. Tábory jsou různé, ať už dobrodružné, nebo třeba i vzdělávací. A tak třeba jak správně nastavit rovnováhu mezi příjmy a výdaji a co jsou investice, nebo jak si je dobře najít s placenou prací, tak tohle všechno se učí děti právě na táboře, a sice příměstském táboře Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati.
1: Všechno musíš platit, stát, dávat daně drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
2: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
1: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
3: Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si povídám s táborníkem Viktorem. Ten je jedním z 22 dětí, kteří se účastní prvního ročníku příměstského tábora Finanční pevnost. Pokračuje jedna z organizátorek Bohumila Svitáková.
4: Základní cíl je to, aby jsme podpořili finanční gramotnost u dětí, které to nejvíce potřebují, to znamená, vzali jsme kategorii od 8 do 13 let. Já bych řekla, že ti jsou hrozně šikovné. Na druhou stranu to hodně individuální. Někteří skoro už chtějí obchodovat a někteří jako opravdu tápají.
3: Až do pátku čeká děti nabitý program.
4: Hlavně je to zaměřené na příjmy, výdaje, trošku se dotkneme i investování nebo podvodu na internetu, aby děti nenaletěly. A podíváme se do banky, jak to tam vypadá. Tam to bude zaměřené na spoření vlastně, na mince, na ochranné prvky bankové.
3: Děti se tady dozví víc také o tom, jak získat práci. Na různé pozice museli absolvovat i vstupní pohovor. Pokračuje Bohumila Svitáková.
4: Každá ta práce, kterou dělají, je jinak hodnocena. Jiné peníze dostane bankéř, jiné dostane kurýr nebo prodavač v obchodě, a aby se snažili to vzdělání a ty podmínky k té práci si vybudovat co nejlepší. A podle toho, jak to odpracovali, tak dostávají mzdu.
5: 5 000, 10 000... 55 tisíc.
2: A co s tím budete dělat?
5: Zatím nevíme.
6: Asi budeme výdaje platit zhruba 48 tisíc.
7: Budeme investovat do zlata.
3: Některé děti v tom mají jasno už teď. Další mohou ještě do pátku sbírat cenné vědomosti a zkušenosti. Ty jsou často k nezaplacení. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Transfery.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v půl šesté. Ano, Horáčková a zprávy.
3: Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a taky zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO za návrhem dál stojí a taky věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. A dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň i vysílání. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
1: Sport.
3: Další posilou basketbalistů pražské Slávie se stal americký pivot Pauli Polikep. 29-letý hráč působil naposledy ve španělské Manrese. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Polikep je celkově 5. novým cizincem v týmu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D10 u Tuřic a překážka na D52 u Pohořelic. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět, protože na 27. odklízejí po požáru kamionu. Náhradní trasa je komplikovanější, protože od Tuřic na Předměřice se nedá projet po 610. Musí se tak směrem na Kostelní Hlavno a osobním autem pak dál směrem na Benátky nad Jizerou. Tam se vrátíte zpět na dálnici. Delší cesta je možná například od Staré Boleslavy na Lysou nad Labem a pak do Benátek. A ještě dálnice D52 ve směru z Pohořelic do Brna opatrně kousek na začátku úseku. Stojí tam na 21. kilometru porouchané nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale podle našeho zpravodaje se tam náhle vybočuje i z pravého, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je dnes po ránu převážně oblačno až zataženo. Na jeho východě prší, jinde se objevují jen ojedinělé přehánky. Výjimkou je západ naší republiky, kde je místy i projasněné nebe. Teploty přes noc klesly na 15 až 19 stupňů a právě na západě Čech, kde je méně oblačnosti, až ke 13 stupňům Celsia. Přes den pak teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 20. A na nebi bude postupně oblačnosti od jeho západu ještě přibývat a na většině území se objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Vyskytnou se v nich nárazy větru o rychlosti do 90 km v hodině. Počítat musíme i s kroupami a přívalovými srážkami s úhrny kolem 70 mm. Kvůli takto silným bouřkám vydali meteorologové i výstrahu, která začne platit dnes v 16 hodin. Buďte na sebe velmi opatrní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, to důležité ve zprávách, to hodně podstatné počasí teď s Marcelou Hálovou krátce po půl šesté. No a za chvíli jedna zajímavost. Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, tak se naučil pracovat s ohněm. Ale jak přesně ho naši předci využívali, to zůstává pořád částečně záhadou, kterou, jak za chvíli uslyšíte, se snaží rozluštit archeologové z Akademie věd.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 5.37 a teď oheň. Jeden z objevů, který zásadně změnil lidský život. Zahříval nás, svítil nám, po tisíce let se kolem něj scházeli lidé, ale jak přesně s ním naši dávní předci zacházeli, to zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. No a právě proto se pustili teď do výzkumu pravěkých ohnišť.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury ohňa sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Jsou tady dva výkopy, jeden je mělký, kolem 1 metru, druhý má tak 3-4.
1: Tu nám máme zachytěnou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Vidět nějaký uhlíky, ono když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
4: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
4: Či tam varidli alebo pěkli a čo pěkli, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávaly.
2: Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 5:43 dnes startuje mistrovství Evropy ve volejbale žen. Základní skupiny hostí Stockholm, Baku, Istanbul a Brno. Na tamním výstavišti v pavilonu P čekají vysokou návštěvnost. České hráčky se tak budou muset vypořádat nejenom se soupeřkami, ale také s bouřlivou domácí atmosférou.
1: Když jsme se bavili s nějakýma jinýma týmama, který pořádali taky nějaký turnaj, tak říkali, že tohle bylo vlastně největší jako externí faktor, který je jako rozhazoval. Nám i hodně pomohlo to, že jsme třeba na hotelu sami, že nejsme s těma ostatníma týmama, že jsme v takové své bublině.
2: Trochu nás trenér se snaží držet dál od toho, dal nám nějaký i rady, které bychom měli dodržovat, aby jsme se od toho trochu distancovali. Samozřejmě jsme v domácím prostředí, bude nám fandit celá hala, to nás může jenom nakopnout a v těžkých situacích nám to pomoct, ale může to být samozřejmě zrádný. Takže uvidíme, jaký to bude mít nakonec dopad.
3: Shodují se volejbalistky Michaela Mlejnková a Monika Brancuská, že domácí prostředí nemusí vždy přinést jen podporu, ale že vytváří také zvýšený tlak a očekávání. A také si český tým musí zvyknout na trochu jiný režim, než třeba při letní lize národů, kdy trávil dlouhé týdny v Asii.
2: Je pravda, že když je člověk někde uprostřed Číny, tak je to trochu jiný, než je uprostřed Brna a ví se, že se tady hraje mistrovství Evropy. My se tady už vlastně od pondělí a mezi tréninkama není tolik času, jako když se právě v Číně uklidíme na hotel, ale místo toho tady právě jdem na nějakou tiskovou konferenci nebo na fonsední. Občas si říkáme, že bychom si místo tohoto šlofíka klidně radši dali, ale přijímáme to tak, jak to je. Jsme rádi, že to tady je, jsme za to vděční a doufáme, že nám to pomůže naopak potom, až bude do tuhýho.
3: A i když některé hráčky kontakt s fanoušky či médii zrovna nevyhledávají, chápou, že i aktivity mimo kurt pomohou propagaci šampionátu.
2: Já nejsem úplně typ takový, který by si tohleto užíval, ale docela chápu, že je to potřeba k tomu, aby ten volejbal se

0: Tady nejméně dva lidé jsou zraněni. Otřesy poškodili desítky budov a jihoamerická země leží totiž na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně ji tak zasáhne okolo 400 větších zemětřesení.
1: Neprůjezdná D10 u Tuřic a překážka na D35 u náměstí na Hané. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy a Turnova stále stejná situace. Dálnice je uzavřená za sjezdem na Tuřice. Na 27. kilometru hořel v noci kamion a stále odklízejí po požáru. Nedá se projet a dopravu tak odklání už na 21. kilometru. Pozor, na Tuřice to dál nejde směrem na Předměřice. Je tam silnice uzavřená kvůli omezení. A musí se tak osobním autem po delší trase, například směrem na Kostelní Hlavno, Mečeřín a pak do Benátek a zpět na dálnici. A D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce, stojí tam porouchané auto za sjezdem na náměstí na Hané, na 253,5 kilometru je v odstavném pruhu a na místo už jede asistenční služba. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude přes naše území přecházet tlaková níže a kvůli ní nás čeká velmi divoké počasí. Počítat musíme s bouřkami, které budou přecházet do intenzivního deště. Napršet může až 70 mm srážek. Také v bouřkách bude zesilovat vítr a jeho nárazy mohou dosahovat až 90-kilometrové rychlosti. A počítat musíme i s kroupami. Výstraha meteorologů, která varuje před silnými bouřkami, platí od dnešní 16. hodiny do zítřejší 2. hodiny ranní. A nejsilnější bouřky budou v Čechách a pak také na západě Moravy. Dávejte na sebe pozor a hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Mirej Smalin, Vín Sirupem, 10 minut před 6 v pátečním ranním radiožurnálu. Jedno důležité upozornění pro milovníky hiphopu. Český hudební festival Hiphopkem byl zrušený, což pořadatelé oznámili včera večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Takové je vysvětlení. Akce přitom měla začít už dnes a podrobnosti k proplacení vstupenek organizátoři zatím ještě neuvedli. I tohle budeme sledovat. No a teď akce, která byla a povedla se, ke které patřily stíhačky nad řekou, tisíce dronů a také velkolepý ohňostroj. Tak přesně takhle Maďarsko v Budapešti slavilo svůj největší státní svátek.

0: připomínalo si svatého Štěpána, prvního uherského krále a vznik země před více než tisíci lety. Vedle moderní podívané přitom nezapomnělo ani na mnohem prostší tradici.
1: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mezí rychleji, než ho stíhají krájet.
2: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
3: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
2: Tohle spojení sahá ke konci žní. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů.
3: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska.
2: Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
4: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu vzdáváme úctu.
2: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky. A Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: 21. srpen, k okupaci roku 68 ještě nebylo objeveno vše. Jednu dlouhou klívanou rozhlasovou nahrávku představíme ve zprávách a po nich přidáme i další vzpomínky na rok 68. Tak jsme s vámi, buďte s námi. Dobré jitro.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Šest hodin. S dalšími zprávami je tu Anna Horáčková.
6: Přesně před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Kyjev na dnešek vyhlásil den smutku za oběti ruských útoků. Hradečtí fotbalisté vezou do odvety s Panathinaikosem Athény remízu 2-2. Dálnice D10 ve směru do Turnova je neprůjezdná u Tuřic na 21. kilometru. A počasí nejdřív bude i polojasno, později čekejte až zataženo a skoro všude se postupně přidá déšť i silné bouřky a teploty dnes až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko se dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akty k srpnovým událostem dnes budou v Praze, Brně, Olomouci, ale taky třeba Liberci. Český rozhlas při té příležitosti představuje unikátní nahrávku z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
9: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
10: Slyšíte střelbu?
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město ruší všechny dnešní akce a na státních budovách budou viset černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodil nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech. Kvůli suchu totiž nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně bíky ve výkrmu a taky telata.
12: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
13: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu. Snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
12: V plánu je prodat 600 kusů bíků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
14: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
12: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Z pomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
1: Sport.
15: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem 2-2. Východočeši dokázali smazat vedení Athén v samotném závěru, kdy se dvakrát strefil 19-letý Abdullahi Umar. Talentovaného útočníka chválil i záložník Adam Vlkanova.
16: Je to super kluk, já mu to strašně přeju. Vlastně byl oceněný, že vždycky šel, dohrával ty situace, čekal vlastně na nějaký ten odraz, šel si za tím a toho odměnilo potom, že ty góly dal. Skvělý, mám za něj strašnou radost.
15: Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1 a v prvním duelu play-off Evropské ligy Viktoria Plzeň prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání se budou hrát na stadionech českých klubů příští týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezd na D10 u Tuřic a kolona na D7 u letiště. Na dálnici D10 stále stejná situace ve směru z Prahy do Turnova za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru odklání dopravu, v noci tam hořelo totiž auto na 27. a stále odklízejí po požáru nákladního auta. Jezdí se osobním autem směrem na Kostelní Hlavno, pak dál na Benátky a tam zpět na dálnici. U Tuřic ve směru na Předměřice to nejde. 610, tedy souběžná silnice, je neprůjezdná kvůli rekonstrukci mostu přes jezeru. D7 se plní na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova u letiště. Kvůli omezení naberete pár minut navíc na konci dálnice a už teď ráno nám voláte z místa.
17: Do omezení na D7 u letiště směrem na Prahu aktuálně zdržení do 3 minut. Pravé jede o trošku pomalejš, levé jede trošku rychlejš. Zhruba 2,5 je to vlastně, když se připojíte, tak tam začne ta kolona, co existuje. Tak konec připojováku, začíná kolona.
10: A D1, příjezd do Brna směrem z Prahy, brzdí se u sjezdu na Mikulov na kilometru 194, jsou kamiony v pravém pruhu, sunou se pomalu až do začátku omezení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553, pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, se silnými nárazy větru, kroupami a přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, moderuje Petr Král.
0: Dobré ráno, ranní radiožurnál i dnes samozřejmě v plné sestavě, včetně našich dopravních zpravodajů, kterým děkujeme za informace. Přejeme všem šťastnou cestu. Zelená vlna je také s vámi. A přidáme také vzpomínky na tanky v ulicích i pokus o stržení sochy rudoarmějce. A tohle všechno se dělo v roce 68 v srpnu ve Znojmě. Dramatické okamžiky okupace tehdy ve městě svým objektivem zachytil místní fotograf Josef Vlasák a na události s ním zaspomínáme i v ranním radiožurnálu.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: wicked hearts.
1: 10 minut po 6. ranní radiožurnál. Přesně před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Okupace ukončila takzvané Pražské jaro, tedy období uvolňování komunistického režimu. Tanky tehdy zaskočily i obyvatele Znojma. Atmosféru vypjatých srpnových událostí tam přímo v ulicích zachytil fotograf a pamětník Josef Vlasák.
2: Kolem 23. hodiny večer překročila vojska sovětského...
3: Jsme se ráno probudili, manželka říká, ty v tom rádiu jsou divný.
2: Státní hranice Československé...
4: Vzpomíná Josef Vlasák na 21. srpna 1968. Hned ráno vyrazil na motorce do asi 35 kilometrů vzdáleného Podhradí, kde byla jeho dcera na táboře. Spolu s druhou dcerou je obě nechal u babičky, dokud se situace neuklidní.
3: No a tak potom jsem chodil fotit, no.
4: Zachytil třeba vzkazy lidí, které sovětským vojákům psali na výlohy obchodů.
3: Za lidskou tvář.
5: Socialismu.
4: Teď se díváme na fotky ze Znojemského Mariánského náměstí a na sochu rudoarmějce, která tam stojí dodnes. Při invazi se někdo z místních pokusil sochu strhnout tak, že na ní uvázal lano a to chtěl zaháknout za projíždějící tank.
3: Tak jsem viděl, že Ivanovi uvázali lano. Za tu dobu, co jsem tam stál, tak žádný tank nejel, no a potom ho nesundali.
4: Ve své sbírce fotek Josef Vlasák dokumentuje historii i vývoj Znojemska. Včetně těch svých dosud nashromáždil asi 70 tisíc snímků.
3: Mě jde o to, aby ty lidi poznali, jak to tady vypadalo.
4: Výběr z fotografií Josefa Vlasáka ze srpna 1968 ve Znojmě je dostupný na serveru iRozhlas.cz. Ze Znojma Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. Část domácností na Jižní Moravě zůstává po večerních bouřkách stále ještě bez elektrického proudu. Původně jich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už ale povedlo obnovit. Nejvíce zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a na Hodonínsku. Před 67 lety se Havajské ostrovy trvale připojily ke Spojeným státům americkým. Havaj se tak stala 50. a posledním státem USA. Souostroví v Pacifiku objevil v 18. století Angličan James Cook. O zhruba 100 let později území Spojené státy anektovali.
1: Neprůjezdná D10 u Tuřic a překážka na silnici 13 u Boče. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět a pokračovat po náhradní trase. Osobním autem například na Kostelní Hlavno a Benátky. Přes Tuřice a Předměřice to nejde. Je tam uzavřený most přes jezeru a nedá se tak projet. Další trasa je možná od Staré Boleslavy například na Lysou nad Labem. Čekejte silný provoz už na náhradních trasách. Silnice 13 mezi Chomutovem a Ostrovem opatrně v Boči. Jsou tam dvě auta po nehodě, v zatáčkách se jezdí kyvadlově a brzdí se z obou směrů. A D1 na trase z Prahy směrem do Vyškova jede se pomalu na průtahu Brnem od kilometru 194, hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Téměř na celém našem území dnes bude pršet a také se objeví bouřky. Nejsilnější budou v Čechách a na západě Moravy. Nebe bude z počátku dnešního dne ještě hlavně v západních Čechách i polojasné, jinde většinou oblačné až zatažené. Odpoledne a večer ale bude mraku ještě přibývat a téměř všude zaprší. Teploty se dnes budou držet mezi 23 a 28 stupni. Zítra se počasí sklidní, také se citelně ochladí. Krom Moravy a Slezska, kde zůstanou teploty do 25 stupňů, bude jen kolem 20. O víkendu také bude ubývat deště i mraku. Neděle už by mohla být docela slunečná. Teploty ale stále jen kolem 20 stupňů. Krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.20. Na Evropu čím dál víc dopadají důsledky globálního oteplování. Evropské země se potýkají třeba s častějšími i silnějšími požáry. Podle německých vědců jich bude v následujících letech už jenom přibývat. Pokroky v hašení a prevenci by ale podle optimistických odhadů mohly alespoň snížit jejich rozsah. Co by mohlo situaci zlepšit, řekne Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Šíření a hlavně rozsahu dalších požárů by mohla pomoct hlavně lepší spolupráce mezi lesníky, ekology a taky hasiči. Píše o tom například německý biogeograf Thomas Hickler. Studie německých vědců mluví taky o tom, že by lepší způsoby hašení, investice do techniky hasičů a taky lepší prevence před požáry mohly až o 70% zmírnit nárůst počtu takových ničivých požárů, které jsme v Evropě zažili třeba letos v létě. Úplně zastavit se je ale podle výzkumníků už nepodaří.
0: A proč to vědci vylučují?
1: Ta odpověď je docela prostá. Je to kvůli globálnímu oteplování. Čím dál častější horké, suché a větrné počasí zkrátka přispívá k tomu, že se i zdánlivě neškodné plameny mění v pohromy, které teď v létě sužují třeba Španělsko, Francii, Portugalsko nebo balkánské země. Počet takových požárů bude podle vědců už jen stoupat, a to i v případě, že by svět přijal i daleko tvrdší opatření k ochraně klimatu než teď. Optimistické prognózy mluví o mírném nárůstu podmínek příznivých pro vznik požárů. Podle pesimistických scénářů ale do konce století plameny každoročně sežehnou skoro o 40% víc evropské půdy, než je tomu dnes.
0: Říká Adela Bartáková, díky.
1: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál a fotbal. Plzeň prohrála v závěrečném předkole Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad 0-3. Jablonec pak v posledním předkole nižší konferenční ligy podlehl skotským Rangers 0-1. Hradec Králové ve stejné fázi soutěže remizoval v Aténách. To všechno shrneme a přidáme i další informace. Popůl.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
0: Je půl sedmé. A teď zprávy. Anna Horáčková.
3: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejmíň naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili pouze 2. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a taky Německo. Země firmám, které by se chtěly výstavby zúčastnit, vzkázaly, aby si uvědomili rizika. Realizace projektu by totiž ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Víc než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v půlce příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice.
4: Sport.
3: V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D10 u Tuřic a komplikace ve Strakonické v Praze. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se sjíždí a pokračuje například na Kostelní Hlavno a pak na Benátky. Osobním autem nedá se projet od Tuřic ve směru na Předměřice. Tam je uzavřený most přes jezeru kvůli opravám a delší náhradní trasy jsou například od Staré Boleslavy ve směru na Lysou nad Labem. Teď v Praze ve Strakonické ve směru do centra velmi opatrně. Směrem na Smíchov nebezpečí, kousek za Lahovickým mostem, hlásíte ovce na vozovce.
6: Na úrovni závodiště ve Velkých Úchlech pobíhají ovce na silnici. Auta tam brzdí, tak teď si na to lidi dají pozor. Ve směru do centra pobíhali v tom autobusovém druhu.
5: D4 ve směru s Příbrami do Prahy se začíná plnit za sjezdem na Řitku. Od kilometru 10,5 naberete pár minut navíc až do omezení. D7 na příjezdu do metropole ve směru ze Slaného a Chomutova je ucpaná od kilometru 3,5 před omezením u letiště. Naberete asi 10 minut navíc. A D1 před Brnem směrem z Prahy kolony od kilometru 190 od sjezdu na výstaviště. Tam už se brzdí v obou pruzích tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: 21. srpen bude velmi bouřlivý. Odpoledne se kromě krajního severozápadu a krajního jihovýchodu budou na našem území vyskytovat velmi silné bouřky. Pozor na nárazy větru, kroupy i přívalový déšť. Teploty přitom zůstanou ale velmi příjemné. Letní, pohybovat se budou mezi 23 a 28 stupni. Na horách naměříte kolem 20. Počasí se bude sklidňovat v noci na zítřek. Od jihu bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. O víkendu se pak bude počasí vylepšovat. V sobotu čekáme oblačnosti. oblačno až polojasno, lokálně se mohou ještě vyskytovat přehánky nebo déšť, bouřky už jen opravdu výjimečně. Na severu bude srážek víc. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou v noci klesat až ke 13, na západě dokonce k 11 stupňům a vysoko se nedostanou ani přes den. Pohybovat se budou jen mezi 18 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude přece jen o trochu tepleji od 21 do 25 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Radiožurnál zaparkoval mobilní studio, tedy náš stříbrný Airstream, na největším českém zemědělském festivalu Země živitelka. Přímo z výstaviště v Českých Budějovicích také denně živě vysíláme. No a co náš tým chystá na dnešek, to ví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
8: Hezké ráno. Barbora Paulovičová a Rozálie Frameová. To jsou dvě dívky, které propadly farmaření. Právě se vrátili ze stáže ve Velké Británii, kde se starali o plemeno Charolais. První zmínky o tomto původně francouzském plemeni pochází z roku 1773. Barbora a Rozálie, jinak členky junior týmu Českého svazu chovatelů masného skotu, dnes budou našimi hosty a zeptáme se jich i na to, jestli se zvířatům dívají do očí a jak to dělají, aby obří býci a krávy šly tam, kam chtějí. No a teď k vážnějším věcem. Agrární komora už včera oznámila, že letošní sklizeň bude nejnižší za posledních 15 let. Dnes řekneme podrobnosti. No a šéf komory Jan Doležal bude hostem 20 minut radiožurnálu po 5. hodině. Není to zdaleka všechno, vysílání radiožurnálu ze Země živitelky dnes začíná hodinu popoledni a vy ho můžete zažít taky, stačí přijít k našemu studiu hned u hlavní brány výstaviště v Českých Budějovicích.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 6:39. Ne vždycky se daří. Fotbalistům Plzně se výrazně vzdálil postup do hlavní fáze Evropské ligy. V evropských pohárech se nedařilo ani Jablonci. Jediným českým klubem, který si do odvety neveze prohru, tak je Hradec Králové. Ten remizoval s řeckým Panathinaikosem Athény. Víc už nám k tomu teď poví Krištof Kousal ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Plzeň v úvodním duelu závěrečného předkola Evropské ligy prohrála v Bělehradě s Crvenou zvezdou vysoko 0-3. První dva góly srbského mistra dal kapitán Mirko Ivanič. V 89. minutě střídající Alexander Kataj proměnil penaltu. Svěřenci trenéra Martina Hiského tak bohužel jenom potvrdili nepovedený vstup do sezóny. Zvítězili totiž v jediném z pěti soutěžních zápasů v ročníku. Pokud by se Viktorii nepovedl za týden dvojzápas se srbským favoritem nečekaně otočit, přešla by do hlavní fáze slabší konferenční ligy.
0: Jablonec a Hradec Králové hráli playoff právě o nižší konferenční ligu a Východočechům se podařilo na poslední chvíli vybojovat remízu.
1: A to ještě v 88. minutě Hradec prohrával na hřišti Panathinaikosu 0-2, pak ale dal dva rychlé góly 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar. Trefil se dvakrát během 6 minut a svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
2: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
1: Jablonec pak v playoff o konferenční ligu podlehl skotským Rangers v Glasgow 0-1. Domácí dohrávali od 74. minuty v 10 bez vyloučeného Camerona Devlina, ale Severočeši přesilovku nevyužili. Odvety všech tří utkání jsou na programu za týden na stadionech českých klubů.
0: Tolik aktuálně o fotbale. Krištof Kousal, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A ještě aktuálně o dopravě. Pozor, teď momentálně na Strakonické ve směru na Prahu za lahovičkami ovce na vozovce. Je to nebezpečné, jich tam docela hodně. A po požáru kamionu stále zavřená D10 u Tuřic směrem na Mladou Boleslav na 21. kilometru. Policisté to odklání někde mezi 26. a 27. tak s tím počítejte. A pokud víte něco, co my o dopravě nevíme, tak se to rádi dozvíme. Zelená vlna každý den a každé ráno po 15 minutách. A také kdykoliv se něco stane, i s informacemi od našich dopravních zpravodajů. Zelená linka do zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 6:45. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít právě dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři zatím neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat u Kralovic na Plzeňsku. Poslední ročník před 7 lety přilákal 9 000 lidí. Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Podle

0: postupovat od jihozápadu směrem na severovýchod tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky, intenzivní déšť a také přechodné zesílení větru. Hlavně v Čechách a také na západě Moravy může v kombinaci bouřek a silného deště napršet až 70 mm vody. Objeví se i kroupy a situaci bude komplikovat i nárazový vítr o rychlosti až 90 km v hodině. Jediné příjemné, co se počasí týká, budou dnešní teploty. Pohybovat se budou kolem 25 stupňů. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 6.50 je 21. srpna, právě dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy v srpnu 68 odehrávaly velmi dramatická události, byla Vinohradská třída v Praze. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu tenkrát vtrhli sovětští vojáci, zachycuje také nově objevená a vlastně dlouho ukrývaná a zapomenutá nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin srpnové okupace tady v rozhlase. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává právě až teď po 58 letech, uslyšíte ji v následující reportáži. Tohle všechno upozorňujeme také, že součástí reportáže jsou zvuky střelby a také připomínáme, že právě Vinohradská třída bude dnes během konání pětního aktu v okolí rozhlasu uzavřená. Nejvyšší ústavní činitelé tu po 11. hodině uctí památku obětí a účast potvrdil i prezident Petr Pavel.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu.
3: Záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o český rozhlas, včetně střelby.
4: Co by vedlo ke skutečnému krve prolití?
2: Většina nahrávek rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazána.

0: zaná, vysvětluje Markovský.
1: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
0: Když v roce 1977 Unger emigroval do americké Kalifornie, záznam si vzal sebou. Do archivu Českého rozhlasu se vrátil po jeho smrti v roce 2015.
2: 7 hodin 56 minut.
0: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a v emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu pokračovat.
3: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
0: Dřívější nahrávání zvuků přírody bylo Ungerovým nejšťastnějším obdobím. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
2: Tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
2: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami Anna Horáčková.
3: Česko si připomíná výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Fotbalisté Hradce Králové v play-off o konferenční ligu remizovali na hřišti Panathinaikosu. Jablonec i Plzeň prohráli. D10 zůstává uzavřená po požáru kamionu ve směru do Turnova na 21. kilometru. A počasí dnes bude nejdřív i polojasno, postupně ale zataženo s deštěm a taky bouřkami, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Přesně před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé, třeba prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou, pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
3: Vojska obsadila v roce 1968 Československo z rozhodnutí sovětského vedení, aby násilím potlačila pokusy o reformu systému. V celém Československu bylo už první den okupace zabito nebo se smrtelně zranilo 58 lidí. A do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Přes Česko se dnes přeženou další silné bouřky. Varování meteorologů platí pro celý pás od jihozápadu Česka až po severovýchod. Bouřky čekejte od odpoledne až do brzkého sobotního rána. Přidá se k ním i silný vítr, kroupy a taky přívalový déšť. Víc uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank.
5: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: A v Kyjevě je dnes den smutku za oběti včerejšího rozsáhlého ruského útoku. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. O aktuální situaci na Ukrajině budeme mluvit na Radiožurnálu asi za 20 minut. Farmáři v Česku začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Tématu se budeme věnovat i v ranním interview Radiožurnálu v 7:50.
2: Sport. Fotbalisté Plzně vstoupili do čtvrtého předkola Evropské ligy porážkou 0-3 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. V bojích o konferenční ligu Jablonec prohrál v úvodním zápase na stadionu skotských Rangers 0-1. Od 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle kouče Jablonce Luboše Kozla si ale s početní převahou neporadili.
6: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat, takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
2: Remízu do závěrečného boje o konferenční ligu si z Athén přiveze Hradec Králové, který s Panathinaikosem remizoval 2-2. Odvety se budou hrát příští týden na stadionech českých klubů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D10 u Mnichova Hradiště a neprůjezdná u Tuřic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 58,5 hlásíte překážky v levém pruhu.
9: V levém pruhu velká modrá plasta. Patrně plast nebo kus nějakého krytu od kamionu.
8: Připomínáme uzavřenou dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Od 21. kilometru se nedá projet. Musí se po náhradní trase osobním autem například směrem na Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Od Tuřic ve směru na Předměřice neprojedete kvůli opravám mostu přes jezeru. A opatrně brzdí se už před sjezdem z dálnice na kilometru 20,5, pak čekejte kolony i před Kostelním Hlavnem. A pokud teprve vyjíždíte z Prahy, zvažte trasu podle našeho zpravodaje po D11 a přes Lysou nad Labem.
9: Normálně přes Prahu, po jiný spojce a po Hradecký dálnici a na Lysou a na Benátky. Tam je to úplně volný, úplně v pohodě.
8: A Ostrava Vítkovice, Místecká ulice 56, na výjezdu hlásíte nehodu autokamion v pravém pruhu, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy i silné bouřky. Teploty většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Petr Král, posloucháte ranní Radiožurnál.
2: 7 hodin 6,5 minuty, dobré ráno, pátek 21. srpen, předposlední prázdninový víkend je před námi. No a v prázdninovém finále teď jde počasí doslova z extrému do extrému a tak vlnu veder na území Česka vystřídali také bouřky a ještě tady nějaký čas budou. Kde byly ty, které jsou za námi asi nejhorší a budou ještě intenzivně pokračovat, povíme vám už za pár minut. Dobrý troch.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. Česko znovu zasahly bouřky, vůbec nejsilnější byly v podvečer a v noci na jihu Moravy. Hasiči tam měli na 70 výjezdů. No a podrobnosti k tomu teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, na jižní Moravě byly bez proudu 4,5 tisíce domácností, nejčastěji kvůli popadaným stromům a větvím v elektrickém vedení. Hasiči museli taky odčerpávat vodu ze zatopených oblastí. Bouřky nejvíce zasáhly Hodonínsko a Břeclavsko. Na Jihlavsku zase přívalové deště komplikovali dopravu na železnici, provoz tam včera zastavili nánosy bahna na dvou úsecích.
0: A byly to poslední bouřky?
1: Nebyly, výstraha meteorologů platí i na dnešní odpoledne a noc. Bouřky by tentokrát měly zasáhnout Čechy, kromě oblasti Krušných hor a taky západ Moravy, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Nárazy větru budou místy dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu a objevy se mohou i kroupy o velikosti kolem 2 cm.
1: Napršet může až 70 mm srážek. Deště pak bude ubývat během soboty a neděle už by měla být slunečná.
0: Liška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Harry Styles.

0: Radiožurnál je 7.15. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle resortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji v oblasti Blízkého východu. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy americké do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich přitom bylo 178. Dokument zároveň také počítá s návratem amerických astronautů na měsíc, a to do 2 let.
1: Neprůjezdná D10 u Tuřic a nehoda v Ostravě na Místecké. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy je stále uzavřená za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru odklání dopravu, musí se sjíždět a dál pokračovat po souběžné silnici. Tam to ale nejde, protože most přes jezeru opravují a musí se tak na Kostelní hlavnou, pak dál na Benátky a sledujeme na náhradní trase kolony a i před sjezdem. Vyplatí se tak z Prahy zvážit trasu po dálnici D11, pak pokračovat přes Lysou nad Labem a dál do Benátky. Podle našeho zpravodaje je to volně průjezdné. D7 u letiště, omezení kolony obousměrně, zdržení 10 minut. A v Ostravě Místecká ulice ve směru z centra u Vítkovic, srážka nákladního a osobního auta jsou v pravém pruhu, zdržení je do 10 minut v koloně a brzdí se kousek před nájezdem na Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes bude pokračovat velmi divoké počasí. Počítat musíme téměř na celém našem území se silnými bouřkami. Klid by měl být jen na krajním severozápadě a také krajním jihovýchodě našeho území. Nebe tedy bude oblačné až zatažené, ráno a dopoledne ještě místy přechodně i polojasné. Odpoledne a večer se ale zatáhne všude a smraky na naše území přijdou i srážky, které doprovodí již zmíněné bouřky s nárazy větru, přívaly vody a dnes se mohou objevit i kroupy. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na horách naměříte kolem 20. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.20. Kyjev dnes drží den smutku za 17 obětí rozsáhlého ruského raketového útoku. Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na ukrajinské hlavní město desítkami naváděných raket, ale i střelami s plochou dráhou letu a také útočními drony. Útoky poškodily 20 obytných budov, dětskou nemocnici, školu anebo sklad potravin. My jsme ve spojení s naší zvláštní zpravodajkou přímo v Kyjevě, Kateřinou Havlíkovou. Kateřino, vítej, dobré ráno. Pokud možno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká byla tedy situace dnes v noci? Pokračovaly útoky nadále?
1: Tady v Kyjevě byly poslední útoky včera později večer, kdy trosky sestřeleného dronu dopadly na obchodní centrum v jižní části Kyjeva. Budova následně začala velmi rychle hořet. Hasiči potom našli uvnitř jednoho mrtvého a dvě zraněné osoby. Ty hasicí práce na místě pokračovaly dlouho do noci, protože požár byl opravdu rozsáhlý. Ještě stále ty záchranné složky na místě jsou. Ale co se týče samotné noci tady v hlavním městě, co do poplachů a hrozeb, tak noc byla klidná.
0: No a popiš ještě prosím, jak to vypadalo v dalších částech Ukrajiny?
1: Horší byla situace například ve městě Sumy. Při dronovém útoku vypukl požár v obytné budově a dva lidé utrpěli zranění. Šéf sumské místní vojenské správy řekl, že ten útok na Sumy byl namířený proti občanské infrastruktuře a rezidenční oblasti. Dronovému útoku čelila také vesnice Lebiaže v Charkovské oblasti, kde bezpilotní letouny zasáhly několik domů a zabili celkem 4 lidi. Těžce zranění byly nejméně 2 lidé, muž a žena. Zasaženo tam bylo celkem 20 domů, v 5 vypukl požár. Záchranné akce tam pořád pokračují, takže je dost možné, že počty obětí a počty zraněných tam ještě vzrostou. Při leteckém útoku na Kramatorsk zemřela také jedna žena, 11 lidí utrpělo zranění, no a pod silným nočním útokem byly také Záporožská oblast nebo Mykolajivská oblast.
0: Aktuálně z Ukrajiny naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A aktuálně ještě ze silnic, konkrétně z dálnice D10, připomínáme, je stále zavřená u Tuřic na Mladou Boleslav na 21. kilometru, odklon na 27. Na 21. je to zavřeno po požáru kamionu. Podle našeho zpravodaje je dobré ale zvolit jinou trasu, jet na D11 na Lysou a také na Benátky a dále potom si na dálnici D10. Tak šťastnou cestu.

0: Za minutu půl osmé s vámi Radiožurnál a s námi také přeháníky a dnes bouřky o počasí hned po zprávách a v ranním interview o tom, že z části zvířat se letos musí nedobrovolně loučit někteří tuzemští chovatelé kvůli suchu a také špatné úrodě. Probereme to v 7.50.
1: Experiment. Technologie budoucnosti.
2: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Dobré ráno, půl osmé. Anna Horáčková pro nás má zprávy.
4: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají mimo jiné v Holešově na Kroměřížsku. Právě teď začíná v místním kostele na nebevzetí Panny Marie mše. Následovat bude od 10 hodin pietní akt v areálu střední policejní školy v tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa. Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. A pevnost Josefov u Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 hodiny odpoledne tam začne speciální akce Josefstadt 1916 až 2026. K vidění tam nejen dnes, ale i zítra budou vojenské ukázky vojenské techniky, bitevní scény nebo scény z každodenního života.
1: Sport.
4: Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy. V prvním zápase závěrečného předkola prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad vysoko 0-3. V play-off o konferenční ligu remizoval Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec podlehl ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavních fází pohárů se budou hrát příští týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D10 u Tuřic a nehoda na D1 u Troubska. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova stále stejná situace od sjezdu na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět. Dálnice uzavřená, protože na 26. a pultem stále odklízejí po požáru kamionu a musí se jet po náhradní trase osobním autem například na Kostelní, hlavně opak na Benátky. I tam čekejte ale nesouvislé kolony a silnější provoz. Na pražském okruhu ve směru od Letňan na D8 na Běchovice opatrně před sjezdem na Černý most. Stojí tam nákladní auto s poruchou, je za zatáčkou na konci nájezdu z Novopatské a může překvapit, vybočuje se na poslední chvíli. Teď D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy, čerstvá nehoda na kilometru 187,5. Neprůjezdný levý pruh na místě už zasahují hasiči.
6: Při sjezdu na Troubsko, benzinka Troubsko, bylo to tam nějaký rozházený a prudce se dobržďuje. Byl tento přestup benzinku.
5: Na tahu 50 mezi Uherským Hradištěm a Bučovicemi dejte pozor u starých hutí. V okolí zatáčky číslo 12 stojí kamion s defektem, vytekl mu olej na vozovku a brzdí se prudce. Na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na českém je dnes po ránu převážně oblačno až zataženo. Na jeho východě prší, jinde se objevují jen ojedinělé přehánky. Výjimkou je západ naší republiky, kde je místy i projasněné nebe. Teploty přes noc klesly na 15 až 19 stupňů a právě na západě Čech, kde je méně oblačnosti až ke 13 stupňům Celsia. Přes den pak teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 20. A na nebi bude postupně oblačnosti od jihozápadu ještě ještě přibývat a na většině území se objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Vyskytnou se v nich nárazy větru o rychlosti do 90 km v hodině, počítat musíme i s kroupami a také s přívalovými srážkami s úhrny kolem 70 mm. Kvůli takto silným bouřkám vydali meteorologové i výstrahu, která začne platit dnes v 16 hodin. Buďte na sebe opatrní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 7.34, tak už jste letos stihli dovolenou. Pokud ano, patříte ke šťastnější části Evropanů, kteří si to můžou dovolit. Týdenní pobyt mimo domov je totiž pro skoro 3 z 10 obyvatel Evropské unie finančně nedosažitelný. Z údajů Eurostatu za chvíli naše bruselská zpravodajka.

0: 7.37, léto a prázdniny, čas rodinných dovolených. Zdaleka ne všichni si ale můžou dovolit volno mimo domov. Týdenní pobyt si nemohou konkrétně dovolit skoro 3 z 10 obyvatel Evropské unie. Nejčastěji lidé ze zemí na východě právě Unie. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za rok 2025 a my to teď probereme s naší zpravodajkou při evropských institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno, Zdeňko.
1: Dobré ráno.
0: Ve kterých zemích je tedy dovolená strávená mimo domov nejvzácnější?
1: Tak nejvyšší podíl lidí starších 16 let, kteří si nemohli dovolit týdenní dovolenou, byl podle nových údajů za loňský rok v Rumunsku, Řecku, Bulharsku a Maďarsku. V Rumunsku si pobyt mimo domov nemohlo dovolit přes 60% lidí. V Řecku to bylo 47% a v Bulharsku a Maďarsku necelých 40%. Ovšem, situace není ideální ani na jihu Evropy. Nadprůměrné množství lidí bez dovolenkových pobytů bylo také v Itálii či Španělsku. No a co se týče destinací, kam Evropané na dovolenou jezdí, tak z posledních dat, které jsou z roku 2024, plyne, že 7 z 10 turistických cest podnikají v rámci své vlastní země.
0: No a pro koho je naopak dovolená nejdostupnější? No a jak si v té statistice stojí Česko?
1: Tak nejméně lidí, kteří si nemohou dovolit týdenní dovolenou mimo domov, zaznamenal Eurostat v Lucembursku, pouze 11% obyvatel, a poté taky ve Švédsku a Nizozemsku 12 a 13%. Severské země obecně z tohoto srovnání vycházejí nejlépe, respektive dovolenou si tam může dovolit největší podíl obyvatel. A Češi si v tomto ohledu vedou lépe než je evropský průměr, ovšem stále se ten problém týká skoro pětiny populace. Dovolenou si v Česku nemůže dovolit 19% lidí.
0: Zdeňka Trachtová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál, koncerty, přednášky nebo promítání archivních materiálů, tak nejen to nabídne připomínková akce nazvaná Nevermore 68. Na pražském výstavišti kvůli počasí se ale částečně přesune z venkovních prostor do křižíkových pavilonů. Hlavním tématem toho letošního ročníku jsou příběhy těch, kteří tu chyběli.
1: 21. srpen roku 1968. Do Československa vyjíždějí tanky vojsk Varšavské smlouvy. Pro část lidí ale okupace znamenala ještě jeden zásadní moment. Rozhodnutí odejít.
2: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
1: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
2: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
1: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál Radiožurnál s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 7:45. Provoz na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem je zastavený. Důvodem je závada na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy. Omezení se dotklo desítek spojů a má trvat do 11 hodin dopoledne. Dálkové vlaky jedou odklonem, a to přes Lysou nad Labem. Nejrychlejší běžec z planety Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Usain Bolt se narodil na Jamajce a začínal jako hráč kriketu, jenže jeho trenér si brzy všiml výjimečné rychlosti a tak mu poradil přechod na atletickou dráhu.
3: Nehoda na D1 u Troubska a neprůjezdná D10 u Tuřic. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy zasahují u nehody u Troubska, to je na kilometru 187,5, srážka auta s motorkou, na místě už záchranáři, hasiči, levý pruh neprůjezdní a zdržení v koloně už 15 minut, skoro z kilometru 191. Na D1 v opačném směru před Brnem směrem z Prahy se brzdí od sjezdu na Popůvky od kilometru 182, pomalu se jede až do zúžení k D2, hlavně kamiony v pravém pruhu se sunou. Osobním autem naberete asi 10 minut navíc. Teď do Prahy u letiště omezení kolony na D7 směrem ze Slaného zdržení 10 minut a na výjezdu z Prahy směrem na Chomutov a Slaný asi 15 minut od Evropské. A připomínáme neprůjezdnou D10 z Prahy na Mladou Boleslav, kilometr 21 u Tuřic, musí se sjíždět na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.

0: Hodně zemědělců letos hlásí kvůli suchu a vlnám veder výraznější nižší úrodu. To se projevuje i na nedostatku krmiv pro hospodářská zvířata a někteří chovatelé tak nemají na výběr a stavy chovů musí snížit. Například agropodnik Košetice schovaných 2700 kusů dobytka teď chce prodat 600.
1: My už jsme ji začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
0: A takhle to poslal předseda družstva Zdeněk Dufek. Jaký dopad na české zemědělce může mít současná situace, tak to teď probereme v ranním interview Radiožurnálu s předsedou Zemědělského svazu České republiky Martinem Píchou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Dá se říct, jak velké části chovatelů hrozí, že své chovy budou muset zmenšit?
2: Tak žádná taková statistika zatím neexistuje. Ono je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ti chovatelé nechtějí snižovat ty stavy, takže někteří se snaží nakoupit krmivo v zahraničí, někteří se snaží třeba teďka vypěstovat ještě nějaké směsky, případně naplánovat osevní postup tak, aby nějaký ten výpadek nahradili. Takže samozřejmě, že zemědělec nechce, pokud nemusí snižovat ty stavy, ale na druhou stranu, pokud mu nic jiného nezbývá, abyste slyšeli pana předsedu Dufka, tak samozřejmě potom je zcela logické, že holt musí přikročit právě k tomu snižování.
0: A s těmi zvířaty bude dál co? Skončí na jatkách?
2: No tak samozřejmě, v převážné většině ano, některá zvířata se prodávají jako chovná zvířata do dalších chovů, ale velká většina z nich samozřejmě skončí na porážce. Teď je samozřejmě otázka, jak se bude chovat ten trh, protože v okamžiku, kdy více zemědělců bude prodávat ta zvířata, tak je otázka, jestli bude poptávka, to znamená, jestli ty porážky budou schopné to hovězí maso odbít. My už dneska vnímáme, že cena hovězího masa nám začala padat právě, protože je tady více zemědělců, více chovatelů, kteří ty zvířata prodávají. A to není problém jenom v České republice. Jo, když se podívám třeba do Rakouska nebo do některých dalších zemí, tak ta situace je tam podobná.
0: Mluvili jsme tedy o Košeticích, tam z 2007 se

0: kusů dobytka chtějí prodat 600. Jak velká rána je pro zemědělské podniky snížení stavu hospodářských zvířat?
1: No tak ten problém má dvě roviny. Jedna rovina je, že prodáváte něco, co byste třeba neprodali a prodáváte to za nižší cenu, než by, kdybyste je, ta zvířata třeba vykrmili a prodávali je porážkové hmotnosti, tak samozřejmě tam ztratíte ekonomicky. A druhá rovina je, pokud prodáváte zvířata, která jsou součástí základního stáda, tak samozřejmě se vám to projeví potom negativně v budoucnosti. Jo, ono se totiž může stát, že my teďka samozřejmě na ten trh ti zemědělci vrhnou větší množství hovězí a ten trh sice velmi obtížně bude ten prodej realizovat, ale pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo a pak samozřejmě může se cena zase na vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
0: Teď tedy to bylo z pohledu cen masa, ale promítá se do rozhodování chovatelů i současná nízká cena mléka na trhu a může redukce chovu naopak jeho cenu třeba zvýšit?
1: No samozřejmě, že i chovatelé mléčného skotu prodávají zvířata, protože i oni je musí uživit, to je první věc a cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny, záleží u kterého chovatele. A samozřejmě, že i to je problém. A pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě potom logicky ta poptávka je víceméně stála, tak pokud ta nabídka klesne, tak samozřejmě půjde ta cena mléka nahoru. Jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají, protože dlouhodobě nemohou prodávat mléko za cenu 9 korun pod výrobními náklady nebo 9,50.
0: Ministr zemědělství Šebestián za SPD včera na veletrhu Země živitelka uvedl, že stát je kvůli dopadům klimatické změny připraven zemědělcům pomoct. Rezort připravuje vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu a chce také navýšit investice do vodohospodářství. Je tohle podle vás krok správným směrem?
1: No, bez pochyby. A to není jenom Česká republika, ta situace je podobná i v dalších zemích. Vy si musíte uvědomit, že my opravdu se nacházíme v situaci bezprecedentně jedné z nejhorších za posledních 20 let, kdy se tady kombinuje několik negativních dopadů na zemědělce. Nejenom to sucho, se kterým teďka bojujeme, byly to i mrazy na jaře, ale především je tady problém s tím, že jsou nízké výkupní ceny. Velká většina těch komodit se prodává pod výrobními náklady. A v okamžiku, když máte ještě nízkou sklizeň, to znamená, máte toho na prodej málo a ještě za nízkou cenu, tak samozřejmě ten tlak na zemědělce je drtivý. A není to jenom problém České republiky, tu situaci řeší i v dalších zemích. My už víme o tom, že některé země už mají od Evropské komise schválené podpory, které vyplácí a administrují zemědělcům. A naše ministerstvo se na to připravuje taky. My jsme za to rádi. Byť samozřejmě, když si uvědomíte, tak podle našeho odhadu ten propad celkových tržeb kvůli těm nízkým cenám a nízké produkci bude někde na úrovni 19 až 20 miliard korun a stát nám pomůže 3 miliardami, to znamená, že samozřejmě velká většina těch ztrát půjde na úkor zemědělců.
0: Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Díky, naslyšenou.
1: Také děkuji za pozvání a přeji hezký den.

0: Kvůli extrémnímu suchu se urodilo málo plodin, které družstva využívají jako krmivo. Probrali jsme to před chvílí v ranním interview s předsedou Zemědělského svazu České republiky Martinem Píchou. No a do Miroslavy na Znojemsku, do družstva, kde budou také muset snižovat stavy skotu, se vydáme v naší další vysílací hodině.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 8 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Vyplývá to z dat ze Španělska nebo Německa. Fotbalisté Plzně prohráli v play-off o Evropskou ligu v Bělehradě s Crvenou zvezdou 0-3. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu zasahují u nehody na kilometru 187,5. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami a teploty dnes až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Právě dnes si připomínáme 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměru. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Český rozhlas představuje u příležitosti výročí události roku 1968 nahrávku z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
3: To je 7 hodin 45 minut.
4: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
5: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
6: Slyšíte střelbu?
4: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
7: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
4: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a půlkou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
8: Německý institut

0: kratičky sjezdu na Bratislavu. Osobním autem je to rychlejší. D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět na náhradní trasu a jet například na Kostelní Hlavno a pak do Benátek. Důvodem je odklízení následků po nočním požáru kamionu na dálnici na kilometru 26. Na pražském okruhu na trase z D1 na letiště je fronta od sjezdu na Evropskou z 28. kilometru zpoždění 15 minut. Sunout se budete až k letišti do omezení a kvůli tomu vzniká kolona i na D7 směrem ze Slaného do Prahy od 4. kilometru zdržení 10 minut. A D4 na příjezdu do Prahy směrem s Příbrami zdržení pár minut před dílovištěm před omezením brzdí se na 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zatím je oblačno až polojasno s minimem přeháněk, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, moderuje Petr Král.
3: Dobré ráno. Když před 58 lety do Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy, jedním z jejich cílů byla budova Československého rozhlasu. I to připomeneme.

0: si, že
1: to byl Matt Regimes, no a teď aktuálně i vzpomínkově. Boj o československý rozhlas se před 58 lety stal jedním ze symbolů sovětské okupace. Právě rozhlas totiž příchod nepřátelských vojsk lidem oznámil. A víc komu teď Krištof Jiřík z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno. První zpráva o vpádu vojáků zazněla v éteru kolem 2 hodiny ráno. Od mikrofonu k lidem tehdy promlouval hlasatel Vladimír Fischer.
3: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
2: Vojáci měli za úkol vysílání co nejrychleji umlčet. Před budovou rozhlasu se proto už ráno shromáždili lidé, kteří ho chtěli bránit. V ulicích se střetli s projíždějícími tanky a boje přímo u rozhlasu tehdy nepřežilo 17 lidí. Události dnes od 11 hodin připomene pietní akt před budovou rozhlasu. S projevem vystoupí prezident Petr Pavel, místopředsedkyně vlády Alena Schillerová z hnutí ANO a nebo předsedové sněmovny a senátu a samozřejmě taky ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zváni jste i vy všichni, kteří byste chtěli přijít. Ještě ale dodám poznámku pro řidiče. Vinohradská ulice bude totiž kvůli pěti na hodinu dnes úplně uzavřená.
1: Krištof Jiřík, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Ranní radiožurnál a teď k tomu, co bylo o 2 roky později. Silný ročník.

0: Dobré ráno ve 4:09. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zrušilo všechny akce a na státních budovách jsou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily mimo jiné dětskou nemocnici a také školu. A pozor na komplikace na železnici. V železniční stanici v Uvalech u Prahy je rozbité trakční vedení. Provoz je kvůli tomu zastavený mezi Běchovicemi a Českým Brodem. Vlaky z Prahy do Kolína potom jezdí odklonem. Příčinu poruchy Správa železnic stále zjišťuje.
1: Neprůjezdná D10 u Tuřic a nehoda na D1 u Brna. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 26. kilometru před 12 hodinami hořel kamion, stále jsou tam trosky v jízdních průzích a odklízejí po následky po požáru. Dopravu odklání už na náhradní trasu na kilometru 21, silnice od Tuřic na Předměřice je ale neprůjezdná kvůli opravám mostu přes Jizeru. Musí se tak například po náhradní trase osobním autem na Kostelní Hlavnou a pak dál na Benátky. Na silnici 27 na výjezdu z Plzně ve směru do Přeštic dejte pozor kousek před dálnicí D5. Od policie tam máme hlášené rozházené tvárnice v jízdních pruzích. A D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy je ucpaná od kilometru 192 až na 187,5. Pojedete 25 minut. Důvodem je nehoda, srážka auta s motorkou v levém pruhu. Okolo se jede pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Téměř na celém našem území dnes bude pršet a také se objeví bouřky. Nejsilnější budou v Čechách a na západě Moravy. Nebe bude z počátku dnešního dne ještě hlavně v západních Čechách i polojasné, jinde většinou oblačné až zatažené. Odpoledne a večer ale bude mraků ještě přibývat a téměř všude zaprší. Teploty se dnes budou držet mezi 23 a 28 stupni. Zítra se počasí sklidní. Také se ale citelně ochladí. Krom Moravy a Slezska, kde zůstanou teploty do 25 stupňů, bude jen kolem 20. O víkendu také bude ubývat deště i mraků. Neděle už by mohla být docela slunečná. Teploty ale stále jen kolem 20 stupňů. Krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál v 8 hodin 20 minut. Čekali skoro 7 let, nakonec se lidé na hip-hop camp nepodívají. Pořadatelé totiž festival jenom několik hodin před začátkem zrušili. Dvoudenní akce měla začít dnes v areálu Kosmo Hradačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Detaily přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čím organizátoři zrušení festivalu vysvětlili?
1: Tvrdí, že letošní program neoslovil dostatek lidí a že jim zkrátka okolnosti nehrály do karet. To, že se hip-hop camp ruší, zveřejnili na webových stránkách a napsali to i do příspěvku na sociálních sítích. Ještě před 2 dny přitom pořadatelé lákali návštěvníky, že je kemp připravený.
0: No a jak na to lidé reagují?
1: Pod příspěvky na sociálních sítích jsou teď ráno stovky komentářů, téměř všechny jsou negativní, lidé se rozčilují. Někteří tvrdí, že jsou třeba už na místě a mají zaplacené ubytování. Jiní se zase ptají na to, jestli jim festival vrátí peníze. Na to jsme se chtěli ptát i my, ale PR manažerka Nikola Poselová ukončila s festivalem ke včerejšku spolupráci, protože jí vedení neodpovídalo na dotazy. Hlavní organizátor Radek Maliník nám řekl, že dnes nebo zítra vydají oficiální vyjádření. Lidem, kteří si zakoupili vstupenku, tak nezbývá, než na informace počkat a sledovat web nebo sociální sítě festivalu. Doplním, že dvoudenní vstupenka se na akci prodávala za 3 500 korun.
0: No a kdo měl na hip-hop campu vystoupit?
1: Třeba americký producent The Alchemist nebo rapper Freddie Gibbs, držitel ceny Grammy. Z českých umělců se měli na festivalu představit třeba skupina Prago Union, kterou právě posloucháme. Nebo James Cole a Idea. A připomenu, že hip-hop camp se naposledy konal v roce 2019, byl považovaný za největší hip-hopovou přehlídku ve střední a východní Evropě.
0: No a ten ohlášený se konat tedy také nebude, proč, vysvětluje Eliška Zábrocká. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Nad hlavou nám prasklo sklo v 8.22.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: pasuje viac môj.
1: Radiožurnál. Co se nezměnilo? Problémy na dálnici D10, stále zavřená u Tuřic na Mladou Boleslav, odklon na 27, ale je to uspané na objízdné trase, takže raději volte jinou trasu přes D11. A ještě D1, tentokrát na výjezdu z Brna, 187,5 km, připomínáme nehoda střed auta a motocyklu v levém pruhu na místě záchranáři. I tady se zdržíte. Šťastnou cestu. Radiožurnál.
2: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
3: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
4: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
2: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
5: A slyšíte tu bouřku, D11 u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
3: Nebo silný vítr.
6: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
2: Volejte i vy 800 553 553.
3: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Každý den s vámi.
1: Je 8:30. A teď Anna Horáčková a zprávy.
7: Úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a taky nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. A události okupace Československa v roce 1968 dnes připomene na pražském výstavišti akce Nevermore 68. Zve na přednášky, debaty, ale taky speciální vysílání Radiožurnálu. Začne tam po 18. hodině. Další kulturní akce bude v Praze na Václavském náměstí. Na koncertu proti zapomnění vystoupí odpoledne asi 10 kapel.
2: Sport.
7: Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli 0-3 v Bělehradě s Crvenou zvezdou a do odvety závěrečného předkola Evropské ligy půjdou s velkou ztrátou. Hradec Králové v play-off o konferenční ligu remizoval 2-2 na hřišti Panathinaikosu Atény a Jablonec prohrál 0-1 v Glasgow s Rangers. Odvety o účast v ligové fázi evropských pohárů se budou na stadionech českých týmů hrát příští týden ve čtvrtek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony v Praze u letiště. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 26. kilometru před 12 hodinami hořel kamion, stále odklízejí trosky z jízdních pruhů a dopravu tak odklání. Na 21. kilometru se sjíždí, kolona se tam prakticky rozjela a silnice ale od Tuřic směrem na Předměřice je neprůjezdná, tedy souběžná silnice 610. Musí se například osobním autem přes Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Po případě z Prahy už po D11 a na Lysou nad Labem a dál do Benátek. V Praze u letiště brzdí provoz omezení, kolonu čekejte na D7 na příjezdu ze Slaného a Chomutova od kilometru 4. Zdrží vás přes 10 minut a následně budete popojíždět i v opačném směru. Pražský okruh na výjezdu z metropole ve směru na Slaný a Chomutov hlásíte frontu z kilometru 27 a zdržení přes 20 minut. D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy je stále ucpaná od kilometru 191,5 až na 187,5. Tam došetřují nehodu v levém pruhu, strážka auta s motorkou, zdržení přes 25 minut. A na D1 před Brnem směrem z Prahy nesouvislé kolony od kilometru 182. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: 21. srpen bude velmi bouřlivý, odpoledne se kromě krajního severozápadu a krajního jihovýchodu budou na našem území vyskytovat velmi silné bouřky. Pozor na nárazy větru, kroupy i přívalový déšť. Teploty přitom zůstanou velmi příjemné, letní, pohybovat se budou mezi 23 a 28 stupni. Na horách naměříte kolem 20. A počasí se bude sklidňovat v noci na zítřek, od jihu bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. O víkendu se pak bude počasí vylepšovat. V sobotu čeká
0: dáme oblačno až polojasno, lokálně se mohou ještě vyskytovat přehánky anebo déšť. Bouřky už jen opravdu výjimečně. Na severu bude srážek víc. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou v noci klesat ke 13, na západě dokonce k 11 stupňům a vysoko se nedostanou ani přes den. Pohybovat se budou jen mezi 18 a 22 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude o trochu tepleji, od 21 do 25 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a vzhůru do vesmíru. Americký prezident Trump chce, aby se ze Spojených států létalo do kosmu už 1000krát ročně. A to už v příštích letech. Podepsal totiž memorandum, které s téměř 6násobným navýšením amerických vzletů do vesmíru počítá už do roku 2030. Detaily zjistila Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Vítej.
9: Dobré ráno. Američané obecně létají do vesmíru čím dál častěji. Loni bylo startů a návratů do atmosféry 178. Nejčastěji přitom startovala zařízení firmy SpaceX, patřící miliardáři Elonu Muskovi. Ta například rozmístila na oběžné dráze 2,5 tisíce družic. V případě naplnění Trumpova plánu by to znamenalo, že by se už v dohledné době ze Spojených států vzlétalo v průměrně téměř třikrát denně. Kromě této ambice Trumpovo memorandum počítá taky s návratem amerických astronautů na měsíc do roku 2028 a se začátkem budování tamní základny do roku 2030. Trump už loni podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru. O realitě těchto plánů ale můžeme spekulovat, protože chce zároveň snížit rozpočet Národního úřadu pro letectví a vesmír, a to zhruba o čtvrtinu na příští rok.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 8.40. Část českých chovatelů musí snižovat stavy skotu. Na polích se letos kvůli extrémnímu suchu neurodilo dostatek plodin, kterými by zvířata mohly nakrmit. K rozhodnutí prodat část krav dospěly také v agrodružstvu Miroslav na Znojemsku. Dnes rozhodnou o tom, se kterými z nich se rozloučí. A na místě u toho je také reportér Šimon Franz. Šimone, dobré ráno.
1: Dobré ráno, dnes dopoledne by měl přijet kupec z Polska, který si krávy vytipuje a v neděli si je následně odveze. Zatím na něho čekají, už teď je ale jasné, že dnes si vytipuje minimálně 10 jalovic a přijde si i pro další krávy. Dohromady jich bude zatím zhruba 30, ale možné, že to číslo bude ještě vyšší. To znamená, že tady v agrodružstvu Miroslav přijdou o zhruba 10% všech krav. To rozhodnutí je právě kvůli tomu, že se jim na polích a loukách neurodil dostatek krmných plodin a na podzim, případně na jaře, by tedy už část toho chovu neměli čím nakrmit. Podobná je situace na jiných místech v Česku. Podle Zemědělského svazu zatím není jasné, kolika zemědělských družstev a chovatelů se to bude týkat. Problém je to ale třeba i v jižních Čechách. I tady na jižní Moravě některá družstva uvažují o tom, že třeba i příští rok by stavy skotu snižovat museli, pokud by podobná úroda byla i příští rok.
0: A nemají tedy chovatelé možnost chybějící krmiva dokoupit třeba ze zahraničí?
1: To samozřejmě mají, ale ten problém je v tom, že se jim to ekonomicky zkrátka nevyplatí. Zemědělci a chovatelé už teď vyprodukované mléko prodávají většinou se ztrátou. Je to kolem 1 až 2 korun za litr a pokud by tedy dokoupili další krmivo, ať už z zahraničí nebo z Česka, kterého ostatně se všem zemědělcům urodilo méně než je obvyklé, tak by se jim to potom propsalo do nákladu a mléko by museli prodávat ještě s větší ztrátou, což se jim nevyplatí a jediná možnost pro některé zemědělce je zkrátka ty krávy prodat. Ten jejich osud končí potom na jatkách.
0: Tolik tedy aktuálně Šimon Franz, který je v Miroslavi v agrodružstvu na Znojemsku. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a téma jsme dnes probrali také v ranním interview Radiožurnálu, a to přímo s Martinem Píchou, předsedou Zemědělského svazu České republiky. Stalo se tak v 7:50. Záznam ranního intervia Radiožurnálu najdete také na našem webu. Teď je 8:42.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 8:45. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si dnes budou lidé připomínat po celé republice a můžete přijít také před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Tady od 11 hodin položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident republiky Petr Pavel. Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už více než 8 měsíců a na její palubě je více než 5000 námořníků.
3: Situace na D1 v Brně a neprůjezdná D10 u Tuřic. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy se zlepšila situace u Troubska. Na kilometru 187,5 došetřili nehodu auta s motorkou. Průjezdný už je i levý pruh a kolona od kilometru 192 se rozjíždí. Nesouvisle se brzdí na D1, ale na příjezdu do Brna směrem z Prahy od sjezdu na Popůvky. Od kilometru 182 až na 196 k D2 se jede velmi pomalu, a to hlavně kamiony v pravém pruhu. Místy se víc stojí, než jede. A zdržení osobním autem asi 10 minut před zúžením nákladním výrazně déle. A připomínáme uzavřenou D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Od kilometru 21 se nedá projet, musí se po náhradní trase přes Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Od Tuřic ve směru na Předměřice neprojedete, se opravují tam most přes jezeru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: První půlce dnešního dne čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, pršet ale bude zatím jen místy. Během odpoledne a večera ale postoupí přes naše území od jihozápadu k severovýchodu tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky, intenzivní déšť a také přechodné zesílení větru. Hlavně v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a silného deště napršet až 70 mm vody. Objeví se i kroupy a situace bude komplikovat i nárazový vítr o rychlosti až 90 km. Hodině. Jediné příjemné, co se počasí týká, budou dnešní teploty. Pohybovat se budou kolem 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Betlémské kaple v Praze kolem Berunky, Střely, na Tachovsku a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. Dálková pěší trasa vznikla před několika lety a na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi ty nejznámější, ale vede velmi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je také hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí, jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patří mezi ty lidi, kteří chodí sami, když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. No. Trvá to nějakých 22, 23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili. Že jo,
2: to jako, jsem se všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal nebo ji obrátil. Jako, jo, takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, takový underground.
2: No. Na hranici s vámi. No.
1: Ano, ano. Ne, opravdu, když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídkové tesaři, vylezte z mechu, chopte se náčiní.
4: Ať žijí duchové
5: a princ a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
5: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No,
5: dávno.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrad. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus?
1: Tak z toho času národního obrození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, rozumíte, že už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako i kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady měl být.
1: No, od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rabštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: potom do
1: Brnou potom.
6: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
6: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy ne...

0: nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že husová cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná. Není to prostě dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
1: V Norimberku se husová stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál před nedávnem Štěpána Macháčka, co by blízkovýchodního zpravodaje vystřídala Jana Karasová. Štěpán Macháček, který v této funkci skončil, ale za těch 13 let má spoustu vzpomínek a příběhů, které shrne dnes ve vzpomínkovém rozhovoru na radiožurnálu po 9. hodině.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Anou Horáčkovou.
4: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. Fotbalisti Hradce Králové vybojovali remízu na hřišti Panathinaikosu v boji o konferenční ligu. Dálnice D10 ve směru do Mladé Boleslavy je uzavřená u Tuřic na 21. kilometru. A počasí zatím je i polojasno, později čekejte zataženo a skoro všude se postupně přidá déšť i silné bouřky a teploty dnes až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměru. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska zůstala v Československu až do roku 1991. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes ruší všechny akce a na státních budovách visí černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
5: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Vlaky mezi Prahou a Českým Brodem už jezdí po jedné koleji, informovaly o tom České dráhy. V Úvalech u Prahy se totiž ráno rozbilo trakční vedení a to úplně zastavilo provoz na trati. Některé vlaky ale stále jezdí odklonem přes stanici Lysá nad Labem a spoje proto nabírají i velká zdržení v řádu desítek minut. Mluvčí pro mimořádnosti Martin Kafka Radiožurnálu řekl, že Správa železnic teď zjišťuje příčinu poruchy. Úplné obnovení provozu je plánované na 11. hodinu dopoledne.
6: Před 7 hodinou ranní došlo v Úvalech k závadě na trakčním vedení. Na místě jsou pracovníci Správy železnic, kteří teďka zjišťují rozsah toho poškození a v tuto chvíli je v Úvalech, tedy na koridoru, provoz zastaven.
1: Sport.
7: Fotbalisté Plzně začali play-off o Evropskou ligu porážkou 0-3 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Hradec Králové remizoval v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Athény 2-2. Slibný výsledek do odvety zařídil dvěma góly v závěru teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar. Po zápase jeho přínos vyzdvihl trenér David Horejš.
8: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
7: Jablonec v konferenční lize prohrál na stadionu Glasgow Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavní fáze evropských pohárů se budou v Plzni, Hradci a Jablonci hrát příští týden ve čtvrtek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy čekejte u zavírku za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru odklání dopravu na náhradní trasu. Jezdí se například přes Kostelní Hlavno, pak dál na Benátky. Důvodem je odklízení následků po požáru kamionu na 26. kilometru z noci. V Praze u letiště brzdí provoz omezení. Na příjezdu po D7 ze Slaného a Chomutova se zpomaluje skoro na 4. kilometru, zpoždění asi 10 minut a stejně tak budete popojíždět na výjezdu z metropole ve směru na Slaný a Chomutov po Pražském okruhu. Zastavíte u Evropské na 28. kilometru. Pražský okruh na trase z Letňan ve směru na Černý most dejte pozor v nájezdu z Novopatské. Na konci připojení za zatáčkou stojí kamion s defektem, je tam šipka silničářů a náhle se vybočuje. A teď D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Přímo u sjezdu na Popůvky na kilometru 182 se brzdí. Nesouvislé fronty jsou právě až do zúžení k D2 ke sjezdu na Bratislavu. Kamionem v pravém pruhu se víc stojí, než jede osobním autem. Těch 13 kilometrů pojedete asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se přidávají přeháňky. Odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je můžou nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, taky kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. A teď už vám svého hosta představí Libor Bouček.
10: Od roku 2013 byl jeho hlas jedním z mála pevných bodů na turbulentním Blízkém východě. Ať už referoval o krásách této oblasti, nebo o bezprecedentních tragédiích, konfliktech, které ovlivňují celou planetu, nebo o obyvatelích, z jeho hlasu šel klid a nám posluchačům a posluchačkám dodával erudici nutnou pro pochopení souvislostí. Post na Blízkém východě po 13 letech opouští Štěpán Macháček. Přeju vám dobré dopoledne.
11: Hezký den.
10: Proč jako?
11: Už toho bylo hodně.
10: Čeho?
11: Cestování, těch událostí, které nejsou tak hezké, které se mi až tolik nelíbily a přesto přibývaly a musel jsem o nich denodenně referovat. A člověk si musí trošičku udělat zase další odstup, krok zpátky, aby ty věci viděl možná novýma očima, protože zůstávám v regionu, ale potřebuju načerpat nějaké nové, řekl bych, nové inspirace a nové nápady.
10: Já se přiznám k tomu, že když se člověk podívá na to, co se odehrálo v tom velmi širokém regionu, za který jste de facto zodpovídá za těch 13 let, tak to teda nebyla jednoduchá práce. Jak moc se ty okolnosti a to, že člověk si musí zestručnit tu tragédii, tu bolest, jak moc se to fakt na člověku projeví, když vidí, co vlastně se fakt děje?
11: Projeví se to, asi na mě se to projevilo tak, že jsem reportáže mohl dělat vždy v tom formátu, který se v rádiu uplatnil, to znamená 2 minuty 50. A de facto v tom nikdy člověk právě tu tragédii, ten příběh nemohl vlastně říct úplně celý, úplně ho dopovědět, úplně do konce. A pak mi to přišlo, že je to škoda a že se ty příběhy tím pádem podobali jeden druhému, což mnohdy se podobali, ale pořád tam byl prostor k té individuální, k tomu pohledu na individuálního člověka, individuální příběh, ale je pravda, že tenhle časový, řekl bych, limit pro to říct ty hluboké věci, ten byl často hodně nepříjemný.
10: My pochopitelně sledujeme to, co se děje, ten oblast Hormuzského průplavu nebo hormuzského průlivu je na piedestálu, člověk sleduje ta další ohniska těch konfliktů, tak jenom člověka napadá, že vlastně ten příběh se ještě jako neuzavřel.
11: Těch příběhů neuzavřených je na Blízkém východě celá řada. Asi bych se nedočkal jejich uzavření, ani kdybych dělal až do skonání svého blízkovýchodního zpravodaje, tak teď budu muset ty příběhy už převzít někdo jiný.
2: Host Radiožurnálu.

0: Štěpán Macháček je dnes hostem Radiožurnálu, kromě toho, že ten jeho hlas referoval o všem zásadním z oblasti Blízkého východu, tak referoval také o tom, jak se žije v Káhiře, ve zcela přirozené metropoli jednoho kontinentu, protože Káhira asi byla, je a bude vnímána jako metropole Afriky. Ne, na tom se shodneme díky velikosti, díky významu, díky historii. Vy tam žijete 15 let?
1: Víc, 19.
0: 19 let. Na co si musí člověk zvyknout v Káhiře? Co je tak pro našince odsud z Česka to nejtěžší?
1: Já myslím, že si musí zvyknout na tu Káhiru jako takovou, protože mám kamarády, kteří se přijeli podívat a už druhý den by nejradši jeli zpátky, letěli zpátky, a mám další, kteří o Káhiře nevěděli vůbec nic a hned během krátké návštěvy je totálně vzala za srdce a vlezla jim pod kůži, jak se říká, tou svou energií, přestože estetika Káhiry je pro našince úplně jiná. Mnozí z ní vidí špínu, odpadky, hluk, znečištění, a jiní zase právě v tomhle vidí tu krásu, nebo respektive i přes tohle všechno vidí
0: možná ten život. Krásu.
1: Přesně tak, ryzí život, život těch lidí, ta energie, která čiší z těch čtvrtí, těch lidových čtvrtí, kde se žije na ulici a kde jsou lidé nesmírně otevření a přátelští, a tohle všechno jsou věci, které někomu vyhovují, někomu ne, ale dělají Káhiru takovou, jaká je.
0: Za ty dvě dekády, jak moc se to město proměnilo a jakým směrem? Stává se z toho skutečně ta hrdá metropole, která i díky mnoha vlivům, jeden z těch výrazných může být i demografická křivka, tak se stává opravdu jako silným, stabilním sídlem? Nebo ten chaos se rozrůstá?
1: V posledních letech se to mění opravdu hodně. Já mám radši spíše ty staré věci v Káhiře a tu starou Káhiru, takže je mi to trošku líto, ale v posledních pár letech ty změny jsou překotné, likvidují se často celé čtvrti tradiční právě s tím tradičním životem a zase vznikají za obrovské peníze čtvrti nové, které připomínají, a Egypt podle mého názoru se snaží připodobnit trošku Dubaji a těmhle moderním centrum na Blízkém východě. Ale je pravda, že když člověk chce žít úplně moderní a spokojený život, a to člověk i západní v Káhiře, tak si najde čtvrti a místa, kde takový život žít může. A tímhle směrem se Káhira skutečně mění, neskutečně se modernizuje, přestože ty předěly uvnitř města jsou někdy hodně ostré a jsou tam pořád mezi vedle sebe čtvrti hodně tradiční s chudým obyvatelstvem a čtvrti úplně moderní compoundy, kde žijí bohatí, ať už Egypťané nebo cizinci. Takže tohle všechno tam pořád ještě je. A změny ale jsou v posledních letech opravdu markantní.
0: Jaké jsou z toho, co jste vypozoroval, ty aktuální ambice Káhiry? Kam to míří to město a ta metropole? A možná i, když to zobecním, Egypt v rámci té hry jako silného hráče na území Blízkého východu, ale zároveň i Afriky.
1: Po té revoluci, kdy já jsem začínal v Egyptě jako zpravodaj, kdy se z hlediska běžného Egypťana jakoby nic nezměnilo, tak ty změny jsou vidět v tom, že Egypt se snaží, a daří se mu to, vystupovat jako ostrov, to už není ostrůvek, obrovský ostrov stability v rozbouřeném světě Blízkého východu. A je pravda, že díky tomu přitahuje teď obrovské množství jak pozornosti, tak investic, peněz, včetně třeba peněz a investic do nemovitostí. Obrovské množství cizinců kupuje nemovitosti teď v Egyptě, a právě ta válka v zálivu, o které jsme mluvili, kolem Hormuzu a podobně, tak mám pocit, že v poslední době odvrací pozornost nebo obrací pozornost případných investorů právě od zálivových zemí Dubaje a Abu Dhabi směrem do Egypta, do Káhiry. Nemusí to být jen Káhira, může to být i přímořská letoviska, Hurghada, Sharm el-Sheikh, ale je vidět, že lidé tam vidí budoucnost, protože ty svoje peníze tam ukládají.
0: A je to i ta strategie těch činitelů, že vědí, že tady se otevírá okno příležitosti?
1: Nejsem si jistý, jestli to byla strategie, každopádně teď v tom určitě tu příležitost vidí.
0: Když se člověk podívá na statistiku, tak Egypt patří dlouhodobě mezi 20 nejbezpečnějších zemí světa. A i když to zní velmi banálně to číslo, tak myslím si, že je velmi podstatné, protože si troufám tvrdit, že spousta lidí si to ani neuvědomuje, že fakt je Egypt místo bezpečné. Platí to? Změnila se skutečně i do jisté míry ta tolerance třeba Egypťanů k cizincům?
1: Škoda, že to není teď moje manželka, která tam celou dobu se mnou je a která vzpomíná na začátek toho našeho působení 2013 jako na dobu, kdy se bála a se opodstatněně vlastně vykročit na ulici, protože ty události kolem revoluce byly hodně divoké a pak ještě několik let byla ta bezpečnostní situace problematická v Egyptě. První naši kamarádi nás přijeli navštívit až asi 5 let po té revoluci. Ale teď je to absolutně na jiné úrovni. Ta bezpečnost se vrátila do ulic. V podstatě cizinec nemá rozhodně žádný pocit ohrožení a to ani v těch čtvrtích, kam by třeba v jiných kontinentech nešel, v těch chudinských předměstích. Egypt prostě není takový. Egypt nemá. Ti lidé neposkytují vůbec žádnou záminku, aby člověk měl pocit, že ho někde přepadnou nebo okradou.
0: Myslím si, že Egypt skutečně roste a je to vidět i v těch zahraničních publikacích, že dokonce jsem četl, že to je next big thing, to znamená destinace, kam třeba za 10 let budou proudit skutečně lidé, kteří budou hledat ten střed zájmu právě mezi Asií, Evropou a Afrikou. Tak my si budeme dál povídat nejen o Egyptu, ale o celém regionu se Štěpánem Macháčkem, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Štěpán Macháček po 13 letech odchází z postu zpravodaje pro Blízký východ, tedy z postu zpravodaje Českého rozhlasu. Podstatné je, že to pouto se nepřetrhne zcela, ale i dál budete s Českým rozhlasem spolupracovat. A jak moc z toho, co jste projel, se my v Česku v tom arabském světě, v těch souvislostech, těch vztazích orientujeme ve srovnání s tím, kolik oni vědí o Evropě?
1: Já pozoruju obrovský pokrok v tom, jak se místní lidé orientují ve světě a vůbec v životním stylu třeba Evropanů nebo západních lidí. Může za to bez pochyby internet, sociální sítě, ale když já jsem přijel do Káhiry poprvé v roce 1996 na studia, když to srovnám, o čem se bylo vůbec možné bavit s těmi lidmi, bylo to těžké najít společná témata. Oni viděli Evropu skrze nějaké předsudky. Byly to předsudky bez pochyby o tom, jak tady prostopášně žijeme, jak prostě Evropa je úplně jiná než jejich svět.
0: Zapomínáme na tradice.
1: Možná. A každopádně dneska tyhle názory vůbec neslyším a slyším naopak velice, bych řekl, názory nebo diskuze s místními lidmi velice zasvěcené. Mnozí z nich už cestují do Evropy vyloženě za poznáním. To dřív nebývalo úplně zvykem. Mnozí z nich dělají sporty, takové ty běhání maratonů po ulicích, ježdí na kole, to také dřív si nepamatuju, že by v Káhiře bylo úplně obvyklé. Takže najednou ty světy se strašně zbližují a ty představy, řekněme, Egypťanů nebo lidí v arabském světě o Evropě a obráceně, mám pocit, že se přibližují více realitě, že už vnímají vlastně nás jako mnohem realističtěji, než tomu bylo dřív a asi i obráceně.
0: No, ten obrácený pohled mě zajímá možná ještě víc, protože je mi jasné, že když kontinuálně skutečně téměř dvě dekády trávíte v Káhiře a zaměřujete se na Blízký východ a pak si přečtete třeba, nemyslím jen česká, ale myslím i další evropská média. Zajímáme se dostatečně o ten region, jehož osud má na nás bezprostřední dopad v mnoha ohledech a rozumíme mu, nejdeme prostě po povrchu. A to samozřejmě se ptám člověka, který po něm nikdy nešel v žádné své reportáži, ale mám na mysli ten obecný pohled, že je tam fakt jistý nedostatek v tom pochopení těch principů toho regionu.
1: Nejsem si jistý, jestli je to nedostatečně, každopádně otázka, jak se zajímáme. Já si pamatuju, že dřív to byl zájem, ať už pozitivní v tom smyslu, že jsme hledali v tom jakousi exotiku a orientalismus a podobně. Dneska si myslím, že je to mnohem ten zájem i z naší strany, mediální nebo politický, tak je mnohem pragmatičtější. Už jde opravdu o ekonomické vztahy a podobně a mám pocit, že ty konflikty samozřejmě nepřispívají tomu, aby ten zájem byl nějak více rozvíjený v těch věcech, které by mohly přispět k nějakému vzájemným vztahům a podobně, ale doufám, že i tak, že přeci jen třeba právě Egypt nebo předtím zálivové země, že ten zájem tam už byl cítit, že jakmile je tam ekonomicky nějaký vztah a nějaké pouto a nějaké vodítko, tak i ta pozornost stoupá od tyhle ty destinace.
0: To je ten zájem těch destinací, ale já měl třeba na mysli to, že vnímáme, nebo měli bychom možná víc, ale vnímáme situaci v Jemenu, vnímáme situaci v pásmu Gaza, kdy žijeme v době trendů, tak pochopitelně najednou už to není úplně trendy, před chvílí to bylo trendy, hodně se o tom mluvilo, ne, pojďme to zapomenout, ale ty věci se nevyřešily, tam pokračuje ten obrovský rozměr té tragédie, ale my to najednou přebijeme tím, že sledujeme, nevím, nedávno skončené mistrovství, že to třeba ve fotbale. Jo? Jestli tohle není ta rezerva, že vlastně v tom zájmu nejsme vytrvali odsud z Evropy.
1: Myslím, že to je ale úplně přirozené. Je to tak, mně je to také líto, nebo připadá mi to, že to je nefér vůči tím lidem tam. Na druhou stranu, asi kdyby se...
0: Že jsou jakoby opuštěni, že se najednou opustí ten problém.
1: No, je to možné. Na druhou stranu, ale pokud mluvíme o těch mediálním zájmu, tak nedokážu si představit, a abych byl fair i vůči našim třeba médiím, nedokážu si představit, že by arabská média nějak dlouhodobě zásadně
0: řešila tornádo na Jižní Moravě, například. Když to úplně budu bagatelizovat. ale ten příklad vlastně asi...
1: To je hodně extrémní příklad, ale ano, myslel jsem to takhle přesně, že obvinovat jenom západní média z toho, že si nevšímají dlouhodobě války v Jemenu, ano, ale to samé určitě platí i obráceně.
0: Štěpán Macháček je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál bylo 9:30. A hezké dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Češi si dnes připomínají 58. výročí okupace vojsk Varšavské smlouvy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO u té příležitosti na síti X napsal, že považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Na Aljašce havarovalo malé letadlo s 8 lidmi na palubě. Nehodu nepřežil nikdo z cestujících a po smrti jsou i oba piloti. Uvedlo to americké letectvo. Stroj havaroval v odlehlé části Aljašky, necelých 500 kilometrů po startu z města Anchorage. Trosky letounu se podařilo najít nedaleko jedné z radarových stanic, které podél aljašských hranic sledují vzdušný prostor. A na Hané začala sklizeň chmele. Jako první spustili česačky zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou navíc i malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu. Tropických dnů i nocí bez dostatku vláhy bylo letos podle něj příliš mnoho.
2: Sport.
1: Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od půlky dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na svém instagramovém profilu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D10 na výjezdu z Prahy ve směru na Mladou Boleslav a Turnov je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru svádí dopravu na sjezd a nedá se jet po souběžné silnici 610. Mezi Tuřicemi a Předměřicemi totiž opravují most přes Jizeru a tam se nedá projet. Musí se tak po náhradní trase například na Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Čekejte silnější provoz hlavně na příjezdu do Kostelního Hlavna, máme tam hlášenou i nehodu. Vzniká pak kratší kolona i před sjezdem na kilometru 20,5 se brzdí. Teď silnice 20 mezi Pískem a Nepomukem vyšetřují nehodu na příjezdu do Lnářů. Strážka dvou aut jezdí se Kyvadlově a kolony kratší vznikají obou směrně. Zdržení hlásíte pár minut. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislé kolony od sjezdu na Popůvky. Poprvé zpomalíte na kilometru 181,5 opatrně na horizontu před sjezdem. A následně se budete sunout až k D2 ke sjezdu na Bratislavu. Kamionem je to skoro přes hodinu podle našeho zpravodaje. Osobním autem ten 13-kilometrový úsek pojedete asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se můžou objevit přehánky. Odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy bouřky, a to i velmi silné s kroupami, silným větrem a taky přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A hned po písničce bude mít znovu slovo Libor Bouček a jeho host.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 19 let tráví v Káhiře. Je to tedy váš domov? Štěpán Macháček je hostem Radiožurnálu. Ve země hned vytryskla ta otázka. Je to teda domov teď? Definitivně.
1: Je to domov, no. Když se zeptáte našich dětí, jedno se tam narodilo, jedno tam prožilo celý svůj dosavadní život, tak tím spíš asi byste dostal tuhle odpověď.
0: Jaký je ten pohled táty na dítě, které prostě a jednoduše je z nějaké části Egypťanem? Minimálně tím prostředím.
1: Já si myslím, že to rozhodně neuškodilo dítěti v tomto případě. Naopak, myslím si, že já jsem rád, protože jednak teda chodí tam do školy, která je, řekněme, svým způsobem mezinárodní, takže jsou tam lidé jak Egypťané, tak i jiných z jiných zemí a je to bezvadně obohacující, ale opravdu jako v tom smyslu, že vyrůstá mezi spoustou cizinců a myslím si, že to je dobře. A já mám pocit, že ale i pozor, i moje dcera vidí krásy zdejšího nedomova, tedy
0: no to právě
1: Česka,
0: k tomu protože, si dostat. No.
1: Jo, občas slyším otázku, když jsme tu o prázdninách, vždycky jsme tu byli vlastně jenom v létě, tak slyším otázku, a proč nejsme tady, tady je to takové krásné, a to když třeba jdeme nějakou lesní, nebo jdeme nějakým lesem a zelení, že, tak to samozřejmě hodně osloví a říká to v Egyptě prostě není. Na druhou stranu se vždycky do Egypta zpátky těší hodně.
0: To znamená, i ona to má jako domov a teď najednou přišla kovářka. Tak je to unikátní, protože kromě toho, že Štěpán referuje z Blízkého východu, tak se rozhodl oživit nádraží v Kovářské, nádraží, které neslo název Schmiedeberg, vlastně s velkou tradicí, otevřeno v roce 1872, pak prožilo ty turbulence toho 20. století, ale jestli je moje rešerše správná, tak vy nikde v rodině ten železniční otisk a to železničářské srdce nemáte, tak jak, kde se to ve vás vzalo?
1: Žádné šatouštví skutečně naší rodině není. Já jsem taky neměl zvláštní vztah k tomu nádraží nebo k té železnici, ale mně se spíš líbilo to zasazení té krásné budovy a toho krásného nádraží do krajiny, do té krušnohorské krajiny. A když jsem pochopil, že asi už tam dlouho nebude celá tahle věc, tak jsem se začal o to zajímat, jestli by to nešlo přeci jenom nějak zachránit.
0: Takhle, já jsem viděl pochopil taky na cestě jako spoustu hezkých věcí, ale jakože bych si je rovnou pořídil.
1: Já jsem si jich nepořídil spoustu. Stačí to jedno nádraží asi na celý život, ale ne, tohle místo tak strašně učarovalo jak mě, tak mojí ženě, že ale byl to trošku hec a vlastně jsme nepočítali s tím, že se to bude realizovat a ono to nějak takhle dopadlo.
0: No a roste to a řekl bych, že jsou viděty mílové kroky. Je to na trati Chomutov-Vejprty. Jaký je to kraj z toho vašeho reporterského pohledu, kdybyste ho měl vystihnout?
1: Hodně specifický a to zvláště tahle část Krušných hor, ta se od těch 90. let změnila mnohem méně než jiná část Krušných hor, kde třeba je Boží dar a tak dále.
0: My jsme kousek.
1: Klínovec. A my jsme kousek a je to právě od Klínovce na východ a tam je to pořád nějaké takové stejné. A to lidmi, jejich podnikavostí v uvozovkách a dokonce i tím, že se nepodařilo, a možná pro nás to je třeba dobře, nebo pro někoho to je dobře, tam nalákat nějaký masový turismus. Tam jsou skutečně spíše lidé, kteří se tam vydají, tak jsou to spíš nadšenci do tohoto typu krajiny. A zároveň je to hrozně krásný kraj a ta městečka a ty vesnice, která jsou mnohem menší, než byla před válkou, tak působí hrozně příjemným a zajímavým hlavně dojmem.
0: Kdybych si to měl vizualizovat a z toho, co jsem vás chtěl poznat, tak je tam ta 20-milionová megapole v podobě Káhiry a k tomu ten absolutní klid té Kovářské, že opravdu je tam pusto prázdno. Je tohle to, co vám učarovalo?
1: Přesně tenhle kontrast jsme asi potřebovali, protože větší kontrast si nedokážu představit, ať už počasím, podnebím, tak právě opuštěností toho místa tedy v porovnání s megapolí egyptskou. A my jsme se vždycky právě proto těšili nejdřív na tu jednu stranu a pak zase na tu druhou a to těšení na tu změnu velikou, tak to nám dělalo radost.
0: No jak budete snášet to, že vám tam teď budou chodit lidi?
1: Lidi už chodí a lidi to drží. No,
0: a vy jste to užil po samotě, jak tomu tam to začne chodit.
1: Ale pořád se snažíme udržet ten počet lidí na velice rozumné úrovni a to se nám sem daří.
0: Říká Štěpán Macháček, co přesně na Kovářské naleznete, tak to se za chvíli dozvíte.

0: Štěpán Macháček je hostem Radiožurnálu. Rozebíráme to, jakým způsobem spolu se ženou a s dalšími kamarády proměňuje nádraží Kovářská. V jakém stavu to bylo, když jste si tedy řekli s manželkou Barbarou, že do toho jdete? Tak co si mám já představit?
1: Tam asi byla rozpadající se budova.
2: Opuštěná nádražní budova bez střechy prakticky už zarostla totálně plevelem a řekněme nepřístupná včetně toho okolí. Hromady sutin, odpadků, kde se po těch zbořených dalších drážních objektech to tam takto zůstalo a lidé se tam báli víceméně chodit i do toho, lidé z Kovářské, on to nádraží je trošku za obcí.
0: Asi kilometr mám pocit.
2: Zhruba tak. A nebylo to oblíbené místo, protože pokud tam někdo byl, tak to byli třeba nějací bezdomovci nebo takhle spíš tam vůbec nikdo nebyl a nebylo to oblíbené místo pro procházky. A to si myslím, že dneska už je úplně jinak.
0: No zároveň je tam možnost ubytování, proto, a to je další záhada, proto jste zvolili ty opuštěné vozy.
2: No, to nebylo takhle přímočaré, nebyl to plán a možná i proto se to lidem tolik líbí.
0: No tak protože jak k tomu došlo? Prostě, že najednou jsou hitláky na Kovářské.
2: No, chtěli, to nádraží bylo opuštěné i tam nebyl tady žádný vagon, jsme si říkali, bylo by hezké a tu mít aspoň jeden vagon, protože nádraží by měl být.
0: Ale jste měli tu romantickou představu toho roztomilého vagonku, ne?
2: Měli jsme o představu, že v něm budeme přespávat, protože ta nádraží budeme ještě opravovat desítky let a nebylo kde spát. Jenže pak se to začalo líbit ten vagónek, který jsme skutečně učinili roztomilým, tak se začal líbit kamarádům a pak dalším a dalším lidem. A tak jsme ho vlastně otevřeli veřejnosti. Mm-hmm. Byl jeden, byli čtyři. Ještě se k nám přidal pak kamarád, který opravuje taky jeden drážní objekt na nádraží Kovářská. No a nakonec
0: to je Pavel Polák.
2: To je Pavel Polák, konec konců bývalý kolega
0: další rozhlasový. Další hlas, který patří k Českému rozhlasu.
2: Přesně tak. A nakonec se z toho vyklubala úžasná věc, že lidé tím, že se ubytovávají v těch našich vagonech, tak díky nim, díky příjmu z toho ubytování, můžeme pokračovat v rekonstrukci toho nádraží. Jinak byste to už neutáhli z nějakých vlastních platů.
0: Tomu rozumím, ale přesto. Vy jste teda někam došli, tam byly ty vagóny a vy jste řekl, dobrý, já jsem Macháček, dejte mi ty vagóny. Takhle to bylo?
2: No tak dejte, tak drzej jsem, tak drzej jsem nebyl, ale
0: dobře, kolik by stály tyhle vagóny?
2: Tehdy to byla cena šrotu, takže se to zvážilo na váze a vypočítalo se, kolik by asi tak zhruba ten šrot vážil.
0: A to jste teda ty vagony následně opravdu vezli z toho Ústí nad Labem na tu Kovářskou?
2: Přivezla nám je lokomotiva, bylo to ve kupní smlouvě, že si je převezmeme na Kovářské.

0: Štěpán Macháček je hostem Radiožurnálu. Rozebrali jsme jeho téměř dvě dekády trvající život v Káhiře, 13 let na pozici zahraničního zpravodaje na Blízkém východě. Těch 13 let té práce, jak moc se to proměnilo i s ohledem na to, že člověk musí jako novinář, jako zpravodaj Českého rozhlasu vnímat, že ty informace se nesou daleko rychleji, ty informace v sobě už neobsahují třeba jenom to suché informativní konstatování, ale najednou mají osobní otisk, jsou personifikované. Nemyslím ty vaše, myslím si na tom ostatním. Tak jak moc na to musí reagovat člověk, který právě hájí barvy Českého rozhlasu a jak moc on musí proměňovat tu svou práci? Protože mi je jasné, že v tom roce 2013 to bylo úplně jiné než v roce 26.
1: No, myslím si, že pořád to hlavní, co může přinášet člověk na pozici zpravodaje, je přinášet vlastní reportáže z místa, přestože, jak říkáte, ty informace se valí, valí se skrze agentury, valí se rychle a ta rychlost je pořád strašně důležitá. Tak snažil jsem se trošku bránit, ale naprosto neúspěšně tomu, abych byl jenom de facto nositelem těch valících se informací a snažil jsem se spíš na příkladu jednotlivých lidí, konkrétních lidí, přinést takové mikrosondy do toho konfliktu právě skrze příběhy jednotlivců, kteří v té situaci jsou.
0: Ty příběhy si můžete prohlédnout i pochopitelně v aplikaci Můj rozhlas nebo na irozhlas.cz, kde ten archiv reportáží Štěpána je. A jakou výhodu má v tom roce 26 v době informační inflace, videoinflace, jakou výhodu má ta rozhlasová reportáž, ta intimita toho, že člověk nemá ten obraz?
1: Rozhlas je pořád, si myslím, úplně skvělé médium. Výhru to má možná i proto, že já si pamatuju, když jsme

0: Byli i z televizáky natáčet v Jordánsku nějaké reportáže, tak byli překvapení, jak ten rozhlasák všechno popisuje a že vnímá vlastně celou tu situaci, o které natáčí jinak než ta kamera. A mně se to do dneška líbí, já bych třeba nechtěl asi pracovat pro televizi, protože právě ta rozhlasová, to, jak to člověk popíše jako zpravodaj, jako reportér, tak tím přináší mnohem víc toho svého do té reportáže, než právě kamera, která to de facto zachytí tak, jak to je.
1: Dá se říct, že tahle ta výhoda zajistí to, že tento formát bude žít dál i za 5, 10, 15 let, protože já mám pocit, že to je nenahraditelné.
0: Já mám stejný pocit a moc doufám, že to vydrží, protože rozhlas je úplně skvělé médium a konec konců i to, že u něho nemusíte mít upřímnou pozornost pouze na to poslouchání, můžete u toho dělat spoustu dalších věcí, tak to si myslím, že je jedna z těch geniálních věcí rozhlasu, to znamená, máte puštěné rádio a u toho děláte úplně něco jiného.
1: A je mi úplně jasné, že něco jiného jste dělali i vy a přesto vám vnímanou společnost dělal Štěpán Macháček, který byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju moc krát, ať se daří jak na Kovářské, tak pochopitelně v Káhyře. Hezký den.
0: Já také moc děkuji. Naslyšenou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace Československa. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Fotbalisté Plzně utrpěli vysokou porážku v play-off o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Dálnice D10 směrem na Turnov zůstává neprůjezdná u Tuřic, a to po požáru kamionu. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou, říká Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
3: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
1: Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovu, říká Pícha.
4: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
1: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a půlkou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
5: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Organizátoři festivalu Hip Hop Camp zrušili akci jen pár hodin před jejím začátkem. Večer oznámili, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít už dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek pořadatelé neuvedli. Hlavní organizátor akce Radek Malník Radiožurnálu pouze řekl, že se chystají dnes nebo zítra vydat vyjádření. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí, včetně amerického producenta The Alchemist a dvou držitelů cen Grammy. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 tisíc lidí.
6: Sport. Fotbalisté Plzně na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Pokud příští týden dvojzápas neotočí, budou hrát konferenční ligu. V play-off o konferenční ligu Hradec Králové remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec v prvním zápase prohrál na stadionu skotských Rangers 0-1. Trenér Severočechů Luboš Kozel tento výsledek do odvety bere pozitivně.
7: My jsme chtěli před zápasem odehrát i utkání ze ctí a tak, aby jsme měli třeba ještě šanci do odvety, což myslím, že i tady ten výsledek zaručuje a ten výkon vlastně souhrnu si myslím, že byl velmi dobrý, takový vyspělej, ale aby byl ještě lepší, tak tomu nám prostě chyběla taková ta lepší finální fáze na těch posledních metrech.
6: Odvety o evropské poháry se budou hrát příští týden ve čtvrtek v Plzni, Hradci Králové i Jablonci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony na D1 před Brnem. D10 zůstává neprůjezdná ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se sjíždí z dálnice a pokračuje po náhradní trase. Například na Kostelní Hlavno a pak u Benátek se vrátíte zpět na dálnici. Důvodem je odklízení následků po včerejším požáru kamionu na 26. kilometru. D7 před Prahou ve směru ze Slaného se plní před letištěm. Od 3. kilometru stojí hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Zdržení osobním autem není moc dlouhé, pár minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte kolony za sjezdem na Rosice od kilometru 180. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním autem zastavíte na kilometru 181 a nesouvisle se budete sunout až ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení osobním autem je 25 minut, kamionem přes hodinu. Na silnici 14 mezi Trutnovem a Vrchlabím se bouralo v Lánově. Přímo před kruhovým objezdem je průjezd velmi omezený a brzdí se s obou směrů. A tak 20 písek nepomok, zpomaluje se na příjezdu do Blatné, omezení Kyvadlově, zdržení 10 až 15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se přidávají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť a to místy i bouřky se silnými nárazy větru, kroupami a taky přívalovým deštěm. Teploměry dnes ukážou 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Jiří Chum, začíná páteční dopolední radiožurnál.
0: Páteční dopolední radiožurnál má historické datum, je 21. srpna roku 2026, což znamená, že Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Na mnoha místech se lidé schází na pietních akcích, už za chvíli se přihlásí živě naši reportéři, konkrétně z Holešova na Kroměřížsku a taky z Liberce. Dopolední radiožurnál začíná. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum. Yeah.

0: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou víc než 20-letou sovětskou okupaci si dnes lidé připomínají na mnoha místech republiky. Jedním z nich je Holešov na Kroměřížsku, kde 21. srpna 68. odmítli místní výsadkáři vpustit okupanty do kasáren a ubránili je. Přímo z Holešova se teď hlásí živě reportérka Tereza Chrastinová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Vzpomínky začaly v Holešově už dnes ráno mší v místním kostele. V tuto chvíli se nacházím u místní policejní školy, kde před chvíli začal pietní akt. Na místě je také asi 20 veteránů, už tedy pokročilého věku, mají prapory a pokládají květiny. V roce 68 se tady nacházely ty již zmíněné kasárny, kde tehdy sídlil 7. výsadkový pluk. Jeho příslušníci 21. srpna kasárny bránili před okupanty, kteří areál obklíčili už po 5. hodině ráno. Navzdory výrazné přesile okupantů je ale místní vojáci dovnitř nepustili. Byly to tehdy jediné kasárny v celém Československu, které 21. srpna nespadly pod kontrolu Sovětu. Podle pamětníků naštěstí nedošlo k žádnému většímu střetu a okupanti se po několika dnech stáhli. I takto ale s tamním plukem výsadkářů nedopadlo nejlépe. O několik měsíců později byl rozpuštěn kvůli protisovětským postojům.
0: V Liberci si invaze vojsk Varšavské smlouvy vyžádala 9 lidských životů a desítky zraněných. Každý rok si jejich památku připomínají na náměstí doktora Edvarda Beneše u radnice, kde je teď i náš reportér Jan Rozum. Taky dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Tady na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše před chvílí skončil pietní akt. Odhadem tu lidé zaplnili zhruba čtvrtinu náměstí. Spolu se zástupci města, kraje a dalších institucí položili květiny a zapálili svíčky. Právě tady před 58 lety lidé protestovali proti okupaci a snažili se bránit projíždějícím tankům. Právě jeden z nich tehdy vjel do podloubí jednoho z domů, budovu poškodil a při střelbě v centru zemřeli lidé. I proto je tohle místo jedním z symbolů srpnové okupace v Liberci. Vzpomínkové akce tady budou pokračovat i dnes odpoledne. V Severočeském muzeu začne v 17.30 projekce filmu Uranové legendy o těžbě uranu na Českolipsku. Po ní pak bude následovat beseda s tvůrci.
0: Liberec, dopolední radiožurnál za 3 minuty, 10:45. Přejeme dobré dopoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A trochu statistiky do 11:30 v dopoledním radiožurnálu, protože jako Češi jsme opět potvrdili, že rádi nakupujeme zboží přes internetové obchody. Českým e-shopům se v prvním pololetí dařilo, dosáhli obratu téměř 92 miliard korun, což vyplývá z analýzy společnosti Heureka. Kupovali jste si výbavu na kolo nebo klimatizaci? Tak přesně to jsou ty příklady zboží, které se prodávalo nejvíc. A vy si poslechněte detaily, které pro vás ještě máme.

0: A cesta nás v dopoledním radiožurnálu dovedla k ekonomice, sportovní vybavení a elektronika. To jsou ty hlavní segmenty, které letos stáhnou české internetové obchody. Podle analýzy společnosti Heureka za sebou mají úspěšné první pololetí. Česká e-komerce během té doby dosáhla obratu téměř 92 miliard korun, což je meziročně o 5% víc. Detaily uzná redaktor Dominik Hron. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Hezký den. Za první polovinu roku přibylo celkové množství objednávek a zároveň se i zvyšovala hodnota průměrného nákupu. Zákazníka vyšel na 1889 korun, asi o 2% víc než o rok dřív, dodává za autory analýzy a zároveň ředitel společnosti Heureka Group David Chmelař.
2: Češi nakupovali častěji a za více peněz. My v té analýze nevycházíme pouze z toho, co lidé na Heurece vyhledávají. Náš e-commerce insider pracuje s daty e-shopu, tedy s reálně uskutečněnými objednávkami.
1: Říká, že to pravděpodobně souvisí se zlepšující se ekonomickou situací domácností. Jednoduše řečeno, rostou mzdy, zatímco inflace je poměrně nízká. Pozitivní vývoj ze stejných důvodů pak potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci. Podle ní se e-shopům dařilo i díky tomu, že rostl celý sektor maloobchodu, říká ředitel Jan Vetiška.
3: E-shopy již tradičně často rostou rychleji. My nesledujeme data detailně za pololetí, ale všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
1: Vetiška dodává, že v poslední době jsou úspěšnější specializované internetové obchody, které zákazníkům nabízí nějakou přidanou hodnotu.
0: Dominiku, my už jsme to zmínili, rostl ten segment sportovního zboží. Tak co víc k tomu víš?
1: Heureka sleduje zvýšený zájem například o cyklistické příslušenství. Zatímco v předchozích letech se zvedala vlna nákupu nových kol, tak teď už je trh přesycený a lidé se je snaží spíš postupně vybavovat. V prvním pololetí takové doplňky kupovali asi o 81% víc než za stejné období o rok dřív. Jak na tom byl třeba internetový obchod prodejce Decathlon, přibližuje jeho mluvčí Josef Holík.
4: Pokud bychom se měli podívat na jednotlivé kategorie, kterým se letos v prvním pololetí dařilo, tak největší nárůst pozorujeme hlavně v cyklistice a ve všech segmentech, kde se po několika slabších letech trend obrátil. Následuje kempování, kde největší zájem tvořily rodinné stany a vybavení na spaní.
1: Častěji se v první polovině roku přes internet prodávaly i běžecké boty. Dál rostl segment elektroniky. Kromě analýzy Heureky to vyplývá i z dat internetového obchodu Datart. Trh s elektronikou v daném období meziročně rostl přibližně o 4%, projevil se hlavně sezónní nákup ve druhém čtvrtletí, kdy lidé ve velkém scháněli klimatizace a větráky. Datart uvádí, že online prodej už dnes tvoří asi 60% jejich celkového obratu a že díky pokročilé digitalizaci už Češi převážně nakupují hlavně tímto způsobem.
0: Tak, co jsme nakupovali nejvíc, zjišťoval a řekl o tom redaktor Dominik Hron v dopoledním biznesu radiožurnálu. Dominiku, děkuju za to, nashledanou.
1: Hezký den.
0: 6 minut nás teď dělí od 10:30, páteční dopolední radiožurnál. 21. srpna chystáme pro vás samozřejmě i další zpravodajský servis už v 10:30. Co v něm uslyšíte? Aktuální informace, předpověď počasí a dopravu a máte-li cokoliv z dopravy, můžete nám se zpravodajstvím pomoct i vy. 800 553 553. Šťastnou cestu, dobré dopoledne.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? A vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
6: Zprávy a Jana Gůda.
7: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si dnes lidi připomínají po celém Česku. Už za půl hodiny začne před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě pietní akt. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Odpoledne a večer budou postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké až 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na zítřek. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů z atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Šéf Bílého domu ale letos v dubnu navrhl snížit agentuře NASA její příští rozpočet o 23%. A spalovna odpadů v Rybitví na Pardubicku se může zmodernizovat a obnovit provoz. Nejvyšší správní soud totiž zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Firma AVCZ areál koupila v roce 2006 s cílem spalovnu zmodernizovat a znovu provozovat.
0: Sport.
7: Fotbalový záložník Lukáš Ambros přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel 3-0 na hřišti Kairatu Almaty v boji o Evropskou ligu. 22-letý hráč ve 24. minutě zakončil střelbou z dálky solo z poloviny hřiště. Těsně před přestávkou pak přihrál na branku Ukrajince Sikana. V předkole Evropské ligy skóroval Ambros podruhé. Minulý týden pomohl k postupu přes PAOK Soluň.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D10 u Tuřic a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Dálnice D10 na trase z Prahy do Mladé Boleslavy je stále uzavřená za sjezdem na Tuřice. A od 21. kilometru se nedá projet, protože na 26. uklízejí po včerejším požáru kamionu. Byla tam i těžká technika a stále se tak musí po náhradní trase osobním autem například na Tuřice a pak dál se držet na Kostelní Hlavno. Kolona se tvoří na příjezdu do Benátek před nájezdem na D10. Zpět zdržení tam asi 10 minut. Trasa na souběžné silnici ze 610 od Tuřic na Předměřice je neprůjezdná kvůli opravám mostu, tak pozor na to. Na pražském okruhu teď zde jedničky na letiště velmi opatrně za Lochkovským tunelem. Aktuálně čerstvá nehoda na 15. kilometru srážkou 2 aut v prostředním pruhu. Náhle se tam vybočuje za zatáčkou, vyteklé provozní kapaliny, prudce se brzdí, není to označené a teprve teď na místo dojíždějí záchranáři. Dálnice D46 ve směru Solomouce do Vyškova, dejte pozor, u sjezdu na Olšany u Prostějova, kilometr 33,5, stojí tam porouchané nákladní auto v odstavném pruhu, ten je ale úzký, zasahuje tak výrazně i do pravého a náhle se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
7: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky jen ojedinělé. Zpočátku odpoledne a večer začne od jeho západu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
6: No a příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění, tentokrát měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území České republiky a nejlépe ho uvidíte na jeho západě. Tak uvidíme, snad nám počasí bude přát. 4,5 minuty po půl jedenácté, tady je páteční dopolední radiožurnál 21. srpna.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Chcete nové horské kolo? Jedno pro vás máme. Hrát o něj budeme už za chvíli ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Skoro 9 minut po půl 11. přichází Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Hezké dopoledne.

0: Letní prázdniny pomalu končí, ale příležitosti na projížďku na kole bude ještě dost. A vy teď díky nám máte možnost jedno nové horské kolo vyhrát. Proto se teď spojujeme s pořadem Kilometry Jiřího Ješka na Radiožurnálu Sport. Tam je moderátor Karel Janů.
1: Krásný den přejeme teď už také posluchačům Radiožurnálu. Děkujeme za slovo a vítáme vás v naší soutěži. Já za malý okamžik předám slovo hned Jiřímu Ješkovi, který jednak položí otázku, která vás všechny určitě zajímá ze všeho nejvíc, ale pojďme tedy ještě jednou připomenout, Jirko, o jaké horské kolo vlastně hrajeme?
2: Ano, hrajeme o karbonové horské kolo značky Silverback, kolo Super Speed, model v zelené barvě. Pokud máte nás na videu, tak je to stejná barva, jako má Martin Charvát tričko. Barva Emerald Green. A to horské kolo je ve velikosti tak zhruba pro mě, takže to může být i pro pány, i pro dámy. Špičková kvalita, německé kolo. Děkujeme společnosti TS Bohemia za to, že nám tady tu cenu věnovala. A otázka bude samozřejmě cyklistická.
1: Pojďme na ní, Jirko, je to na tobě.
2: Mám
1: už nám sem, posluchači volají, já už nestíhám pokládat sluchátko.
2: Dobře, takže horské kolo Silverback Super Speed získá ten, kdo nám zavolá správnou odpověď na otázku, jací tři Češi startovali v letošní Tour de France. Všechny tři jména chceme.
1: Všechna tři jména chceme a hrajeme tedy o horské kolo. Tak dobrý den, slyšíme se.
3: Dobrý den, tady Petr.
1: Dobrý den, Petře, slyšel jste otázku od Jiřího Ješka a znáte správnou odpověď?
3: Já myslím, že bych to měl dát dohromady.
1: Tak pojďte na to.
3: Tak byl to Pavel Bittner.
1: To je jeden.
3: Matyáš Macek.
1: To je druhý, zatím jste na dobré cestě.
3: A Jakub Otruba.
1: Hezky, výborně. A zvládl jste to bez pomoci, klidně se přiznejte.
3: Zvládl jsem to bez pomoci.
1: Tak v tom případě tedy gratuluju dvojnásob. Určitě tedy, chtěl jsem říct, mi zůstaňte na lince, ale spíše tedy já si zapíšu vaše telefonní číslo a my budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat v kilometrech a potom vám zavoláme. Takže v tuhle chvíli moc gratulujeme, určitě se s vámi spojíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Tak jo, super, děkuju moc, naschle.
1: Tak se. Radiožurnál.

Pátek 21. srpna, my si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Za chvíli v 11 hodin položí nejvyšší ústavní činitelé tady před budovou Českého rozhlasu na Vinohradech věnce a uctí tak oběti srpnových událostí. My budeme samozřejmě u toho. Ještě předtím vám ale pustíme jednu archivní raritu, a sice písničku, kterou naspíval Václav Neckář a složil jeho bratr Jan krátce po sovětské invazi. Tohle není ona, zazněla tehdy jenom jednou a pak se na ně prakticky zapomnělo. Máme ji pro vás ještě do 11. hodiny. Tohle jsou Sunrise Avenue.

0: Je to 58 let, co vojska Varšavské smlouvy vtrhla v noci na 21. srpna na území tehdejšího Československa. Jednou z nejpopulárnějších hvězd byl už tehdy zpěvák a herec Václav Neckář. Krátce po začátku okupace nahrál v reakci na brutální události v Československu spolu se svým bratrem Janem skladbu s názvem Píseň pro mne. Výjimečná skladba ale musela například z komunistického režimu okamžitě zmizet a v průběhu dekád se na ni prakticky zapomnělo. Znovu objevena byla teprve nedávno. No a to náhodou, když při natáčení dokumentu tvůrci našli starý filmový záznam.
1: Kdybych byl sloup, tak můžu stát a čnít.
2: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
3: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
2: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
3: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě začíná pietní akt k připomínce událostí srpna 1968. Dva aktivisti z Hongkongu podle soudu podněcovali ke svržení čínského režimu. České volejbalistky v Brně vstoupí do mistrovství Evropy. Dálnice D10 je za Tuřicemi od 21. kilometru ve směru na Turnov uzavřená a počasí čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Před 58 lety, 21. srpna 1968, vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Okupaci si dnes připomínají lidi po celém Česku. Výročí připomene i tradiční pietní akt před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Ten začíná právě v těchto chvílích a sleduje ho reportér Jakub Vik.
3: Na chodníku před budovou se nastoupila čestná stráž a ústřední hudba armády České republiky. Za jehož zvuku začnou prezident Petr Pavel, předsedové sněmovny a senátu a taky další politici pokládat věnce s českou trikolorou před vchod budovy rozhlasu. Poté taky pronesou několik slov. Pietní akt zakončí státní hymna. Právě tady v těchto místech se 21. srpna 1968 bojovalo o rozhlas. Hned první den přitom zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Kromě pietního aktu Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Jak poslechu připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Popisuje to Zuzana Fuglerová z Českého rozhlasu.
4: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
2: Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými spodněcování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisti v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10leté vězení. Čínský režim při potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu podle některých odhadů zabil několik tisíc lidí. Komunistická strana Číny mluví o 240 obětech. Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu dále likviduje sucho. Od pondělí se situace ještě zhoršila. Ani deště nepřinesly dostatek srážek, aby voda v korytě potoka bílá voda zůstala. V kolonii, kde bývá normálně raků tisíce, nachází teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítky uhynulých raků.
5: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule. Mezitím od pondělka vyschlo několik dalších tůní. Trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší.
6: Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V Brně se utká s Řeckem. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Yannis Athanasopoulos navázat nebo ho překonat.
7: I believe we are more mature.
8: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší čtyři. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
7: Now let's see what we can achieve on the new one.
6: Češky se s Řeckem utkají na brněnském výstavišti ve 20 hodin. Šampionát spolupořádaný Tureckem, Švédskem a Azerbajdžánem začne už v jednu odpoledne duelem Francie se Slovenskem v Göteborgu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D6 Ulán a neprůjezdná D10 u Tuřic. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány teď velmi opatrně na kilometru 24,5.
10: Tam stavený kamion praská guma. Je to tam rozházené po dálnici, tak ať do toho někdo nevlítne. Tam pneumatika velký kus je v podstavním, ale částečky jsou, středně velké části jsou i v pravým pruhu.
9: Komplikace stále trvají na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Před skoro 14 hodinami tam hořel kamion. Ten od noci stále odklízejí následky po požáru a úsek od Tuřic až k Benátkám je neprůjezdný. To je mezi kilometry 21 až 27. Musí se po náhradní trase a například před Kostelní Hlavnou pak dál na Benátky a vznikají tam kratší kolony před odklonem. Pozor, silnice 610 z Tuřic ve směru na Předměřice je neprůjezdná kvůli opravám mostu přes jezeru. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště dejte pozor za Lochkovským tunelem, od 15. kilometru se jede pomalu, došetřují tam nehodu, dvou aut stojí v levém pruhu a náhle se vybočuje za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: K létu patří samozřejmě tradičně i festivaly, tedy už jen některé. Čekali na něj skoro 7 let, ale nakonec se lidé na hip-hop camp stejně nepodívají. Pořadatelé totiž festival jen několik hodin před začátkem zrušili. Dvoudenní akce měla začít dnes v areálu Kosmohadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. A z místa se už za chvíli živě přihlásí náš reportér. Dopolední radiožurnál, pátek 21. srpna, skoro 7 minut po 11. hodině. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl začít dnes v areálu Kosmohadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na Facebooku dnes mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Téma, kterému se dostaneme ještě do 11:30 ve vysílání Radiožurnálu. Teď se vracíme zpátky před budovu Českého rozhlasu. Je to totiž 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Armády překročily hranice v noci na 21. srpna a skončilo tak pražské jaro. Pokus československých komunistů o nastolení takzvaného socialismu s lidskou tváří. Před rozhlasovou budovou ve Vinohradské ulici v Praze si lidé tehdejší události právě připomínají a je u toho náš reportér Jakub Vik. Jakube, dobrý den.
1: Hezké dopoledne, pietní akt začal před pár minutami, přesně v 11 hodin, krátkou fanfárou ústřední vojenské hudby armády České republiky a taky úvodním slovem. Teď už hosté postupně jeden po druhém při smuteční hudbě přinášejí a pokládají k hlavnímu vchodu do Českého rozhlasu pamětní věnce, samozřejmě typicky se stuhou v barvách české trikolory. No a v čestné lóži usedlo taky několik pamětníků událostí a když se rozhlédnu kolem, přišlo se podívat i několik desítek, možná i stovek návštěvníků z řad veřejnosti. Za chvíli několik slov přednese třeba ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a taky nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidenta Petra Pavla.
0: Jedním z míst, kde se bojovalo, byl právě tehdejší Československý rozhlas. Co se tam stalo?
1: U Československého rozhlasu tady ve Vinohradské ulici se sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Okupanti chtěli co nejdříve přerušit vysílání, které informovalo posluchače o tehdejším dění. Mnozí lidé se o invazi dozvídali právě z vysílání rozhlasu.
2: K rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
1: No a právě tento moment zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkonu budovy rozhlasu. Jde o zcela nově objevený a jedinečný zvukový záznam, který po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Upozorňuji posluchače, že v nahrávce je silně slyšet střelba.
3: Věřme, že se podaří zdravým silám u nás i zdravý rozum.
4: Běžme dál v socialismu a demokracii.
5: Slyšíte střelbu? Vážení priateli, napriek strelbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud.
1: 17 lidí zemřelo hned 21. srpna 1968 při boji o rozhlas. Okupantům se nakonec ale podařilo do budovy dostat a na nějakou dobu vysílání přerušit. Po několika hodinách se ale podařilo svobodné vysílání obnovit. Nejdříve z obrněného pohotovostního pracoviště na Žižkově, poté i znovu z Vinohradské ze studia, které bylo ve skryté části budovy.
0: Říkáte živě z Vinohradské třídy přímo před budovou Českého rozhlasu náš reportér Jakub Vik. Jakube, díky za to a nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: A pokud chcete slyšet ty celé nahrávky rozhlasového redaktora Oldřicha Ungra z balkonu budovy rozhlasu v roce 68, můžete ji najít třeba na Instagramovém profilu Radiožurnálu. Teď je 11:14.

Tady je dopolední Radiožurnál, mám pro vás dvě informace z dálnice D10. Ve směru z Prahy na Turnov je teď neprůjezdná, na 21. kilometru u Tuřic si jdete na objížďku. No a v opačném směru, ve směru na Prahu na 28. kilometru je navíc čerstvá dopravní nehoda 4 aut na začátku zúžení. Jděte tam velmi opatrně. Zelená vlna už za čtvrt hodiny. One.

0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp. Měl začít dnes v areálu Kosmohadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Stovky fanoušků hip hopu už mezi tím ale přicestovali na místo z celé republiky a taky ze zahraničí. Je u toho reportér Lukáš Milota. Lukáši, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem tady přímo v tom areálu bývalé raketové základny. Ten samotný areál, kde mělo být 5 hudebních scén a měly tady vystoupit desítky účinkujících, tak je momentálně uzavřený. Když se dívám přes ty zábrany, tak vidím, že to tam vypadá tak nějak možná jako týden před festivalem, takže jsou tam rozestavěná pódia, jsou tam, vidím tam navezené sudy, jsou tam nějaké stánky, ale zatím to tedy nevypadá jako festival, který měl začít dnes zhruba kolem 14. hodiny. Tady před tím areálem tak je nicméně mnoho lidí v tom lese, tak se vytvořily kempy, takže kempují tady lidé, právě teď snídají nebo vyřizují ranní toaletu. Vidím tady mnoho aut různých poznávacích značek, nejenom Češi, jsou tady Slováci, Němci, Rakušané, Holanďané, dokonce z Chorvatska také někdo přijel, nebo z Polska, takže opravdu z celé Evropy. Ti lidé, když jsem je tady měl možnost nějakou dobu teď pozorovat nebo i někoho vyslechnout, tak jsou spíš zklamaní, říkají, že hip-hop camp umírá, že si vzali dovolenou, přijeli zkrátka, aby zažili něco, co v Česku 7 let nebylo, a teď jsou tedy z toho smutní, někteří už odjíždějí.
0: Takový kemp bez hip-hopu tam momentálně vzniká, řekl bych, na Facebooku.
1: Není to pravda, protože viděl jsem tady některé ty party, které mají třeba u snídaně zapnutý reproduktor a ten hip-hop si tady takhle sami pouštějí.
0: Pořadatelé na tom Facebooku napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Už taky oznámili, jestli tedy lidem vrátí peníze za vstupné?
1: Zatím máme jenom to oficiální vyjádření, které se objevilo včera večer na webových stránkách nebo na Facebooku, kde se píše tedy, že program neoslovil dostatek z vás a že okolnosti, jak jste řekl, nám nehráli do karet nebo jim nehráli do karet a oni tu partii prý nedokázali důstojně dohrát. No, každopádně píšou tam, že vyjádření, jak to bude se vstupným nebo co se bude dít, tak vydají v následujících dnech, zřejmě dnes nebo zítra. Ještě před chvilkou jsem pro jistotu kontaktoval organizátora a zakladatele Radka Maliníka, ale telefon mi nebral, takže žádné aktuální informace teď stejně jako účastníci a ti, co se sem chystali na festival, nemáme.
0: Sledovat budeme dál. Lukáš Milota. Lukáši, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp. Radiožurnál pokračuje za 6 minut v 11:30 i dalšími zprávami.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Daniel Pouter, bude 11:30, dopolední Radiožurnál s vámi, je pátek. No a zprávy už jsou připravené, zůstaňte u nás. Ve studiu Jana Gulda.
1: Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a startovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrdy. Stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. A pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništi hořelo, k čemu sloužilo a jak se kolem něj žilo. Sport. Tyčkař Armand Duplantis vyhrál závod diamantové ligy v Lausanne. Nejlepším výkonem roku 621 cm. V dramatické soutěži porazil o 5 cm Řeka Karalise. Meeting ve Švýcarsku dnes pokračuje hlavní částí. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. První závod v elitním seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Benátek a také situace u Tuřic. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce dejte pozor na kilometru 30,5. Tam už se brzdí před kolonou, zdržení hlásíte přes 15 minut až na 28. Protože tam je hromadná nehoda.
4: Je tady omezení do levýho pruhu a před ním se srazily 4 auta, takže to policajti stahují do odstavného pruhu.
3: A velmi čerstvé informace z dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Ta už je podle informace Národního dopravního informačního centra opět průjezdná alespoň jedním pruhem, tím levým. Odklon na Tuřice na 21. kilometru už tak skončil a přes více než 14 hodin byla dálnice uzavřená, protože tam v noci hořel kamion. Náš zpravodaj jel po D10 v protisměru a přináší podrobnosti z místa.
4: Teď k tomu dojíždím. Jsou tady nějaký kamiony, nakládají ten schořelej, hasiči tu nejsou. Ten schořelej kamion je pořád tady odstavený, blikají u toho policajti.
3: A D7 před Prahou ve směru ze Slaného a Chomutova ucpaná už z 5. kilometru. Zastavíte za sjezdem na Kladno a budete přes 20 minut popojíždět až k letišti do omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Zpočátku přehánky jen ojediněle. Odpoledne a večer začne od jeho západu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
0: Jak dopadlo extrémní sucho letošního léta na zemědělce a co farmáři dělají, aby půda v krajině lépe suchu odolávala? Jak zemědělskou politiku ovlivňují lobbysté? Zeptáme se na výstavě Země živitelka viceprezidenta bruselské lobbystické organizace Kopa Kožeka, prezidenta České agrární komory Jana Doležala. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americký stát Kalifornie zavedl nová protipožární pravidla. Ta se týkají stromů a keřů kolem domů. Má to zabránit šíření ohně. Pro Kalifornii je mementem rozsáhlý požár z loňského ledna, při kterém zemřelo 31 lidí. Co tedy budou muset nově splňovat domy a zahrady v Kalifornii, řekne teď v dopoledním radiožurnálu Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, vítej.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jak tedy zní nová pravidla pro výsadbu rostlin kolem kalifornských domů?
1: To pravidlo je docela jednoduché. 5 stop, to znamená přibližně 1,5 metru, od zdí budov nesmí být žádné dřevité rostliny. Původní návrh vlády Kalifornie zněl, že žádné rostliny do 150 cm od domu, jenomže to vyvolalo docela velký odpor obyvatel. Jednak se obávali o to, že nebudou mít kolem domu zeleň, že nebudou mít tedy pěkný výhled, také, že bude mnohem dražší o takovou zahradu pečovat, takže potom dospěli ke kompromisu. Ten zní 1,5 metru od domu mohou být tráva, květiny a rostliny s nedřevitými stonky, to znamená ale třeba i plané, suché obilí do 45 cm výšky a to ještě nesmí být přímo pod liní střechy.
0: Takže znamená to, že teď budou muset všichni majitelé domů v Kalifornii vysekat kolem domů všechny keře?
1: No neznamená to, že by všech 39 milionů Kalifornianů musel teď nějak zasáhnout. Ta pravidla se týkají staveb v oblastech se zvýšeným rizikem požáru a to mají velmi dobře zmapované pojišťovny, kde to je, protože v těch oblastech už odmítají pojišťovat, nebo to pojištění tam zkrátka velmi drahé. Pro stávající domy začne to pravidlo platit od roku 2029, ale pro novostavby platí už teď okamžitě. Celkem se to bude týkat asi 2 milionů nemovitostí. Dodržování těch pravidel budou potom kontrolovat místní hasiči, ale ti jsou docela znepokojení tím kompromisním pravidlem. Stanici NPR si postřeskl třeba Todd Landau z hasičské stanice v Corte Madera na břehu San Franciského zálivu.
2: Kdyby to byla 1,5-metrová zóna úplně bez ničeho, trvala by inspekce 5 minut. Stačilo by se zeptat, jestli tam nemají něco hořlavého. Pro majitele domu naprosto jasná otázka a taky jasná náprava případných nedostatků.
1: Podle Todda Landa hrozí, že se lidé budou zasičit třeba hádat, jestli azalka je ještě kytička, jestli už to není keřík, jestli suchá stébla nejsou moc vysoká a podobně. Takové porosty u domů totiž mohou chytit od nějakých poletujících třísek nebo od kousků jiných rostlin i ze vzdáleného požáru. Potom mohou splanout i keře, které jsou ještě zelené, vypadají, mají zelené listy, ale jsou vlastně suché. Jinak, jak už si říkal, Kaliforniané opravdu mají v živé paměti ty loňské požáry kolem Los Angeles, kdy schořelo 18 000 domů a 31 lidí zemřelo, takže myslím, že tato pravidla jsou docela na místě.
0: A tak tam budou muset výrazně upravit nejbližší okolí svých domů. Nové protipožární předpisy zakazují mít keře příliš blízko staveb. Pavel Novák ze zahraniční redakce a detaily. Pavle, děkuju za ně.
1: Hezký den.

No a ještě nás čeká sport za pár minut, protože fotbalisté Plzně prohráli v závěrečném předkole Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad Vysoko 0-3. Reakce hráčů uslyšíte v dopoledním Radiožurnálu a taky probereme i pozici západu Čechů i dalších českých klubů v kvalifikaci evropských pohárů.

0: Tak zatímco si fotbalisté Hradce Králové i Jablonce vezou v závěrečném předkole konferenční ligy nadějné výsledky do odvety, Viktoria Plzeň to bude mít v boji o Evropskou ligu velmi náročné. V Bělehradě neodehrála dobrý zápas, Červené zvezdě podlehla o 3 góly a to je podle plzeňského záložníka Lukáše Červa neakceptovatelné. Kristián Šveda ze sportovní redakce, pojďme se k tomu vrátit. Kristiáne, dobrý den.
1: Dobrý den, Plzeň prohrála 0-3 a pokud chce projít do hlavní části Evropské ligy, tak bude muset za týden v té domácí odvetě skóre otočit. I proto byl Lukáš Červ po utkání v Bělehradě hodně nespokojený.
2: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Tohle není možný a je to úplně jedno, jaký to je zápas, jestli to je liga, jestli to je Evropa, jestli to je domácí zápas nebo jestli to je venkovní zápas.
1: Záložník Západočechů i doplnil, jaké týmové nasazení musí v odvetě přijít.
2: Prostě musíme pro to všichni udělat úplně všechno a prostě to zastavit tady to. Prostě nechat si tam ustřet hlavu cokoliv, prostě nedostat góla za každou cenu a musí to být od všech hráčů. Od základní sestavy, po náhradníky, po kluky, co jsou zranění, prostě musíme my hráči tam nechat prostě všechno.
1: Viktoria Plzeň nevstoupila dobře ani do nové sezony nejvyšší domácí soutěže, tedy fotbalové šance ligy. Ze 4 duelů vyhrála 1 a dostala celkem 11 branek. A tak by mohla být v ohrožení i pozice hlavního trenéra Plzně Martina Hiského. Ten ale opakovaně uvádí, že se soustředí na tým a nechce přemýšlet nad případným odvoláním z funkce.
0: Plzeň nevypadá dobře ani podle fotbalového experta Radiožurnálu Sport a bývalého hráče Viktorie Pavla Horváta. Co by Pavel mužstvu poradil?
1: Pavel Horvát má tip, co by mohlo Západočechům pomoct hned po návratu ze Srbska.
3: Zaparkovat rovnou někde u nějaký restaurace a tam si to zavřít na jeden den a tam si buď dát počuni, jak bych řekl, anebo si tam vysvětlit velmi důrazně některé věci, které se na tom hřišti mají objevovat nebo které se asi objevují i v šatně. Vypadá to tak, že to tam není úplně jednotný. No.
1: O poznání lepší pozici do odvety než Viktoria Plzeň si připravili v kvalifikaci konferenční ligy fotbalisté Jablonce a Hradce Králové. Severočeši, tedy jablonečtí, prohráli ve Skotsku s Rangers ve městě Glasgow 0-1 a Králové hradečtí fotbalisté ti dokázali v závěru vybojovat v Řecku proti tamnímu Panathinaikosu remízu 2-2. Pokud by oba týmy v odvetách dokázali postoupit, tedy Jablonec i Hradec Králové, a

0: 11.54, posloucháte Radiožurnál, dnešní publicistiku pro vás odvysíláme z Českých Budějovic v tamním Airstreamu. Na zemi živitelce je Vladimír Kroc. Vladimír, hezké skoro poledne.
1: Přeji dobrý den.
0: Co chystáš za témata po 12.
1: Výročí 21. srpna 1968 si v publicistice připomeneme dosud neznámou nahrávkou Oldřicha Ungra, rozhlasového redaktora a mimochodem také člena divadla Járy Cimrmana, který později emigroval do Spojených států, kam si inkriminovanou nahrávku sebou odvezl. Víc si povíme s rozhlasovým zvukařem Petrem Markovským. S politologem Markem Čejkou budeme mluvit o snaze Izraele vybudovat osadu označovanou jedna, která by odstřihla východní Jeruzalém od zbytku palestinského území a rozdělila by západní břeh Jordánu. Francie, Británie, Itálie a Německo vyzvala firmy, aby se veřejné zakázky nezúčastnily, protože si musí uvědomit právní a reputační dopady a hlavně riziko, že by se staly komplici vážného porušení mezinárodního práva. No a varování, tedy varování před vapováním od lékařů, protože zvyšuje u mladých lidí riziko jako dýchacích potíží a také problémy se spánkem. Říkají to britští lékaři. Hostem k tomu bude přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek.
0: Poslouchejte po 12. hodině a hlavní zprávy ve 12.10 publicistika Vladimír Kroc živě z Českých Budějovic. Těšíme se.
1: Naschledanou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pastvina zmizelých.
6: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
5: Kam se poděli?
7: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
5: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
8: Je to pěkně zamotaný.
5: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
10: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
11: Česko si připomíná srpnové události 1968. Politici položili věnce před budovou rozhlasu.
12: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
11: Ukrajinské úřady obvinili v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Začíná mistrovství Evropy volejbalistek. Po 29 letech ho spolu pořádá Česko. Na dálnici D10 na 28. kilometru ve směru do Prahy zasahují uhromadné nehody. A počasí čekáme převážně oblačno až zataženo. Od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Je pátek 21. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Dnes je to přesně 58 let od invaze armády zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pietní akce. Jedna z nich byla taky před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. A je tam náš reportér Jakub Vik.
13: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, pamětníci i veřejnost. A právě při projevech politiků atmosféra citelně zhoustla. Zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
12: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
13: Pískotu a pokřiku hamba se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD a taky ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Vinohradské ulice Jakub Vik, Radiožurnál.
11: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
14: To je 7 hodin 45 minut.
15: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
16: Můžeme dál socialismu a demokracii.
17: Slyšíte střelbu?
15: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
18: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
15: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
11: Ve spodní části Václavského náměstí v Praze dnes bude koncert Proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci od 12 hodin a 30 minut vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká to organizátor Herbert Brinda.
4: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovaly víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
11: Součástí projektu je taky venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojeni současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank.
17: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl tak městský soud v Praze. Zamítl tím žalobu Sudliankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný, detaily jsou na serveru i rozhlas.cz.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
11: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a taky východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a taky bude foukat silný vítr.
19: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
11: Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně míň krmných plodin. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
20: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel.
21: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo od jinud se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
22: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny. A samozřejmě, že i to je problém.
21: Snižování stavů dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franz, Radiožurnál.
11: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos taky osudy lidí, kteří emigrovali po invazi vojsk Varšavské smlouvy.
23: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
24: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
23: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
24: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
11: A už zmiňovaný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným začne 10 minut po 18. hodině.
2: Sport. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 8 hodin se v Brně utkají s Řeckem. Evropský šampionát žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy v Brně domácí výběr skončil třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michaela Mlejnková.
3: To bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát a jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem.
2: Zápas českých volejbalistek s Řeckem na mistrovství Evropy odvysílá od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Duelem obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne večer nová sezóna anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu Premier League jsou i tři čeští brankáři. Antonín Kinský z Tottenhamu, Lukáš Horníček z Newcastlu a Vítězslav Jaroš z Liverpoolu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdný pražský okruh u Stodůlek a nehoda na D10 u Brodců. Pražský okruh je teď neprůjezdný ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru v zatáčce zasahují hromadné nehody. Podle informací na místo letí i vrtulník záchranné služby. Doprava zastavená a musí se sjíždět na 23. kilometru například na Rozvadovskou spojku, pokračovat pak dál přes Luka Jeremiášovou ulicí směrem na Řeporie a tam zpět na okruh. Kolony kvůli tomu čekejte už na konci D5 na příjezdu od Plzně. A D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce vzniká kolona od kilometru 31,5 s držením půl hodiny až na 28. Šetří tam hromadnou nehodu 4 aut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
7: Jak vznikla dosud neznámá nahrávka zachycující boje před Československým rozhlasem v prvních hodinách okupace 21. srpna 1968? Ustoupí Izraelci mezinárodnímu tlaku nebo skutečně vystaví na západním břehu osadnický projekt, který by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území? A jak moc vapování poškozuje plíce dětem a mladistvým? Přesně před 58 lety, 21. srpna 1968, v den začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou, byla už hlavní budova tehdejšího Československého rozhlasu v Praze obsazena cizími vojáky. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě, ještě než okupanti vnikli do rozhlasu. Pořídili tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkonu nad Vinohradskou třídou a zároveň zachytil i to, co v tu chvíli rozhlas vysílal.
8: Prosím vás, znovu, nepracujte v rozhlasu. Nic, co by vedlo k skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitel. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet.
7: To byla ukázka z unikátní nahrávky staré přesně 58 let, o které teď budu mluvit s Petrem Markovským z archivu Českého rozhlasu. Dobrý den.
25: Dobrý den.
7: Jak jsme slyšeli, to dění bylo hodně dramatické. Nahrávka zachycuje křik lidí z Vinohradské třídy stejně jako střelbu. Do toho vysílá rozhlas. Jak Oldřich Unger tu nahrávku pořídil? Víme, na co nahrával?
25: Ano, víme. Oldřich Unger měl tenkrát k dispozici reportážní přenosný magnetofon na Gra 3, který mimo jiného používal i při přípravě pořadu Meteor. Jeho velkou zálibou mimo jiného bylo vlastně i lovení zvuků ptáků a hmyzu, takže byl hodně pohotovej v tomhle, takže i to ráno 21. srpna měl ten magnetofon u sebe a pořídil tuhle nahrávku z balkónu v budově Českého rozhlasu přímo nad tou Vinohradskou ulicí.
7: Jak uslyšíme dál, Oldřich Unger nahrál taky to, jak redaktoři do vysílání informovali o tom, co se dělo před jejich okny, kolem kterých létaly kulky.
8: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileni. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volejí fůj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich oken. Prosím o mimořádnou pozornost.
7: Jak dlouhá ta celá nahrávka je? Kdy přesně je Oldřich Unger pořídil?
25: Nahrávka má kolem 15 minut plus nějaké sekundy. A je to vlastně těch 15 minut do 8 hodiny ranní, takže od 7.45 do 8 hodiny. A nahrávka vlastně končí tím, že si Oldřich Unger i s kolegami, který byli přítomní ještě v té místnosti, nevíme, kolik jich přesně bylo, uvědomili, že teda okupanti už teda jsou v budově rozhlasu.
7: No a tady si tady poslechněme onen moment, kdy se redaktoři rozhodli odejít, protože už se blížili ruští vojáci.
5: Jsou tu, jo?
9: Jsou tu? Zjistit to, prosím, že abych to zbalil.
5: Jo. Jsou tu, jo? Jdou sem.
9: Jo. Za minutu 8.
7: Pane Markovský, co se s nahrávkou stalo potom? Proč byla tak dlouho zapomenuta?
25: Nahrávku měl u sebe sám pan Unger a když v roce 78 emigroval do Kalifornie, tak ten pásek si vzal sebou. Takže vlastně až do jeho smrti, tuším v roce 2015, byla nahrávka s ním v Americe. A pak se vlastně přes jeho bývalého kolegu, pana Josefa Kleibla, dostala zpátky do Čech.
7: Možná bychom mohli připomenout, že Oldřich Unger byl mimo jiné také členem souboru divadla Jary Cimrmana. Vy jste mluvil o tom, že emigroval. Můžeme ve stručnosti připomenout další osudy Oldřicha Ungera?
25: Tak vzhledem na to, že se jistým způsobem angažoval prostě v těch srpnových okupačních dnech, takže mu to pak normalizátoři spočítali a od začátku 70 let mu byla znemožněna práce v rozhlase. Až teda vlastně do toho roku 1977, kdy podepsali i s manželkou chartu 77 a v blízkém období pak emigrovali, jak jsem zmiňoval, do Spojených států.
7: A máte informace o tom, jak se ta nahrávka nakonec tady po smrti Oldřicha Ungera dostala zpátky do archivu Českého rozhlasu?
25: Jak jsem zmiňoval, nějak se k ní dostal ten pan Josef Kleibl, který vlastně mal ještě vlastně tu pozůstalost nahrávek z toho pořadu Meteor, které připravovali sám pan Unger, takže máme vlastně v archivu ještě i vlastně zaznamenanou jeho činnost z těch 60. let a mezi těma pásama byl nakonec pak i tenhle pás s nahrávkou.
7: A myslíte, že se nějaké podobné, dosud neznámé nebo zapomenuté nahrávky ještě někde ukrývají?
25: Všechno je možné. Prostě, jak je známo, většina i těch nahrávek, které dneska máme, z rozhlasového vysílání, z těch vlastně kritických chvil, většinou pocházejí z nějaký pozůstalostí občanů, který si z rozhlasu nahrávali vysílání, tak je dost možné, jak tenkrát byla hodně rozšířena záliba takzvaného fonamatérství, že s přenosným magnetofonkem lidi ve městě nebo v přírodě lovili zvuky, tak je možné, že někdo opravdu zaznamenal nějaké zvuky třeba prostě z ulice nebo z okna a někde se to ještě může ukrývat. Není nic vyloučeno.
7: Budeme překvapeni. Mm-hmm. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu, děkuju vám. Naschledanou.
25: Taky vám děkuju, naschledanou.
7: Připomenu, že dnes po 18. hodině se vám přihlásíme z připomínkové akce Nevermore 68 na Pražském výstavišti. Jan Pokorný bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Neffem a historičkou Evou Ješutovou. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu, která vyvolala silnou mezinárodní kritiku. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území a rozdělil by západní břeh Jordánu. Ke zrušení tendru vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Firmám, které by si se výstavby chtěly zúčastnit, vzkázali, ať si uvědomí rizika. Izraelský minister zahraničí Gideon Saar ale kritiku odmítá. Včera se po 20 letech vrátila nová generace židovských osadníků do osady Kadim nedaleko Dženínu. Ve spojení jsme s politologem Markem Čejkou, autorem blízkovýchodního podcastu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Izraelské úřady schválily rozšíření osad v oblasti East One loni. Nové osady s přibližně 3400 bytovými jednotkami se mají rozkládat na ploše o rozloze asi 12 km čtverečních. Jak je projekt daleko?
10: No, ta současná vláda, ve které jsou zastoupeni právě představitelé těch různých osadnických hnutí, tak v podstatě využívali hodně tu situaci, je to okno příležitostí a asi přibylo kolem stovek takzvaných outpostů a skutečně jako kdyby ta osadnická činnost se jako kdyby hodně rozvinula.
7: No, realizace projektu by ohrozila územní celistvost případného palestinského státu, protože osady by izolovaly okupovaný východní Jeruzalém od západního břehu Jordánu. Co by to znamenalo pro Palestince?
10: Vy už jste to trošičku naznačil v tom vašem komentáři. Tam v podstatě jde o rozdělení západního břehu na dvě části, na severní a jižní. V podstatě oddělení měst palestinských Ramalách a Betlém. A o v podstatě obkroužení východního Jeruzaléma palestinského.
7: No, možná by mě zajímalo víc, co by, pokud by k tomu došlo, co by to fakticky znamenalo pro obyvatele?
10: Já myslím, že to je zjevné, že to je vlastně fyzické rozdělení toho nějakého už bez tak nepříliš integrálního území. Jako tady by k tomu byla potřeba mapa, jo? Že to je rozkouskované území. A v podstatě to jsou takové jako kdyby dva velké segmenty toho západního břehu a toho jako kdyby potenciálního palestinského státu, takže v podstatě tady ta oblast to oddělí o sebe úplně.
7: Jak se židovští osadníci chovají k palestinským obyvatelům?
10: No, tady vlastně jsme v posledních letech svědky eskalace té opravdu jako kdyby radikálního segmentu té osadnické komunity. A to skutečně jako, jako to jsou obrovské excesy, útoky na civilisty, na pastýře palestinské, zapalování domů, pogromy a podobně. To samozřejmě jako kdyby není celá ta osadnická komunita. Ale samozřejmě to neznamená, že ani jako kdyby ta takzvaně umírněná v podstatě jako kdyby neporušuje mezinárodní právo. Pardon.
7: Jak velký symbolický význam má ten včerejší návrat židovských osadníků do osady Kadim u Dženínu, kterou museli opustit v roce 2005 na nařízení tehdejší izraelské vlády?
10: Je to v podstatě jako velmi symbolické, protože to bylo v roce 2005 za premiéra Ariela Sharona, který vlastně taky dlouhodobě byl podporovatelem osadnické politiky, ale nakonec v podstatě 2005 došlo k tomu takzvanému disengagement plánu evakuace Gazy a evakuace těchto čtyř osad, takže je to hodně symbolické.
7: Rozhodnutí izraelských úřadů kritizovala skupina evropských zemí, Austrálie a Kanada. V prohlášení označili projekt za nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem. Jak účinný může být podle vás takový mezinárodní tlak?
10: Tak je to jenom dílčí tlak, jo? Není to žádná jako kdyby systémová, není to žádný systémový tlak, což tam třeba se jako kdyby, že objevovalo to návrhy nějakým způsobem suspendovat tu ekonomickou spolupráci, asociační dohodu Izraele, EU a podobně. Ničemu takovému se to vlastně jako ani nepřibližuje. Takže je to samozřejmě, do určitý míry to tlak je, ale je to tlak v podstatě nedostatečný nebo neschopný zabránit další podobné politice.
7: Zaznamenal jste postoj Českého ministerstva zahraničních věcí k této věci?
10: Přiznám se, že to jsem teď to se nedíval, ale nepřekvapilo by mě, kdyby tam nebyl žádný komentář. Ale opravdu to jsem teďka nesledoval. Děkuji.
7: Dobře. Politolog a autor blízkovýchodního podcastu Marek Čejka. Děkuju, nashledanou.
10: Díky za pozvání, nashledanou.
7: Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví v Londýně podle BBC upozornila, že je třeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů. Lékaři zkoumali přibližně 14 000 publikovaných článků a 81 studií zaměřených na vapování a zjistili, že je spojeno s vyšším výskytem dýchacích potíží. Navíc podle nich existují důkazy o škodlivých účincích také u kojenců, jejichž matky v těhotenství kouřily elektronické cigarety. Podle listu Guardian jde o dosud nejkomplexnější průzkum této problematiky. Naším hostem je přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
7: Jak takzvané vapování působí na plíce? V čem je to jiné oproti inhalaci kouře z cigaret?
12: Jsou to jiné chemické látky, mají menší karcinogenní efekt a mají nepochybně i také menší škodlivé vlivy stran provokace zánětu a toxického působení na dýchací cesty a na plíce. Nicméně zejména u dětí, a to jak u těch, které se ještě nenarodily, čili intrauterinně, u kouřících žen, tak zejména u vlastně malých dětí mezi 11. a 17. rokem věku, kteří pravidelně vapují, tak jsou prokazatelně zaznamenány zánětlivé změny v dýchacích cestách a v plíci. A tato britská studie vlastně smíchala všechna dostupná data a zjistila, že máme dost důkazů na to říci, že pacienti, kteří, nebo lidé, kteří kouří elektronické cigarety v tom pediatrickém věku, že jsou skutečně ohroženi mnoha respiračními dopady a že už jejich plíce nebudou zdravé, tak jako u těch, kteří vlastně nekouří, nevapují. Čili to vapování není jenom výstřelek dospívání, je to zdraví škodlivá záležitost.
7: Čím to, že vapování může u dětí způsobit také potíže se spánkem?
12: No, já si myslím, že to možná souvisí s nikotinem, protože vlastně při vapování my vlastně vytvoříme z těch dětí už v malém věku závisláčky na nikotinu a vlastně nikotin sám o sobě do jisté míry vlastně zvyšuje bdělost, takže když oni si večer jdou ještě tajně zakouřit, nebo někdy to i rodiče dokonce vědí, nebo to neřeší, a tak potom nemohou snout. To je jeden z dopadů nikotinu.
7: Kardiologové, vědci, zdravotní odborníci vyjádřili silné znepokojení ze škodlivých účinků elektronických cigaret na miliony teenagerů a mladých lidí po celém světě, včetně právě vystavení toxickým látkám a karcinogenům, jak jste o tom mluvil. Jakého druhu mohou být případné psychické potíže?
12: No, zdá se, a to zatím na to není tolik dat, ale jsou už první data, že děcka, která třeba vyrůstají v rodinách, kde maminky v době, kdy oni byli intrauterině, když byli vlastně ještě před narozením, takže mají větší riziko ADHD a že mají nižší inteligenční kvocient, poruchy pozornosti a mnoho dalších stavů. To jsou zatím observační studie. Je fakt, že když si vezmeme, že mnoho těch dat máme za prvních 10-15 let používání, tak za dalších 10 let budeme vidět víc, ale zatím to máme první informace o tom, že ten duševní stav dětí, které vyrůstaly ve vlastně intrauterině u kouřících maminek, že na to nejsou dobře a zdá se, že i ty děcka, která vapují pravidelně ve škole, v té střední škole nebo na konci základní školy, takže mají také psychické obtíže. Otázka, jestli to není tím, že právě ty psychicky narušenější děti mají větší tendenci k tomu vapování. To přesně není jasné.
7: No a je nějaké vysvětlení, proč se užívání elektronických cigaret, když to řeknu ve zkratce, v tom těhotenství, jak jste o tom už opakovaně mluvil, může projevit u kojenců?
12: No, v podstatě, vemte si to, že vlastně dáváte do krve maminky, protože velká část těch látek, které projdou plící, nebo projdou dýchacími cestami až do plicních sklípků, tak se vstřebá do krve. A ten mrňousek dostává do sebe desítky, stovky chemických látek, nejasné biologické povahy a účinnosti. A to se může projevovat na zrání nervové soustavy, protože mozek malého dítěte v době intrauterině je velmi křehký, roste, to samé v tom dospívání. Takže zdá se, že CNS, či mozková tkáně je velmi citlivá na chemické různorodé látky, které by neměly normálně být v krvi matky a vlastně jsou to toxické, potenciálně toxické látky.
7: Vapování v posledních 10 letech získalo na popularitě. Míra pravidelného užívání mezi mladými lidmi se zvýšila zhruba 10-násobně, přičemž s vapováním se často začíná už v období dospívání. Obecně, dá se říct, že vapování je proti běžnému kouření přece jen menší zlo?
12: Určitě. U dospělých zcela určitě. Problém je v tom, že ty děcka, že ta reklama, upřímně řečeno, ten marketing e-cigarety je cílen na děti, což ty klasické cigarety takový marketing ani neměly. Takže za mě jistě e-cigarety mají svůj pozitivní roli třeba v odvykání dospělých lidí, které chcete zbavit klasických cigaret, ale tohle je úplně jiná skupina obyvatel.
7: A funguje to na to odvykání? Máte tu zkušenost?
12: Zdá se, že u hodně motivovaných lidí to může pomoci, podobně jako třeba ty náplasti nikotinové. Nicméně máme pacienty, kteří to užívají jako substituci a pak nakonec skončí na tom, že kouří to i to.
7: Jak efektivně tady omezit užívání elektronických cigaret právě u dětí a u mladistvých? Měl byste na to odpověď?
12: Já nemám chytré odpovědi, ale Britové už je mají. Oni chtějí zásadně snížit počet příchutí, chtějí, aby to nebyly příchutě po jablku a po Coca-Cole, ale aby to v podstatě bylo bezpříchuťové, aby byla co nejmenší šance, že ty malé děti v 11 letech to zláká a navíc chtějí, aby to bylo schováno v regálech na neviditelném místě, aby se prostě muselo šáhnout někam pod stůl a vyndat krabičku, která bude nevzhledná a nebude vonět po jablku.
7: Tak to byl přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
12: Mějte se hezky, naschle.
7: Tolik polední publicistika Vladimír Kroce. Teď už pro vás máme připraveny další zprávy. Příjemný poslech.
4: Je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
11: Projevy členů vládní koalice doprovodili na dnešní pětě k 58. výročí okupace Československa u budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Pískot a výkřiky hamba. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD hovořil o potřebě ctění pravdy a demokracie. Místo předsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vyslovila za kabinet úctu obětem okupace a obdiv všem, kteří našli odvahu se invazi vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu postavit. Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS navázal na projev prezidenta Petra Pavla, když podpořil nezávislost médií. Večer a v noci na zítřek se kvůli očekávaným silným bouřím můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a východní Čechy, varuje Český hydrometeorologický ústav. Finská pohraniční stráž má podezření, že ruský průzkumný letoun Ilyushin Il-20 ve čtvrtek narušil vzdušný prostor severské země, a to v západní části Finského zálivu. Narušení podle něj trvalo přibližně 3 minuty. Letadlo bylo nejhlouběji téměř 8,5 kilometru uvnitř finského vzdušného prostoru. Moskva se k tomu nevyjádřila. A film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2020.
4: Sport.
11: Irský fotbalista Troy Parrott, který dal v jarním zápase kvalifikace mistrovství světa gól i české reprezentaci, přestoupil z Alkmaaru do Betisu Sevilla. Španělský klub, který se chystá na první účast v Lize mistrů po 21 letech, podepsal s útočníkem pětiletou smlouvu. 24-letý Parrott byl 5 let hráčem Tottenhamu, za který ale odehrál jen 2 zápasy a většinu času strávil na hostování.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 se umítá a kolony na okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na mýto. Na kilometru 48,5 hlásíte velký kus pneumatiky mezi pruhy.
13: Projeli to tam prostě uprostřed silnice, tam běhou pneumatiky, teď to zrovna jedno auto projelo nákladák a zaprášilo se za ním teda, že mu to tam poskákalo pod autem.
6: Pražský okruh ve směru z letiště na D1 je hodně ucpaný, ale opět průjezdný. Před sjezdem na Stodůlky na kilometru 21 se podařilo odstranit následky hromadné nehody. Fronta z kilometru 25 se ale rozjíždí jen velmi pomalu, spíše se stojí. Zdržení přes půl hodiny. Ucpaná i D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně zastavíte už za Loděnicí skoro na 4. kilometru. D7 ze Slaného a Chomutova směrem do Prahy za sjezdem na Kladno vzniká kolona od 5. kilometru. Asi 20 minut pojedete až do omezení k letišti. D1 z Prahy směrem do Brna. Čekejte kolonu za sjezdem na Rosice. Od kilometru 178 budete popojíždět až ke sjezdu na Bratislavu. Osobním autem tento úsek pojedete asi 35 minut, kamionem přes hodinu. A D2 před Brnem směrem z Bratislavy fronta ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Přehánky zpočátku jen ojedinělé, odpoledne a večer, ale začne od jeho západu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
14: Co potřebuje takový správný hrobník na cestu po divokém západě? Lopatu, pevné nervy a dostatek životů. Dnes vychází česká audiohra Hrobníkovy patálie, ve které se poslouchá, rozhoduje, bojuje a občas, ano, taky kope. Taky představíme v naší odpolední soutěžní reportáži za malou chvíli a nabídneme další ceny, jako je elektrický grill anebo vstupenky na léto hereckých osobností. Začínáme za chvíli, buďte pozorní. Dobré odpoledne.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Joachim Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci uctívající sledě i pomstichtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou pohodlně, plnohodnotně hrát i nevidomí, dnes vychází pro mobilní telefony.
1: Představte si prérii. Sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Joachimu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou na půl audiokniha a na půl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě nějak posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebookcích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Oramuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly Studia Play by Ears, Důkaz 111 a Šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných soubojů. Bojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle, co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: A telefon pro vás 221 552 255. Soutěž odpoledního Radiožurnálu začíná po Ivanu Královi.

0: A Miloš z Votic teď volá do soutěže odpoledního radiožurnálu. Dobrý den.
1: Zdravím, pěkný poledne.
0: Jak se cítíte na dnešní soutěž?
1: No, tak to uvidíme za chvíličku.
0: Jsou tam pochybnosti, ale je tam i zdravá sebedůvěra. Dobře, doufám, že to bude dnes na plnou dobrou, protože za 3 správné odpovědi stále ještě, myslím, že dobrá letní cena, kontaktní elektrický grill Nice Boy Grill Master s 5 přednastavenými profily pro různé druhy jídel. Grilování je tak pohodlnější, nejste cítit od grilování, když to je právě možná to, proč to někdo děláme. No ale hlavně můžete grilovat nejen v létě, ale samozřejmě po celý rok. Za 2 správné odpovědi vstupenky na jedno z představení pomalu končícího 23. ročníku Léta hereckých osobností do 31. srpna v Praze na Vyšehradě. Vstupenky buď na hořkou komedii Tři grácie z Uma Kartu v režii Ondřeje Sokola, anebo vstupenky na představení Rock'n'Roll Miroslava Hanuše. Za 1 správnou odpověď cena útěchy, překvapení od radiožurnálu. Tak tedy, pustíme se do té hry, o které jsme mluvili v té reportáži před chvílí. Jste připraven, máme 5 vteřin na odpověď, můžeme začít?
1: Můžeme, díky.
0: Tak Miloši, první otázka, ptám se vás, jaké povolání má hlavní hrdina audiohry Joachim Ringer? Co dělá?
1: To je hrobník, ne? Hrobníkovi patálie.
0: Je to hrobník, ano, hrobníkovi patálie. Proto jsem vám nechtěl napovídat názvem té hry úplně na začátku. Otázka druhá. Který známý český dabér namluvil vypravěče i jednotlivé postavy?
1: To byl ten Bohdan Tůma?
0: Bohdan Tůma, samozřejmě je to on. Druhá správná odpověď. No a v jakém prostředí, nebo řekněme oblasti, se hrobníkovi patálie odehrávají? Kde to je?
1: Když tam zaznělo, že limonáda venčuje, ale...
0: No na divokém západě.
1: A jo, tak to je ono, jasně.
0: To je ono, akorát nám to trochu zabralo víc času než 5 vteřin. Takže Miloši, 2 vstupenky na Vyšehrad, Studio 2, buď Tři grácie, anebo Rock'n'Roll. Můžete si vybrat hned, nebo si to rozmyslet a vybrat si později. Kontaktuje vás produkce, ano?
1: Dobře, díky.
0: Miloši, mějte se krásně, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Tedy Swims, David Guetta, 12.50 a Radiožurnál. A taky sport. Hokejový útočník Filip Chytil se chce vrátit nejen do reprezentace, ale znovu se výrazně prosadit v NHL. V Zámoří začne už svou 10. sezónu a věří, že po 3 předcházejících, kdy ho brzdila zranění, se tentokrát bude moci soustředit jenom na hokej.
1: Teď momentálně se cítím dobře. To, čím jsem si prošel během sezóny i kolik jsem viděl doktorů, tak mi hrozně pomohlo a věřím, že jsme na to přišli, co mě trápilo a věřím, že jsme přišli na to, aby už se to nevracelo a nedívám se nějak daleko, ale teď momentálně se cítím výborně a doufám, že to tak vydrží po celou sezónu.
2: Věří Filip Chytil. V Zámoří patřil dlouho mezi stabilní články New Yorkských Rangers, kde hrál od sezóny 2017-2018. Poslední kompletní ročník, ale zvládnul odehrát před více jak 3 roky a od té doby byl více u lékařů než na ledě. Nepomohl ani přesun do Vancouveru. Právě proto je před dalším startem NHL hodně natěšený.
1: Já jsem udělal takovou tlustou čáru teďka za tím, co bylo a pro mě už tohle jako první sezóna to tak pro mě působí, protože už vlastně od února se připravuju do sezóny, vcházím i s novým číslem po 9 letech, takže i to byla trošku změna.
2: Filip Chytil tak bude

0: náš národ. Nejenom to, že hraju vlastně pro sebe, pro náš národ, ale hlavně pro svoji rodinu. Reprezentace je pro mě nejvíc.
1: Říká Filip Chytil, který by si rád zahrál třeba na svém 5. mistrovství světa a hlavně na světovém poháru, který bude hostit Praha v únoru v roce 2028. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak dopadlo extrémní sucho letošního léta na zemědělce a co farmáři dělají, aby půda v krajině lépe suchu odolávala? Jak zemědělskou politiku ovlivní lobbysté? Vladimír Kroc se na výstavě Země živitelka zeptá viceprezidenta bruselské lobbystické organizace Kopa Kožeka, prezidenta České agrární komory Jana Doležala.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Yeah.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Česko si připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Začíná anglická fotbalová liga. Hrát jí můžou až tři čeští brankáři. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před Ořechem v obou směrech. A počasí čekáme převážně oblačno, až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pětě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem v Praze na Vinohradech vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
3: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
1: Projevy některých politiků doprovodil na pětě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc po pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni, připomněl Kudin.
4: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
1: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později. Energetici ve Zlínském kraji dál odstraňují poruchy, které způsobily bouřky během včerejšího večera a noci. Elektrické vedení poškodily popadané stromy a taky větve. Montéři jsou dál v terénu a většinu zbývajících poruch chtějí odstranit ještě během dneška. Kde je situace nejhorší? Popisuje mluvčí distribuční společnosti EGD Roman Budný.
5: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst, a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uherskohradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie.
1: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 630 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm ale aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu míně srážek, než je obvyklé. Děje se to i kvůli klimatickému jevu El Niño, který zesilují i globální změny klimatu.
6: Sport. Utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne v 9 večer nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu z Premier League jsou tři čeští zástupci.
7: V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezóny Antonín Kinský s Tottenhamu a Lukáš Horníček s Newcastlem. Kinský se pozici upevnil úspěšným bojem o záchranu na konci minulé sezóny a nově vytvoří brankářskou dvojici se zkušeným Slovákem Martinem Dúbravkou. Horníček se do Anglie přesunul v létě z portugalské Bragy. Na soupisce Liverpoolu je stále i další český golman Vítězslav Jaroš. Čeští hráči v poli v Premier League chybí, West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s dalším českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili. Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na D1 u Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu do omezení, ke sjezdu na Bratislavu pojedete osobním autem 50 minut. Na D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Bělotín ležela pneumatika na kilometru 310, jedno z vozidel už ji odmrštilo ke středu dálnice, jsou tam už jen menší kusy ve všech pruzích. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí 15 minut k dálnici D1. Na D35 z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí kamion, blokuje částečně pravý pruh a vybočuje se. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brodce ze 30. kilometru čekejte kolonu. Na 28. se po nehodě jede jedním pruhem, zpoždění 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete krokem do omezení u letiště, je to na čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu jsou tradiční kolony v obou směrech. Před Ořechem delší je fronta směrem z letiště. Zpomalíte u sjezdu na Plzeň, je to na 15 minut. Na D5 před Prahou se teď brzdí na 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Odpolední Radiožurnál teď bude vysílat z Českých Budějovic na zemiživitelce Vladimír Kroc.
9: Ano, je to tak. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje Agrosalon Země živitelka a vy u toho můžete být s námi. Přímo z jejiště se vám hlásí páteční odpolední Radiožurnál. Agrární komora, co nevidět, na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. I o tom budeme v dnešních 20 minutách mluvit s jejím prezidentem Janem Doležalem. To bude ale až po 17. hodině. Teď máme 13 hodin a 7 minut a zaměříme se na rychlostní stříhače ovcí, kteří znovu poměřili své síly tady na zemi živitelce v Českých Budějovicích. Zkuste si tipnout, za jak dlouho to zvládl vítěz, kterého vám po písnice představíme. Dobrý poslech.
2: Odpolední Radiožurnál a Vladimír Kr-

0: Posloucháte odpolední radiožurnál Minuta a půl. To je zhruba čas, za který dokážou nejlepší střihači ostříhat ovci. Předvedli to tady na zemi živitelce, odkud pro vás vysíláme. Míříme proto na rychlostní střihačský závod.
1: Připraveno ke startu teď!
2: Komentátor Antonín Vejčík právě odstartoval finálové kolo rychlostního střihu ovcí. Střihači berou do rukou elektrické nůžky, které si ještě těsně před startem promazali olejem. Ovce, které teď neuvěřitelně rychlým tempem před zraky diváků zbavují vlny, mají zaklíněné mezi nohama.
1: Adam už má první odstíhaný.
2: Střihači nejprve zabořili nůžky do levé části břicha a pokračují až na pravý bok. Rychlým tempem pak nůžky přesunují mezi nohy a odtud na pravou a levou nohu ovce. Všude kolem nás mezi tím lítají odstřihané chuchvalce vlny, které se vznáší ve vzduchu.
1: Adam si bude muset večeři udělat sám, protože porazil kačku.
2: Finálové kolo doprovázely i viditelné emoce a zápal, protože proti sobě bojovala Kateřina Strejčková s přítelem Adamem Pokorným, který nakonec Kateřinu porazil. A to s časem 1:43.
3: Věnuji se tomu 15 let střihání. Dostal jsem se k tomu přes mého otce, který je taky střihač.
2: Závodu v rychlostním střihu v areálu Českobudějovického výstaviště se letos zúčastnili jenom 4 střihači. Kateřina, která nakonec obsadila druhé místo, začala se střihem ovcí před 5 lety.
4: To je vlastně fakt sport, to se dá říct, že to není jenom jako práce. Třeba já jsem první ovci střihala skoro půl dne. Jako jo. Takže vlastně ten první rok to bylo taky očuchávání.
2: Společně se zúčastnili i mistrovství světa na Novém Zélandu. Co všechno se jim při soutěžení hodnotí, přibližuje komentátor Antonín Vejčík.
5: První je rychlost, přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin.
2: Vlna, kterou zkušení střihači při rychlostním závodu na Českobudějovickém výstavišti s ovcí ostříhali, bude použitá jako hnojivo. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
6: Země živitelka na Radiožurnálu. We were staring down disaster.

Máme pátek, k tomu se váže také prázdninový provoz, možná trošku hektičnější než v jiné dny a tu zkušenost asi máte taky. Dálnice jsou plné agresivních řidičů, kteří nesundají nohu z plynu, ani když před sebou vidí jedno auto předjíždět jiné. Jak tedy správně reagovat, pokud se na vás takový řidič takzvaně lepí? Poradíme v odpoledním radiožurnálu už za krátkou chvíli.

0: Tady je odpolední radiožurnál, máme 13 hodin 21 minutu. Kolik máte schválně teď na tachometru vy? Snad každý řidič to někdy zažil. Přiměřenou rychlostí na dálnici předjíždíte v levém pruhu a najednou se za vámi objeví spěchající řidič, který ve vysoké rychlosti najede těsně za vás. Někdy tomu říkáme, že se na nás takový řidič takzvaně lepí. Letní autoškola radiožurnálu poradí, jak se v takové situaci zachovat, aniž byste někoho ohrozili nebo porušili předpisy.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. Krátké zprávy a Jana Gulda.
2: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejméně na Rychnovsku, tam jsou zájemci 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Zemědělci na jihu a západě Čech letos sklidí jen 10 až 20% konzumního ovoce bez srovnání s dlouhodobým průměrem. Další produkci ovocnáři zpracují do džemů nebo šťáv. Celkově bude úroda podle jednotlivých druhů ovoce třetinová až poloviční oproti běžné produkci. Až polovinu plochy sadů letos poničily jarní mrazy, kvůli suchu jsou plody malé a místy je poškodily kroupy. Oznámila to Unie ovocnářů jižních a západních Čech. Francie, Velká Británie a další země vyzvaly Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny. A příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z území celého Česka. Nejlíp ho ale lidi uvidí na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce, informovala o tom Česká astronomická společnost. Sport. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní hráč Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie, jejímž je odchovancem. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Ostrovačic a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává kolona táhnoucí se do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Různě pomalu se jede až na kilometr 196, je to na 50 minut, kamiony postojí déle. Na Pražském okruhu ve směru na letiště byly uzavřené tunely, před Lochkovský vjelo nadrozměrné vozidlo a zastavilo provoz. Policie ho už odstavila a znovu se teď projíždí. Rozjezd ovšem ještě nějakou dobu potrvá, zastavíte se teď za sjezdem na Vestec na 3,5 kilometru. Na D35 u Vysokého Mýta směrem do Mohelnice se popojíždí na konci dálničního úseku, brzdí se na kilometru 170, zdržení 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí mezi dálnicí D5 a Ořechem 15 až 20 minut a v Praze v Průmyslové směrem do Hloubětína hlásíte stojící vozidlo.
5: V místě napojení ze Štrbovské radiály stojí kamion s poruchou, je to velký návěr. Je tam tak trochu nešikovně přes 1,5 pruhu, místo je s opatrností průjezdní, ale v okolí se tvoří kolony, samozřejmě všechny ty přilehlý křižovatky to ovlivňuje.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky jen ojedinělé zpočátku. Odpoledne a večer začne od jeho západu postupně na většině území pršet, místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je v Českých Budějovicích u mikrofonu Vladimír Kroc.
6: Současné sucho by mělo být jedním z témat pro chystanou iniciativu části evropských ministrů zemědělství. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián, který se tady na agrosalonu Země živitelka setkal se svým slovenským protějškem Richardem Takáčem. Iniciativa by se měla zabývat také novou společnou zemědělskou politikou nebo evropským krizovým fondem. My pro vás dnes přímo z Českých Budějovic vysíláme, ale věnujeme se samozřejmě i dalším tématům.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: V pátek 21. srpna posloucháte odpolední radiožurnál. Kvůli sesuvům kamení jsou uzavřené hlavní přístupové trasy na nejvyšší alpskou horu Mont Blanc. Kvůli vysokým teplotám a tajícímu sněhu se uvolňují skalní masivy a výstup je tak pro horolezce nebezpečný. Někteří turisté ale zákazy nerespektují a v případě problému spoléhají na pomoc horské služby. To kvůli ohrožování záchranářů a vysokým nákladům kritizují některé obce. Víc nám teď řekne zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marcel, jak vážná je teď kvůli sesuvům kamení situace na Mont Blancu?
1: Nejlépe to ilustruje takzvaná hranice nulové teploty, tedy v jaké výšce na Mont Blancu začíná mrznout. Zatímco od začátku 90. let, někdy do roku 2020, to bylo asi 3800 metrů, letos horolezci mráz pocítí, až když vystoupají do nějakých 4,5 tisíce metrů. To má za následek tání permafrostu, který jako lepidlo drží skalní masivy pohromadě. Sesuvy skály jsou kvůli vysokým teplotám a tajícímu ledu letos tak časté, že horské vůdcovské společnosti nejdřív v polovině července zastavily výstupy z italské strany a v srpnu se přidali i společnosti z francouzských středisek Chamonix a Saint-Gervais. Starosta Saint-Gervais Jean-Marc Peyex dokonce rozhodl o uzavření horských chat Tétrus a Gout. Ty přitom horolezcům při výstupu poskytují útočiště.
0: Horolezci ale i přes doporučení odložit výstupy na nejvyšší horu západní Evropy stále lezou.
1: Ano, a v posledních dnech vzbudili ve Francii pozornost zejména dva případy. Tím jedním je mladý horolezec Bianco Loris, který se 11. srpna vydal s dalším horolezcem na Mont Blanc a při sestupu je zasáhla lavina kamení. Muži to přežili, ten okamžik ale zachytili v drastickém videu. Muž video zveřejnil na sociálních sítích, kde ho kritizovali uživatelé za to, že zbytečně riskoval svůj život. Loris se bránil s tím, že je zkušený a ví, jak se v takových situacích chovat. Pozornost vzbudila taky skupina 32 horolezců a horských vůdců, kteří taky 11. srpna uvízli na chatě Gout, když požádali horskou službu ze Saint-Gervais, aby je pomocí vrtulníků dostala do bezpečí. Starosta obce Jean-Marc Peyex to podmínil tím, že musí zaplatit náklady 15 000 eur, tedy asi 363 tisíc korun.
0: Hlásí z Francie Marcel Faltis, náš tamní zpravodaj. Mluvili jsme o tom, že hranice věčného ledu na Mont Blancu se letos výrazně posunula směrem vzhůru. Kvůli vysokým teplotám a tání se uvolňují skalní masivy a na nejvyšší alpské hoře jsou, jak jsme i slyšeli, časté sesuvy kamení. No a přesto horolezci někdy varování ignorují. Marcel, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. My pro vás vysíláme z Agrosalonu v Českých Budějovicích, země živitelka. No a teď i pro mě je to možná trošku příjemné překvapení, protože za mikrofon usedl Karel Roden. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přišel, byť myslím, že máte tak zhruba den zpoždění, ale nevím, co bylo tím důvodem. Vy jste rodák z Českých Budějovic, je to tak?
1: Ano.
0: A jak to je s vaším vztahem tady k tomu veletrhu? Prý jste, jedno se je to pravda, ale prolézal jako malý dírou v plotu, abyste se sem dostal?
1: Tady byly takové díry, o kterých jsme věděli a vždycky jsme se sem dostali nějak. No. My jsme přelezli takovou lávku přes řeku a už jsme tady byli. Ale nějak my jsme sem chodili na brigády, než se to otevřelo. My jsme tady natahovali ty koberce a zametali.
0: A co vás sem lákalo? Co to pro vás v dětství znamenalo, tohleto prostředí?
1: Pro nás to bylo zajímavé tady, ono nikde nic nebylo a tady vždycky něco přijelo a tak jsme se koukali na ty stroje, hlavně zvířata, že jo,
0: no. No a k tomu zemědělství vás tady přivedl dědeček, který, nebo pravděpodobně zkrátka, prý vás děda často brával do kravína.
1: Mě žádný děda do kravína nebral, já jsem dědu nepoznal.
0: Aha, tak nevím, kde mě přišla tahle informace.
1: Takovýhle informací je spousta různých, takových jedna paní povídala.
0: Tak můžeme tak začít popírat, ale ono spíš bude zajímavější, když se tedy dostaneme k té současnosti, protože vaše farma má asi 6 hektarů, to platí.
1: To neplatí taky.
0: Tak kolik?
1: Máme asi 50 hektarů, ale jestli mluvíte o borůvkách, tak ty máme na 6 hektarech.
0: Takhle, no tak začneme těmi borůvkami. Co to znamená pěstovat borůvky? Já si to nemůžu představit, co pro to musíte udělat? Ty rostou sami, ne?
1: To není úplně dobrá otázka, nebo není dobře položená. Já bych s váma nedělal rozhovor, kdybyste si neuměl představit, co znamená dělat borůvky. Se zalívat se musí, ne? Každá kytka.
0: Dobře, ne,
1: no,
0: tak. Co to obnáší?
1: Prostě obnáší to spoustu práce, víc práce, než jsem si myslel, že to bude obnášet, když jsem to zakládal.
0: Taky jste si to myslel, že to není zas taková práce.
1: No, ale nemyslel jsem si, že to nic nepotřebuje. Žádný moment.
0: Dobrá, mluvil se o zalévání. Co to sucho pro vás teď znamená?
1: Sucho, to je blbý, no. Sucho mě trápí a asi trápí každého zemědělce, mě trápí vůči zvířatům, protože nemám trávu, takže krmíme vlastně celou sezonu. Co se týká borůvek, my zavlažujeme, takže tam ta voda nás tolik netrápí, tam nás trápí to vedro.
0: A jak tedy to plemeno Dexter, které chováte, zvládá to sucho? Nebo ta vedra hlavně?
1: Tak to zvládá, oni se umí přizpůsobit, to zvládá dobře, oni se mají kryty nějaký přístřežky, oni se mají kam schovat, když potřebujou. To zvládá dobře.
0: Slyšel jsem, že je milujete, tohleto plemeno, že dokonce si s těmi zvířaty chodíte povídat, je to pravda?
1: Není to pravda, já nevím, kdo vám tohle nakukal.
0: A pomohlo by to třeba?
1: Já nevím, já nemůžu říct, že miluju, já miluju spíš lidi a jenom některý.
0: Dobře, rozumím.
1: Ale mám je rád, jako jsem rád, že jsem vlastně tohle plemeno s pomocí teda nějakých lidí dostal do České republiky. Protože je charakterní, je hrozně hodný, je malý, člověk to dokáže, jako když to porazí, tak to ta rodina dokáže nějakým způsobem zužitkovat. Jako na prvním místě to, že jsou hodní, že jsou záživní, takže si vezmou z mála. A tím, že jsou rámcově menší, tak člověk nemá takovej jako pocit, se nemusí se tolik bát, i když stejně ten bejk pořád je při té svý vejšce nějakých 115 centimetrů váží 560 kilo, takže to je jako váha je, on sílu má, to jo, ale je hodný, jsou hodný, no.
0: A jak jste se k tomuto plemenu, které se tady jenom představuje letos, ale příští rok by to mělo mít větší roli, jak jste se k němu dostal?
1: Co by mělo mít příští rok větší roli?
0: Příští rok by tady měl být šampionát, jestli se nepletu.
1: Ten máme už několik let, vždycky v obrok.
0: No právě.
1: Takže už tady byl, letos je to jenom jako takový předvedení, aby lidi viděli to zvíře, a příští rok zase bude šampionát, kde tady bude víc zvířat. Teď mám pocit, že jsou tady jenom bejci. Příští rok tady budou...
0: K němu dostal.
1: Já jsem si ho vyhlíd někde kdysi dávno a strašně jsem, protože mám nějaké louky a polnosti, my měli ovce a to prostě nešlo, no. To je to můj malinký známky, všechno člověk musí pochytat, aby řekl, jaký to má číslo, a je to spousta práce, řekl bych i víc nedopasků, než mají krávy. No a trvalo mi dost dlouho, než jsem našel vůbec někoho, kdo ví, o čem mluvím, a pak se mě to podařilo přes pana Káčera, který vlastně jedinej se chytnul a věděl, o čem mluvím, a přivez mi těch prvních 5 kráv a 1 bejka. Tím jsem začal.
0: A musel jste nějak upravovat některé postupy, třeba na Korzice se krmí až večer, že zvířata přijímají větší chuť k jídlu?
1: Já jim do toho nemluvím, oni mají jídlo pořád, takže si vezmou, kdy chtějí.
0: Takže třeba to, že někteří chovatelé do krmiva přimíchávají extrakt z chili papriček, tak to není váš případ?
1: To jsem nikdy neslyšel a není to můj případ.
0: Já to zkouším jenom, jestli...
1: Já to taky najdu... Já se nedám, pozor.
0: Dobře, jako, dobře, no, ale já zkusím, jestli se dáte alespoň...
1: No, pojďte
0: se povídat. V tom smyslu, jak se herec dostane právě k tomu, že... vlastně farmaří s láskou.
1: Hele, já bych to úplně oddělil. Já nechci mluvit o herectví tady.
0: To já vím, ale já jsem se jenom
1: bavíme
0: zeptal...
1: Bavíme se o zvířatech a o borůvkách, tak pojďme u toho zůstat. Já jsem se k tomu dostal tak, že prostě já ke zvířatům vůbec k přírodě vztah mám od malička. I když mě teda děda nevodil do kravína. Ale my jsme tady koukali z paneláku přes řeku na jízdárnu, kde se tady, ještě tady byly hony, tady co je živitelka, část živitelky, tak tam byly pole, tam byly hony a jezdili tam na koních a my furt na to koukali, co to je. Pak jsme v nějakých 12 letech začali chodit tady na štyrák na jízdárnu a prostě od malička jsem v kontaktu nějak se zvířatama, takže to pro mě bylo logický, no. Když máte jako louky, ono si to samo řekne, ono vám nic jiného nezbyde, než si nějaký zvíře pořídit, no, protože jinak děláte seno a musíte to někde prodat, prostě je to třeba, jako, no.
0: Tak plemeno Dexter pochází z Irska, je to tak?
1: Je to jako původem irský plemeno.
0: Ale vaše krávy jsou tuším z Dánska?
1: Já mám z Dánska, protože v Dánsku je jako takový silný klub Dexterů. Oni je mají rádi, pro ně je to jako taková... prostě to hodně prožívají, to plemeno, a dělají neustále nějaký výstavy, šampionáty. Je to tam dost častý a mají ty zvířata hezký.
0: No, předseda spolku Dexter loni říkal, že zhruba 500 chovaných krav...
1: Předseda spolku Dexter jsem já.
0: To jste vy.
1: Mm.
0: Vidíte to? Tak už jsem zase o něco chytřejší. Takže vy jste říkal, ano, že zhruba 500 chovaných krav plemene Dexter je u nás. Roste ten zájem,
1: roste,
0: pane předsedo?
1: Roste. Prostě, neříkejte mi, pane předsedo, já vás jenom opravím, protože v tom máte maglajs, ale dobrý.

0: To je jako moc hezký. A pak, ale když už jich máte víc, tak už to pak nejde. My je máme pojmenovaný, každý zvíře má jméno u nás, ale už s nima na procházku nejdu. Ale jdu mezi ně, oni jsou hodní, to jo, ale nemůžu jen tak jako ve volnosti jako někde vodit po loukách. To nejde už.
1: Kolik těch jmen udržíte v hlavě, když jsou každý pojmenovaný?
0: Dost.
1: Dobře. Když se ještě vrátíme na chviličku k borůvkám, jenom na svou omluvu musím říct, že to vím už asi 5 minut, že spolu budeme dělat rozhovor.
0: Já jsem to pochopil, jenom to přiznejte barvou a pojďme si povídat.
1: Jasně, si povídáme. Já bych rád ještě o těch borůvkách kvůli času, abychom to stihli, protože máte tady na těch 6 hektarech foliovníky, jinak by to asi nešlo, nebo šlo?
0: Šlo, jde to bez foliovníku taky, jde to úplně bez ničeho, to bych teda nedoporučoval lidem. Protože přijdou kroupy a máte po úrodě během 5 minut, tak to bych nedoporučoval. Potom ty borůvky se sbírají, když neprší, protože nemůžete nazbírat do něčeho mokrý, to taky nejde. Takže sítě jsou dobrý, ty to ochraňují před ptákama, před špačkama, aby se tam nedostali a taky vám to nesežrali všechno, ale zase proti dešti už to neochrání. No. A folie má ještě tu výhodu, že ona vlastně je vyrobená z takový jako, ona to má UV filtry, takže to není tak agresivní to sluníčko vůči těm rostlinám.
1: Takže?
0: Ale
1: ano.
0: Musí to být dobře odvětraný, to je věc, kterou my jsme jako vlastně na začátku neřešili, protože bylo úplně jiný klima, no, nebyly tyhle ty horka. Nás vlastně nejvíc trápí to horko teďko, protože ta kytka, když je v nějakém stresu, tak ona si šáhne pro vodu do těch bobulí a ono to změkne. A takhle to udělá několikrát za sebou a ona už potom, jako, když se zase jako nafoukne, tak má takový vrásky na sobě, už to jako esteticky nevypadá dobře, i když tý borůvce nic není a je chuťově velmi dobrá. Ona není svraštělá tím, že by byla dlouho utrhlá, někde ležela strašně dlouho, z plísní to nemá nic společného, prostě je to jako čerstvě správně utržená borůvka, ale dostala takhle zabrat, no. A to nás trápí, protože my to takhle jako prodávat nechcem, no. A to, jestli se stalo tenhle rok, je to teda drsný, no.
1: A musíte kvůli tomu třeba měnit některé odrůdy borůvek?
0: Borůvky mění, no, v podstatě se to taky týká, no, my to máme, jestli teda to mám takhle dopodrobna říkat, my vlastně, protože jsme o tom nic nevěděli a vůbec jako ty borůvky tady v republice byly v takovým jako začátcích, tak my jsme to nějak osázeli, jak nám někdo poradil. A zjistili jsme, že my máme vlastně hodně borůvek uprostřed a je jich tak moc, že jako to složitý to prodat, složitý to pozbírat. My vlastně dáváme nějaký odrůdy pryč a sázíme jiný odrůdy, aby jsme to rozprostřeli do celé té sezony, aby jsme ideálně vzbírali pořád stejně. Ne, že sbíráme na začátku málo, pak strašně moc a pak zase málo. To je jako špatně. Tak to je jedna věc a proto musíte měnit ty nějak jako tu skladbu těch odrůd, musíte vymyslet. Ještě jste něco říkal?
1: Ne, já myslím, že už toho víme o borůvkách teď daleko víc, aspoň já o 100%, než když jsme se začali povídat. Bohužel, kvůli času vám musím poděkovat. To byl Karel Roden, který se zastavil tady u nás v Airstreamu v Českých Budějovicích na Zemi živitelce. Ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Vám ať se taky daří,
1: mějte se hezky. Naschledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holko.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Já.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
7: Česko si připomíná události roku 1968. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny v Rybitví. České volejbalistky zahájí zápasem s Řeckem domácí mistrovství Evropy. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most popojíždí kolona po nehodě za Europarkem. A počasí čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
9: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
7: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ruský útok na rodinné domy ve vesnici v Charkovské oblasti na Ukrajině nepřežily dvě ženy. Několik dalších lidí utrpělo zranění. Informovalo o tom charkovské vojenské velitelství. Rusko dnes zasáhlo taky hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Útočilo i na severoukrajinské město Sumy. Naopak ukrajinské drony poškodily rafinerie ropné společnosti Lukoil v ruském Permu. Zařízení přitom leží asi 1600 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina zasáhla taky vojenské letiště v ruské Volgogradské oblasti. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. A právě kvůli případnému rozvodění menších přítoků dolní Vltavy praští hasiči posilují směny, říká jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
10: Od 16 hodin navyšujeme počet stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
7: Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím ale nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
11: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že Nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
12: Sport. České volejbalistky večer vstoupí do mistrovství Evropy. V 8 hodin se v pavilonu P na brněnském výstavišti utkají s Řeckem. Češkám patří ve světovém žebříčku 14. místo. Řekyně jsou 29. Pro řeckého trenéra českého výběru Janise Atanasopulose už zápasy proti týmu ze země jeho původu nejsou ničím výjimečným.
4: S Řeckem na mistrovství Evropy hrajeme už po třetí v řadě. Jsem na to zvyklý. Až začne hrát řecká hymna, budu trochu v emocích, ale hned potom se budu soustředit, jak Řekyně porazit. Nezajímá mě, proti komu hrajeme. Na hřišti bych chtěl porazit i vlastní mámu. Moje srdce teď bije pro Česko a s týmem budeme chtít vyhrát každý zápas, i když je to zrovna proti Řecku.
12: Zápas Česka s Řeckem nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D1 za Prahou a kolona na D35 u Vysokého Mýta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh houstne provoz z 10. kilometru do omezení na 23. kilometr pojedete přes 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 177, pomalu pojedete do omezení na kilometr 196 více než 50 minut, kamiony více. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně sílí provoz, pomalu pojedete kolem Cukráku do omezení u Jíloviště zpoždění přes 10 minut. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice za sjezdem na Vysoké Mýto se popojíždí z kilometru 169. K silnici 35 na konec dálnice je to na 20 minut, krokem se jede i v opačném směru do Hradce, kolona začíná za Hrušovou. Na silnici 24 z Třeboně do Suchdola nad Dlužnicí jsou u Majdelény silničáři, jezdí se kivadlově a z obou směrů jsou 20-minutové kolony. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za Europarkem srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona z jižní spojky od Spořilova je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Odpolední Radiožurnál vysílá z Českých Budějovic, na zemiživitelce Vladimír Kroc.
13: Pokračujeme 6,5 minuty po 14. hodině. Dál pro vás tady vysíláme z agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Za chvíli vám představíme dvě opravdu mladé chovatelky, které se s vášní věnují farmaření. Příjemný poslech.
8: Odpolední Radiožurnál a Vladimír Kroc. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Země živitelka na Radiožurnálu.
2: To nejlepší z moderních trendů v zemědělství.
3: Stále vysíláme ze Země živitelky, naše mobilní studio, najdete hned u hlavní brány a my tady každý den představujeme mladé chovatele. Proto jsou už se mnou v našem stříbrném airstreamu Barbora Pavlovičová, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A Rozárie Šrameová, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: Snad mohu prozradit, že je vám oběma 19 let. Bylo od dětství jasné, že se chcete věnovat farmaření, Barboro?
4: Ne, já jsem se k farmaření dostala až na veterinární škole, na střední, kde jsem se dostala k malým zvířatům, tak velkým, a ty větší mě asi pohltily víc, takže od té doby se jim věnuju.
3: A co vás k němu přivedlo, Rozárie?
5: Já to mám asi podobně jako Bára, taky mě k hospodářským zvířatům přivedla střední škola a už od prvního ročníku jsem věděla, že určitě chci pracovat s krávama, se skotem, s velkýma zvířatama.
3: Vy jste se před pár dny vrátili z Velké Británie, z workshopu mladých chovatelů plemene Charolais. Pro nás, co neznáme, jak vlastně vypadá?
4: Plemeno Charolais?
3: No.
4: Je to kráva, která je většího tělesného rámce, je světlé barvy, bílé, občas lehce do žluta, a je to masní skot, takže se využívá jenom na maso.
3: Jsou to silná, velká zvířata, skutečně se jich nebojíte?
5: Charolais je teda opravdu velkého tělesného rámce, je to fakt, především býci jsou teda opravdu velicí, ale tohle plemeno je známé svou klidnou povahou, takže vlastně nejsou vůbec zlí a manipuluje se s nimi velmi dobře.
3: Počkejte, jsou nějaká zlá plemena?
5: To bych úplně neřekla. Jsou určitě plemena, která jsou trochu divočejší, ale některá plemena jsou tak asi od přírody klidnější, aha, do čeho patří i to Charolais.
3: A proč jste se právě na toto plemeno zaměřili? To byla náhoda?
4: Tak my vodíme hlavně simmentálský skot, ale rádi se dozvíme o každém plemeni něco nového, takže nás spíš zaujala ta možnost, za kterou děkujeme.
3: A co znamená, že vodíte?
4: To znamená, že při třeba například šampionátu plemene vezmeme krávu na ohlávku, procvičujeme s ní několik týdnů nebo měsíc dopředu před soutěží.
3: A co si procvičujete?
4: Chození, aby uměla dobře chodit a aby uměla stát ve výstavním postoji.
3: A jak vypadá takový správný postoj výstavní a jak má vypadat správná chůze?
5: Ten výstavní postoj se liší podle toho, co ten sudí, který hodnotí to dané plemeno, chce, co požaduje. Bývá to většinou, že jsou přední i zadní nohy v zákrytu, anebo jedna zadní noha bývá buď vykročena dopředu, anebo dozadu, aby se tak, většinou se tak vykresluje ta kýta. Takže to záleží na tom sudím.
3: No a jak složité je to takové krávě vysvětlit, ten správný postoj?
5: No, to se samozřejmě záleží na té krávě. Některý jsou, jak jsem říkala, už i u toho plemene, tak u těch jedinců je to taky, tak každá má svoji povahu. Některá bývá divočejší, některá bývá klidnější. Ale s tím postojem je to trochu složitější než třeba s tou chůzí, protože ty krávy si neradí nechávají šahat na ty nohy a ne všichni se to snesou.
3: Když jsme mluvili o workshopu ve Spojeném království, co se tam učíte, jak to probíhá, jak vypadá takový den?
4: My jsme tam vlastně měli 3 dny, kdy první den jsme měli různé workshopy, už třeba jak vyfotit správně zvíře, aby se podpořili jeho přednosti a dalo se lépe prodat, ale taky nás tam učili nějaký ten showmanship, což znamená to předvádění toho zvířete v tom kruhu, a nebo jsme měli i nějaké skupinové team buildingové aktivity.
3: Takže fakt je to show?
4: V podstatě ano.
3: A jak správně vyfotit to zvíře, aby se dobře dalo prodat?
5: To je hodně složitý. Záleží na tom zvířeti. Vždycky to, každý to zvíře má jinou svoji přednost, takže my bychom si měli jako fotograf všimnout, jakou přednost to zvíře má a snažit se jí z nejlepšího úhlu zvýraznit. Jde jenom o ten optický klam.
3: Vy obě nastupujete na vysoké školy, ale nejde přímo o zemědělství. Je to tak, Barboro?
5: Ano, ano, já nastupuju do Olomouce na biologii.
3: Mm-hmm. A Rozárie?
5: Já nastupuju na veterinární univerzitu v Brně.
3: Ale pořád to souvisí vlastně s tou láskou k tomu zemědělství.
5: Ano, to rozhodně.
3: Chcete mít vlastní farmu, nebo co plánujete dál, Barboro?
5: Já bych rozhodně jednou chtěla mít, prvně jsem myslela, že budu mít jenom ovce, ale dost mě chytil i ten skot, takže bych momentálně chtěla mít i svoje krávy a koně.
3: No a Rozárie?
5: Já bych taky určitě ráda měla vlastní stádo, ale není to pro mě předností. Asi bych se hlavně chtěla věnovat tomu skotu, co nejdýl bych mohla.
3: Rozárie Šrameová a Barbora Paulovičová. Ať se daří a hlavně ať vycházejí ta studia, která vás čekají. Mějte se hezky a hezký zbytek prázdnin. Naschledanou.
5: Děkujeme, naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V pátek 21. srpna posloucháte odpolední radiožurnál 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Dnes na Václavském náměstí v Praze připomíná koncert proti zapomnění. Ten je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly. A vystoupí na něm zhruba 10 kapel. Na místě je náš reportér Josef Beneda. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Koncert proti zapomnění tady ve spodní části Václavského náměstí začal ve 12.30. Teď se mnou nejspíš můžete slyšet hrát kapelu Stargazer. Moderátoři na začátku akce připomněli českého výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka, který zemřel na konci července. Na plátně organizátoři promítli připomínkové video, které podkreslila Knížákova skladba Aby nám sny nezešedly. Podle ní je totiž pojmenovaný celý tento projekt. Teď už se ale na pódiu střídají hudební kapely, koncert zatím sleduje asi stovka lidí.
0: A co dalšího je na programu, pokud by někdo chtěl vyrazit na pražské Václavské náměstí?
1: Tak celkem se tady dnes představí zhruba 10 kapel, mezi nimi třeba Petr Eichler, Trio, Street 69, Aneška Dvořáčková s doprovodem a na závěr Civilní obrana. Všechny skupiny na koncertu vystupují zdarma. Akce by měla skončit v 10 hodin večer. Lidé si tady můžou prohlédnout také historickou sanitku a sovětský obrněný transportér. Organizátoři chtějí tímto projektem poukázat na nebezpečí patologických ideologií a připomenout význam svobody a demokracie jako hodnot, které je nutné chránit a rozvíjet.
0: Součástí akce Aby sny nezešedly je taky výstava dobových fotografií. O jaké fotky se jedná?
1: Tak ta výstava představuje fotografie ze začátku okupace Československa. Na několika fotografiích jsou vyfocení ruští vojáci v tancích právě tady na Václavském náměstí. Výstava ale připomíná také protiokupační demonstraci, která se stala v roce 1969, tedy o rok později. Tyto protesty násilně potlačily československé pořádkové síly. Událost znamenala faktický konec pražského jara a nástup normalizace.
0: Z koncertu proti zapomnění na pražském Václavském náměstí se nám přihlásil reportér Josef Beneda. Hezké odpoledne, naschledanou.
1: Tak já děkuji, naslyšenou.
2: Země živitelka na radiožurnálu.
3: To nejlepší z moderních trendů v zemědělství.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Jana Gulda.
1: Prezident Petr Pavel připomněl na pietě před Českým rozhlasem v Praze na Vinohradech, že nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie. Během projevu k výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 taky vyzval, aby se lidi postavili na obranu médií, až to budou potřebovat. Sněmovna by měla na podzim začít projednávat vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Policie v Řecku zatkla od začátku roku 308 lidí kvůli způsobení požáru. V 630 případech šlo o úmysl, ve zbylých o nedbalost. Řecké veřejnoprávní televizi ERT to řekl mluvčí hasičů Janis Artopoyos. Vyzval taky k dodržování pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. K jejich šíření přispívá sucho, vysoké teploty a silný vítr. A chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii oddělí siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v saúdsko-arabském Riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat. Sport. Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Ejpovic a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D5 z Prahy do Rozvadova spozorněte za sjezdem na Rokycany. Na 64. a půltém kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 pojedete různě pomalu do zúžení na kilometr 196. Doba jízdy se pohybuje kolem 50 minut pro osobní auta. Na D35 i silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za Vysokým Mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut a před Litomyšlí stojí další kolona na minimálně 20 minut. Na silnici 37 z Trutnova do Jaroměře hlásí náš zpravodaj kolony.
4: Trutnově za Kuráčem asi 10 minut zpoždění a teď jsem po Ústníkově hradišti směrem na Jaroměř, taky asi 10 minut do hodiny minimálně tady bude zpoždění.
3: Tam je dopravní omezení. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Europarkem je po nehodě nadále blokovaný levý pruh. V pátečním provozu zdržení narůstá, z jižní spojky od Spořilova je to na 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i Průmyslová, tam se stojí směrem do Hloubětina už před Kablem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky jen ojedinělé odpoledne a večer, ale začne od jihozápadu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu a v Českých Budějovicích je u mikrofonu Vladimír Kroc.
0: Plynule mohu navázat na meteorologické zpravodajství. Tady na Českobudějovickém výstavišti se rozpršelo, ale my samozřejmě pokračujeme v živém vysílání ze země živitelky dál. Jak dostat více kvalitních lokálních potravin do škol, nemocnic, domovů seniorů a dalších veřejných institucí a současně nezvyšovat administrativní zátěž při nákupu? I to se řeší tady v Českých Budějovicích. Pomoci by tomu měl prý projekt Spole na talíř. My se ale za chvilku budeme věnovat nelegálnímu obchodu se živočichy, tedy přesněji snahám o jeho potírání. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ve 14 hodin a 40 minut posloucháte páteční odpolední radiožurnál. Stále pro vás vysíláme ze Země živitelky z agrosalonu v Českých Budějovicích. Teď se budeme zabývat nelegálním obchodem se živočichy. Tým našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 připravil letní sérii o zvířatech ohrožených pytláky a pašeráky. Mořské želvy, luskouni, tygři, sloni patří mezi týrané a zabíjené. Vše si můžete pustit třeba na webu irozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Experti Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity také spolupracují například s celní správou při kontrolách na letišti Václava Havla v Praze. Naším hostem je teď vědkyně z fakulty Barbora Černá-Bolfíková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Vy pomocí molekulární genetiky zjišťujete, jaké živočišné druhy se ve skutečnosti ukrývají v převážené mase a dalších produktech. Jak tedy metoda rozpoznávání pomocí DNA funguje?
1: Jak jste správně řekl, tak spolupracujeme s celní správou. Jsou to vlastně zabavené živočišné produkty ze třetích zemí. To znamená, vlastně, když cestujete ze zemí mimo Evropskou unii, tak nesmíte přivážet žádné živočišné produkty. A když je celníci objeví, tak vám je zabaví a vyhodí. A my vlastně jsme pomáhali, protože ve chvíli, kdy už je to nějaký kus masa, tak to nepoznáte na první pohled, co to je za druh. Mm-hmm. A k tomu se právě používají genetické metody, kde stačí jenom velmi malinkatý kousek a vlastně je úplně jedno, v jakém stavu ten vzorek je, jestli je vařený, sušený, čerstvý. A my vlastně pomocí té genetiky jsme schopni zjistit, jaký je to druh.
0: A dá se říci nějak obecně, co jste zjistili?
1: Když řeknu, že úplně nejčastěji jsme tam vlastně objevili vepřové, tak to nebude znít úplně zajímavě, ale jako nakonec to vlastně zajímavé bylo, protože jsme třeba zjistili, že se hodně pašuje, že některé výrobky, které se tváří, že jsou doopravdy, že mají nějaké složení a že třeba je to deklarované jako hovězí nebo nějaký drůbeží pařátek, tak vlastně jsou nahrazované tím vepřovým, protože to mnohem levnější, jsou to nějaké zbytky. Ale třeba na druhém místě v těch zachycených druzích byl už pes. A jsou to vlastně zřejmě cesty z jeho východní Asie, a protože vlastně je to jako místně, je to běžné konzumovat psí maso a u nás vlastně k sehnání není, takže si to takhle vozí ze svých cest.
0: A to je to, co vás třeba nejvíc překvapilo, nebo je ještě něco jiného?
1: No, musím říct, že ti psi docela mě překvapili, jak vysoce byly zastoupení. A kdybych měla zmínit nějakou raritu, která nás překvapila, tak to byl třeba tygr. Našli jsme i tygří maso, a bylo tam maso želv, a maso úhořů, a pakuň byl třeba i jeden.
0: Zmiňoval jsem sérii Kořist našeho podcastu Vinohradská 12. Vy v ní mluvíte o luskounech. Které živočišné druhy jsou teď nejohroženější?
1: Nejohroženější to by byla asi spousta druhů, ale kdyby jsme to nechali vlastně na to ohrožení tím ilegálním obchodem, tak ti luskouni jsou velmi zatížení tím obchodem, protože je velká poptávka vlastně po jejich šupinách a deklarují se, že je to vlastně nejvíc pašovaný druh v současnosti.
0: Když mluvíme o luskounech, co všechno se dá pomocí genetické analýzy zjistit? Je to tak, že víte, odkud pocházejí?
1: U některých druhů jsme schopni zjistit přímo a konkrétně, z jaké oblasti pocházejí. Nejenom třeba stát, ale i nějaká jako bližší lokalita, ale vždycky záleží vlastně, jak je ten druh prostudovaný. U některých to umíme, u některých vůbec ne.
0: A s jakou přesností?
1: Někdy, když je to vzorkování dobré a ty metody jsou doopravdy jako velmi vyladěné, tak jsme schopni na třeba desítky kilometrů.
0: A k čemu je to vlastně dobré ta aktivita, kterou jsme popsali?
1: Jestli myslíte ty luskouny, tak tam je to velmi důležité, protože my vlastně dokážeme zjistit třeba, kde je hotspot toho, kde se loví, kde vlastně je potřeba více je chránit. Dokážeme zjistit vlastně, jak kudy už putují, kde vlastně to pašování, tam není přímá cesta, je tam vlastně, jdou třeba přes Nigérii, takže nejvíce záchytuje v Nigérii a považovalo se vždycky vlastně, že ten jejich původ je i v té Nigérii, ale zjistilo se vlastně, že žádní nigerijští luskouni tam nejsou, že jsou různých států Afriky, ale do Nigérie se svážejí, tam se nalodí na loď a vlastně putují vlastně pomocí lodí potom do jihovýchodní Asie nejčastěji.
0: Dá se ve stručnosti říci, jak je možné metodu molekulární genetiky ještě vylepšit v tomto směru?
1: Určitě. Je potřeba ty metody zlevňovat, je potřeba ty metody umět použít vlastně na místech, kde nedokážete mít plně vybavenou prostě sterilní takovou naší západoevropskou laboratoř, takže je potřeba vyvíjet ty terénní metody, je potřeba vlastně, aby ty metody byly jednoduché a mohli je vlastně v tom terénu použít člověk, který není úplně jako vzdělání molekulární genetik.
0: Během našeho rozhovoru ustal déšť, o kterém jsem mluvil, byl vlastně takový osvěžující. Jak na vás působí Země živitelka? Kam máte namířeno a co už jste viděla?
1: Já jsem teda byla hlavně v našem pavilonu, tam vás srdečně všechny zvu podívat se ještě na výstavu, kterou tam máme.
0: Jakou výstavu?
1: Tak, u nás vlastně můžete vidět fotky těch zabavených produktů, můžete si zkusit tipnout třeba, jaký je to druh, ukážeme vám, jak ty metody fungují, máme sebou i sadu lebek, protože máme sebou i luskovní šupiny, takže kdyby někoho zajímaly ještě luskovní šupiny, tak během dneška jsou k vidění na našem stánku.
0: Tak děkujeme za pozvánku. To byla Barbora Černá-Wolfíková z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Kde ten váš stan tady na zemědělce najdeme?
1: Je v pavilonu T2.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Současné sucho by mělo být jedním z témat pro chystanou iniciativu části evropských ministrů zemědělství. O tom se taky debatuje tady na Zemi živitelce, odkud to je pro vás Český Budějovic vysíláme, jenomže teď to trochu obrátíme. Česko odpoledne a večer zasáhnou velmi silné bouřky. Výstraha meteorologů začne platit už za 10 minut pro celou Českou republiku s výjimkou Karlovarského a přilehlé části Ústeckého kraje. Přívaly deště mohou taky na některých místech rozvodnit řeky a počítat prý máme i s přívalovými povodněmi. Podrobnosti teď probereme s Milošem Dvořákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Už někde bouřky jsou?
1: Ano, aktuálně v Plzeňském kraji jižně od Plzně se vyskytují bouřky, v kterých spadlo podle posledního měření kolem 20 mm v relativně krátké době a pak další bouřky se vyskytují na pomezí středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V těchto místech opět bouřky ojediněle i silné, takže už aktuálně se nám bouřky vyskytují.
0: Trošku sobecky se zeptám, na co máme být připraveni tady v Českých Budějovicích, že nese to na nás?
1: Ano, přes Alpy aktuálně postupuje tlaková níže, která je spojená se zvlněnou studenou frontou a celý tento systém, jak ví, bude přijíždět přes naše území a v nočních hodinách opustí naše území směrem do Polska a právě tato níže, která nasála teplý a vlhký vzduch ve Středozemním moři a kombinace s chladnějším vzduchem, který kolem ní se otáčí a teplejším před ním, tak prostě je to taková třaskavá směs, která prostě bude vyvolávat vznik bouřek, které už aktuálně se začínají tvořit a počítáme s tím, že v těch Budějovicích by to teoreticky nemuselo být až tak hrozné, nicméně samozřejmě i tam nějaký ten deštík bude. Počítáme s tím, že spíš v té severnější polovině Čech, v středních Čechách a v severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami mohly být nejintenzivnější.
0: Na Jihlavsku a v západních Čechách se včera tvořily i supercely. Máme s nimi počítat i dnes?
1: Ano, to prostředí je na ně relativně příznivé, takže bouřky, které budou vznikat, můžou se z nich vznikat supercely, takže i s touhle alternativou my počítáme, protože střihy větru nebo změny větru s výškou jsou relativně velké a to napovídá tomu, že by opravdu ty supercely mohly vznikat.
0: A jak silný vítr má foukat?
1: Vypadá to tak, že v těch nárazech by dosahoval většinou kolem 20 metrů za sekundu, to je zhruba kolem 70 km za hodinu, ale modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech,

0: spousta zpevněných ploch, tak tyto srážky by mohly způsobit relativně větší škody.
1: Je pátek odpoledne, jak bude o víkendu a začátkem příštího týdne?
0: Ano, vypadá to tak, že za touto situací, která proběhne během dnešního odpoledne a noci, tak se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu zítra, ale ještě po jeho přední straně k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch, proto počítáme s tím, že zítra bude převládat takové oblačno, přechodně může být zataženo a místy se budou vyskytovat zejména v severozápadní polovině našeho území přehánky, zejména pak na severu i také bouřky, ale už zdaleka by neměly být tak silné jako dnes, protože už to bude v chladnějším vzduchu a v pozdějších odpoledních večerních hodinách se situace bude uklidňovat, takže bude ubývat oblačnosti na některých místech do vyjasnění a budou ustávat srážky. Zítřejší odpolední teploty ale budou relativně nízké, budou se pohybovat nejčastěji od 17 do 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 21 až 26 stupňů. V neděli už očekáváme pak převážně slunečno, maximálně na severu na horách při zvětšené oblačnosti se ojediněle můžou objevit přehánky. Na ostatním území už se srážkami nepočítáme. No a teploty se budou pohybovat nejčastěji od 18 do 23 stupňů Celsia. Na začátku příštího týdne nás čekají relativně chladnější rána s teplotami zhruba od 11 do 6-5 stupňů Celsia. V těch údolích to může být ještě o malinko níže. A odpolední teploty postupně začnou růst. V té druhé polovině týdne by se teploty začaly pohybovat nad 25, ojediněle postupně až ke 30 stupňům Celsia a to pravděpodobně do pátku, kdy počítáme s tím, že počasí u nás ovlivní další zvlněná studená fronta, za kterou by se opět ochladilo.
1: Miloš Dvořák, Český hydrometeorologický ústav, díky, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Za necelé 4 minuty bude 15 hodin, čas dalších zpráv.

0: od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu 1968. Martin Hyský je odvolaný z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň. Ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov a brzdí provoz stojící nákladní auto. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% míň než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale také jarní mrazy nebo krupobytí. Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata.
4: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
2: Asociace soukromého zemědělství Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z zůstalosti. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu vysvětluje, proč je nahrávka unikátní.
5: S touhle kompozicí, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálním čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zrušilo všechny akce a na státních budovách jsou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky.
6: Sport. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
7: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria 1 ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáčik zatím zůstávají. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 nadále počítejte s kolonou. Do zúžení na kilometr 196 pojedete 50 minut. Na D1 z Brna do Vyškova se jede pomalu za nájezdem z Ostravské mezi kilometry 203 a 211. Tam je omezení zpoždění 10 až 15 minut. Na D35 i silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za vysokým mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut a před Litomyšlí stojí další kolona, je na více než 20 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav postojíte v půlhodinové koloně, provoz brzdí omezení u Jíloviště. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov hlásíte stojící vozidlo.
9: V pravém pruhu uvízla nějaká avie, je to kousek před výjezdem ze Strahovského tunelu a vypadá to, že má bíle levé přední kolo.
8: Regulují kvůli tomu provoz směrem na Troju, stojí se tak už z Barandovského mostu. A na Štěrboholské spojce směrem na Černý most je za Europarkem po nehodě blokovaný levý pruh. Kolona od Spořilova je na zhruba 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Místy i velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. A nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál ze Země živitelky, slovo má Vladimír Kroc.
10: Řeknu to stručně. Sucho, drony a také motýly a vlci. O tom všem bude sobotní magazín Experiment ze Země živitelky. Už za chvíli vás na něj v pátečním odpoledním radiožurnálu pozveme. Příjemný poslech.
3: Odpolední radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Máme skoro 10 minut po 15. hodině, Radiožurnál dál vysílá přímo ze země živitelky, teď řekněme poněkud deštivě, ale do našeho airstreamu přesto teď doslova dotančili v rytmu písně Robbieho Williamse reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura z naší vědecké redakce. Ondřej zpíval, připravují zítřejší speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment, čili nejsou tady kvůli hudbě a asi bych měl říci, že ho odvysílají, a to už je na snadě, přímo celý odtud ze země živitelky. Pánové, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Co zítra po 9. hodině v Experimentu nabídnete?
2: Během jedné hodiny se pokusíme probrat půdu, sucho, drony, vlky, ovce, noční motýly, ale i českou krajinu v roce 2040.
1: No, mluvit budeme například o tom, že voda může z čerstvě zoraného pole mizet až 4x rychleji než z pole, na kterém zůstalo strniště, takže něco, co zemědělec dělá běžně, může během horkého dne rozhodnout o tom, kolik vody mu v té půdě zůstane.
2: Expertů se zeptáme úplně konkrétně, co má zemědělec udělat hned po sklizni, aby mu voda z pole zbytečně nezmizela. A jestli může něco změnit už teď, aniž by musel kupovat drahou techniku.
0: No a když tady mluvíme o technice, na poli dnes létají taky drony. Je to skutečná pomoc?
1: Ano, v dnešní době už řadě farmářů taková technologie šetří čas, který by museli věnovat fyzické kontrole porostů. Dron totiž může poznat, že rostlině chybí voda nebo že ji napadla choroba. A to dřív, než si toho právě i zkušený farmář všimne. Nás pak bude zajímat, co zemědělec s takovou informací skutečně udělá. No a jestli už o zásahu na poli, pak rozhoduje také umělá inteligence.
0: Půda, drony, ale kam se do toho vejdou vlci?
2: No, na Broumovsku budou totiž chovatelé testovat 4 druhy mobilních ohradníků. Chtějí zjistit, který z nich nejlépe ochrání ovce před vlky. V reportáži uslyšíme, jak takový ohradník vypadá, kolik práce s ním chovatel má a jestli dokáže vlka opravdu zastavit.
1: No a pak volně přeskočíme od vlků k nočním motýlům v Milovické rezervaci. Ve Středočeském kraji totiž mají nově vědci kameru, kterou přes den nabíjí slunce a v noci před ní v podstatě pózují motýly, snímky pak putují do Dánska, kde jednotlivé druhy poznává taky umělá inteligence. No a vědci tak získávají informace, které by člověk ručně sbíral jen velmi obtížně, takže uslyšíme o tom, jak to celé funguje.
0: No a poslední otázka, jak bude podle vašich hostů vypadat česká krajina za 15 let?
2: No, právě tím naše vysílání uzavřeme. Jestli bude krajina zelená a plná vody nebo vyprahlá, totiž nezáleží jen na počasí, rozhoduje o tom i to, co s ní začneme dělat už dnes.
1: Víc a konkrétně už zítra ráno v 9.
2: Živě odsud z airstreamu na zemi živitelce.
0: Ano, experiment speciál, tak to byl dokonalý duet sehraného dua Martin Pařízek a Ondřej Vaňura. Pánové, děkuju a už jsem se začal těšit. Naschledanou.
2: Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
3: Země živitelka na Radiožurnálu.
4: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

0: 15 hodin 16 minut posloucháte odpolední radiožurnál Velká města, jejich okolí nebo hlavní silniční tahy. Tam je v Česku aktuálně nejvíc dobíjecích míst pro elektromobily. Jejich síť se stále rozšiřuje. U nás už jich je skoro 8 tisíc. Skoro polovina lidí si ale přesto myslí, že tato infrastruktura stále není dostačující. Detaily přidáme za chvíli. Teď ale páteční zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Modletic a zdržení na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru je silný provoz. Do omezení na 23. kilometr pojedete 30 minut. Na D1 opatrně přes Vysočinu, jde tam první pás Bouřek na Jihlavsku. V dešti nezapomínejte na správné svícení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 nadále počítejte s kolonou do zúžení na kilometr 196, pojedete 50 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav postojíte v půlhodinové koloně, provoz brzdí omezení u Jíloviště. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova a táhne se za Europark, tam řešili nehodu, je to na 40 minut. Jak to teď vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
3: Odtahuje se poslední havarované auto, aktuálně se projíždí pouze připojovacím pruhem od čerpací stanice.
2: A ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojí nákladní auto po defektu, blokuje pravý pruh, popojíždí se už z Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dál je s vámi odpolední radiožurnál. V Česku se stále víc rozrůstá síť dobíjecích míst pro elektromobily. Podle dat Centra dopravního výzkumu už jich je skoro 8 tisíc. 41% Čechů si ale stále myslí, že to není dost. Ukázal to průzkum společnosti E.ON a Volkswagen, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Detaily teď probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
1: Dobrý den, na úvod je důležité zmínit, že soukromé firmy uvádějí počty dobíjecích stanic a ta může mít několik dobíjecích bodů. Těch bodů je tedy skoro 8 tisíc a stanic bylo na konci prvního pololetí zhruba 3700. V porovnání s ostatními evropskými státy patříme stále do průměru, pokud se ale podíváme na počty elektroaut, kterých je v Česku ke včerejšku 76 tisíc, tak současná infrastruktura by jich zvládla dobíjet víc než trojnásobek. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
2: Dneska máme nějaký ten poměr 10 bateriových elektrických vozidel na jeden veřejný dobíjecí bod, ale ten poměr se bude samozřejmě zvyšovat. Ta dynamika toho růstu těch elektromobilů bude vyšší než dynamika veřejných dobíjecích bodů.
1: Největší síť má ČES, který už má přes 1000 stanic a pražská energetika s druhou nejrozsáhlejší sítí provozuje přes 900 stanic.
0: A jaký je tedy o veřejná dobíjecí místa vlastně zájem?
1: Všichni provozovatelé v nich zaznamenali v prvním pololetí nárůst odebrané elektřiny, třeba E.ON skoro dvojnásobek objemu oproti loňskému roku a UPRE odběry elektřiny vzrostly meziročně o 40%. Statistiky za ČES přibližuje mluvčí Martin Schreier.
3: Řidiči elektromobilů odebrali v prvním pololetí v dobíjecí síti ČES 8,5 milionu kWh elektřiny, což je nárůst meziročně asi o 29%.
1: Provozovatelé se zároveň shodují, že u řidičů elektroaut roste obliba rychlého až ultrarychlého dobíjení, to sice může být v řádu minut, ale zároveň je dražší. Důležité je taky dodat, že podle dat Centra dopravního výzkumu řidiči využívají veřejné stanice zhruba jen z 20 až 30%. Zbytek spadá pod soukromé nabíječky třeba u rodinných domů nebo ve firmách.
0: No a bude se tedy dobíjecí síť v Česku dál rozrůstat?
1: Je to pravděpodobné, třeba ČES chce ještě do konce letošního roku provozovat 1200 stanic a do nových dobíjecích bodů investuje taky PRE, říká Jan Bílek z jejího tiskového oddělení.
4: V tuto chvíli se zaměřujeme mimo jiné na takzvané destinační dobíjení, to znamená výstavbu dobíječek u supermarketů, obchodů či nákupních center.
1: Z mapy na webu Centra dopravního výzkumu vyplývá, že nejvíc dobíjecích míst je teď ve velkých městech a jejich okolí nebo na hlavních tazích. Naopak takzvaná bílá místa bez nabíječek jsou třeba v částech Ústeckého nebo Zlínského kraje. Právě na jejich pokrytí se chce centrum v budoucnu zaměřit.
0: Říká Vít Andrle z domácí redakce. Děkuju, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: No a vracíme se k tématům tady v Českých Budějovicích na Země živitelce, odkud pro vás vysíláme. Lepší podmínky pro hospodaření v lesích a větší využití dřeva v Česku má přinést spolupráce Agrární komory a Asociace lesnických dřevozpracujících podniků. Cílem je zajistit dostatek dřeva pro průmysl a současně zachovat co nejvíce lesů a jejich roli v ekosystému. Jako palivo by mělo končit až dřevo, které nelze zpracovat jinak. Spolupráce chce také podpořit zpracování a využití dřeva v Česku. Novinářům to dnes na Agrosalonu Země živitelka řekli zástupci obou organizací. A bude to také jedno z témat 20 minut radiožurnálu.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak dopadlo extrémní sucho letošního léta na zemědělce a co farmáři dělají, aby půda v krajině lépe suchu odolávala? Jak zemědělskou politiku ovlivní lobbysté? Vladimír Kroc se na výstavě Země živitelka zeptá viceprezidenta bruselské lobbystické organizace Kopa Kožeka, prezidenta České agrární komory Jana Doležala.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
3: Radiožurnál je 15:30. A zprávy má Jana Gulda.
4: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 míně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Míně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenaly jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa. Řidiče na dálnici D1 čeká o víkendu noční uzavírka kvůli zatěžkávací zkoušce mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Mezi dnešní 20. a zítřejší 8. hodinou raní je uzavřený 8-kilometrový úsek dálnice mezi sjezdy na Merošovice a Chocerady. Auta se na dálnici D1 můžou vrátit u Ostředku. Silničáři provoz stejným způsobem omezí i následující noc. A zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách České armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád.
0: Sport.
4: Fotbalová Viktoria Plzeň bude mít nového trenéra Martina Hyského. Vedení západočeského klubu odvolalo. Rozhodlo se tak po návratu z Bělehradu, kde tým ve čtvrtek prohrál s Červenou zvezdou na úvod závěrečného předkola Evropské ligy 0-3. Jméno nástupce Hyského na lavičce plánuje vedení Viktorie Plzeň oznámit v blízké budoucnosti.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na 43 v Lipůvce. Na D4 z Prahy do Strakonic od prvního sjezdu na Zbraslav popojíždí kolona, nesouvisle pokračuje do omezení u Jíloviště, je to na půl hodiny, navíc u Cukráku se v koloně srazila 2 auta. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru je silný provoz do omezení, na 23. kilometr před most Šmejkalka pojedete 30 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 nadále počítejte s kolonou do zúžení v Brně, je to stále na 50 minut, souběžná silnice je teď průjezdná téměř plynule. Na silnici 43 z Brna do Svitav páteční kolona před Lipůvkou, navíc se na příjezdu do obce srazila 3 auta od České, je to teď na 25 minut. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se u Zašové srazila 2 auta. Provoz z obou směrů se teď zastavil. Ze Zubří se dá jet po souběžné Hamerské. A na silnici 35 je také silný páteční provoz. Ve směru z Hradce Králové do Mohelnice se teď popojíždí před Litomyšlí. Je to provozem teď na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní části, místy déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je v Českých Budějovicích u mikrofonu Vladimír Kroc.
3: Kvalita zrna je nadprůměrná, přesto jde o jednu z nejhorších sklizní za 15 let. Zástupci agrární komory výsledky zveřejnili na agrosalonu Země živitelka tady v Českých Budějovicích. Byla u toho i naše reportérka Jitka Cibulová-Vokata. To znamená, že za chvíli také řekneme podrobnosti. Přeji dobrý poslech.
0: Země živitelka na radiožurnálu.

0: Letošní žně jsou téměř u konce, kvalita obilí je podle dosavadních výsledků nadprůměrná, jenže výnosy jsou podprůměrné. Tady na zemi živitelce v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Na celkové výši zisku se projeví sucho a nízké výkupní ceny. Podrobnosti má reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, která se hlásí přímo z výstaviště. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zemědělci už mají většinu úrody pod střechou. Jaké jsou tedy předběžné odhady sklizně hlavních plodin?
1: Pšenice i ječmen jsou podle dosavadních výsledků v dobré až velmi dobré kvalitě a neukazuje se, že by kvůli ní zemědělci ve větší míře museli obilí prodávat jako krmné. Hlavním problémem letošní sklizně jsou ale nižší výnosy. U základních obilovin se očekává meziroční pokles výnosů zhruba 16%, u řepky přibližně 18%. Nejhorší situace je v Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Na plodinách se podepsalo sucho a vlny veder. Nedostatek srážek především v březnu a v dubnu je podle meteorologů vůbec největší od začátku měření v roce 1961. V některých oblastech poškodilo obilí i řepku taky krupobytí, přívalové deště nebo jarní mrazy. Jde o jednu z nejhorších sklizní za řadu let. Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Prezident agrární komory Jan Doležal k tomu dodal.
2: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obiloviny a olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: Výši příjmu letos ovlivnilo hodně faktorů, jak jsme slyšeli. Jaké jsou celkové ztráty zemědělců?
1: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun. Příznivé kvalitativní parametry obilovin tak představují jednu z mála pozitivních zpráv letošních žní. Ekonomickou bilanci zemědělců ale nezachrání. Zemědělci nemůžou přenést výpadek produkce do cen. České komodity konkurují produkci z celé Evropy i světa. Vývoj cen ovlivňuje především situace na Blízkém východě a reakce světových trhů. Část úrody mají zemědělci prodanou už v předstihu, část teprve čeká na prodej. O tom, jestli úrodu už teď prodají nebo ji uskladní, rozhodne konkrétní situace jednotlivých podniků, mimo jiné i dostupné skladovací kapacity a vývoj trhu.
0: Říká Jitka Cibulová-Vokatá. Děkujeme. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A prezident agrární komory Jan Doležal bude hostem 20 minut Radiožurnálu dnes po 17. hodině.
3: Země živitelka na Radiožurnálu.
4: To nejlepší z moderních trendů v zemědělství.

0: Máme 3/4 na 4, posloucháte odpolední radiožurnál. Už dnes v Istanbulu, Baku, Göteborgu a Brně odstartuje volejbalové mistrovství Evropy žen. Na 3 místech v zahraničí se bude hrát ve sportovních halách. V Brně ale volejbalistky našly zázemí v jednom z výstavních pavilonů. Víc o tom za chvíli. Teď aktuální dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D4 u Cukráku a na D1 u Kývalky. Na D4 z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav začíná kolona a pokračuje do omezení u Jíloviště na 9. kilometr. Je to na více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru hlásíte hustý provoz. Do omezení před most Šmejkalka pojedete 30 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 nadále počítejte s kolonou. Do zúžení v Brně je to stále na 50 minut. Souběžná silnice je průjezdná téměř plynulé pouze, až v Jihlavské se popojíždí u Hřbitova. Na D1 z Brna do Ostravy zesílil provoz, krokem se jede od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru na konec omezení na 211. Na silnici 35 z Turnova do Liberce z Bystřete za sjezdem na Jeřmanice hlásíte překážku u krajnice.
3: Na kilometru 27,5 leží na krajnici Lešenářská trubka. Je těsně vedle čáry, tak aby to někdo nevybral kolem.
2: A v Praze v Českobrodské z centra se popojíždí před Běchovicemi, zdržíte se až půl hodiny a na jižní spojce směrem na Černý most se teď zpomaluje u Spořilova. Zelenový most, je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak na chviličku si od Země živitelky odpočineme tady ve vysílání Radiožurnálu, ale po 17. hodině se sem do Českých Budějovic opět vrátíme ve 20 minutách Radiožurnálu, kdy bude hostem prezident agrární komory Jan Doležal. Teď se zaměříme na sport, 10 minut před 16. Už dnes startuje na 4 místech mistrovství Evropy ve volejbale žen. Jedním z těchto měst je i Brno a původně se mělo hrát v nově vznikající multifunkční hale pro 13 000 lidí. Ta už sice na brněnském výstavišti vyrostla, měla by se ale otevřít až v říjnu.
1: Mrzí mě to strašně moc, protože kdyby jsme byli otevírací akce arény, tak samozřejmě nám tam přišlo o 3 000, možná o víc tisíc lidí víc, protože ty lidi by přišli prostě na novou arénu a u toho by viděli volejbal. A to nás mrzí strašně moc, protože tam jsme přišli o obrovský množství diváků.
2: Povzdechl si Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Nová brněnská arena by měla být připravená nakonec až v říjnu. A tak musel volejbalový šampionát žen hledat jiné řešení.
3: Samozřejmě to mrzí, těšili jsme se na to, ale nedá se nic dělat. Myslím si, že se našla krásná varianta. Možná je to ještě lepší, protože by se to mělo zaplnit celý. A nevím, jestli by se ta velká hala jako zaplnila. Myslím si, že tady to bude krásná atmosféra. Ty lidi jsou vlastně hrozně blízko jako u nás, což si myslím, že bude jako skvělý. No.
2: Dodala česká kapitánka Michaela Mlejnková k prostoru v pavilonu P, kde za 24 dní s vybavením 26 kamionů vyrostly montované tribuny pro 5 000 diváků. V podobném režimu se v Brně loni odehrál už finálový turnaj mužů ve Zlaté evropské lize. Češky v novém netradičním prostoru trénují oproti ostatním týmům už od pondělí a mohli se tak zvyknout na určitá specifika oproti tradičním halám.
4: Hodně nás z herního pohledu na začátku překvapily světla, protože většinu v halách připravených přímo na sportovní události bývají rozmístění trochu jinak, i třeba aby nevadili při nahrávce při pohledu nahoru, takže jsme si museli chvíli zvykat na to, že člověk se podívá na balon, na smeč a zjistí, že chvíli nevidí nic, ale na to všechno se dá zvyknout a jsme rádi, že jsme se sem dostali o chvíli dřív než všichni ostatní, protože nám to určitě pomohlo.
3: Ty světla, ty jsou hodně důležitý, pak i třeba teplota, vlhkost, protože pak ten balon jinak lítá, třeba klimatizace, může ten balon prostě odfukávat od někud jinak, takže to jsou takový faktory, který člověk nemůže ovlivnit, musí se na ně zvyknout a v každý hale je to jiný. No.
2: Popisují české volejbalistky Monika Brancuská a Michaela Mlinková. Ty se svými spoluhráčkami v 8 hodin večer vyzvou ve svém úvodním duelu na šampionátu Řecko. To vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? A vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra zítra večer na ČT Art.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
3: Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Vedení fotbalové Plzně odvolalo po nepovedeném vstupu do sezóny trenéra Hyského. Na D4 popojíždí

0: Dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic a počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí míně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale také jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
2: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobují levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: České zemědělství tak letos podle Doležala přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství, informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
3: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Prezident taky vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
4: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Sport. Na lavičce fotbalové Viktorie Plzeň skončil po necelém roce trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu 50-letého kouče odvolalo. Předseda představenstva Adolf Šádek na klubovém webu uvedl, že týmu se pod Hyským nepovedl vstup do sezóny, ale funkcionářům se nelíbilo ani směřování týmu a herní projev. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 20 hodin budou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport hostit v pavilonu P na brněnském výstavišti Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příček výš než jejich soupeřky a vyhrály nad nimi 9 posledních vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch.
6: Nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D4 u Cukráku a kolony na D1 nejen u Kývalky. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zpomalíte, fronta se táhne do omezení u Jíloviště a je na více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru zůstává silný provoz do omezení, na 23. kilometr pojedete necelou půl hodinu, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy je stále silný provoz kolem Brna, v nesouvislé koloně se jede za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 180 až na konec omezení na 211. kilometr. Celých těch více než 30 kilometrů pojedete v osobních autech zhruba hodinu. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Velkou Dobrou z 18,5. kilometru pojedete pomalu kvůli opravě dálnice, zdržení do 10 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je před Litomyšlí fronta provozem na 20 minut. A v Českých Budějovicích je plný výjezd po silnici 20 směrem do Písku kolem Globusu kvůli dopravnímu omezení, zdržíte se přes 10 minut a ve Strakonické ulici směrem od Vltavy se jede krokem do Nádražní ulice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat a teploty v Čechách do 22 a na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Odpolední radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré odpoledne, s radiožurnálem jste 7 minut po 16. hodině a my ještě navážeme na zprávy. Přesně před 58 lety, 21. srpna 1968, vpadla do tehdejšího Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Hned první den okupace zemřelo 58 Čechů a Slováků a i jejich památku dnes připomněl tradiční pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. A jak to přesně vypadalo, to jsme zaznamenali a reportáž pro vás máme za chvilku po zpěvačce LP. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Armády překročily hranice v noci na 21. srpna. Skončilo tak pražské jaro, pokus československých komunistů o nastolení takzvaného socialismu s lidskou tváří. Před rozhlasovou budovou ve Vinohradské ulici v Praze si dnes lidé tehdejší události připomněli.
1: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, veřejnost i pamětníci, třeba tehdy 19-letá Zdena Heřmanová.
2: Najednou vyjeli ze spoda z Václaváku tanky, ze zhora tanky, tak jsme zůstali zatěsnaný a museli jsme do Balbínky. Tam někdo hodil rajský z okna. Ty Rusové sami nevěděli, tak začali střílet, takže mě prostřelili rameno. Tak mě odnesli do baráku, za chvilku přijela sanitka a odvezli mě do Vinohradské nemocnice.
1: Při projevech politiků atmosféra zhoustla, zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel v projevu řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pak připomněl úlohu československého rozhlasu během počátku okupace.
4: Rozhlas v srpnu 1968 ukázal, že odvážné pravdivé slovo je účinným a silným a mocným ochráncem.
1: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
1: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Do konce roku to v souvislosti s okupací bylo 137. Jakub Vejk, Radiožurnál.
0: A ještě dodejme, že všechny projevy politiků z dnešní piety si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolona na D1 u Modletic a na D4 před Jilovištěm. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru zůstává silný provoz do omezení. Na 23. kilometr pojedete necelou půl hodinu. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy je stále rušno kolem Brna. V nesouvislé koloně se jede za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 179 až na konec omezení za Rohlenku na 211. kilometr. Celý úsek pojedete více než hodinu. Je to zhruba 30 kilometrů v osobních autech. Na D1 z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav zůstává dlouhá kolona, pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Na 9. kilometr pojedete téměř 40 minut. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda u obce Kleny opravují most. Jezdí se kyvadlově, z obou směrů je to na 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz, brzdí se u čerpací stanice Shell za Spořilovem. Nakonec omezení na Štěrboholskou spojku pojedete přes 20 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu směrem na Troju. V Patočkově se stojí půl hodiny z Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Můj svět, kapela Činasky, v odpoledním radiožurnálu. Vstup Ukrajiny do Evropské unie si přeje skoro polovina obyvatel států 27. Dalších 12% lidí si ohledně této otázky není jistých. Vyplývá to z nového průzkumu bruselské organizace Polling Europe. Na dotazy odpovídalo v červenci více než 5000 respondentů napříč členskými státy. A zjištění probereme se zpravodajkou radiožurnálu pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy vypadají názory občanů Evropské unie na možné budoucí přistoupení Ukrajiny?
1: Necelá polovina lidí, jak už zaznělo, vstup Ukrajiny podporuje, přičemž 19% respondentů uvedlo, že je pro co nejrychlejší přistoupení Ukrajiny a dalších 30% si přeje, aby Ukrajina byla do Evropské unie přijata, jakmile splní všechny podmínky. Naopak, jednoznačně proti vstupu Ukrajiny bylo 21% oslovených napříč členskými státy. Dalších 18% lidí si přeje, aby Ukrajina nejprve získala status přidružené země bez práva volit do Evropského parlamentu a nikoli plnohodnotné členství. No a zbylých 12% oslovených uvedlo na tuto otázku, na otázku ohledně možného přistoupení, zkrátka uvedli, že neví. No a co se týče politického rozložení, tak nejčastěji vstup Ukrajiny podporují voliči sociálně demokratických evropských stran, nejméně naopak příznivci krajní pravice.
0: Kde je ta podpora vstupu Ukrajiny největší?
1: Jednoznačně největší podporu má přistoupení Ukrajiny ve Španělsku, tak se aspoň vyjádřilo 65% oslovených Španělů a Španělek. Ta podpora byla celkově vyšší v jihoevropských státech, jako je Itálie či Portugalsko, a také na severu Evropy, tedy ve Skandinávii či v Beneluxu. Přistoupení Ukrajiny v těchto státech podporuje 55 až 56% lidí.
0: V kterých zemích jsou lidé naopak spíše proti a jak je na tom Česko?
1: Autoři průzkumu nezveřejnili data přímo pro Česko, ale celkově pro skupinu střední a východní Evropy, kam kromě Česka patří také země Vyšegrádské čtyřky nebo pobaltské státy. No a v této skupině zemí podporuje přistoupení Ukrajiny 44% oslovených, tedy méně než je celoevropský průměr. Ještě nižší je ale podpora vstupu Ukrajiny ve dvou největších evropských zemích, a to je Francie a Německo. V obou těchto státech podporuje přistoupení pouze 41% respondentů.
0: Zpravodajka radiožurnálu pro Evropskou unii Zdeňka Trachtová v odpoledním vysílání. Chvilku před půl pátou. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
6: Hodin a 30 minut. Martin Benda a zprávy.
7: Starobní, invalidní a i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun, vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Budou postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké až 2 cm. Výstraha začala platit před půl hodinou a potrvá až do noci. Německé bezpečnostní složky loni nedaleko Berlína objevily skrýš se dvěma zbraněmi. Úřady se domnívají, že měly sloužit k útokům, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt. V souvislosti s případem policisti v Rumunsku zadrželi jednoho podezřelého. Berlín bude žádat o jeho vydání. Zadržený muž čelí také podezření z plánovaného útoku v Rumunsku. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé té oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek pořadatelé neuvedli. Hlavní organizátor akce Radek Maliník Radiožurnálu pouze řekl, že se chystají dnes nebo zítra vydat vyjádření.
3: Sport.
7: Čeští basketbalisté mají před sebou přípravný turnaj v německém Hamburku. Svěřenci kouče Bartoně do něj vstoupí soubojem od 20 hodin 30 minut s domácím výběrem, tedy s úřadujícím světovým i evropským šampionem. Ve druhém duelu play-off se utkají Chorvaté s Turky. České basketbalistky už přiletěly do Turecka, kde je o víkendu čekají proti domácím další dva duely před zářijovým mistrovstvím světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D4 u Jíloviště a kolona na D1 u Kývalky. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav postojíte v koloně k Jíloviště do omezení na 9. kilometr, je to na více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z přibližně 10. kilometru je páteční kolona, do omezení na 23. kilometr pojedete půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 182, fronta se zkracuje, ke sjezdu na Bratislavu je to v osobních autech na 30 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Slatinu z kilometru 202 pojedete znovu pomalu na konec omezení na 211. kilometr, čekejte 15 až 20 minut navíc. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice z 2,5. kilometru se popojíždí ke sjezdu na letiště, tam je omezení a je to na více než 10 minut. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda u obce Kleny opravují most, jezdí se Kyvadlově z obou směrů, je to na 20 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice se místy jede pomalu. Za Kocklířovem 20 minut, kolem Moravské Třebové a také před Mohelnicí, i tam je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně je zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky, později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: Dobré odpoledne, 16.34. Diskuze, výstavy i promítání prvního amerického filmu Miloše Formana. To vše nabídne dnešní program festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti, který připomíná události srpna 1968. Jak to tam vypadá, tak to zjistíte s námi. Vydáme se tam za chvilku v odpoledním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešli do zahraničí statisíce lidí. Byli mezi nimi lékaři, vědci, umělci nebo učitelé. A právě jejich osudům se dnes věnuje kulturně společenský festival Nevermore 68 na pražském výstavišti. Na místě je taky redaktorka radiožurnálu Tereza Cedidlová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já teď stojím u Křižíkova pavilonu B, hned vedle historického tanku T-55, který byl v srpnu 1968 součástí okupačních vojsk. A právě tady se jako první zastaví většina návštěvníků, kteří přichází na festival Nevermore 68. Zatím jich přišly desítky, možná už i nižší stovky, od rodin s dětmi až po pamětníky tehdejších událostí. Ten největší nábor ale organizátoři očekávají až později odpoledne. Původně měl být ten dnešní program venku kvůli očekávanému dešti, ale organizátoři přesunuli dovnitř, kde si můžou návštěvníci prohlédnout výstavy, poslechnout si debaty nebo si můžou vzít sluchátka a sednout si na lavičku před plátno, kde běží projekce dobových materiálů. Večer tady bude znít taky hudba Jaroslava Hudky, no a celý festival Nevermore 68 zakončí ve 21 hodin a 30 minut promítání prvního amerického filmu Miloše Formana po jeho odchodu do emigraci Taking Off.
0: Už jsme zmínili, že hlavním tématem letošního ročníku je odchod lidí do emigrace po srpnu 68. Jak jejich příběhy festival připomíná?
1: Kromě těch debat, ve kterých se často téma emigrace opakuje a taky ještě bude opakovat, je to třeba formou výstav. Paměť národa například představuje osudy známých československých exulantů, jakými byl Pavel Landovský nebo Pavel Kohout. A návštěvníci si můžou projít také mozaiku příběhů. To je interaktivní instalace, která pracuje s autentickými vzpomínkami a přibližuje důvody odchodu do zahraničí třeba 24-letého absolventa medicíny, který se i přes vědomí toho, že ztratí kontakt s rodinou a přáteli, přestěhoval do Kanady. A tématu se věnuje i mezinárodní výstava Russian Brotherhood běloruského grafického designéra Artura Vakarova. Ta propojuje zkušenost československá s příběhy třeba Polska, pobaltských států nebo Ukrajiny.
0: No a svůj program má na festivalu i Český rozhlas, tak co pro návštěvníky připravil?
1: Je to speciální hodinový pořad, který si budou moci poslechnout nejen lidé přímo tady na výstavišti v jednom z pavilonů, ale od 18 hodin a 10 minut také posluchači radiožurnálu v živém přenosu. Moderátor Jan Pokorný bude se svými hosty mluvit například o rozhlasových redaktorech, kteří po roce 1968 odešli do zahraničí, a také o tom, jaké byly ty jejich návraty zpět do Československa.
0: Na festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti vše sleduje redaktorka radiožurnálu Tereza Cedidlová. Díky za ty informace a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Za pár sekund bude 4:45 a my pro vás máme zelenou vlnu na Radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D55 u Hulína a nehoda na D5 u Zbirohu. Na D55 z Hulína do Otrokovic dejte pozor za sjezdem na Holešov. Mezi 20. a 21. kilometrem leží odpadkový koš. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z přibližně 10. kilometru je páteční kolona. Do omezení na 23. kilometr pojedete přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 182. Ke sjezdu na Bratislavu je to v osobních autech na 30 minut. Na D4 z Prahy směrem do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zůstává dlouhá fronta táhnoucí se k Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, zdržení přes půl hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto na 44. kilometru havarovalo osobní auto. Narazilo do svodidel, kolona se tam netvoří, ovšem může se nečekaně vybočovat ve vydatném dešti. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Velkou Dobrou opravují dálnici, brzdí se na 18.5. kilometru, zpoždění 10 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most za Spořilovem přibrzdíte u Šelky, na Štěrboholskou spojku nakonec omezení pojedete přes 20 minut a v Českobrodské jsou fronty před Běchovicemi delší směrem z centra na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pokračujeme v odpoledním radiožurnálu. Francie si musí půjčovat rekordní množství peněz na obsluhu svého státního dluhu. Francouzské úrokové sazby jsou nejvyšší za posledních 18 let. Tamní parlament navíc čeká ostrá debata o rozpočtu na příští rok a celá země se chystá taky na prezidentské volby. Detaily k tomu má ve studiu odpoledního radiožurnálu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Proč jsou teď francouzské úrokové sazby tak vysoké a jak si Francie vede ve srovnání třeba s Řeckem nebo s Itálií?
1: Francie si právě půjčuje ještě dráž, respektive za horší podmínky než její sousedé Španělsko, Řecko, Itálie. V úterý se ty úrokové sazby pohybovaly nad hranicí 4%, což jsou nejvyšší sazby za posledních 18 let, tedy o té finanční krize v roce 2008. Výrazně se navýšil i takzvaný spread, tedy rozdíl ve výnosu desetiletých státních dluhopisů mezi Francií a Německem. Naposledy, když se to stalo ve Francii, tak padaly vlády. Tehdy v roce 2024, v prosinci roku 2024 to byl kabinet Michela Barniera, bývalého unijního vyjednavače pro Brexit, a pak taky v září roku 2025 ten následný kabinet Françoise Bayroua. Těch důvodů, proč jsou ty sazby tak vysoko, je víc. Promítá se do toho samozřejmě krize na Blízkém východě, spojená s Hormuzem, inflace. Zajímavé je, co říkal pravicový politik, prezidentský kandidát, ostatně taky David Linár, který poukazoval na to, že jen to splácení samotných úroků Francouze vyjde dráž než celý rozpočet ministerstva školství.
0: Přijde mi ta odpověď na další otázku jasná, ale třeba ne. Daří se francouzské vládě plnit své cíle snížit deficit na hranici 5% HDP?
1: Naznačuješ správně, vláda sama už podle deníku Le Figaro není příliš optimistická, že se podaří snížit ten deficit na hranici 5% HDP nebo pod hranicí 5% HDP, což je přes 150 miliard eur. Loni se ten deficit pohyboval právě nad tou hranicí 5% HDP. Francie delší dobu porušuje unijní rozpočtová pravidla, protože ta soustava stanovená na 3% HDP, respektive ta hranice, pod kterou by unijní státy neměly jít, ale Francie není samotná, která tato pravidla porušuje. Například Polsko, Belgie, ty taky porušují tato pravidla, a třeba Česká republika v prvním čtvrtletí letošního roku podle Českého statistického úřadu, tak ten deficit už byl taky vyšší na 3%.
0: Jak jednání o státním dluhu a deficitu ovlivní podzimní debata o rozpočtu na příští rok a nadcházející prezidentské volby?
1: Samozřejmě negativně jsou to taky další navíc. Debaty o rozpočtu mají začít v září. Už teď je jasné, že budou velmi napjaté, protože ta situace v parlamentu je zablokovaná. Jsou tam tři silné politické bloky, nacionalisté, centristé, bývalá sjednocená levice. Ani jeden z těchto bloků nemá většinu. Navíc v letech 2024-2025 vždycky Francie vstupovala do toho nového roku v rozpočtovém provizoriu, a to je problém samozřejmě.
0: Martin Balucha, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Martin Benda a zprávy.
2: Česko zasáhly silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahua. Startuje fotbalová Premier League, Arsenal bude hostit nováčka z Coventry. Dlouhá kolona zůstává na D4 na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V Českém postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů začala platit před hodinou pro většinu území Česka, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Spadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70

0: km za hodinu.
1: Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a informoval o tom turecký minister spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael je ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Technici dnes na poli u podštátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Místní radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dnes na telefonáty Radiožurnálu nereagoval.
2: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
3: Bohužel zatím odkryty trosky.
2: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
4: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
2: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Radiožurnál.
1: Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd, informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard shlédnutí.
5: Sport. Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nový ročník fotbalové Premier League. Londýnský Arsenal bude hostit od 21 hodin tým z Coventry, který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz Ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta.
6: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
5: První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další grandslamový titul.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Prahou a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete různě pomalu až do omezení před most Šmejkalka, je to na zhruba 30 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 183 fronta do zúžení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence zůstává půlhodinová kolona do omezení u Jíloviště. Na dálnici D5 Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Náhle se zpomaluje, zdržíte se krátce. A ještě apel od zpravodajky z dálnice D5.
9: Berou nás směrem na Plzeň. Opravdu hodně, hodně tady prší. Mohli byste prosím apelovat na řidiče ohledně správného svícení?
8: A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz od konce dálnice u Opatovce do Mohelnice a kolem Třebové se jede různě pomalu a jsou tam kolony. Celý úsek pojedete zhruba 50 minut a trasu projel i náš zpravodaj.
10: Jedna dlouhá kolona, která se občas protrhá, že se to zrychlí až na 50 hodině, jinak je to hodně, hodně pomalý, uspaný.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
11: Jak letošní úrodu poškodilo extrémní sucho?
0: co zemědělci proti suchu dělají, jak a v čí prospěch ovlivňují agrární politiku lobistické organizace? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je významný zemědělský lobista a prezident agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Setkáváme se na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Je sklizeno. Jak jste spokojeni s výsledky žní?
11: Tak vzhledem k tomu srovnání s minulým rokem asi spokojení být nemůžeme. V podstatě podle statistiky, které máme k dispozici, to v současné době vypadá tak, že u bylovin bude mít zhruba o 15% nižší výnosy, u řepky dokonce téměř o 20%. Celkově je to asi, řekněme, 1,2 miliony tun bylovin, asi 250 tisíc tun řepky. Pokud to potom, řekněme, vynásobíme průměrnou cenu, tak se dostáváme na meziroční ztrátu někde na úrovni 8 až 9 miliard korun.
0: Tak časné dožínky, má to vůbec obdobu?
11: V posledních letech musím říct, že to není až tak výjimečné. Je to i způsobeno tím, že nám přes léto často neprší. To znamená, že žně probíhají rychle, probíhají bez větších komplikací, i když jsme si na některých místech museli dávat pozor na to, aby nevznikaly, řekněme, požáry na polích, protože skutečně to vedro bylo extrémní, na polích někde bylo přes 50 stupňů. Ale celkově se dá říci, že zemědělci zvládli týžňové práce velmi rychle a za to je potřeba jim poděkovat.
0: Jak jste dnes oznámili, zatímco kvalita sklizeného obilí je nadprůměrná a vhodná pro potravinářské využití, výnosy výrazně zaostaly. Je to přirozený výsledek horkého sucha?
11: Ono to není, řekněme, jenom to horké počasí, nebo respektive to, co třeba zažíváme akutně teď v těch posledních týdnech a měsících, ale je to, řekněme, výsledek několika faktorů. Jedním, asi ten nejdůležitější zejména u ozimu, tak je prakticky jaro, kde nám nepršelo v měsících březen a duben. Měli jsme téměř nulové srážky, myslím, že nejmenší srážky někdy od 60. let, kdy se toto měření provádí. V některých místech přišly na začátku dubna ještě jarní mrazy, které poškodily nejen ovocné stromy, ale právě i obiloviny a olejniny. A teď vlastně, řekněme, na konci vegetační sezóny těsně před sklizní přišlo extrémně teplé počasí, to jsou ty vlny veder, které vytvářejí, my tomu říkáme, abiotický stres a v podstatě ta rostlina vlastně přestane se vyvíjet, přestane naplňovat zrno a to má pak vliv na ty nižší výnosy.
0: Někteří zemědělci ani nezaseli, protože si spočítali, že se jim to nevyplatí. Pak se ale nemůžeme divit nižší sklizni, ne?
11: Tak ta otázka, řekněme, nezasetí se spíš týká letošního roku a řepky, protože řepka je dlouhodobě nerentabilní, neustále nám rostou náklady, zejména na ochranu rostlin. Jsme dneska v situaci, kdy Evropa zakazuje mnohé přípravky na ochranu rostlin a já to někdy trošku řeknu, zjednodušuje a zlehčuje. Říkám, že se v podstatě dostáváme na úroveň ekologického zemědělství i v konvenci, v tom běžném zemědělství. Na druhou stranu, ale potom je zvláštní, že Evropa je vlastně dneska jak v řepce, tak obecně řekněme v olejninách nesoběstačná, dováží je z území mimo Evropskou unii a tam už nikdo žádné přípravky na ochranu rostlin neřeší. Takže tady je to otázka hlavně rentability. Já se obávám, že vzhledem k tomu, jak vypadá ta situace u obilovin, tak a tam nás čeká, řekněme, to setí někdy v říjnu, tedy zhruba řekněme za 6 týdnů, tak tam si troufám tvrdit, že uvidíme také pokles ploch.
0: Na dnešní tiskovce jste oznámili, že kvalita zrna je nadprůměrná, přitom ale v průběhu sklizně přicházely zprávy třeba právě odtud z jižních Čech, že kvůli povětrnostním podmínkám má například sladovnický ječmen více dusičnanů, což by mohl být problém. Jak to tedy je?
11: Tak ono, u toho, řekněme, sladovnického ječmena je to trošku specifické, protože opravdu v okamžiku, kdy těch dusíkatých látek je v zrnu více, tak sladovny, respektive pivovary o takový sladovnický ječmen nestojí. To je trošku jiná záležitost, než třeba v případě potravinářské pšenice, tam se sledují jiné parametry. Je potřeba říci, že tenhle ten efekt určitě mělo právě to extrémně teplé počasí a je potřeba říci, že můžeme pomyslně rozdělit, řekněme, území České republiky na jižní severní část. My říkáme, že to rozděluje dálnice D1, kdy letos pod D1 extrémní sucho, ať už to jsou jižní Čechy nebo jižní Morava, a dá se říci, že na D1 záleželo samozřejmě, jak to bylo daleko, ale řekněme, čím severněji, tak tím to sucho samozřejmě bylo, ale řekněme, že nebylo až tak extrémní.
0: Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na skoro 11 miliard korun. Je na co si stěžovat?
11: Tak to se bavíme o roce 2025. Já jsem to říkal tady na zahání Agrosalonu Země živitelka, že letos jenom výpadek v tržbách by mohl představovat nějakých 20 miliard korun. Zmínil jsem tady ty obiloviny oleniny zhruba 8-9 miliard. K tomu můžeme přepočíst dalších 9 miliard na respektive jako výpadek tržeb v komoditě mléko. Obávám se, že dobře nedopadne ani sklizeň cukrové řepy, kukuřice na zrno, brambor, zkrátka těch podzimních plodin, které se budou sklízet v následujících týdnech. Takže opravdu s touhletou negativní predikcí můžeme bohužel počítat. Do toho nám vstupují vyšší náklady, respektive vstupy, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva. Bohužel tak politická situace ve světě doslova vystřelila. Vychází nám to zhruba 8 až 10 korun na litru meziroční rozdíl, kolik zemědělci zaplatili za naftu a to samozřejmě na těch nákladech je vidět.
0: Agrární ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity řekl před týdnem ve 20 minutách, že ceny pšenice stoupají a že obilnáři později vydělají víc, když tedy s prodejem počkají. Neděláte tady ty výpočty předčasně?
11: Tak je otázka, jestli nebudou třeba i v souvislosti, řekněme, s tou situací, která je v krmivové základně, nebudou nuceni zemědělci prodávat obiloviny tak, aby měli finanční prostředky na nákup sena. Dokonce slyším o tom, že se nakupuje seno někde ze severního Polska nebo dejme tomu někde z jihovýchodního Německa. To znamená, všude po Evropě se dneska schání seno a platí se opravdu skoro zlatem. Jestli jsme běžně byli na nějakých 700 korunách za balík sena, tak dneska už 3000 nejsou žádná výjimka, takže zemědělci zkrátka potřebují teď disponibilní peníze. Takže budou pravděpodobně prodávat. Já si troufnu tvrdit, že ten nárůst ceny je možná u obiloven krátkodobý, protože vždycky je trošku navázán na ceny fosilních paliv, ať je to nafta, nebo to je zemní plyn, která teďka vlastně v souvislosti, vždycky to slyšíme, každé dva týdny už se uzavře mírová dohoda, neuzavře se mírová dohoda, tak zase řekněme ty fosilní paliva vylétnou, navíc jsou tady zprávy o tom, že v Evropě by třeba nemusel být dostatek zemního plynu, takže na to trochu mohou komodity reagovat. Na druhou stranu je tam i jedním z těch faktorů skutečnost, že Rusko, Ukrajina mají problém vyvážet svoji produkci přes Černé moře, obě tyto země významní producenti, tím se ten globální trh, řekněme teď, trošičku zabrzdil, ale zároveň tady máme třeba od Ukrajiny velký tlak na to, aby se obnovily takzvané koridory solidarity, které měly původně sloužit k tomu, že vlastně ukrajinská zemědělská produkce přes území Evropy vyveze do třetího světa, ale ta zkušenost 3 roky zpátky spíš hovoří o tom, že nakonec zvítězil trh a že tady to levné obilí zůstalo a tlačilo ty ceny dolů.
0: Proč je aktuální výkupní cena mléka, alespoň podle vašeho tvrzení, 2 koruny pod nákladovou cenou?
11: Tak náklady, řekněme, které byly naposledy vypočítány někdy v roce 2024, tak hovořilo o 11 korunách za litr. Já si troufnu tvrdit, že rok 2025-2026 byl spíše rokem inflačním, co se týká zemědělství. Letošní rok určitě si myslím, že bez diskuze. Pokud dneska výkupní cena mléka je 9,50 a zatím nenachází dno, tak si skutečně troufám tvrdit, že jsme 2 koruny pod výrobními náklady, to znamená na každém litru mléka, které se tady v České republice nadojí, tak ztrácíme právě ty 2 koruny.
0: Na Agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích si ve 20 minutách Radiožurnálu povídáme s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Předloni jste se stal viceprezidentem lobistické organizace Kopa Kožeka, sídlící v Bruselu. Kolik času věnujete této funkci?
11: Tak samozřejmě záleží, o jakém období se bavíme. Teď nás čeká na podzim finalizace vyjednávání jednak takzvaného víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie roky 28 až 34 a čeká nás se finalizace pravidel společné zemědělské politiky na stejné období, takže si troufnu tvrdit, že teď na podzim toho bude více. Na druhou stranu ten mandát mi v říjnu končí, takže uvidíme, když samozřejmě budu pravděpodobně usilovat o znovu zvolení, což samozřejmě bude vyžadovat, řekněme, ještě vyšší přítomnost právě v Bruselu. Nicméně já to vnímám tak, že tam nebojuji jenom za české zemědělství, ale obecně bojujeme za zemědělce celé Evropské unii, kteří jsou teď pod obrovským tlakem, jak jsem tady zmínil, vyšší náklady, nízké výkupní ceny, vysoká míra regulací a další věci.
0: Britský deník Guardian minulý měsíc zveřejnil výsledky svého investigativního šetření založeného na interních materiálech z jednání Kopa Kožeka a z nich vyplývá, že tato organizace má unikátní přístup k rozhodujícím činitelům Evropské unie a že je dokáže ovlivnit. Povězte, jak Kopa Kožeka pracuje, jakým způsobem a jakými prostředky přesvědčujete členy Evropské komise, Evropského parlamentu a podobně, aby vyhověli vašim požadavkům nebo zájmu.
11: Tady je potřeba říct, že u nás to slovo lobista je možná trošku pejorativní, protože jsme tady měli, řekněme, i určité politické skandály s různými lobisty, kteří neměli úplně asi čisté svědomí, ale přece jenom to slovo pochází, řekněme, z toho lobby, tedy že se potkává to někde v salonku. Na druhou stranu dneska už to rozhodně o žádných saloncích není. Dneska máme registry transparentnosti a když chci navštívit kteréhokoliv europoslance, tak ovšem se musí vést záznam a samozřejmě velmi transparentně si potom může kdokoliv v rámci Evropské unie, ale samozřejmě mimo ní dohledat to, o čem jsme se bavili a co bylo, řekněme, nějakým výsledkem toho jednání. Takže asi takhle probíhají ta jednání tedy transparentně. Na druhou stranu Kopa Kožeka je vlastně nejstarší, nejvýznamnější lobbystická organizace zastupující zemědělce v Bruselu a to jí dává určitou váhu. My někdy říkáme, že možná zase na druhou stranu je relativně rigidní, protože se všech 27 členských států, a ještě potřeba říct, že v každém tom členském státu je vícero organizací, tak se musí na něčem domluvit. Ale potom já vždycky říkám, že ten kompromis je vlastně o to cennější, protože se k němu těžko dopracováme, ale je to kompromis všech.
0: No, myslím, že všichni pamatujeme evropské farmáře protestující se zemědělskou technikou v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ty protesty organizuje Kopa Kožeka?
11: Je to, řekněme, určitým způsobem smíšené. My jsme, já když si vzpomenu třeba na ten minulý protest, který byl vlastně na konci prosince, nebo tuším 18. prosince 2025, kde jsme primárně protestovali proti dohodě EU-Mercosur. A dá se říct, že vlastně den předtím nebo podvečer předtím se v podstatě ta demonstrace zvrhla, nevím, jak bych to nazval slušně, ale řekněme, že se někteří tak trošku posilnili alkoholem a nebyli to úplně farmáři, ale byli to lidé prostě, kteří se chtěli poprat těžko oděnci. Vy když začnete někde v podstatě deklarovat, že se chystáte do ulic, tak to bohužel někdy vlastně tyhle ty typy přiláká. A jak říkám, my sice organizujeme pokojné demonstrace, ale možná, že třeba posluchači se mohli v médiích setkat i s těmi neúplně pokojnými.
0: Kopa Kožeka sice sama o sobě tvrdí, že reprezentuje všechny evropské zemědělce, ale mnoho evropských politiků a expertů má jiný názor. Například rakouský europoslanec za zelené a farmář Thomas Weitz říká, že se skoro po každé stavíte výlučně za zájmy velkých evropských agropodniků. Koho tedy Kopa Kožeka zastupuje?
11: Opět zopakuje 27 členských států různé organizace. Samozřejmě, pokud se bavíme třeba o tom, jestli Kopa Kožeka primárně zastupuje ekologické zemědělce, ano, samozřejmě na ně myslíme, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli příští rozpočet má jít 90% na ekologické zemědělství, tak samozřejmě výsledkem toho demokratického procesu bude to, že se většina těch konvenčních shodne na tom, že určitě ano, podpora ekologického zemědělství je důležitá, ale nemůže to být to jediné, na co půjdou v tom příští období peníze.
0: No dobře, ale třeba ten názor, který jsem teď citoval, tak má i Česká asociace soukromých zemědělců, protože jako vaši kritici z organizace před lety odešli.
11: To mě absolutně nepřekvapuje. Já si myslím, že kdybychom se bavili, jestli tenhle ten mikrofon stojí na řekněme, černé základně, tak oni by řekli, že stojí na bílé základně. To je, řekněme, jejich dlouhodobý postoj vůči agrární komoře. Navíc mají, řekněme, blízko k určitým politickým stranám. My se snažíme být apolitičtí a nevyhraňujeme se vůči vládě, ať je taková, nebo taková, se vyhraňujeme vůči jim krokům konkrétním, ale nikoli vůči vládě, což asociace platí.
0: Podle britských reportérů Kopa Kožeka v nedávné minulosti systematicky lobovala proti zásadním reformám evropského zemědělství, například proti omezení zdraví škodlivých pesticidů nebo glyfosátu. Podíleli jste se na tom úsilí?
11: Tak ono to je určité zjednodušení. My se bavíme obecně, tady byl takzvaný SUR, tedy řekněme směrnice o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který vycházel z Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu. A musíme si na rovinu říct, že byl velmi ambiciózní tento nápad, nebo řekněme tahleta iniciativa s tím, že by postupně došlo až 50% redukci přípravků, jednak řekněme celého portfolia, ale i toho používání. No a zase já nemám absolutní problém s tím, že bychom se mohli o něčem podobném bavit, ale pak by Evropa na druhé straně neměla uzavírat obchodní dohody s těmi, řekněme, části světa nebo obchodními sdruženími, jako je třeba Mercosur, kde se používá těch přípravků daleko více a to je potřeba říci ty, které jsou už dávno v Evropě zakázané. Takže my v podstatě, a to je vždycky náš, řekněme, hlavní cíl. My v podstatě chceme rovné hřiště, rovné podmínky, tak abychom dokázali být konkurenceschopní vůči těmto, my říkáme, až téměř neférovým dovozům, protože tam samozřejmě náklady jsou úplně někde jinde než u nás.
0: Britský Guardian taky cituje interní materiál, podle kterého vedení Kopa Kožeka už v roce 2021 připouštěla, že evropští drůbežáři by se mohli s finanční pomocí vlastně hned vzdát klecových chovů drůbeže, ale že organizace místo toho prolobuje jejich pomalý útlum v průběhu 15 let. Jak víme tady z Česka, od klecových chovů se opravdu upouští jen zvolna a postupně. Není to vlastně důkaz, že se jasně stavíte za zájmy těch velkých drůbežích farem?
11: Tak tady asi řeknu, se budu lišit od oficiální pozice Kopa Kožeka, a to z toho důvodu, že v České republice tenhle ten zákon, nebo respektive to je zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákaz klecových chovů platí už několik let, respektive tady byl schválen s platností účinností od 1.1.2027, takže za několik měsíců. A dá se říct, že už velká část našich drůbežářů vlastně přešla právě na ty alternativy.
0: Ale mohlo to být ještě výrazně dříve, ne?
11: Nevím o tom, že by tady byla nějaká iniciativa, která by to v podstatě na stůl pokládala dříve. Myslím, že tohle to bylo vyjednávání někdy v roce 2018-2019, určitě před covidem. Takže to už máme v podstatě 8 let. My jsme naopak navrhovali, aby tady opravdu zase bylo to rovné hřiště. Pokud to máme my, tak by bylo vhodné, aby to měla celá Evropa, protože já si myslím, že teď budeme svědky toho, když samozřejmě bychom se asi museli zdat v supermarketu, ale supermarkety teď přicházejí s tím, že a vidíme to třeba u mléka za 5,90, u másla za 20 korun, že vlastně chtějí nalákat toho spotřebitele na co nejnižší cenu potravin, která je mnohdy možná úplně řekněme mimo realitu, mimo reálné náklady. No a můžeme se dočkat toho, že budou dovážet třeba klecová vejce ze zemí, kde budou stále povolená, nebo respektive bude stále povolen chov slepic v klecích.
0: Prezident Agrární komory Jan Doležal je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pro udržení zemědělství je podle vás důležité vnímat sektor jako strategický. Co tím naznačujete? Můžete to rozvést?
11: Tak já si myslím, že je potřeba vždycky zachovat nějakou míru vlastní soběstačnosti. My tady vidíme na mnoha sektorech, konec konců třeba ovocnářství, takovým, řekněme, možná, nechci říct obětním bránkem, ale takovým typickým příkladem toho, jak to tady může dopadnout, pokud si nevyhodnotíme sektor jako strategický, pokud nejde strategická podpora právě, řekněme, pěstitelům takzvaných, my tomu říkáme, citlivých komodit, to znamená tam, kde jsou vysoké náklady, kde je vysoká míra rizika, konec konců letos tady máme zase jarní mrazy, objevily se tady v podstatě 6x za poslední 7 let, takže to je obrovsky náročná komodita a nám vlastně dneska i ty sady, dá se říct, mizí, a to říkám jenom jeden z příkladů, ale podobné je to třeba u vepřového masa, máme 40% soběstačnost, protože zkrátka to někdo ve Španělsku dokázal dělat i na ruském obilí nebo ukrajinském obilí levněji s obrovskými investicemi a podporou státu, což třeba tady chybělo, a proto jsme vlastně v té produkci v posledních letech spíše šli směrem dolů.
0: Společně s Asociací lesnických dřevozpracujících podniků prosazujete zajištění dlouhodobé dostupnosti dřeva při odpovědném hospodaření v lesích. Proč tohle to považujete za důležité?
11: Tak je potřeba si uvědomit, že jsme tady měli kůrovcovou kalamitu, která, dá se říct, v některých regionech prakticky zdevastovala lesy. Při té obnově zkrátka podle našeho názoru potřeba postupovat tak, abychom jinak měli, řekněme, biodiverzitu, abychom měli odolnější lesy, a abychom také uvažovali tak, aby tady byly, řekněme, pro český trh dostupné nebo dostupná surovina dřevní. My se třeba dlouhodobě bavíme i o nějaké podpoře, ono to tady v historii bylo, ale zase, když se bavíme o tom, že rentabilita polní produkce už není taková, tak by možná bylo zajímavé se vrátit třeba k rychle rostoucím dřevinám na orné půdě, což může pomoci. Konec konců, já jsem tady zmínil třeba ty ovocné stromy kvůli tomu, že to je vlastně perfektní, řekněme, nástroj v boji proti suchu, extrémním vedrům, protože působí jako taková malá přírodní klimatizace. Takže
0: teď ale nemluvíte o smrkových monokulturách.
11: No, tak já jsem říkal, že právě je potřeba vysazovat racionálně biodiverzita a nejenom tady ta, řekněme, rychlá produkce, ale udržitelná produkce.
0: Co kůrovec v takovém případě?
11: Tak při klimatické změně určitě se tady teoreticky může znovu objevit, ale tam zase, jak jsme se bavili, tam jsou v podstatě nejzranitelnější právě ty smrkové monokultury a proto i z našeho pohledu je hlavní prioritou tedy, aby ta obnova byla racionální, aby vycházela třeba, řekněme, z nějakých studií, které tady jsou k dispozici, tak aby ty lesy byly odolné.
0: Zemědělci od obnovené Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů a taky dlouhodobé koncepční řešení sucha. V čem by mělo hlavně spočívat?
11: Tak z našeho pohledu to určitě jsou, řekněme, ta velká vodní díla, o kterých se hovoří. Nicméně nemůže to být to jediné. Já se tady často setkávám s tím, že třeba pěstitelé chmele, ale mohou to být ovocnáři, zelenáři, mají závlahové systémy, ale zkrátka nemají z čeho zavlažovat v okamžiku, kdy tady je prostě sucho, snižuje se průtok a tak dále. Proto z našeho pohledu třeba nové mlýny, návrh na to, aby se zrušily nebo aby se vypustily, aby tak určitě není úplně nejlepší řešení v okamžiku, kdy vodu, protože to je vlastně vinařská oblast, kdy tu vodu v rámci klimatické změny potřebujeme. Takže tady je potřeba zkrátka přistupovat k tomu racionálně. Další samozřejmě, řekněme, pilířem nebo dimenzí boje proti suchu samozřejmě musí být odpovědná péče o půdu, to znamená organická hmota do půdy. My dlouhodobě říkáme, že nemůžeme mít poloviční nebo čtvrtinové zatížení velkou dobyčí jednotkou, tedy čtvrtinový počet zvířat ve srovnání třeba s Rakouskem, i když i v Rakousku letos bylo velké sucho, ale tohle nás dlouhodobě znevýhodňuje a půda pak nedokáže zadržet tolik vláhy.
0: No právě, já se vrátím ještě k těm přehradám, protože k tomu je kritická ona asociace soukromého zemědělství, protože...
11: Překvapuje mě to.
0: Dobře, ale... Důležitější je podle nich zvyšovat schopnost krajiny vodu zadržet.
11: My říkáme obojí.
0: Takže v tom se vlastně shodujete. Na druhou stranu agrární ekonom už citovaný Tomáš Majer z České zemědělské univerzity je v určité koalici proti suchu skeptický, protože zatím podle něj vláda krátkodobými nástroji aktuální sucho nevyřeší. Takže s tím asi těžko polemizovat, ne?
11: Tak nemůžeme čekat, že tady tak extrémní projevy klimatické změny dokáže někdo zvrátit za jeden, dva roky. Jo. Takže tady je opravdu potřeba, a my to říkáme dlouhodobě, to není jenom, řekněme, boj proti změnám klimatu, který asi bude dlouhodobý, možná se ani jeho výsledku nedožijeme, ale je to adaptace právě na klimatickou změnu. Je to otázka, řekněme, nějaké skladby současně pěstovaných plodin, výběru nějakých odolnějších odrůd, pokud se bavíme třeba o obilovinách, oleninách, které, to je potřeba říct, třeba v Evropě nejsou v současné době povolené nebo nejsou k dispozici.
0: V poslední minutě našeho rozhovoru ministr zemědělství Martin Šebestián slibuje navýšit investice do vodohospodářství minimálně na 4 miliardy ročně. Na co by ty peníze měly jít?
11: Tak tady se, jak říkám, asi shodneme s panem ministrem, že je potřeba zadržovat lépe vodu v krajině. A to by bylo možná úplně téma na jiný rozhovor, ale bavili jsme se o tom, že v České republice máme 75% půdy propachtované a bylo by samozřejmě dobré, ono se to postupně děje, ale děje se to pomalu a není to jednoduché, aby zemědělci měli půdu ve vlastním vlastnictví nebo by měli ve vlastnictví, protože tady často narážíme na to, že vlastníci nesouhlasí s tím, že na jejich pozemku budete dělat nějaké, řekněme, zádržné nádrže, nebo že tam budete dělat nějaké protierozní strouhy a tak dále. To jsou všechno věci, které v úzovkách snižují hodnotu toho pozemku a vlastníci na to obvykle nejsou schopni přistoupit.
0: Takže to už se možná dostáváme i k té otázce předkupního práva, ale to myslím, že teď už otevírat nebudeme vzhledem k času našeho rozhovoru. Těch otázek, myslím, zůstalo otevřená spousta, ale vy o tom budete jednat i tady v rámci Země živitelky v Českých Budějovicích, kde jsme si povídali. To bylo tedy 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Agrární komory a viceprezidentem Evropské lobistické organizace Kopa Košika Janem Doležalem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
11: Také děkuji, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Vladimír Kroc, přeji příjemný poslech dalších pořadů. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu.
12: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy s Martinem Bendou.
1: Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu, středu Českého kraje a v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. Lidé by měli během večera počítat s větrem o rychlosti 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Spadnout může až 70 mm vody. V Praze a v Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde o zvolení se uchází 9 kandidátů. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí, informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Web deníku Aftonbladet informuje nejméně o dvou zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno. Sport. Argentina dostala od Mezinárodní fotbalové federace vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Tamní svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionu korun za nevhodné chování týmu i fanoušků. Z hráčů má nejdelší stopku Leandro Paredes, který si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Všechrom a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zůstává silný provoz z 10. kilometru. Více se popojíždí za sjezdem na Velké Popovice. Do omezení na 23. kilometr je to stále na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je za mračí fronta táhnoucí se za Benešov, je to na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Výstaviště se popojíždí mezi kilometry 191 a 196, zpoždění 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy od nájezdu z Ostravské z kilometru 203 postojíte v koloně v omezení, v levém pruhu se provoz nakrátko zastavil, už se znovu projíždí, zpoždění teď 20 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence je neměná situace, popojíždí se do omezení u Jíloviště, tam staví most, zdržíte se půl hodiny. Na západ Česka dorazily bouřky, místy i silné, nezapomínejte na správné svícení. A silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je za odbočkou do Moravské Nové Vsi uzavřená. Srazila se tam dvě osobní auta, dá se to obět. Náhradní trasa po souběžné silnici přes Mikulčice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přehodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, ještě místy déště nebo přehánky, později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
12: Odpolední radiožurnál pokračuje v 17.34 a teď Vance Joy. Hezký poslech.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Prezident Donald Trump se v politice rozhoduje podle vlastních obchodních zájmů, nebo si to alespoň podle nového průzkumu agentury Reuters a Ipsos myslí 7 Američanů z 10. K tomuto názoru se přiklání dokonce i polovina voličů republikánů. Trump ovšem jakýkoliv střet zájmů odmítá. Závěry průzkumu, ve kterém odpovídalo přes 1000 lidí, teď probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Většina Američanů má podle tohoto průzkumu za to, že se Trump a jeho rodina nemravně obohacují. Co ještě tento průzkum ukázal?
1: Ukázal, Štěpáne, že 2/3 lidí to Trumpovo kryptoobohacování označuje za nevhodné. Nevadí 1/3 dotázaných. A co je ještě zajímavý fakt, že polovina republik pouští, že Donald Trump se v politice rozhoduje podle toho, co osobně finančně výhodné. Vyloženě to ale vadí zase pouze 1/3. Důležité je tohle, protože to ukazuje na postoj části republikánů a postoj většiny nezávislých voličů, a to jsou právě ti, kteří budou potom v těch kongresových volbách v listopadu rozhodující.
0: Kolik si Trump na kryptoměnách za poslední rok podle svých vlastních finančních přiznání vydělal?
1: A to je důležité. Podle svých vlastních finančních přiznání šlo skoro o 500 miliardy dolarů, tedy v přepočtu nějakých, dejme tomu, skoro 30 miliard korun. Většina téhle sumy pochází z rodinného kryptopodniku. Oni se založili ještě s Witkoffovými soukromou firmu a další významnou část těch zisků má z vlastní digitální mince Trumpcoin. On ji propagoval sociálních sítích, založil ji poté, co se podruhé stal prezidentem Spojených států. Donald Trump tvrdí, že od biznisu, že do toho biznisu od návratu úřadu nezasahuje. Jeho instituce spravují nezávislé firmy, ale faktem je, že na ničem nezbohatl tak hodně a tak rychle, jako právě od toho svého návratu do Bílého domu v loni v lednu.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: A omluvte prosím krátké výpadky ve spojení, 17 hodin 40 minut, teď Dua Lipa.

0: vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D6 u Lokte a kolona na D4 u Jíloviště. Na D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na loket máme hlášenou nehodu. Více od našeho zpravodaje.
2: Dvě osobní auta v levém pruhu. Mají trojúhelník daný akorát. Asi čekali na policii, bylo to poměrně asi čerstvý.
1: Dejte pozor, vybočuje se v dešti, je to ve stoupání kilometr 126 směr Cheb. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice pojedete pomalu do omezení na 23. kilometr, je to teď na 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je za mračí fronta táhnoucí se až za Benešov na více než 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Výstaviště se popojíždí mezi kilometry 191 a 196, zpoždění kolem 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Slatinu se postupně zlepšuje situace, je tam zbytek kolony mezi kilometry 203 a 205. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem pomalu za sjezdem na Doksany. Na 41. kilometru se dojíždí do kolony po čerstvé nehodě, tvořte uličku, zdržení kolem 5 minut. A na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence je neměná situace, popojíždí se do omezení u Jíloviště, tam staví most, zdržíte se půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál Fotbalové slávy. Končí trest na 6 domácích zápasů bez diváků. Poprvé od květnového ligového derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem nedohrálo, nastoupí Pražané před plným stadionem. Klub má ale nová bezpečnostní pravidla, tak o nich teď budeme mluvit s Anou Skalovou ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jedna změna už se projevila při nákupu vstupenek. Lístek na utkání si lidi nově koupí pouze v klubové aplikaci na ověřený účet, tedy s nahraným pasem nebo občanským průkazem. Fanoušky čekají důkladnější kontroly u vstupu, které mají být podobné jako například v pražské O2 aréně. Mluvil o tom předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Blesk. Zároveň uvedl, že má klub výrazně lepší možnost dohledat člověka, který bude na stadionu jednat protiprávně. V Edenu je totiž nový kamerový systém.
0: Ten ale nemá fungovat tak, že by každého fanouška hned skenoval, je to tak?
1: Ano, Slavia nebude podle Tvrdíka zpracovávat ani uchovávat biometrická data. Identifikace konkrétní osoby bude na místě teprve v moment protiprávního jednání daného návštěvníka zápasu. Mezi příznivci Slavie nepanuje úplná názorová shoda ohledně nových bezpečnostních pravidel. Radiožurnálu Sport to řekl předseda výboru odboru přátel Slavie David Ocetník.
2: Vnímáme i to, že z jedné strany fanoušci jsou naštvaní, dávají svůj nesoulad najevo s těmi kroky, ale z druhé strany rozhodně i vnímáme velkou část fanoušků, která ty kroky, nemůžu říct, jako s nima souhlasí, ale spíš chápou to, proč se udělali.
1: Fanouškovskými tématy se dlouhodobě zabývá podcast Za čárou. Svůj pohled na nová opatření popsal radiožurnálu Sport jeden z autorů podcastu vystupující pod přezdívkou Dekret.
3: Nejde popřít, že to květnový derby bylo v Edenu špatně, jak ze strany některých fanoušků, klubů, pořadatelské služby a tak dále. Rozhodně nejsme experti na bezpečnost na fotbalových stadionech, ale máme zkušenosti a troufnu si říct, že jich není málo ze stadionů celého Česka i z stadionů po celé Evropě. No a samozřejmě nemůžeme být zastánci opatření, který Slavie v Edenu zavádí.
1: A Dekret poukázal i na to, jak by se podle něj dali podobné situace řešit.
3: Podobný bezpečnostní opatření na konci dne nevyřeší vůbec nic. Kamery, ploty, plexiskla, mříže, to vždycky spíš byl a dál je víc alibismus než nějaký konstruktivní řešení. Já si myslím, že jediný správný řešení je víc konstruktivního dialogu na všech stranách. Co je principiálně špatně, je aplikovat víc a víc represe na úkol prevence. To je jako podle mě úplná cesta do pekla. A tím ale myslím pro všechny, jo? Nejen pro fanoušky na tribunách.
1: Na závěr ještě doplním, že první domácí utkání před fanoušky od nedohraného ligového derby čeká Slavii zítra. Od 20 hodin bude hostit Bohemians.
0: Anna Skalová ze sportovní redakce. Díky a pěkný den.
1: Hezké odpoledne.

0: Zpěvák David Stypka, Radiožurnál posloucháte 5 minut před hlavními zprávami a my mezi 18. a 19. hodinou budeme vysílat z festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti, který připomíná události srpna 68 a speciál moderuje Jan Pokorný. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer ze zmáčeného výstaviště, protože tady začalo pršet a tady díky organizátorům nastává takzvaná mokrá varianta. Nebudeme tentokrát pod stanem v centru výstaviště, ale přesunuli jsme se do pavilonu C, to pro ty, kteří by to se měli opravdu za rohem. Povídat si budeme s velmi milými hosty, a to s dlouholetou šéfkou Archivu Českého rozhlasu Evou Ješutovou, protože se našly další zajímavé, ještě neslyšené archivní nahrávky z roku 1968 a také s novinářem a spisovatelem Ondřejem Nefem, který 21. srpna 68 ve 23 letech byl členem tehdejší redakce Mezinárodního života a ty první okupační hodiny a dny prožíval v Českém rozhlase. Postupně se s námi spojí i na dálku, protože tématem letošního festivalu Nevermore je emigrace. Také textář a moderátor Michael Prostějovský, který v roce 83 emigroval z tehdejšího Československa a působil v takzvaných štvavých vysílačkách, jako byla Deutsche Welle nebo Deutschlandfunk v Kolíně nad Rýnem. Tak začínáme v 18 hodin a 10 minut.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se správně zeptáte.
2: Zcela upřímně odpovědi.
3: Dobře.
4: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
1: Dozvíte se víc, než čekáte.
5: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
6: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
7: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jednoho.
8: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra 2. září na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
10: Uplynulo 58 let od invaze vojska Varšavské smlouvy do Československa. Výročí si lidi připomněli i v centru Prahy před rozhlasem.
11: Že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, byl projev instinktivní snahy bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
10: Ruský dronový útok na Krivý Rih nepřežilo nejméně 6 lidí. Na lavičce fotbalistů Plzně končí trenér Martin Hiský, vedení klubu ho odvolalo. Na D4 po pojíždí dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů. Je pátek 21. srpna, začínají hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
13: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
14: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
13: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
15: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
13: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Výročí okupace Československa dnes připomíná také kulturně společenský festival Nevermore 68. Program v areálu Pražského výstaviště nabízí tematické diskuze, výstavy nebo videoprojekce. Na místě

0: Tě je redaktorka Tereza Cedidlová.
1: U pódia v pavilonu C na pražském výstavišti sedí na dřevěných lavičkách desítky lidí. Už za pár minut tady začne debata Českého rozhlasu, ve které bude moderátor Jan Pokorný se svými hosty mluvit o roce 1968 a vlně emigrace, kterou vyvolala třeba i v řadách tehdejších rozhlasových redaktorů. Celou diskuzi uslyší lidé nejen tady na výstavišti, ale i živě ve vysílání Radiožurnálu. Program pak bude v areálu výstaviště pokračovat do večera. Návštěvníky čeká koncert představitele normalizačního disentu Jaroslava Hudky nebo promítání filmu Taking Off, prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
0: Z Bavorska do Česka od odpoledne postupují bouřky, zasáhly třeba jižní části Středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba výjíždět k žádným komplikacím. Ti praští se připravují na možné stoupnutí hladiny Botiče a dalších přítoků Vltavy. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly zesílit, jak říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a příhodovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
0: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš, naopak Moravu a Slezsko čekají jen lokální přehánky nebo bouřky. Letošní sklizeň obilí a řepky je letos podprůměrná. Zástupci agrární komory na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích potvrdili dřívější údaje o nejhorším stavu za 15 let. Souvisí to se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
5: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně, u řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
6: Shrnuje výsledek letošní žní předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrárním komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
7: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
6: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
0: Rusko zaútočilo drony na největší nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, přes 90 je zraněných, mezi nimi i 6 dětí. Na místě stále zasahují záchranáři a hasiči.
8: Podle úřadu v Krivém Rihu zaútočila ruská armáda na nákupní centrum dvěma údernými drony, vyslanými asi půl hodiny po sobě. Požár, který na místě vznikl, se rozšířil na velkou část komplexu. Na sociální síti Telegram přibývají videa zachycující zásah záchranářů na místě. Na jednom z nich záchranáři ošetřují povrchová zranění dívce, která v náručí drží psa a snaží se ho uklidnit. Podle dněpropetrovské administrativy jsou 20 zraněných ve vážném stavu. Nevyloučili, že počet obětí ještě může vzrůst. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl dnes začít v areálu Kosmo v Hadačce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek dosud neuvedli. Stovky fanoušků přitom už včera na místo přicestovali z celé Evropy.
9: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium z České Lípy, dorazil David.
10: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
9: Kolik vlastně vás to stálo?
10: 2,5 tisíce vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
9: Z Mostu přijel Martin.
11: Obrovský zklamání.
9: Mluvčí festivalu Nikol Poselová od včera už není mluvčí.
12: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
9: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
2: Sport.
0: V
11: Fotbalisté Plzně budou mít nového trenéra Martina Hyského. Vedení Viktorie po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo a jeho nástupce plánuje představit v nejbližších dnech. V realizačním týmu kromě Hyského končí další čtyři lidé, naopak asistent Bakoš a kouč golmanů Kozáček zatím zůstávají. České volejbalistky dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V Brně se od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají s Řeckem. Radiožurnál nabídne ze zápasu pravidelné vstupy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Yannis Atanasopoulos navázat nebo ho překonat.
13: I believe we are more mature.
14: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší 4. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
13: Now let's see what we can achieve on the new one.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdržení na D4 u Jíloviště a nehoda na D6 u Lokte. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence postojíte v dlouhé koloně kvůli omezení u Jíloviště. Je to až na 40 minut. Po D4 dál směrem do Strakonic volá náš zpravodaj, jede v dešti.
17: Já jsem třeba teď na 34. kilometru a jedu 60. Jo, to je prostě plná vana a je to před Dobříši. Nevím, jak to bude dát, tam budu přijít.
16: Tady je jedna z Prahy do Brna, za sjezdem na Velké Popovice se začíná situace zlepšovat. Pomaleji se jede mezi 15. a 22. kilometrem, je to na necelých 20 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Tady je jedna z Brna do Ostravy, se nejprve popojíždí kolem sjezdu na Mikulov, tam se zdržíte už jen krátce, následně je pomalejší provoz kolem Rohlenky, tam čekejte 10 až 15 minut navíc. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic zamračí je pomalý provoz, a to za Benešov, navíc v koloně stojí porouchané auto, zdržení 15 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova velmi opatrně za sjezdem na Plzeň na 91. kilometru čerstvá nehoda, pojedou tam hasiči, dejte pozor, v místě se náhle brzdí v obou směrech 91. kilometr. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu za sjezdem na Loket, tam na kilometru 126 řeší nehodu, je to bez kolony, ale vybočuje se v dešti, a na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice za Kocklířovem hlásíte kolonu, za Hřebečským tunelem policie něco řeší. Další zelená vlna po speciálu.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšti nebo přehánky, ojediněle bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají v Čechách na 17 až 22 stupňů, na Moravě bude až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná debata věnovaná 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na pražském výstavišti je festival Nevermore 68. Hosty představí moderátor Jan Pokorný.
18: 18 hodin a 10 minut, dobrý podvečer, tady na výstavišti do pavilonu C na festival Nevermore 68 jsme pozvali vás, tady, kteří jste publiku, dobrý večer, vítám vás tady. Pozvali jsme taky posluchače Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, no a taky někdejší vedoucí archivu Českého rozhlasu, historičku Evu Ješitovou. Evo, vítej, po čase rád tě vidím.
19: Hezký podvečer.
18: Novináře a spisovatele Ondřeje Nepa. Dobrý den, Ondřeji.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: No a jestliže je tématem letošního ročníku festivalu Nevermore emigrace, tak se za chvíli na dálku spojíme i s textařem a moderátorem Michaelem Prostějovským. To je muž, který v roce 1983 emigroval do tehdejšího západního Německa, kde působil, tuším, že ve dvou takzvaných štvavých vysílačkách Deutsche Welle a Deutschlandfunk v Kolíně nad Rýnem. No a taky vám pustíme nově objevenou nahrávku, kterou našli naši kolegové z archivu, je z 21. srpna roku 1968 a díky té nahrávce si připomeneme i jednoho z bývalých členů divadla Járy Cimrmana, ale taky velkého rozhlasáka, kterého možná starší generace pamatuje z legendárního pořadu Meteor, který tam měl projekt Hlas pro tento den, kdy v každém vydání Meteoru tento náš kolega, jehož jméno řekneme za chvíli, pouštěl hlas jednoho ptáka a krásně o něm vyprávěl. A na závěr toho dnešního speciálu na Českém rozhlase plus netradičně zazní i znovu objevená písnička z roku 1968, kterou tenkrát složili bratři Neckářové. Tak tohle nás čeká v těch následujících minutách. Evo, co ty si dělala 21. srpna před 58 lety?
19: Na to si vzpomínám, co jsem dělala, protože to je nezapomenutelné. Já jsem byla s rodičema na rekreaci v Jugoslávii a 21. srpna jsme se měli vracet. Takže když jsme vstali, dospělí seděli kolem rozhlasu a televize tamní, všichni brečeli a co si pamatuju, do dneška můj tatínek mi řekl, nemůžeme domů, jsou tam Rusáci.
18: A přemýšleli jste o tom potom, že tam zůstanete? To by bylo snadné,
19: tak
18: ne?
19: Mě bylo 11 let, já jsem takhle vůbec neuvažovala. A rodiče taky ne, dokonce můj táta pak vyběhával pro všechny cestu zpátky, abychom se mohli vrátit, i když po letech mu maminka řekla, vidíš, mohli jsme žít někde ve Švýcarsku. Tak to je moje vzpomínka na 21. srpen 68.
18: Ondřej Neff před těmi 58 lety působil v tehdejším Československém rozhlase, v té slavné redakci Mezinárodního života. A tuším, že 20. šel normálně domů a ve 2 v noci tě probudil nějaký telefon s tím, že sem vtrhli okupanti, je to tak?
21: No je to přesně tak. Perlička je, že 20. se bralo a já měl gáži v saku. A no a šel jsem normálně spát a volala mě kolegyně, že jsou tady Rusáci a já jsem v tom zmatku si nevzal to sako a vzal jsem si bundu. Takže jsem prožil vlastně celý tu anabázi těch svobodných vysílačů bez prachu. No. Ale to jako celkem za to bylo to nejmenší, co na tom bylo. To je jenom taková perlička. No a samozřejmě šok to byl, ale ne zase tak neočekávaný, protože ta politická situace se postupně zhoršovala a přirozeně, že v tom, my jsme byli v tom rozhlase, jak jsme čekali jako to nejhorší, jenom jsme doufali, že k tomu nedojde, no a nejenom k tomu došlo.
18: Když vzpomínáš na ty první dny okupace, byla v tom vysílání, které bylo velmi komplikované, potom se přepojovalo z místa na místo až takovým dispečingovým způsobem, byla tam nějaká úvaha o tom, že vlastně vy, rozhlasáci, prožíváte něco unikátního a že by bylo dobré to zaznamenávat pro příští generace, anebo na to vůbec nebyl čas?
21: No tak na tohle to nebyl čas, nicméně ona byla jedna taková jako centrál, já to nevím, jo, co jsem mám z doslechu, že v Plasích, to možná budete vědět vy, v Plasích, že byla taková jako ústředna, která to všechno propojovala a tam to natáčeli na pásky a já jsem pak celou normalizaci ty pásky měl doma, protože jeden můj kamarád je ukrad, nebo prostě je znárodnil a bylo to v takových kufrech. No a já jsem to měl v garáži prostě celou tu dobu a potom když padnul režim, tak jsem to někomu předal v rádiu a už opravdu nevím komu. Ale nicméně byly to 2-3 plechový kufry, takže ty pásky byly. A pokud vím, tak to taky nahrávali ve Svobodné Evropě. Jo, jako odposlechy a tyhle ty věci.
18: Evo, nevíš, nebudou tam ty Ondřejovy pásky někde ještě?
19: O takové množství pásků nevím, nicméně záznamy ze srpnového vysílání, i když neúplně kompletní, se dochovaly po ústředním ředitelství, které na základě těch pásků potom zpracovávalo nejrůznější analýzy a vyhodnocovali činnost jednotlivých redaktorů.
18: Bylo toho dostatek, co se uchovalo?
19: Bylo toho hodně a vlastně ještě já jsem odcházela v roce 21 do důchodu a ještě v tom roce nám posluchači nosili záznamy, které našli třeba na půdě porodičí, prarodičí nebo příbuzných, takže možná ještě nás čekají další převratné objevy, ale myslím, že už to vysílání ze srpna se podařilo poměrně dost zkompletovat, protože se podařilo získat i záznamy z jednotlivých regionů, třeba i ze Zlína, tehdejšího Gottwaldova a různých dalších krajských měst.
18: Tvoji nástupci v archivu Českého rozhlasu přicházejí s jednou novinkou. Byla to chvíle, než do budovy Československého rozhlasu 21. srpna vtrhli sovětští vojáci. Tak to zachycuje nově objevená nahrávka, která vlastně po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte i tady na výstavišti na festivalu Nevermore a u přijímačů Radiožurnálu a Plusu v následující reportáži. Jenom upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
8: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: Tohle kompozici, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
8: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky boje o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
22: Co by vedlo ke skutečnému krve prolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
8: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
8: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
23: 7 hodin 56 minut.
8: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
24: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
8: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
25: Jsou tu, jo?
23: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
25: Jo. Jdou sem.
23: Za minutu 8.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
18: No a znovu se vám hlásíme z pražského výstaviště festivalu Nevermore. Našimi hosty jsou dlouholetá šéfka archivu Českého rozhlasu Eva Ješutová, novinář a spisovatel Ondřej Nev. Ondřej, ty jsi znal pana Ungera? Potkávali jste se tam tenkrát? Asi ne. To byla jiná redakce.
21: To byla jiná redakce, to je obrovský, že jo, co já tobě budu vykládat, jak obrovský organismus rozhlas je, no tak samozřejmě na ten průnik těch vojáků si moc dobře pamatuju. Mě ten první, kterýho jsem potkal, měl na hlavě helmu, byl spocený a vypadal, jako kdyby přiběh od Stalingradu, jo. A nesl kulomet a takovej s takovou placatou, kulatou věcí, jo, ten zásobník nebyl pás, ale placatý kula, a zaleh na podestě, jo, mně to připadalo jako strašně komický, a jak jste teďka tady vysílali ty zvukové záznamy, tak zase já hold mám tu povahu, že spíš vnímám ty komické momenty. My jsme tam vysílali z takzvaného operativního pracoviště na druhém patře, a režíroval to Jirka Škoda. A když se začalo venku střílet, tak On řval, zavřete ty dveře, to je kravál, to nemůže ve vysílání bejt. A oni mu říkali, ty vole, to je historie, to je prostě dokument. Jo, a jemu došlo a naopak odvírali ty dveře, aby lidi slyšeli tu střelbu. No ale potom, když tam venku chytil muničák a začali bouchat ty dělostřelecké granáty, tak to legrace přešla. To se neusmíval vůbec nikdo.
18: Hloupá otázka. Báli jste se?
21: Báli. No, tak to se třásnul celý barák a lidi jako si vzpomínali, že jo, protože tam byli pamětníci války, že jako když spadne dům, tak to vydrží schodiště. Jo, při bombardování. Tak jsme se tam tenkrát schromáždili na schodišti a tam jsme se tetelili, protože to opravdu bylo velice, velice hustý a tam dlouho byly krátery v asfaltu, jo, to prostě ten muničák bouchal vlastně hodinu, nebo prostě, co já pamatuju, tak hodně dlouho.
18: Když se vrátím ještě k tomu, co jsme Evo Ješutová před chvíli slyšeli, ty jsi se Sungrovými znala, vy jste si telefonovali, když byli potom v emigraci v Americe, v Kalifornii, v městečku Santa Ana. Co tam pan Unger vlastně dělal, čím se živil?
19: My jsme se seznámili vlastně až někdy po roce 2000 na dálku v podstatě a to seznámení nám zprostředkoval doktor Kleibl, šéf Meteoru, pozdější po Oldřichu Ungerovi. No a dostali jsme se k tomu, takže jsme s kolegy připravovali knihy o historii a jedna z nich byla o rozhlasových dokumentaristech. A tam pochopitelně Oldřich Unger jako dokumentarista chybět nemohl. A největší problém jsme měli s titulní stránkou. Já vždycky jsem lpěla na tom, aby ty fotografie byly votivní, to znamená, aby něco vypovídali o svém obsahu. A asi 357. fotografie shodou okolností byla fotografie Oldřicha Ungera, jak pořizuje záznam hlasů přírody. My jsme si mysleli, že jsou to ptáci, nebyli. Později jsem se od něj dozvěděla, že natáčel nějakého broučka, ale s parabolou, magnetofonem, mikrofonem, sluchátky na uši, prostě naprosto perfektní fotka. A jeho to strašně potěšilo, takže pak jsme byli v kontaktu častěji, dokonce mi poslal několik děkovných dopisů a u těch ptáků zůstal mimochodem, protože pokud psal dopis, který posílal normálně poštou, ne mail, tak na obálky nalepoval miniaturní samolepky z ptáčky, jo? Takže ho to drželo až do pozdního věku. No a mám k tomu takovou krásnou historku, když ta kniha vyšla, tak pochopitelně jsme mu chtěli věnovat výtisk a shodou okolností jeho syn nejstarší byl tady vyzvednout děti z prázdnin, protože má manželku Češku, takže jezdí na léto k babičce a dědovi. No, tak jsme se domluvili, že se staví a říkala jsem si, že by bylo hezké mu to rádio nějak připomenout, takže jsem získala propagační předměty z Prahy, krásné červené polotričko a nějaké propisovačky a tak. No a pak mi Olda nadšeně děkoval, že to tričko bylo naprosto úžasné, že uspořádali setkání přátel tam. On v tom červeném triku, na stole byla kniha, kde on byl na titulní straně a že mu ty sousedi konečně uvěřili, že pracoval v rozhlase, protože teď se dostanu k tomu, na co se stal na začátku, jak se tam vlastně živil. Oni vlastně, když emigrovali v tom roce 79, měli 3 děti a takovým bezprostředním impulzem k tomu bylo to, že se ten nejstarší syn nedostal na školu a uvědomili si, že by je to čekalo i s těmi dalšími a že nemají žádnou budoucnost. Takže proto se k tomu kroku rozhodli. No a když nejdřív byli ve Vídni, pak teda se dostali do Ameriky a nakonec zakotvili v té Kalifornii, kde ovšem uplatnění, byť jen vzdáleně připomínající rozhlas, nebylo. A jeho žena Ivana byla filmová střihačka, takže pro ní tam místo taky nebylo. Takže ona se živila jako hospodyně a on jako správce nebo majordomu z amerických milionářů, že vzpomínal, jak jim štípal dříví, pečoval o bazény, o domy. A poměrně brzy tedy se zmohli i na vlastní dům, takže on byl manuálně velmi zručný, to se o něm vědělo.
18: Tam je zajímavé a možná i smutné a taky vypovídající, že on se nikdy nevrátil už ani po listopadu 89 do Československa, respektive do České republiky. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas Plus, povídáme si s Evou Ješutovou, Ondřejem Nefem a teď by se k nám možná měl na dálku připojit textař a moderátor Michal Prostějovský. Jestli je to tak, Michaeli, dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, je to tak, zdravím do Prahy po telefonu.
18: Michaeli, tématem letošního ročníku festivalu Nevermore je emigrace. Ty jsi opustil Československo v roce 1983, zamířil jsi do Spolkové republiky Německo. Jak dlouho ti trvalo, než ses tam stal rozhlasákem?
4: Trvalo to skoro tři roky, protože nejdřív jsem musel projít procesem azylového řízení, pak jsem v podstatě se živil dokonce i v gastronomii, v jedné agentuře jsem chvíli pracoval a pak jsem zjistil, že v Kolíně nad Rýnem existuje československé vysílání, takže jsem jim napsal, říká se tomu Beverbund, to znamená dobrý den, já jsem Michal Prostějovský a chtěl bych u vás bydlet a oni, byla dobrá konstelace a oni mě zkrátka nejdřív vzali jako externího spolupracovníka a poté mě přijali po asi 3/4 roce jako stabilního redaktora a bylo to díky tomu, že jsem měl za sebou praxi rozhlasového redaktora v Československém rozhlase a sice od roku 66 do roku 69 do počátku normalizace.
18: A v tom Německu si věděl, že se jim tady těm vysílačkám, ať už to byl Deutschlandfunk nebo Deutsche Welle, říká, že to jsou štvavé vysílačky?
4: Hlavní štvavá v uvozovkách vysílačka byla samozřejmě Svobodná Evropa. BBC, Hlas Ameriky a Deutschlandfunk, který vysílal do Československa v té době, tak byly trpěny a ani tehdejší československý režim si nedovolil je rušit. Bylo to na základě dohod helsinských a zkrátka bylo to trpěno. Ale bylo to, na indexu do Československa jsem samozřejmě nesměl a tehdejší režim nás samozřejmě neměl rád.
18: Zeptám se teď Ondřeje Nefa, který mi ještě před vysíláním stačil říct, že vy jste se ve Spolkové republice Německo potkali, kdy on tam byl z delegací Svazu spisovatelů a ty jsi se o ně, Michaeli, vzorně staral. Ale já bych se vrátil ještě do toho roku 68 a do těch prvních let normalizace. Mezi tehdejšími rozhlasáky bylo potom hodně emigrantů. No, vybaví se ti někdo?
21: No, tak jistě, no tak Karel Jezdinský z naší redakce, že odešel Karel Jezdinský, že jo, a Karel Kincel, jo, odešel. A bylo jich víc, ale prostě s Karlem Kinclem a s Karlem Jezdinským jsem byl v blízkém kontaktu a takže jako to byly vlastně, no ale jinak že jo, Jirka Dinsbír toho zavřeli, že jo, Věra Šťovíčková ta se všelijak protloukala celou tu normalizaci, no prostě tyhle ty dva jako odešli do emigrace.
18: Vybaví se Evě ještě někdo z rozhlasáků?
19: Ono těch vln bylo několik. První odešli bezprostředně po srpnu 68 a Karel Jezdinský třeba ještě šel dělat z hraničního zpravodaje do Bělehradu, potom se nevrátil. Karel Kincel taky emigroval mnohem později. Pak třeba Pavel Pecháček, kterého jsme my oba znali, ano, ten Pecháček, odešel ten taky. On nebyl teda v hlavní redakci Mezinárodního života, ale pracoval jako režisér v redakci pro děti a mládež a potom to byly hlavně lidé, kteří měli možnost okamžitého uplatnění, jako byli muzikanti, dirigenti Karel Krautgartner, Jiří Stárek, Luděk Hulan a spousta dalších. No a pak v té druhé vlně vlastně to bylo třeba, co odešli Ungrovi nebo Jeroným Janíček a já nevím, kdo ještě další, tak ty odcházeli po podpisu Charty 77, kdy už teda definitivně spadla klec pro ně.
18: A jenom Ondřeje Nefa někdy napadlo, že by se sebral
21: No, já jsem samozřejmě zarytý vlastenec a někdy jsem k tomu neměl škuby, ale vzpomínám na jednu takovou epizodu. Já jsem byl na návštěvě v západním Německu, ale to bylo ještě před 68. rokem, kdy se jakž tak mohlo cestovat. A vezli mě přátelé autem do Chebu. A že jako nastoupím v Chebu na vlak a pojedu domů. A jeli jsme podél té hranice. A to si dneska nikdo nedokážete představit, pokud nejste takový kmeti jako já. To jedete a vlevo máte západní Německo, prostě zahradu, jo? Domečky, prostě pohádkovou krajinu. A vpravo osnatý dráty, minový pole, kopřivy, a to je jako ve filmu, jo? Myslím, Pyšný princez, nebo v nějakém takovém tom filmu, to Zlý království. A to bylo vizualizované tímhletím způsobem. A ty lidi mi říkali, hele, a opravdu, my to otočíme, jo? A budeš u nás bydlet a najdeme ti práci a tak dále. A já jsem ho chtěl domů, no. A jako upřímně řečeno, nelituju tomu, já bych to těžko snažil, já bych to prostě nesnes, jako nebejt doma. To je jako, já jsem notoricky ženatej a nedovedu nebejt ženatej a prostě jsem notorický Čech a musím být v Česku. A to není ani zásluha, ani vada, to je prostě tak.
18: Michale, jaké byly ty první dny v emigraci? Co na tebe nejvíc působilo?
4: Nejvíc na mě působilo to, že já jsem považoval za největší překážku se v podstatě z toho Československa dostat ven. Nepozorovaně, já jsem sice měl výjezdní doložku, ale na 3 dny do západního Berlína, takže jsem vycestoval s jednou ojetou dáčí a jedním kufrem. Ale nejvíc jsem byl překvapen tam, že my jsme nebyli vítaný v tom Německu západní. Zřádka to už bylo po takové té hospodářské krizi. A oni, Němci, zrovna tak jako byli velmi vstřícní po 68. roce a emigranti z Československa vítali, tak tohle to už ustalo v těch 80. letech. Takže pro mě bylo největší překvapení to, že se musím probojovat vůbec, abych tam mohl zůstat, abych tam zkrátka mohl získat práci a abych tam mohl být nějak užitečný.
18: Musel jsi se učit kapitalisticky žít?
4: Já si myslím, že my jsme to kapitalisticky žít měli trošičku v krvi, protože my jsme to obdivovali. My jsme tam nepřijeli to, co je tady dneska diskutováno v dnešní neřízené imigraci do Evropy, jestli ty lidé se chtějí přizpůsobit tomu životu, nebo jestli hledají jenom prostor pro život. My jsme tam přišli, protože jsme ten způsob života obdivovali. Na jedné straně jsme věděli, nebo já jsem věděl, že už ta situace v Československu je taková, že už tam nechci žít, protože po tom 68. roce, ještě začátkem 69., tak jsme všichni si říkali, nebo mnozí z nás, že na 5 let to bude v háji a po 5 letech, že přijde třeba se novej 68. rok, jenomže ono pak najednou to trvalo 15 let, v Rusku vládnul Andropov a ono to skutečně vypadalo tak, že ta berlínská zeď bude stát dalších 100 let, jak prognostikoval východní Berlín. Takže to byla jedna věc, potřeba odejít, protože už nemůžu dál. A druhá věc byla, že člověk ten způsob života, ten normální způsob života, tu normální společnost nějakým způsobem respektoval, obdivoval a chtěl tam najít svůj prostor a být tam užitečný.
18: No a potom, když bylo zřejmé 17. nebo po 17. listopadu 89, že v tehdejším Československu se poměry změní, tak si zajásal a řekl si, tak a já se hned vracím, a nebo si pořád jednou nohou nebo oběma nohama v Kolíně nad Rýnem?
4: Já jsem byl dlouhá léta jednou nohou v Kolíně a druhou nohou v Praze, ale pravda je jedna věc, že ten listopad 89 pro nás znamenal totální změnu. A já jsem měl to štěstí, že jsem tím, že jsem byl původem rozhlasák, tak jsem celá ta 90. léta pracoval jako reportér na setkávání česko-německých delegací na nejvyšší úrovni, takže já už jsem byl 3. ledna, jsem byl v Norimberku na setkání prezidenta Havla a ministra zahraničí Dienstbiera s Kohlem a s Genscherem, německým ministrem zahraničí. A v podstatě celá ta 90. léta jsme nějakým způsobem budovali spolupráci mezi Deutschlandfunkem a československým, posléze českým rozhlasem. A končilo to tím, že byla v určité etapě zřízena stanice ČRO6, Svobodná Evropa, a my jsme se tam podíleli až do konce roku 99 dvakrát 30 minutama denně živého vysílání z Německa. To znamená, že my jsme informovali i o česko-německých vztazích v prvé řadě, ale řekl bych z toho pohledu německého. Naši kolegové, kteří byli delegováni Česka do Německa, tak se na to dívali z toho pohledu českého, když to my jsme se snažili vidět tu Evropskou unii a ten vztah toho Česka a Německa a Evropské unie z toho německého pohledu.
18: Tak to byla ve zkratce několikaletá emigrace Michaela Prostějovského. Kam tebe, Ondřej, zavál osud po roce 68 z rozhlasu?
21: No tak já jsem samozřejmě šel na vojnu, takže takovou tu první vlnu vyhazování z rozhlasu jsem nezažil, protože jsem byl teda na tom ročním absolventským vojenským výcviku. No a vrátil jsem se domů a tam mě vítali, že moje žena, moje rodiče, a říkali, tak teď se posaď a tady koukej, máš výpověď z rozhlasu. A já povídám, no to je ale skandál, to oni mě přece nemůžou dát výpověď. Tak jsem vzal tu výpověď a šel jsem do toho rozhlasu. Šel jsem tam do té naší kanceláře a tam na mý židli se dělá nějaká slečna a povídá mi, je, vy jste tady nové, já jí povídám, ne, vy jste tady nová. A šel jsem k tomu šéfovi, jo. Tam samý neznámý ksichty a povídám mu, helejte se, vy jste mi dali výpověď a to je proti zákonu a vy mě nemůžete dát výpověď. A on říká, máte naprostou pravdu. To byl administrativní omyl, máte pravdu, nemůžete dostat výpověď. Takže já vám dám vám úkol, vy jste zkušený autor, tak na 8 pokračování napíšete seriál o zrádcovské činnosti redakce Milana Weinera. To vám nebude přece dělat žádnou potíž, protože jste tady dlouho pracoval. Jsem byl, aha, dobře, tak děkuju, nashledanou. A šel jsem pryč. No a udělal jsem si rekvalifikaci na promítače v kině. Jo? A prostě to je na dlouhý povídání a je to v podstatě šílená nuda, ale prostě skončil jsem v podstatě jako fotograf a pak začalo sci-fi hnutí a už se začalo trošku žít, takže prostě pak už jsem vlastně, když se tady bavíme o té emigraci, tak ona to vlastně byla taková jako vnitřní emigrace, protože my jsme měli svůj svět a že je venku nějaký bolševik, v podstatě jsme nevnímali, no tak my jsme vydávali, nesměl být časopis sci-fi, tak jsme si ho vydávali sami, jo. Překládali jsme knížky z angličtiny a ono to samozřejmě bylo všecko ilegální, ale nějak to procházelo. Já jsem třeba překládal filmy na videopásky. Přestože umím chatrně anglicky, tak jsem přeložil asi 80 filmů, nadaboval do češtiny. Jo? To byla taková jako činnost. Samozřejmě do médií jsem se vrátil potom v 90. roce a pak už byl úplně jiný život. Chvála Bohu.
18: Třeba v těch 70. 80. letech jsi se aspoň kouskem vrátil někdy do rozhlasu? podobě nějaké spolupráce třeba na nějakém pořadu nebo tak?
21: Na pořadu ne, já jsem jednu dobu psal v polovině 80. let rozhlasové hry, ale vlastně do budovy jsem vstoupil až někdy v 91. roce. Mm.
18: Evo, jak to bylo s těmi výpověďmi za normalizace? To má Ondřej pravdu a jeho tehdejší nadřízený taky, že to asi nebylo v souladu ani s tehdejším pracovním právem.
19: To určitě nebylo, protože ty výpovědi se rozdávaly právě na základě hodnocení. Vedení zpracovalo ten odporný elaborát, který vlastně mapoval činnost jednotlivých redaktorů, analýza činnosti pravicových sil v československém období v krizových letech 68-69. A vytvořil se speciálně mohutný kádrový odbor, který dělal všechno pro to, aby z těch lidí zbavil. Proběhlo takzvané komplexní hodnocení, které ovšem nebylo ničím jiným než kádrovou prověrkou v podstatě. A u každého z těch zaměstnanců byly přijaty nějaké závěry. Většinou to končilo tak, že propustit, jakmile bude nalezena odpovídající náhrada. Tečka. A v souladu s právem to určitě nebylo, jenomže v podstatě většina těch lidí ani neměla sílu, myslím, nebo tady jako pan Ondřiny byli natolik znechucen tím, co se dělo, že nevzdorovali. Pár se jich soudilo, někdo snad i vyhrál, co vím, ale to bylo minimum.
18: Michal Prostějovský je velmi známý textař, znalec, fenomenální znalec muzikálů, moderátor projektu Českého rozhlasu o muzikálech. Když, Michale, by si ve vzpomínkách zabrousil do srpnových dní 1968, která písnička z tehdejší doby by se ti vybavila jako první?
5: Tak samozřejmě Modlitba pro Martu.
18: Modlitba pro Martu, jednoznačně.
5: Pak vznikaly takové naprosto.
18: Pak vznikaly taky takové písničky ad hoc, jako třeba byla Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, Běž domů Ivane, tady tě holky nemilujou, ale ta Marta Kubišová byla asi nejvíc signifikantní. Já o tom mluvím i proto, že jedním z nejpopulárnějších zpěváků tehdy byla ještě skupina Golden Kids, tedy Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Václav Neckář. A tento Václav Neckář krátce po začátku okupace nahrál v reakci na brutální události v Československu spolu se svým bratrem Janem skladbu, která není skoro vůbec známá. Ona se jmenuje Píseň pro mne. Je výjimečná, ale musela na rozkaz tehdejšího režimu okamžitě zmizet a vlastně v průběhu těch desetiletí od 68. se na ní prakticky zapomnělo. Znovu objevena byla teprve nedávno a náhodou, když ji při natáčení dokumentu tvůrci našli jako starý filmový záznam.
6: Kdybych byl sloup, tak můžu stát a čnít.
7: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
10: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
7: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
10: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
18: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, vysíláme z festivalu Nevermore 68 z pražského výstaviště. Našimi hosty jsou archivářka, historička Eva Ješutová, spisovatel, novinář Ondřej Nev, tehdy působící v roce 68 v hlavní redakci Mezinárodního života tehdejšího Československého rozhlasu, a na dálku jsme ve spojení s textařem a moderátorem Michaelem Prostějovským. Michaeli, ty jsi věděl o téhle Neckářově písničce?
4: Ne, nevěděl, neměl jsem ani vůbec ponětí, a teprve, když chlapci udělali ten videoklip, tak jsem byl na jeho projekci a moc se mi to líbí, je to skvělý, že se to objevilo znova.
18: My si tu písničku pustíme na závěr toho dnešního speciálního vysílání, odtud z výstaviště. Já se vracím ještě několika otázkami k Ondřeji Nefovi. Ta vaše parta z hlavní redakce Mezinárodního života se třeba tajně scházela občas, nebo aspoň někteří s některými?
21: No tak já jsem se poměrně často scházel s Petránkem, Honzou Petránkem, s Jirkou Dinsbírem, jsme si byli velmi blízcí, než ho tedy zavřeli, no a s Věrou Štovíčkovou jsem se často stýkal, no tak prostě nás rozehnali, no, to jako se nedá jinak říct.
18: Možná já bych chtěl být u toho, když se baví Ondřej Nev s Janem Petránkem. Dostal jsi se ke slovu?
21: Ale jo, Honza dělal tenkrát v nějaký továrně na pneumatiky, Mitax se to jmenovalo, nebo tak nějak.
18: Mitas, ne? Jo. Na Praze 10, na Zahradním městě to sídlilo.
21: No. Ale Honza Petránek, když už padlo jeho slovo, tak on má privilej, že nejvíc naštval Rusy. Ze všech těch, co jsme vysílali, tak nejvíc je naštval Honza Petránek. To bylo nějakým takovým pátým, šestým dnu toho svobodného vysílání, jak jsme tomu říkali, už jsme vysílali z Nuslí, a on jednou přišel a povídá, helejte, tady se vysílají furt nějaký smutné věci, musíme to udělat veselé. A vzal kytaru a zpíval takový ty ruský gulagový písničky. Jo, prostě z takových těch koncentráků a z těch vyvrženců, tohle to všechno uměl. A to jako ta odezva byla obrovská, že jo, protože tehda už oni měli, okupanti měli svoje vysílání taky, že jo, to byla taková ta Vltava, nebo jak se to jmenovalo, a tam skřehotali takový český sudeťáci, který jako se domnívali, že umějí česky, a prostě jenom jako přenášeli nálady těch ruských pánů.
18: No a ono to mělo odraz třeba i v některých kreslených vtipech, kdy byl takhle reproduktor a pod tím bylo foneticky folá fízílačka, no, Vltáva.
21: Jasně. To oni měli tuhle tu vysílačku a pak měli noviny, které se jmenovaly Zprávy, a ty se distribuovaly v hostinci u Bohouše, což je kousek, ten tam je dodnes, já jsem tam tuhle šel okolo, ten tam dodnes
18: je. Jestli mezi Vinohrady a Jiřího
21: Spoděbra. A tam byl nějaký ruský štáb a tam si lidi chodili pro ty noviny a chodili tam s nima diskutovat. To bylo tehdy taková pikanterie, že lidi furt s těma rusákama diskutovali, bylo, nebylo o čem, ale diskutovalo se hod.
18: Evo Ješutová, který z těch osudů někdejších Ondřejových kolegů ti přijde do dneška nejbizarnější po tom, co je vyhodili z rádia? Ano, hlavní redakce z Mezinárodního života, do mikrofonu, prosím.
19: Řekla bych, že osud Karla Jezdinského, který poměrně záhy poté zemřel, že jo? Nebo i třeba Karla Kincla, který zase okruhem se vrátil zpátky do Českého rozhlasu jako zpravodaj, po, já nevím, 15 letech, kdy vlastně žil v emigraci. Takže to jsou takové osudy, které stojí za připomenutí. A jenom k těm emigrujícím, my jsme zapomněli na jednoho významného, minimálně jednoho, a to Slávu Volného, který byl jako první vlastně, který zůstal v zahraničí v době, kdy ještě teda hranice byla průchozí, než Husák prohlásil, že hranice nie je korzo, a pak už se vrátit nemohli, takže on cestoval sem tam, ale už po jeho prvním vystoupení ve Svobodné Evropě tady s ním uspořádali monster proces, stranická organizace ho veřejně vyloučila a podobně, takže to za připomenutí určitě stojí. To je taky velice bizarní osud, také zemřel v emigraci, nedožil se. A pak bych ještě ráda připomněla jednoho taky emigranta, a to mě překvapilo, a to byl Pavel Minařík, který byl zaměstnancem v Brně a po roce 68 tedy je veden mezi těmi, kteří emigrovali.
18: Tam ten Minařík?
19: Ano,
18: tam ten Minařík. Kapitán Minařík? Fakt? On byl veden jako emigrant?
19: No.
18: No tak asi byl. V rámci krytí zpravodajského, tak asi nebylo vyhnutí.
19: Ale opravdu k té analýze, jak jsem zmínila, o činnosti pravicových sil, je přiložen soupis asi 80 zaměstnanců, kteří emigrovali po srpnu 68 a tam on je uveden. A to jsou prověřen, ale zdaleka to nejsou všichni pochopitelně, protože následně odcházeli do emigrace i v dalších letech, jak už jsme tady zmínili.
18: Když už jsme i prostřednictvím nadálku spojeného Michala Prostějovského připomněli to vysílání ze zahraničí do tehdejšího Československa, pamatuju si, že u nás to bylo tak, že babička měla několik rozhlasových přijímačů, tranzistorových, a v každém pokoji měla jeden a tam měla přesně napsáno, v kolik tam jdou zprávy. V jednom byl volá, neměli jsme těch pokojů moc teda, popravdě řečeno, jo, ale vím, že v jednom byl Volá Londýn, pak tam byl Hlas Ameriky, na takovém tranzistoráčku Menuet byla Svobodná Evropa, ale ta byla rušená, a pak tam byly taky samozřejmě už zmíněné Deutschlandfunk a Deutsche Welle. Jaký zahraniční rozhlas poslouchal Ondřej Neff, pokud nějaký?
21: No tak my jsme poslouchali, já vlastně od dětství jsem poslouchal Hlas Ameriky, který nebyl, myslím, že to bylo vždycky v 8 hodin večer.
18: Myslím, že v 9.
21: Zprávy. Ale já mám, nevím, že v 8, ale to opravdu se nechci hádat. No,
18: tak uděláme letního času.
21: A jako největší legrace byla s vysíláním z Tirany albánského rozhlasu. Slyšel jsi to někdy?
18: Jo, jo, jo, jo.
21: A to byla jako ultrakomunistická vysílačka, která prohlašovala, že Sovětský svaz je banda zaprodanců kapitalismu, a to vysílali nějaký albánský takový jako žabovřeskové, a ta čeština byla úžasná, a říká: Československý lid již brzy povstane a smete kliku za prodancu. A tohle hustili do lidí každý den. Já jsem to moc rád poslouchal. To bylo veselý. A hezký vysílání bylo taky Radio Vatikán. To bylo nábožný a to bylo takový uklidňující, ale ta Tirana, to bylo obveselení.
18: Kterou vysílačku si vybaví Eva Ješutová?
19: Tak pochopitelně Rádio Tirana je nezapomenutelné, tam se nadávalo napravo, nalevo všem, takže a potom jsme poslouchali hodně Hlas Ameriky.
21: No, on byl nejsnadněji chytit, to předalo na normálním tranzistoráku na ulici normálně chytit.
18: No a mělo to skvělý úvod, jo, to nezapomenutelné This is the voice of America from Washington ano. D.C. Řečeno teda tou americkou angličtinou, ne touhle školní. Tak my se blížíme pomalu k závěru dnešního speciálu. Ještě tedy možná, to není případná otázka, ale jaké rádio v emigraci poslouchal Michal Prostějovský?
4: Český rozhlas.
18: A jak jsi to mohl poslouchat?
4: To se dalo chytit. To bylo možný, sladka.
18: Fakt normálně vzduchem na VKV?
4: To už je přesně na VKV určitě ne, ale Český rozhlas vysílal tenkrát, nebo Československý rozhlas vysílal i na středních vlnách, a to se nějak dalo chytit i v tom Kolíně nad Rýnem. Ne celý dny, ale večer, myslím, byl poslouchatelný.
18: Tak Michale, my ti děkujeme, přejeme ti pevné zdraví, užij si hezký zbytek léta a ať se ti daří nejenom za moderátorským mikrofonem, ale stále i za tím textařským počítačem, nebo na čem to děláš. Michal Prostějovský byl na dálku naším milým hostem. Díky za to, Michali.
4: Děkuju a naslyšenou.
18: No a tady v pavilonu C, stále zřejmě ještě skrápěného očekávaným a očekávatelným deštěm, byli našimi hosty v rámci společného vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus historička a dlouholetá šéfka archivu Českého rozhlasu, jejíž práce si všichni neuvěřitelně vážíme, Eva Ješutová. Evo, díky.
19: Není za co, nashledanou.
18: A novinář a spisovatel Ondřej Nev. Ondřej, rád jsem tě po čase viděl.
21: Děkuju za pozvání.
18: No a jak už jsem slíbil, tak to, co jsme objevili v archivu, tedy tu písničku Bratří Neckářů, která se jmenuje Píseň pro mne, si dáme celou ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, které jsme věnovali nejenom rozhlasovému vysílání, ale připomněli jsme i osudy některých emigrovavších kolegů. Teď už ale ona avizovaná píseň pro mne, Václav Neckář, skladbu napsal jeho bratr Jan.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Martin Benda a další zprávy.
1: V Česku dál vydatně prší, nejsilnější déšť čeká Jizerské hory a Krkonoše. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, zraněných je přes 90. Na Diamantové lize v Lozán se představí oštěpař Vadlejch a překážkař Rada. Nehoda zpomalila provoz na D8 u Nové Vsi ve směru do Prahy. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku dál vydatně prší, déšť teď hlásí regiony v pásu od Domažlicka a Plzeňska přes Prahu až k Liberci a Ústí nad Labem. Silnější srážky teď podle dat meteorologů jsou hlavně na Sedlčansku a Votičsku, ale také v okolí Prahy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má během večera a noci nejvíc pršet na návětří Krkonoš a také Jizerských hor, kde může spadnout i 80 mm srážek. Bouřky se z Česka postupně přesunou nad Polsko. Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pýcha.
3: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
1: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Nejméně 6 lidí zabil nálet ruských dronů na ukrajinský Krivý Rih. Bezpilotní letouny zasáhly obchodní středisko, kde vypukl požár. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy oblasti Oleksandr Hanža. Úřady hlásí také více než 90 zraněných, 21 lidí je ve vážném stavu. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje nálet kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Druhý dron zasáhl nákupní centrum asi půl hodiny po prvním útoku, když na místě záchranáři ošetřovali raněné. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby, kvůli komplikacím při ražbě, bude totiž hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
4: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc, to znamená, že řidiči už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.

0: Sport.
1: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy mítinkem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
2: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil jít než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Ano, je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a může jenom překvapit.
1: Závod na 400 metrů překážek s Michalem Radou začne zhruba za 3/4 hodiny a oštěp mužů před 8:30 večer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Mirošovic a nehoda na D5 u Nýřan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice opatrně na 19,5 km stojí porouchané auto. V pravém pruhu v silném provozu se jede až na 23. kilometr. Na D1 z Brna do Prahy před mostem Šmejkalka máme hlášenou čerstvou nehodu a začíná se před omezením tvořit kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic zůstává stále kolona za sjezdem na Lipence. Do omezení u jíloviště pojedete přes 30 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň dejte pozor, na 92. kilometru havarovala dodávka a prorazila středová svodidla. V každém směru je tak blokovaný levý pruh, náhle se zpomaluje v dešti. Na D5 z Plzně do Prahy zvolněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru dostalo auto smyk.
4: Je mimo Ozobku, jo, ve stráně, ale přejdu tam teďka záchranné složky, budou tam, jo, majáče a tak dále. A ti řidiči, tak pozor.
3: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalíte před sjezdem na Mělník na 18,5 km. Na 17. je po nehodě uzavřený pravý pruh, zdržení 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí dvě porouchaná auta. Postojíte kvůli tomu v Patočkově z Kajetánky a plné jsou také příjezdy na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déště nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: 19 hodin 6 minut, nezávislost médií, odolnost proti propagandě nebo ochrana demokracie. To jsou hodnoty, které dnes před Českým rozhlasem připomněl prezident Petr Pavel. Spolu s dalšími státníky přišel na Vinohradskou třídu uctít památku obětí okupace 21. srpna 1968. Ten celý projev vám nabídneme za chvilku na Radiožurnálu. Teď David Koller a Pouta. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V noci na 21. srpna armády překročily hranice a ukončily Pražské jaro pokus československých komunistů o nastolení tzv. Socialismu s lidskou tváří. Jen během prvního dne okupace zemřelo 58 Čechů a Slováků. Na srpnové události dnes vzpomínali pamětníci i politici taky před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě. Na pietě promluvil i prezident Petr Pavel, jeho celý projev si teď můžete na Radiožurnálu poslechnout.
1: Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové, každý rok si 21. srpna připomínáme události roku 1968 před budovou Českého, tehdy Československého rozhlasu, abychom uctili památku těch, kteří během nich přišli o život. I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let. V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu. Redaktoři Československého rozhlasu do poslední možné chvíle vysílali pravdu. A asi nejlepším způsobem, jak uctít jejich práci a odvahu, je to, že i teď pravdivě pojmenujeme současnou realitu. Invaze do Československa v 68. má mnoho společného s invazí na Ukrajinu před více než 4 lety. Obě společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj, obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Obě invaze provázela lživá rétorika. Obě byly původně plánované jako bleskové operace. Mezi lidmi v obou společnostech zavládlo hluboké zklamání a vůči Rusku se sformoval velmi kritický postoj. Ten u nás přetrval dlouho. Ale dnes, jakoby část společnosti raději zapomněla. Přitom je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět. Na Ukrajině ale Rusko narazilo na nečekaně silný odpor statečných obránců. A zatímco v zlomeném Československu Sovětský svaz svých cílů dočasně dosáhl, na Ukrajině k ním Rusko dnes není o nic blíže než v únoru 2022, a to i díky vytrvalé solidaritě západních spojenců. To vše bohužel za cenu stovek tisíc obětí na lidských životech. Ukrajina už pátým rokem brání nejenom svoji svobodu, ale nepřímo i svobodu a bezpečnost Evropy. Je v našem zájmu stát po jejím boku tak dlouho, jak bude třeba. Nejen kvůli její svobodě, ale hlavně pro naši bezpečnou a svobodnou budoucnost. Na tomto místě chci zmínit ještě jednu paralelu. Československý rozhlas sehrál v roce 1968 zásadní roli v informování obyvatel o vpádu sovětských vojsk a následném vývoji situace. Český rozhlas, ale také Česká televize dnes sehrávají zásadní roli v českém mediálním prostoru, nejenom v oblasti zpravodajství, ale i investigativy nebo vzdělávání, kultury a sportu. Veřejnoprávní média dnes opět čelí tlaku na omezení jejich svobody a nezávislosti, byť plíživějšímu, než jaký představovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá média jsou ale jedním ze základních pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie. Nedovolme proto, abychom o ně v důsledku jejich postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat. A kdybych měl parafrázovat dnes již jednou zmíněný slogan, který nakonec vidíme i na pamětní desce vlevo ode mě, jsou s námi, buďme s nimi. Děkuji vám za pozornost.
0: Tolik tedy prezident Petr Pavel a připomenu, že všechny projevy politiků z dnešní piety si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Velké střídání na Blízkém východě. Letadlovou loď Abraham Lincoln po rekordních 9 měsících aktivního nasazení nahrazuje v Arabském moři USS George Washington. Pozornost nejen ve Spojených státech to vyvolává hlavně kvůli údajně špatným podmínkám, ve kterých museli námořníci v posledních týdnech vést bojové operace proti Íránu. Podrobnosti má ve večerním radiožurnálu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Proč se na výměnu lodí čekalo tak dlouho?
1: Bylo to hlavně kvůli změnám trasy a nasazení v několika různých misích ze Spojených států. Ta loď vyplula loni v listopadu, pak byla nasazená jako podpora americké vojenské invaze do Venezuely a mise lodi měla podle plánu skončit v květnu. Ale potom, co v únoru zahájili Spojené státy a Izrael válku proti Iránu, tak se přesunul Lincoln do Arabského moře a mise téhle lodi byla pak ještě prodloužena na neomezenou dobu, tedy do včerejška. Jenom pro upřesnění, těch 5000 námořníků a mariňáků na palubě je tam teď 272 dní a ještě je čeká asi měsíc dlouhá cesta do amerického San Diega.
0: O lodi se ale opakovaně mluví taky v souvislosti s obavami o stav posádky. Proč přesně?
1: Právě tuhle kritiku vyvolaly zprávy založené na svědectvích od příbuzných posádky. Třeba podle CNN nebo deníku New York Times tisíce amerických vojáků právě při tom rekordně dlouhém nasazení museli pracovat bez přestávky, zvlášť poslední měsíce. Údajně posádka dál čelí nedostatku potravin nebo taky hygienických prostředků, taky poruchám vodovodního potrubí, jsou tam zprávy o špatném fungování toalet. Navíc ještě třeba armádní weby jako Navy Times informovaly o tom, že několik příslušníků námořní pěchoty se dokonce pokusilo o sebevraždu skokem přes palubu. Opoziční demokraté kvůli tomu kritizovali ministra obrany Petea Hexeta, požadovali taky, ať kongres důrazně vyšetří situaci na palubě.
0: A jak na to všechno reagovaly americké úřady?
1: Ostře se právě proti těm zprávám několikrát vymezil ten ministr obrany Pete Hexet a taky americký prezident Donald Trump. And I know people on the lake and they say it's beautifully maintained and beautifully taken care of. On řekl, že to celé jsou jen poplašné zprávy a podobné lodě jsou uspůsobené na to, aby na moři mohly být ještě déle. Nicméně velitel námořnictva Hank Kau později naznačil, že v celé té oblasti už je ta rotace nutná. Ta loď nahrazuje podobně velké plavidlo, tu loď tedy teď nahrazuje podobně velké plavidlo George Washington, které připlulo z Tichého oceánu. Tahle od rotace ale ještě teď zaujala vojenské analytiky v tom smyslu, že upozorňují na to, že v oblasti Pacifiku, kde stoupá vliv Číny, teď nemají Spojené státy žádnou letadlovou loď.
0: Ve studiu radiožurnálu Jiří Kordík. Díky.
1: Hezký den.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Na větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Martin Benda a zprávy.
2: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí. Bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich bude letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur, přepočtu téměř 20 miliard korun, píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtů řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Na řeckém ostrově Limnos v severní části Egejského moře odpoledne vypukl lesní požár. Úřady preventivně evakuovaly desítky lidí, informuje o tom agentura AFP. Hasičům pomáhá v boji s plameny několik letadel a vrtulníků. Starostka Limnosu řekla, že příčina požáru zatím není známa. Místní média nicméně píší, že vznikl na skládce odpadu. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl, obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky.
3: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek nastoupila ke čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. O postup bojuje proti Američance Madison Keysové. To 19-letý Jan Kumstát prošel v Praze do třetího finále na Challengeru za sebou a protáhl svou vítěznou sérii až na 16 zápasů. O titul na podniku nižší kategorie ITF si na štvanici zahraje také Jana Kovačková, která v semifinále zdolala sestru Alenu 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Hvězdonic a na D5 u Vráže. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady opatrně. Na 26,5 kilometru se dojíždí do kolony, na 24,5 se v omezení srazila dvě auta. Blokují pravý pruh, pro větší auta je tam málo místa, chvílemi se jede krokem, zdržení téměř 20 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně se začala zkracovat kolona před omezením u jíloviště, pomalu pojedete kolem cukráku, zpoždění přes 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž dostalo auto smyk, na 13. kilometru je mimo vozovku, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 17. kilometru vyšetřují nehodu, jede se pouze levým pruhem, brzdí se prudce v dešti před krátkou kolonou. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu z Nové Povltavské. V tunelu Blanka v opačném směru stála dvě auta před výjezdem na Novou Povltavskou, podle policie už překáže jí, kolona se začne zkracovat. A v Brně ve Vídeňské na výjezdu po D52 směrem z centra na Mikulov se jede krokem před omezením u Modřic, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině. Ještě místy déšť, později začnou srážky, ale ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: 19 hodin 34 minuty a teď na radiožurnálu taky Milo.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Desítky různých akcí a happeningů dnes připomínají výročí začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 68. Za chvíli vás vezmeme do Holešova na Kroměřížsku, kde před 58 lety odmítli místní výsadkáři vpustit okupanty do kasáren.

0: Holešov na Kroměřížsku, i tam si dnes lidé a pamětníci připomněli 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Jejich příchod se ale neobešel bez odporu místních. Holešovští výsadkáři odmítli vpustit okupační vojáky do areálu kasáren a ubránili je.
1: To byli obětavci, kteří nepustili prostě ruskou botu přes bránu.
2: Nadporučík v záloze Vladimír Klepal je jeden z pamětníků, kteří se dnes sešli v Holešově na Kroměřížsku. Před 58 lety tam místní výsadkáři bránili kasárny před sovětskými okupanty. Pokračuje jeden z příslušníků tehdejšího 7. výsadkového pluku, desátník Jaroslav Pokorný.
3: Když přišel ten 21. srpen, tak jsme zrovna byli v lese na cvičení a když jsme přijížděli sem, tak už kasárny byly celý obstoupený vojskama. My jsme v podstatě nevěděli ani dne, ani hodiny, jak to dopadne všecko.
2: Místní kasárny vojáci bránili několika způsoby, pokračuje nadporučík Josef Bartošek.
4: Zaprvé jsme udělali ochranu uprostřed kasáren s kulomety, s pancéřovkama, protože před náma stálo 30 tanků ruských. Velitel vyslal jednu rotu, tam bylo asi 80 vojáků, kteří se šli zakopat tady do lesu nad Holešov. Asi 8 vojáků v civilu jsme šli do města a jsme podávali hlášení do kasáren o pohybu ruských vozidel. Tak určitá obava tam byla, ale my jsme se cítili, že jsme dobře vycvičení a že je zvládneme.
2: Výsadkáři tehdy kasárny jako jediné v Československu ubránili, a to navzdory velké přesile Sovětů. Ti navíc nepřijeli do Holešova úplně naslepo.
4: Vojáci byli naštvaní na ty Rusáky, že nás tady tak přepadli, protože oni se s našimi důstojníky, oni se znali. Ti, co sem přijeli, oni tady byli předtím někdy, tuším, že v červnu. Tenkrát byli spřátelená armáda, že? Tak oni procházeli naším útvarem a oni se znali, některýma těma důstojníkama si tykali a přesně věděli, kolik nás je, jaké máme zbraně. Oni všechno nás věděli.
2: Josef Bartošek popisuje i atmosféru mezi lidmi v samotném Holešově.
4: Lidi byli naštvaní na ty Rusy. Auta, které projížděli kolem, tak troubili celou dobu. Tady bylo spousta nápisů, ať je Dubček a vraťte se, Ivane, domů. Tak byla to rozhodně událost, která nás všechny stmelila. Všichni jsou na to hrdí, že jsme prostě obstáli, že jsme se nepodolili těm Rusům.
5: Pozor! Poctě zbraň!
2: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: But you're just a boy.
1: Bez Čechů Součka a Krejčího, za to s Horníčkem, Kinským a Jarošem, tak odstartuje nová sezona fotbalové Premier League. První duel nabídne nejvyšší anglická soutěž už dnes. Obájci titulu nastoupí proti nováčkovi a tak se tomu budeme věnovat ve večerním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den.

0: Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nová sezóna fotbalové Premier League. Londýnský Arsenal bude od 21 hodin hostit Coventry. Na nejvyšší anglickou ligu se můžou těšit i čeští fanoušci, a to primárně díky brankářům. Podrobnosti má Anna Skalová ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tak kteří čeští golmani jsou na soupiskách týmu z Premier League?
1: Jedničkou londýnského Tottenhamu by měl být Antonín Kinský, který pomohl svému týmu v závěru minulé sezony k záchraně. Pozice hlavního brankáře Newcastlu má patřit Lukáši Horníčkovi. Ten do Anglie zamířil v létě z portugalské Bragy, kde patřil k hlavním oporám. Například v uplynulém ročníku přispěl Horníček k postupu do semifinále Evropské ligy.
0: No a ještě jednoho českého brankáře v Premier League najdeme. Kterého?
1: V Liverpoolu působí Vítězslav Jaroš, ale jinak je dlouhodobou golmanskou jedničkou týmu kouče Iraoli Brazilec Alisson Becker. Jaroš byl ale navíc v posledních měsících zraněný a tak není jisté, jestli vůbec dostane šanci. Je potřeba doplnit, že české fotbalisty v poli zatím v Premier League neuvidíme. Londýnský West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s obráncem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili.
0: Třetím týmem, který prvoligovou příslušnost neudržel, bylo Burnley, které tři celky naopak postoupily.
1: Nováčky Premier League jsou Ipswich, Hull a také Coventry, který tým, který druhou nejvyšší soutěž vyhrál a který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před večerním utkáním kouče Arsenalu Mikel Arteta.
2: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
1: Zahajovací utkání nového ročníku Premier League mezi Arsenalem a Coventry začne ve 21 hodin večer.
0: O startu nejvyšší anglické soutěže jsme mluvili ve večerním radiožurnálu s Anou Skalovou ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadržený Čech v Pekingu, proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? A vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: bolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Martinem Bendou.
2: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun, o dalším zvýšení vláda dál jedna. Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. České volejbalisté hrají na úvod mistrovství Evropy v Brně proti Řekyním. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc korun. Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 1968 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískotem a skandováním.
4: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí. Ve Francii se prodalo přes 40 tisíc závadných kondomů, informovali o tom zdravotnické úřady, podle kterých by se mohly prezervativy protrhnout. Závadné kondomy prodávaly zejména e-shopy. Úřady v souvislosti s odhalením vyzývají obyvatele, aby se nechali testovat na pohlavně přenosné choroby.
5: Závadné kondomy prodávali podle úřadů zejména asijští obchodníci na internetu. Při kontrolách v lékárnách nebo supermarketech inspekce odhalila další závadné kondomy, a to i přesto, že tyto formálně splňovaly normy. Od května do srpna museli výrobci stáhnout asi 260 tisíc vadných výrobků. Úřady varují obyvatele před pohlavně přenosnými chorobami a nechtěnými těhotenstvími. V červenci Evropský úřad pro boj proti podvodům odhalil na 200 tisíc padělaných kondomů prodávaných slogem známé značky. Výrobky pocházely z Číny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem. Aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy.
6: Sport. České volejbalistky vstupují v přímém přenosu Radiožurnálu Sport do domácího mistrovství Evropy. Na úvod brněnské skupiny hostí na výstavišti Řecko a začátek zápasu tam sleduje také reportér David Nekvinda.
7: Zápas ještě nezačal, trochu se tady protáhl slavnostní nástup před tím úvodním duelem, ale teď půjde podávat česká nahrávačka Pavla Šmídová, takže ta zahájí tento duel. Už se ale v Brně hrálo dva odpolední zápasy. Srbky porazili Rakušanky 3-0 naprosto jednoznačně a výsledkem 3-0 zvítězili také Bulharky nad Ukrajinkami. No a teď tedy právě začne ten zápas českého týmu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D8 u Kralup a hned několik na dálnici D5. V Čechách, v bouřkách místy hustě prší a průjezd omezuje řada nehod opatrně. Čerstvá nehoda na D8 z Ústí

0: Nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy, kilometr 9, 9,5, osobní auto tam narazilo do svodidel. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady už odklidili nehodu v omezení, kilometr 24,5, průjezdný všemi pruhy, kolona se rozjíždí. Na D5 několik nehod z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici. 8. až 9. kilometr u nehody čekejte hustší provoz. Na D5 opačně z Plzně do Prahy dvě nehody. Jedna za sjezdem na Mýto, 47. kilometru. Kolona se tam netvoří. Další nehoda je pak za sjezdem na Vráž. 13. kilometr opět směr Praha. Auto dostalo smyk, je mimo vozovku. U nehody zhruba kilometrová kolona. Zdržíte se tam 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně je zataženo, a to hlavně v severozápadní polovině, kde se místy přidá také déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer. V tuto chvíli jste nejspíš rádi, že jste už dorazili domů a utekli tak před deštěm, takže můžete už v klidu a v pohodě poslouchat večerní radiožurnál. Vám řidičům přejeme, ať dojedete bezpečně do cíle. S naším dopravním zpravodajstvím to půjde určitě dobře.
1: Večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: tomto týdnu jsme pro vás na Radiožurnálu připravili seriál o putování po známých i méně známých stezkách. Možná, že tu následující jste si někdy prošli. Z Betlémské kaple v Praze kolem Berounky, Střely na Tachovsko a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. Dálková pěší trasa vznikla před několika lety a na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi nejznámější, ale vede velmi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je taky hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí, jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patří mezi ty lidi, kteří chodí sami, když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. Jo. To trvá to nějakých 22-23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili. Že jo,
2: to jako, jsem se všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal nebo ji obrátil. Jako, jo. Takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, tak. Underground.
2: No, na hraně se s vámi, no.
1: Ano, ano. Ne, opravdu, když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídko, hejte se, živi, lezte z mechu, chopte se na činí.
4: Ať jí duchové a princ a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
4: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No, dávno.
2: Těsně předtím, než...
4: 14.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrát. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus.
1: Tak z toho času národního obrození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, rozumí? Takže už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako i kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady
1: měl
2: být.
1: No, to od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rabštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: na Tachov někde, a potom do
1: Brnou potom. Tak.
5: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
5: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že Husova cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná, není to prostě dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
2: V Norimberku se Husova stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česko hostí po 29 letech znovu mistrovství Evropy volejbalistek. Domácí výběr v Brně nastoupil proti Řecku. Zápas komentuje v přímém přenosu na radiožurnálu Sport reportér David Nekvinda.
1: Mám dobré zprávy pro posluchače radiožurnálu, protože Češkám skvěle vychází vstup do domácího mistrovství Evropy a vedou nad Řeckem 15-6 v prvním setu, takže samozřejmě k výhře je to ještě daleko, ale ten úvod zápasu Češkám vyšel skvěle. Sice prohráli první bod, ale pak následovala série, kdy se dostali až do vedení 7-1, no a od té doby ten náskok nejenom udržují, ale i tak postupně mírně navyšují. Řecký trenér už si vzal dva timeouty a musel tak tedy reagovat na to, že úvod šampionátu zatím vychází výrazně lépe soupeřkám, tedy v jeho případě Češkám. České volejbalistky mluvili o tom, jak je ten start důležitý i vzhledem k tomu, že přeci jen domácí tlak je trochu jiný, a teď zase česká šestice hráček na hrací ploše slaví, a to potom, co právě hráčka s číslem 6 Helena Grozer na pravé straně poslala prudký míč po léně, na který nedokázala dosáhnout Antuliová, tedy řecká hráčka, a právě Helena Grozer si teď bere balon, aby za stavu 16-7 pro český tým v úvodním setu podávala. Samozřejmě to, jak se ten zápas vyvíjí, se podepisuje taky na atmosféře, jenomže teď tedy natěšení fanoušci na chvíli stichli, protože Grozer poprvé v zápase nevyšel servis, tedy tím stylem, že skončil v síti, nedostal se na druhou polovinu hrací plochy, a tak se řekně vlastně zadarmo dostávají k tomu, že Antuliová může servírovat. Jí ten, to podání vyšlo mnohem lépe, ale Češky zvládly přijmout servis a teď útočí, jenomže řekně vybírají. Zase ale takový nesoulad v řecké hře, vlastně jenom přepinknutí míče na českou polovinu, a je z toho úspěšný útok, který provádí Michaela Mlejnková, takže Češky vedou v úvodním setu 17-8. Z Brna David Kvinda, Radiožurnál.

0: Nejméně 14 lidí zabil ruský útok na nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Zraněných je přes 120, část z nich ve vážném stavu. S dalšími informacemi se z Ukrajiny hlásí naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobrý večer, Katko, jaké jsou aktuální zprávy o útoku na Krivý Rih?
1: Dobrý večer, tak těch 14 lidí opravdu útok nepřežilo, přes 120 lidí je zraněných, z toho 22 raněných jsou děti, velkou část poranění způsobily střepiny, takže ti lidé jsou posekaní, stav některých vyžadoval okamžitou operaci. K tomu dronovému útoku došlo kolem 4:30 místního času, tedy odpoledne, a podle místní vojenské zprávy ruská armáda vyslala na nákupní centrum dva drony v asi půlhodinovém rozestupu. V samotném nákupním centru, v místě, kde byly obchody, vypukl požár, který se rychle rozšířil na velkou část toho komplexu. Na místě proto stále ještě zasahují hasiči.
0: A přichází už nějaké reakce ukrajinských politiků?
1: Prezident Volodymyr Zelenský, zároveň vlastně rodák z Krivého Rihu, už krátce poté, co média o útoku informovala, označil ten útok za zvěrstvo a řekl, že Ukrajina takový čin nenechá bez odpovědi. Ukrajinská prokuratura chce útok vyšetřovat pro podezření z válečného zločinu, což by byl tento týden už druhý případ. Podobně postupuje i v případě raketového útoku na Kyjev z noci z 19. na 20. srpna, kdy Rusko zabilo naváděnými raketami, ale také raketami s plochou dráhou letu a drony 17 lidí.
0: Tolik tedy naše zvláštní zpravodajka na Ukrajině Kateřina Havlíková. Jen dodám, že na našem zpravodajském serveru iRozhlas najdete online reportáž o dění na Ukrajině. Katko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy a Martin Benda.
1: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Míně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom český ministr Martin Šebestyán za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na střední škole ve městě Fagersta zranil nejméně 3 lidi. 2 nezletilí chlapci jsou ve vážném stavu, informovali o tom místní úřady. Přesný počet zraněných není známý. Policie už dřív zadržela podezřelého a další nebezpečí nehrozí. Veřejnoprávní stanice SVT informovala, že zadrženým je bývalý student školy. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horků chmelových šišek méně a jsou také malé. Očekávají tak podprůměrnou úrodu. Sport. Prvními soupeřkami českých volejbalistek na evropském šampionátu v Brně jsou Řekyně. Aktuality z utkání doplní David Nekvinda.
2: Český tým vstoupil skvěle do domácího mistrovství Evropy v Brně, protože úvodní set vyhrál přesvědčivě 25-14. Češkám vyšel hned vstup do toho úvodního setu. Dostali se do vedení 7-1. Řecká střídačka si rychle brala oddechové časy, ale Češky na to dokázali vždy zareagovat, navyšovali ten svůj náskok a nakonec tedy vedou 1-0. Právě teď začíná druhá sada. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na dálnici D10 u Turnova a několik na dálnici D5, hlavně v Čechách, v bouřkách místy hustě prší, opatrně za volantem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. 64. kilometr podle policie blokují jen krajnici. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy osobní auto narazilo do svodidel. Kilometr 9,5, místo je teď průjezdné bez zdržení. Na D5 se objíždí následky několika nehod. Bez delšího zdržení většinou jedna z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici, 8. až 9. kilometr. Na D5 z Plzně je do Prahy 2 nehody. První za sjezdem na Mýto, 47. kilometru, kolona se netvoří. Další je za sjezdem na Bráš, na 13. kilometru, opět směr Praha, auto dostalo smyk u nehody, zhruba kilometrová kolona, vypadá to, že se spíše zkracuje, aktuální zdržení 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině také místy déšť nebo přehánky. Později začnou ale srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
7: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
6: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
8: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
9: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
5: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá? Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
9: Ahoj a díky za pozvání.
5: Českému konzulovi v Číně se podařilo už po druhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
9: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleš K., kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
5: A kde se Aleš K. přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
9: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
5: Který je jaký?
9: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky a paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
5: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
10: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, čínského ministerstva vnitra.
5: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
10: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
5: Tak jak to teda je?
9: To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleš K. na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
5: Nemusel to vědět ještě.
9: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
5: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleš K., protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici. Do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleška říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odehrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
9: No, bylo přesně to
5: v místě, kde ho zadržují teda?
9: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Aleše K. nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleš K. zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
5: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
9: Zřejmě nebo ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Aleše K.
5: Kdy a kde k tomu došlo?
9: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleš K. dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
5: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
9: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
5: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
9: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auto Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
5: Ano, pro letiště dělá.
9: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleška, co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
5: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
9: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
5: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
9: Které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleš K. v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. Kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
5: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy Deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
9: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohle to neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat a musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhleté jako hrozně pro něj lidsky obtížné situaci se utopit.
5: No Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
11: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
5: Že tam sebou měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
11: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
5: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
9: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku novinářské jako krytí, novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tu věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Yang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS a proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
5: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
9: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
5: finanční
9: čínské společnosti, finanční ředitelka, ano, Čína ji potřebovala ano, dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době, myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů a až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jiang Min, jak pak postupovaly jako ty soudy tady s ním nebo celý ten justiční koloběh kolem něj a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na flagrantní, zřejmě flagrantní tedy účelovo ze strany Číny.
5: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
10: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
5: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
10: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
5: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů. Ty to víš.
9: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadržení byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky. Co vím, taky Aleš K. někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
5: A k téme pod otázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
9: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše K.
5: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
9: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi to úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
5: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Alešeka.
9: Díky za zájem, především o osud Alešeka.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradská12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou

0: začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky, ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a také v Praze. Tam se hladina potoku Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a také části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Krupobytí a jarní mrazy letos už způsobily podle dat Generali České pojišťovny zemědělcům škody za 315 milionů korun. Zaznamenali je hlavně ovocnáři a pěstitelé řepky a máku. Na agrosalonu zeměživitelka to za pojišťovnu uvedla Alena Stiborová.
2: To specifikum té sezóny bylo to, že nebylo nějaké plošné poškození, ty škody byly hodně lokální, ale o to intenzivnější v té dané lokalitě. Co se týče regionu, tak určitě nejzasaženější region byly střední Čechy, východní Čechy a několik let po sobě už je teda zkoušená hodně jižní Morava.
0: Nejméně 14 lidí zabilo na leta ruských dronů na ukrajinský Krivý Rih. Bezpilotní letouny zasáhly obchodní středisko, kde vypukl požár. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy oblasti Oleksandr Hanža. Úřady hlásí také více než 120 zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje nálet kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Druhý dron zasáhl nákupní centrum asi půl hodiny po prvním útoku, když na místě záchranáři ošetřovali zraněné. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Choceradi na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
0: Stejná uzavírka bude platit také během noci ze soboty na neděli.
4: Sport. České volejbalistky čelí na evropském šampionátu. Na úvod brněnské skupiny Řecku přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje David Nekvinda.
5: Žurnálu. Dramatický závěr druhého setu, teď ale bohužel bod pro řecký tým, takže Řekyně se dostali do vedení 23-21. Bylo to tak, že Řekyně ve druhém setu víceméně celou dobu vedli o nějaké 4-3 body, ale v závěru se tedy Češkám podařilo stáhnout i na ztrátu jediného bodu, ale teď Řekyně vedou 23-21. Úvodní set vyhráli Češky vysoko 25-14. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada debitoval v diamantové lize 6. místem v Lozán. Časem 48,7 sekundy těsně zaostal za svým maximem. Z vítězství se radoval Američan Benjamin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na dálnici u Prostějova. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pozorně u Mladé Boleslavy. V omezení na 44. kilometru jsou na vozovce upínací pásy z nákladního auta. Hrozí defekt. Na D46 z Olomouce do Vyškova a Brna se srazila dvě osobní auta. U prvního sjezdu na Prostějov 26. kilometru je tam průjezdný jen levý pruh, teď plynule. V Čechách, na Moravě a na Vysočině jen místy prší, v bouřkách i vydatně. V Táboře je hlášená záplava v Soběslavské ulici u Lidlu, až 5 cm vody na vozovce. V Praze na městském okruhu překáží nehoda. Ve Strakonické ulici za Zlíchovským tunelem směr Barandovský most blokuje levý pruh. A na D52 z Mikulova do Brna za Pohořelicemi stojí osobní auto, kilometr 19,5.
7: Tam stojí auto na blinkrech a za sebou má šoupnuté jenom druhé.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí. Místy

0: Velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině také místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. Samozřejmě, že často mluvíme ve vysílání radiožurnálu o dopadech extrémního sucha na zemědělce a taky o tom dnes mluvil na výstavě Země živitelka prezident České agrární komory Jan Doležal. Reprízu 20 minut radiožurnálu nabídneme hned po půlnočních zprávách a za chvíli budeme mluvit o chovatelích, kteří mají kvůli špatné úrodě nedostatek krmných plodin.
2: Večerní radiožurnál
3: a Zuzana Burešová.

0: O desítky dojných krav dnes snížili své stavy chovatele v Miroslavi na Znojemsku. Extrémní sucho způsobilo výrazný propad úrody krmných plodin. Část zvířat tak není z čeho uživit. Pro krávy na jatka si už ráno přijel zájemce ze zahraničí.
1: Pro jalovice už si přijel kupec, chovatelé se je teď snaží označit barvou tak, aby věděli, které půjdou pryč a které zůstanou.
2: I tam tež může, protože ten na rohu. Te dva.
1: Jalovice už se podařilo vytipovat a označit.
2: Kolik jich máme teďka?
1: Kupec si vytipoval celkem 11 jalovic, k ním přibude ještě 19 velkých krav. Vysvětluje Martin Šťastný.
3: Vybral samozřejmě ty, co jsou nejlepší váhově, který mají na sobě nejvíc masa, tak se mu samozřejmě líbí, ale nás stejně v další vlně čeká, když přijde jako další kupec, další dodávka třeba za týden, tak nás čekají samozřejmě další a další.
1: Vytipované a označené jalovice teď chovatelé musí z Maštale dostat na místo, odkud si je v neděli vyzvedne kamion.
3: Musíme jít do Kotce, kde máme nakládací rampu na kamion. Tam budou připravené, tam mají samozřejmě vodu, krmení, takže strádat tam nebudou, ale už to je jasný.
1: Jinou možnost než část krav prodat na jatka tady v agrodružstvu Miroslav nemají, vysvětluje chovatel Jakub Březina.
4: Protože nemáme krmení, máme málo siláže, máme málo senáže, na polích nám zaschlo, co se dalo, kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel, ten zaschl.
1: Nakoupit chybějící krmivo od jiných zemědělců nebo ze zahraničí se nevyplatí. Zvýšilo by to totiž výrobní náklady mléka, to ale chovatelé už teď prodávají se ztrátou. Vysvětluje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
5: Pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě ta poptávka je víceméně stála, tak samozřejmě půjde ta cena mléka nahoru, jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají.
1: Podle Píchy zatím není jasné, kolik celkem chovatelů letos svoje chovy zmenší. Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

A než začne sportovní přehled, řekneme si o jednom rekordu. Fotbalisté týmu Johor Darul Tazim z Malajzie vytvořili podle agentury Reuters nový světový rekord v počtu ligových zápasů bez porážky. Na úvod nové sezóny porazili 3-0 Kuching City a připsali si už 109. duel bez prohry v řadě. Další sportovní zprávy budou následovat už za chvíli. Poslouchejte proto dál Večerní radiožurnál.

0: Ve fotbalové Viktorii Plzeň skončil po necelém roce kouč Martin Hyský a to je zpráva dne, kterou začíná pravidelný sportovní přehled. Vítám proto Jakuba Kantu. Vítej, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. 50-letého trenéra Martina Hyského odvolalo vedení Plzně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
2: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října do klubu, přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria jeden ze čtyř duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. Trest na jeden zápas dostal jejich spoluhráč Thiago Almada a na druhé straně Španěl Gavi. Argentinský fotbalový svaz musí taky zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionů korun za nevhodné chování nejen týmu, ale i fanoušků. České volejbalistky vstupují do mistrovství Evropy, jehož jednu ze základních skupin hostí Česko. Jak se utkání v Brně s Řekněmi vyvíjí, doplní z dějiště David Nekvinda.
3: 7-2 je stav ve třetím setu pro český tým, to je aktuální, ale na sety je to vyrovnané 1-1. Češky vyhráli úvodní sadu jednoznačně 25-14, jenomže ve druhém setu se dostali do ztráty. Nakonec to bylo drama, prohráli 23-25. Teď Koulisiány, česká reprezentantka, poslala balon do sítě, takže aktuálně ve třetím setu stav 7-3 pro český tým. Z Brna David Kvinda, Radiožurnál.
1: Michal Radábři byl při své premiéře mezi elitou na atletické diamantové lize v závodě na 400 metrů překážek šestý. 19-letý juniorský světový šampion z Eugene zaostal na meetingu v Lozáně skoro 2 sekundy za vítězným Američanem Benjaminem. První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil zisk dalšího grandslamového titulu. A české hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát v Klotenu podlehli Švédkám 2-4 a zítra turnaj zakončí soubojem s domácím výběrem.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Martin Benda.
1: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni, půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Země živitelka to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy a krupobytí. Nejméně 4 lidé, z toho 3 děti, nepřežili útok ruského dronu na vesnici v ukrajinské Mykolajivské oblasti na jihu země, informují o tom místní úřady. Bezpilotní letoun zasáhl budovu, ve které byl obchod, pošta a lékárna. Rusko odpoledne útočilo také v Krivém Rihu. Drony tam zasáhly nákupní středisko. Nejméně 15 lidí zemřelo, zraněných je podle úřadů 130. Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionu liber v přepočtu přes 260 milionů korun, informuje o tom agentura AP. Skupina loni zažalovala vydavatele bulvárního plátku kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. U soudu ale neuspěli. Podle soudce pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka. Sport. Řecké volejbalistky jsou první překážkou Češek v cestě za postupem ze skupiny na domácím evropském šampionátu. Ze zápasu v Brně se hlásí David Nekvinda.
2: Stav 1-1 na sety, český tým vyhrál úvodní sadu jasně 25-14, tu druhou prohrál těsně 23-25, ve třetím setu se Češkám ale daří, vypadá to zase dobře, 17-10, teď po dobrém útoku středem, takřka 4000 lidí, teď tedy z většiny slaví, protože Češky se přibližují k tomu, aby se dostali do vedení 2-1 na sety. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nehody v Praze a D46 u Prostějova. V Praze na výjezdu z města do Brna havarovala 3 osobní auta. Nehoda je v Brněnské ulici na bývalé D1 u Chodova na 2. kilometru, kde blokuje 2 pruhy opatrně. Hustě tam prší. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna se srazila 2 osobní auta. Nehoda je u prvního sjezdu na Prostějov, 26. kilometru blokuje pravý pruh, vybočuje se do levého. Silnice 9 z Mělníku do Dubé podle policie neprůjezdná. Uzavírka je za Želízy v omezení, odklízí tam spadlý strom. Na Břeclavsku zavřeli trasu Horní Věstonice Pavlov. Uzavírka je kvůli úniku plynu. A D1 na Benešovsku bude v noci neprůjezdná mezi exity 21 Benešov a 29 Chocerady na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Uzavírka začne ve 22 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A v zelené vlně jsme mluvili o noční zatěžovací zkoušce mostu Šmejkalka. Jen připomenu, že s obnovením provozu se počítá v sobotu v 6 hodin ráno. Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. Zkouška má ověřit, jestli se most pod zatížením chová v souladu s teoretickými modely, tedy přístroje budou měřit, o kolik milimetrů se most pod zatížením prohne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Připomínáme si události roku 1968. Tehdy patřil mezi oblíbené zpěváky Václav Neckář. Krátce po okupaci nahrál v reakci na srpnové události spolu se svým bratrem Janem skladbu s názvem Píseň pro mne. Na příkaz režimu ale musela zmizet a pak se na ní nadlouho zapomnělo. Znovu objevena byla nedávno a taky náhodou, když při natáčení dokumentu tvůrci našli starý filmový záznam. Písničku si poslechněte, najdete ji na našem zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Historické fotografie, dobová vozidla a promítání archivních i moderních filmů a dnes taky koncert proti zapomnění. Události srpna roku 1968 celý týden připomíná na pražském Václavském náměstí akce Aby sny nezešedly. Kromě výročí začátku okupace upozorňuje taky na potlačení protiokupační demonstrace z roku 1969.
1: To byla zásadní změna a šok určitě a otočilo to vývojem společnosti.
2: Na koncert se přišel podívat pan Vladimír Macháček. V době okupace Československa mu bylo 5 let.
1: Stáli jsme s babičkou na balkóně, ta mlčela celou dobu, protože jsme viděli jenom kolonu obrněných transportérů s bílým pruhem. Babička, která zažila 2 světové války, tak mě držela kolem ramena. Ruka se jí třásla.
2: Na pódiu vystupují zdarma punkové a rockové kapely. Po obou stranách náměstí jsou vystavené fotografie, které zachycují příjezd sovětských vojáků v tancích. Snímky pořídil Milan Linhardt.
3: Když si fotky vidíte, tak je to v hrůze, kdy se střílelo, ale daleko horší to bylo 69. rok na to, to už byl den hanby.
2: Takzvaný den hanby byla protiokupační demonstrace v roce 1969, kterou násilně potlačili československé bezpečnostní složky. Protestů se účastnil také Pavel Porkert, baskytarista undergroundové skupiny Aktuál.
4: Když nás hnali, tak tamhle naproti byla restaurace Sofie. Nenapadlo mě nic jiného, než tam vlítnout. Když tam za mnou vlítli nějaký z toho praporu s bílýma obuchama, tak všichni seděli u stolu a chovali se jako spořádaní hosté. Tak tě přehlídli. Nebyl jsem ani moc pocený.
2: Zpěvák kapely Aktuál Milan Knížák zemřel na konci července. Celá akce na Václavském náměstí je pojmenovaná právě podle jeho skladby Aby nám sny nezešedly. Pád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 připomněl také pietní akt před budovou Českého rozhlasu. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Česko hostí po 29 letech znovu mistrovství Evropy volejbalistek. Domácí výběr v Brně nastoupil proti Řecku. Zápas komentuje v přímém přenosu na radiožurnálu Sport reportér David Nekvinda.
1: Začíná čtvrtý set zápasu. Dobrá zpráva je, že Češky vedou 2-1 nad Řekyněmi. Zatím platí, že se jim víc daří v lichých setech, protože ten první vyhráli 25-14, pak přišel druhý set a řecké vyrovnání, stav 23-25 z pohledu českých volejbalistek, ale pak zase jednoznačný set číslo 3-25-15. No a ten čtvrtý set, který teď začal, tak se vyvíjí trochu jinak než ty předchozí, protože je to 4-4. Zatím dosud platilo, že se jeden nebo druhý tým dostal brzy do vedení a pak ho udržoval, teď tedy od začátku dramatický vývoj čtvrtého setu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Mluvíme o tom už po celý den. Dnes je to 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Okupace hluboce poznamenala celou společnost, včetně československého sportu. Mnoho talentů muselo emigrovat a řadě z nich tím skončila i celá kariéra. Povíme si o tom s Anou Skalovou ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Srpnem roku 1968 začalo v Československu období normalizace, které trvalo de facto až do potlačení režimu v roce 1989. Co se tím sportovce všechno změnilo?
1: Vlastně skoro všechno. Sport se stal prostředím, kde lidé mohli vyjádřit svůj nesouhlas s režimem, ale zároveň byl i terčem politických čistek. Mnoho sportovců se zapojilo do protirežimních aktivit a část z nich to stálo i jejich kariéru. Sportovci navíc ztratili možnost svobodně přestupovat do zahraničních klubů, protože se režim bál jejich útěků. Symbolem odporu se stala gymnastka Věra Čáslavská a její takzvaný tichý protest na olympijských hrách v Mexiku 1968, kdy získala 4 zlaté medaile. Při sovětské hymně sklopila hlavu, odvrátila zrak a po celou dobu se dívala do země. Gesto obletělo celý svět a stalo se symbolem nesouhlasu s invazí. I přes zisk 6 medailí čelila Čáslavská po návratu z Mexika perzekuci a zákazům ze strany komunistického režimu. Před svou smrtí o tom mluvila pro projekt Paměť národa.
2: To byla velká sláva, protože jsme přivezli medaile a potom se to začalo najednou lámat. Jsem měla pořád nějaké prohlídky v bytě a pak se nemohla nikde sehnat práci.
0: Část československých sportovců po roce 1968 emigrovala. Připomeňte některé osobnosti.
1: Byla to například jedna z nejlepších tenistek všech dob, Martina Navrátilová. Po US Open v roce 1975 požádala v New Yorku o americké občanství a do Československa se už nevrátila. Dalším tenistou byl Ivan Lendl, který odešel na západ v roce 1986. I kvůli problémům s vedením československého komunistického režimu ale získal americké občanství až o 6 let později. Rok po okupaci emigroval jako dítě s rodiči například i plavec Alex Baumann. Ten následně už v barvách Kanady získal 2 olympijská zlata na hrách v Los Angeles 1984, kde Čechoslováci startovat nemohli vůbec. Za Kanadu hrál po emigraci například i hokejista Petr Nedvěd.
0: A všechny tyto události bychom si stále měli připomínat. Téma připravila pro večerní radiožurnál Anna Skalová ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Radioservis představuje
8: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
9: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Martin Benda se zprávami.
10: Přes Česko dál přichází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Ruský dronový útok na nákupní centrum a v ukrajinském Krivém Rihu nepřežilo 15 lidí. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati mezi 4 nejlepší singlistky. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť.

0: Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
1: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
2: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
3: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
4: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adamiková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
3: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
4: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
5: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
4: Vědce nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále s domácí Kýsovou. Ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6. Volejbalistky Česká hrají první zápas na mistrovství Evropy v Brně. Na úvod skupinové fáze hostí na výstavišti Řecko a je u toho reportér David Nekvinda.
6: Český tým. 18-14, takový je stav ve čtvrtém setu pro český tým, s tím, že Češky vedou 2-1, když vyhráli úvodní set, ve druhém řekně srovnali, pak zase tady Češky se dostali do vedení 2-1 a teď to vypadá dobře s tím, že by mohli ten zápas uzavřít, vedou o 4 body před koncovkou čtvrté sady. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch obsadil na diamantové lize v Lausanne 7. místo a to díky výkonu 77 metrů a 32 cm. Vítězný patyráš ze Srí Lanky hodil o více než 10 metrů dál. Na čtvrtce překážek byl úřadující juniorský mistr světa Michal Rada 6.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 Ukladna a dvě neprůjezdné dálnice. Místo komplikace po bouřkách na D6 z Prahy do Karlových Varů, dejte pozor, Ukladna na kilometru 20,5 spadl na silnici strom. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Nymburk neprůjezdná mezi kilometry 25 až 35 v omezení projíždí nadměrný náklad. Podle plánu má uzavírka trvat zhruba hodinu. Objet se dá přes Sadskou a Nymburk. Dálnice D1 na Benešovsku bude každou chvíli neprůjezdná mezi exity 21 Benešov a 29 Chodce Rady na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Omezení potrvá do zítřejšího rána. V Čechách taky na Vysočině místy v bouřkách hustě prší. Náš zpravodaj projel po D3 z Českých Budějovic do Tábora.
9: Velmi často je na dálnici jak zaplejný. Jinak upozorní prožitě toho početí, když se zapnou mohovky. Nemyslím si, že to bude úplně na škodu.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině také místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza hosta Radiožurnálu.
10: Od roku 2013 byl jeho hlas jedním z mála pevných bodů na turbulentním Blízkém východě. Ať už referoval o krásách této oblasti, nebo o bezprecedentních tragédiích, konfliktech, které ovlivňují celou planetu, nebo o obyvatelích, z jeho hlasu šel klid a nám posluchačům a posluchačkám dodával erudici nutnou pro pochopení souvislostí. Post na Blízkém východě po 13 letech opouští Štěpán Macháček. Přeju vám dobré dopoledne.
11: Hezký den.
10: Proč jako?
11: Už toho bylo hodně.
10: Čeho?
11: Cestování, těch událostí, které nejsou tak hezké,

0: které se mi až tolik nelíbily a přesto přibývaly a musel jsem o nich denodenně referovat. A člověk si musí trošičku udělat zase další odstup, krok zpátky, aby ty věci viděl možná novýma očima, protože zůstávám v regionu, ale potřebuju načerpat nějaké nové, řekl bych, nové inspirace a nové nápady.
1: Já se přiznám k tomu, že když se člověk podívá na to, co se odehrálo v tom velmi širokém regionu, za který jste de facto zodpovídal za těch 13 let, tak to teda nebyla jednoduchá práce. Jak moc se ty okolnosti a to, že člověk si musí zestručnit tu tragédii, tu bolest, jak moc se to fakt na člověku projeví, když vidí, co vlastně se fakt děje?
0: Projeví se to, asi na mě se to projevilo tak, že jsem reportáže mohl dělat vždy v tom formátu, který se v rádiu uplatnil, to znamená 2 minuty 50. A de facto v tom někdy člověk právě tu tragédii, ten příběh nemohl vlastně říct úplně celý, úplně ho dopovědět, úplně do konce. A pak mi to přišlo, že je to škoda a že se ty příběhy tím pádem podobali jeden druhému, což mnohdy se podobali, ale pořád tam byl prostor k té individuální, k tomu pohledu na individuálního člověka, individuální příběh, ale je pravda, že tenhle časový, řekl bych, limit pro to říct ty hluboké věci, ten byl často hodně nepříjemný.
1: My pochopitelně sledujeme to, co se děje, ten oblast Hormuzského průplavu nebo Hormuzského průlivu je na piedestálu, člověk sleduje ta další ohniska těch konfliktů, tak jenom člověka napadá, že vlastně ten příběh se ještě jako neuzavřel.
0: Těch příběhů neuzavřených je na Blízkém východě celá řada. Asi bych se nedočkal jejich uzavření a nikdy bych dělal až do skonání svého blízkovýchodního zpravodaje, tak teď bude muset ty příběhy už převzít někdo jiný.
2: Host Radiožurnálu.

0: Štěpán Macháček je dnes hostem Radiožurnálu, kromě toho, že ten jeho hlas referoval o všem zásadním z oblasti Blízkého východu, tak referoval také o tom, jak se žije v Káhiře, ve zcela přirozené metropoli jednoho kontinentu, protože Káhira asi byla, je a bude vnímána jako metropole Afriky. Ne, na tom se shodneme díky velikosti, díky významu, díky historii. Vy tam žijete 15 let.
1: Víc, 19.
0: 19 let. Na co si musí člověk zvyknout v Káhiře? Co je tak pro našince odsud z Česka to nejtěžší?
1: Já myslím, že si musí zvyknout na tu Káhiru jako takovou, protože mám kamarády, kteří se přijeli podívat a už druhý den by nejradši jeli zpátky, letěli zpátky, a mám další, kteří o Káhiře nevěděli vůbec nic a hned během krátké návštěvy je totálně vzala za srdce a vlezla jim pod kůži, jak se říká, tou svou energií, přestože estetika Káhiry je pro našince úplně jiná. Mnozí z ní vidí špínu, odpadky, hluk, znečištění, a jiní zase právě v tomhle vidí tu krásu, nebo respektive i přes tohle všechno vidí
0: možná ten život. Krásu.
1: Přesně tak, ryzí život, život těch lidí, ta energie, která čiší z těch čtvrtí, těch lidových čtvrtí, kde se žije na ulici a kde jsou lidé nesmírně otevření a přátelští, a tohle všechno jsou věci, které někomu vyhovují, někomu ne, ale dělají Káhiru takovou, jaká je.
0: Za ty dvě dekády, jak moc se to město proměnilo a jakým směrem? Stává se z toho skutečně ta hrdá metropole, která i díky mnoha vlivům, jeden z těch výrazných může být i demografická křivka, tak se stává opravdu jako silným, stabilním sídlem? Nebo ten chaos se rozrůstá?
1: V posledních letech se to mění opravdu hodně. Já mám radši spíše ty staré věci v Káhiře a tu starou Káhiru, takže je mi to trošku líto, ale v posledních pár letech ty změny jsou překotné, likvidují se často celé čtvrti tradiční právě s tím tradičním životem a zase vznikají za obrovské peníze čtvrti nové, které připomínají, a Egypt podle mého názoru se snaží připodobnit trošku Dubaji a těmhle moderním centrum na Blízkém východě. Ale je pravda, že když člověk chce žít úplně moderní a spokojený život, a to člověk i západní v Káhiře, tak si najde čtvrti a místa, kde takový život žít může. A tímhle směrem se Káhira skutečně mění, neskutečně se modernizuje, přestože ty předěly uvnitř města jsou někdy hodně ostré a jsou tam pořád mezi vedle sebe čtvrti hodně tradiční s chudým obyvatelstvem a čtvrti úplně moderní compoundy, kde žijí bohatí, ať už Egypťané nebo cizinci. Takže tohle všechno tam pořád ještě je. A změny ale jsou v posledních letech opravdu markantní.
0: Jaké jsou z toho, co jste vypozoroval, ty aktuální ambice Káhiry? Kam to míří to město a ta metropole? A možná i, když to zobecním, Egypt v rámci té hry jako silného hráče na území Blízkého východu, ale zároveň i Afriky.
1: Po té revoluci, kdy já jsem začínal v Egyptě jako zpravodaj, kdy se z hlediska běžného Egypťana jakoby nic nezměnilo, tak ty změny jsou vidět v tom, že Egypt se snaží, a daří se mu to, vystupovat jako ostrov, to už není ostrůvek, obrovský ostrov stability v rozbouřeném světě Blízkého východu. A je pravda, že díky tomu přitahuje teď obrovské množství jak pozornosti, tak investic, peněz, včetně třeba peněz a investic do nemovitostí. Obrovské množství cizinců kupuje nemovitosti teď v Egyptě, a právě ta válka v zálivu, o které jsme mluvili, kolem Hormuzu a podobně, tak mám pocit, že v poslední době odvrací pozornost nebo obrací pozornost případných investorů právě od zálivových zemí Dubaje a Abu Dhabi směrem do Egypta, do Káhiry. Nemusí to být jen Káhira, může to být i přímořská letoviska, Hurghada, Sharm el-Sheikh, ale je vidět, že lidé tam vidí budoucnost, protože ty svoje peníze tam ukládají.
0: A je to i ta strategie těch činitelů, že vědí, že tady se otevírá okno příležitosti?
1: Nejsem si jistý, jestli to byla strategie, každopádně teď v tom určitě tu příležitost vidí.
0: Když se člověk podívá na statistiku, tak Egypt patří dlouhodobě mezi 20 nejbezpečnějších zemí světa. A i když to zní velmi banálně to číslo, tak myslím si, že je velmi podstatné, protože si troufám tvrdit, že spousta lidí si to ani neuvědomuje, že fakt je Egypt místo bezpečné. Platí to? Změnila se skutečně i do jisté míry ta tolerance třeba Egypťanů k cizincům?
1: Škoda, že to není teď moje manželka, která tam celou dobu se mnou je a která vzpomíná na začátek toho našeho působení 2013 jako na dobu, kdy se bála a zcela opodstatněně vlastně vykročit na ulici, protože ty události kolem revoluce byly hodně divoké a pak ještě několik let byla ta bezpečnostní situace problematická v Egyptě. První naši kamarádi nás přijeli navštívit až asi 5 let po té revoluci. Ale teď je to absolutně na jiné úrovni. Ta bezpečnost se vrátila do ulic. V podstatě cizinec nemá rozhodně žádný pocit ohrožení a to ani v těch čtvrtích, kam by třeba v jiných kontinentech nešel, v těch chudinských předměstích. Egypt prostě není takový. Egypt nemá. Ti lidé neposkytují vůbec žádnou záminku, aby člověk měl pocit, že ho někde přepadnou nebo okradou.
0: Myslím si, že Egypt skutečně roste a je to vidět i v těch zahraničních publikacích, že dokonce jsem četl, že to je next big thing, to znamená destinace, kam třeba za 10 let budou proudit skutečně lidé, kteří budou hledat ten střed zájmu právě mezi Asií, Evropou a Afrikou. Tak my si budeme dál povídat nejen o Egyptu, ale o celém regionu se Štěpánem Macháčkem, který je dnes hostem Radio.

0: Štěpán Macháček po 13 letech odchází z postu zpravodaje pro Blízký východ, tedy z postu zpravodaje Českého rozhlasu. Podstatné je, že to pouto se nepřetrhne zcela, ale i dál budete s Českým rozhlasem spolupracovat. A jak moc z toho, co jste projel, se my v Česku v tom arabském světě, v těch souvislostech, těch vztazích orientujeme ve srovnání s tím, kolik oni vědí o Evropě?
1: Já pozoruju obrovský pokrok v tom, jak se místní lidé orientují ve světě a vůbec v životním stylu třeba Evropanů nebo západních lidí. Může za to bez pochyby internet, sociální sítě, ale když já jsem přijel do Káhiry poprvé v roce 1996 na studia, když to srovnám, o čem se bylo vůbec možné bavit s těmi lidmi, bylo to těžké najít společná témata. Oni viděli Evropu skrze nějaké předsudky. Byly to předsudky bez pochyby o tom, jak tady prostopášně žijeme, jak prostě Evropa je úplně jiná než jejich svět.
0: Zapomínáme na tradice.
1: Možná. A každopádně dneska tyhle názory vůbec neslyším a slyším naopak velice, bych řekl, názory nebo diskuze s místními lidmi velice zasvěcené. Mnozí z nich už cestují do Evropy vyloženě za poznáním, to dřív nebývalo úplně zvykem. Mnozí z nich dělají sporty, takové ty běhání maratonů po ulicích, ježdění na kole, to také dřív si nepamatuju, že by v Káhiře bylo úplně obvyklé. Takže najednou ty světy se strašně zbližují a ty představy, řekněme, Egypťanů nebo lidí v arabském světě o Evropě a obráceně, mám pocit, že se přiblížují více realitě, že už vnímají vlastně nás jako mnohem realističtěji, než tomu bylo dřív a asi i obráceně.
0: No, ten obrácený pohled mě zajímá možná ještě víc, protože je mi jasné, že když kontinuálně skutečně téměř dvě dekády trávíte v Káhiře a zaměřujete se na Blízký východ a pak si přečtete třeba, nemyslím jen česká, ale myslím i další evropská média. Zajímáme se dostatečně o ten region, jehož osud má na nás bezprostřední dopad v mnoha ohledech a rozumíme mu, nejdeme prostě po povrchu. A to samozřejmě se ptám člověka, který po něm nikdy nešel v žádné své reportáži, ale mám na mysli ten obecný pohled, že je tam fakt jistý nedostatek v tom pochopení těch principů toho regionu.
1: Nejsem si jistý, jestli je to nedostatečně, každopádně otázka, jak se zajímáme. Já si pamatuju, že dřív to byl zájem, ať už pozitivní v tom smyslu, že jsme hledali v tom jakousi exotiku a orientalismus a podobně. Dneska si myslím, že je to mnohem ten zájem i z naší strany, mediální nebo politický, tak je mnohem pragmatičtější. Už jde opravdu o ekonomické vztahy a podobně a mám pocit, že ty konflikty samozřejmě nepřispívají tomu, aby ten zájem byl nějak více rozvíjený v těch věcech, které by mohly přispět k nějakému vzájemným vztahům a podobně, ale doufám, že i tak, že přeci jen třeba právě Egypt nebo předtím zálivové země, že ten zájem tam už byl cítit, že jakmile je tam ekonomicky nějaký vztah a nějaké pouto a nějaké vodítko, tak i ta pozornost stoupá od tyhle ty destinace.
0: To je ten zájem těch destinací, ale já měl třeba na mysli to, že vnímáme, nebo měli bychom možná víc, ale vnímáme situaci v Jemenu, vnímáme situaci v pásmu Gaza, kdy žijeme v době trendů, tak pochopitelně najednou už to není úplně trendy, před chvílí to bylo trendy, hodně se o tom mluvilo, nebo pojďme to zapomenout, ale ty věci se nevyřešily, tam pokračuje ten obrovský rozměr té tragédie, ale my to najednou přebijeme tím, že sledujeme, nevím, nedávno skončené mistrovství světa třeba ve fotbale. Jo? Jestli tohle není ta rezerva, že vlastně v tom zájmu nejsme vytrvalí odsud z Evropy.
1: Myslím, že to je ale úplně přirozené. Je to tak, mně je to také líto. Nebo připadá mi to, že to je nefér vůči tím lidem tam. Na druhou stranu asi kdyby se...
0: Že jsou jakoby opuštění, že se najednou opustí ten problém.
1: No, je to možné. Na druhou stranu, ale pokud mluvíme o tom mediálním zájmu, tak nedokážu si představit, a abych byl fair i vůči našim třeba médiím, nedokážu si představit, že by arabská média nějak dlouhodobě zásadně
0: řešila tornádo na Jižní Moravě, například. Když to úplně bylo bagatelizované, ale ten příklad vlastně asi...
1: To je hodně extrémní případ, ale ano, myslel jsem to takhle přesně, že obvinovat jenom západní média z toho, že si nevšímají dlouhodobě války v Jemenu, ano, ale to samé určitě platí i obráceně.
0: Štěpán Macháček je dnes hostem Radiožurnálu.

co chtít. Je to těžkou zraná samota vysněná.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A to je čas na zprávy s Adélou Burešovou.
1: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Hovězí maso by mohlo dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stát přes zimu, bude se tak více porážet. Večeřová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být příští týden opět v provozu. Informoval o tom plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Podle něj armáda pro jejich návrat přijala speciální bezpečnostní opatření. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc. Důvodem je pád jednoho z nich na základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur v přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtů řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat.
2: Sport.
1: České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězstvím. V Brně na úvod skupiny B porazili Řecko 3-1 na sety. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou po setech po triumfu 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a nehoda v Brněnské ulici v Praze. Dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka je mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava. Je to kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Nad 12 tun musí po Trojce a D3, Olbramovice, Votice, Miličín, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. V Praze na výjezdu z města do Brna havarovala 3 osobní auta. Nehoda je v Brněnské ulici na bývalé D1 u Chodova zhruba 2. kilometru a blokuje 2 pruhy, tvoří se kolona.
4: Dálnice prakticky celá ven na D1 z Prahy stojí, bliká tady velký kvantum záchranářských vozidel.
3: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla od sjezdu na Nymburk neprůjezdná, kilometry 25 až 35, projížděl tam nadměrný náklad, už je pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 19 let tráví v Káhiře. Je to tedy váš domov? Štěpán Macháček je hostem Radio Žurnálu. Ve země hned vytryskla ta otázka. Je to teda domov teď? Definitivně.
1: Je to domov, no. Když se zeptáte našich dětí, jedno se tam narodilo, jedno tam prožilo celý svůj dosavadní život, tak tím spíš asi byste dostal tuhle odpověď.
0: Jaký je ten pohled táty na dítě, které prostě a jednoduše je z nějaké části Egypťanem? Minimálně tím prostředím.
1: Já si myslím, že to rozhodně neuškodilo jí v tomto případě. Naopak, myslím si, že já jsem rád, protože jednak teda chodí tam do školy, která je, řekněme, svým způsobem mezinárodní, takže jsou tam lidé jak Egypťané, tak i jiných z jiných zemí a je to bezvadně obohacující, ale opravdu jako v tom smyslu, že vyrůstá mezi spoustou cizinců a myslím si, že to je dobře. A já mám pocit, že ale i pozor, i moje dcera vidí krásy zdejšího nedomova, tedy
0: no to právě
1: Česka,
0: k tomu protože, se dostat. No.
1: Jo, občas slyším otázku, když jsme tu o prázdninách, vždycky jsme tu byli vlastně jenom v létě, tak slyším otázku, a proč nejsme tady, tady je to takové krásné, a to když třeba jdeme nějakou lesní, nebo jdeme nějakým lesem a zelení, že, tak to samozřejmě hodně osloví a říká, to v Egyptě prostě není. Na druhou stranu se vždycky do Egypta zpátky těší hodně.
0: To znamená, i ona to má jako domov a teď najednou přišla kovářka. Tak je to unikátní, protože kromě toho, že Štěpán referuje z Blízkého východu, tak se rozhodl oživit nádraží v Kovářské, nádraží, které neslo název Schmiedeberg, vlastně s velkou tradicí, otevřeno v roce 1872, pak prožilo ty turbulence toho 20. století, ale jestli je moje rešerše správná, tak vy nikde v rodině ten železniční otisk a to železničářské srdce nemáte, tak kde se to ve vás vzalo?
1: Žádné šatouštví skutečně naší rodině není. Já jsem taky neměl zvláštní vztah k tomu nádraží nebo k té železnici, ale mně se spíš líbilo to zasazení té krásné budovy a toho krásného nádraží do krajiny, do té krušnohorské krajiny. A když jsem pochopil, že asi už tam dlouho nebude celá tahle věc, tak jsem se začal o to zajímat, jestli by to nešlo přeci jenom nějak zachránit.
0: Takhle já jsem viděl taky na cestě jako spoustu hezkých věcí, ale jakože bych si je rovnou pořídil.
1: Já jsem si jich nepořídil spoustu. Stačí to jedno nádraží asi na celý život, ale ne, tohle místo tak strašně učarovalo jak mě, tak mojí ženě, že ale byl to trošku hec a vlastně jsme nepočítali s tím, že se to bude realizovat a ono to nějak takhle dopadlo.
0: No a roste to a řekl bych, že jsou viděty mílové kroky. Je to na trati Chomutov-Vejprty. Jaký je to kraj z toho vašeho reporterského pohledu, kdybyste ho měl vystihnout?
1: Hodně specifický a to zvláště tahle část Krušných hor, ta se od těch 90. let změnila mnohem méně než jiná část Krušných hor, kde třeba je Boží dar a tak dále.
0: Klínovec.
1: A my jsme kousek a je to právě od Klínovce na východ a tam je to pořád nějaké takové stejné. A to lidmi...
0: V jakém slova smyslu?
1: Lidmi, jejich podnikavostí v uvozovkách a dokonce i tím, že se nepodařilo, a možná pro nás to je třeba dobře, nebo pro někoho to je dobře, tam nalákat nějaký masový turismus. Tam jsou skutečně spíše lidé, kteří se tam vydají, tak jsou to spíš nadšenci do tohoto typu krajiny. A zároveň je to hrozně krásný kraj a ta městečka a ty vesnice, která jsou mnohem menší, než byla před válkou, tak působí hrozně příjemným a zajímavým hlavně dojmem.
0: Kdybych si to měl vizualizovat a z toho, co jsem vás chtěl poznat, tak je tam ta 20-milionová megapole v podobě Káhiry a k tomu ten absolutní klid té Kovářské, že opravdu je tam pusto prázdno. Je tohle to, co vám učarovalo?
1: Přesně tenhle kontrast jsme asi potřebovali, protože větší kontrast si nedokážu představit, ať už počasím, podnebím, tak právě opuštěností toho místa tedy v porovnání s megapolí egyptskou. A my jsme se vždycky právě proto těšili nejdřív na tu jednu stranu a pak zase na tu druhou a to těšení na tu změnu velikou, tak to nám dělalo radost.
0: No jak budete snášet to, že vám tam teď budou chodit lidi?
1: Lidi už chodí a lidi to drží. No,
0: a vy jste to užil po samotě, jak tomu tam to začnou chodit.
1: Ale pořád se snažíme udržet ten počet lidí na velice rozumné úrovni a to se nám sem daří.
0: Říká Štěpán Macháček, co přesně na Kovářské naleznete, tak to se za chvíli dozvíte.

0: Štěpán Macháček je hostem Radiožurnálu. Rozebíráme to, jakým způsobem spolu se ženou a s dalšími kamarády proměňuje nádraží Kovářská. V jakém stavu to bylo, když jste si tedy řekli s manželkou Barbarou, že do toho jdete? Tak co si mám já představit?
1: Tam asi byla rozpadající se budova.
2: Opuštěná nádražní budova bez střechy prakticky už zarostla totálně plevelem a řekněme nepřístupná, včetně toho okolí, hromady sutin, odpadků, kde se po těch zbořených dalších drážních objektech to tam takto zůstalo a lidé se tam báli víceméně chodit i do toho, lidé z Kovářské, no to nádraží je trošku za obcí.
0: Asi kilometr mám pocit.
2: Zhruba tak. A nebylo to oblíbené místo, protože pokud tam někdo byl, tak to byli třeba nějací bezdomovci nebo takhle, spíš tam vůbec nikdo nebyl a nebylo to oblíbené místo pro procházky. A to si myslím, že dneska už je úplně jinak.
0: No, zároveň je tam možnost ubytování, proto, a to je další záhada, proto jste zvolili ty opuštěné vozy.
2: No, to nebylo takhle přímočaré, nebyl to plán a možná i proto se to lidem tolik líbí.
0: No tak protože jak k tomu došlo? Prostě, že najednou jsou hitláky na Kovářské.
2: No, chtěli, to nádraží bylo opuštěné i tam nebyl tady žádný vagon, jsme si říkali, bylo by hezké a tu mít aspoň jeden vagon, protože nádraží by měl být.
0: Jste měli tu romantickou představu toho roztomilého vagonku, ne?
2: Měli jsme představu, že v něm budeme přespávat, protože ta nádraží budeme ještě opravovat desítky let a nebylo kde spát. Jenže pak se to začalo líbit ten vagónek, který jsme skutečně učinili roztomilým, tak se začal líbit kamarádům a pak dalším a dalším lidem. A tak jsme ho vlastně otevřeli veřejnosti. Mm-hmm. Nebyl jeden, byli čtyři. Ještě se k nám přidal pak kamarád, který opravuje taky jeden drážní objekt na nádraží Kovářská. No a nakonec
0: to je Pavel Polák.
2: To je Pavel Polák, konec konců bývalý kolega
0: další rozhlasový. Další hlas, který patří k Českému rozhlasu.
2: Přesně tak. A nakonec se z toho vyklubala úžasná věc, že lidé tím, že se ubytovávají v těch našich vagonech, tak díky nim, díky příjmu z toho ubytování, můžeme pokračovat v rekonstrukci toho nádraží. Jinak by se to už neutáhli z nějakých vlastních platů.
0: Tomu rozumím, ale přesto. Vy jste teda někam došli, tam byly ty vagóny a vy jste řekl, dobrý, já jsem Macháček, dejte mi ty vagóny. Takhle to bylo?
2: No tak dejte, tak drzej jsem, nebyl, ale
0: dobře, kolik by stály tyhle vagóny?
2: Tehdy to byla cena šrotu, takže se to zvážilo na váze a vypočítalo se, kolik by asi tak zhruba ten šrot vážil.
0: A to jste teda ty vagóny následně opravdu vezli z toho Ústí nad Labem na tu Kovářskou?
2: Přivezla nám je lokomotiva, bylo to ve kupní smlouvě, že si je převezmeme na Kovářské a tak se i stalo.
0: Jaký to bylo, když ten pocit, když tam přijeli ty vysněný vagóny?
2: Přijeli s náma. My jsme věděli, že pojedou přes Chomutov a tak jsme se svezli do Chomutova autobusem a naskočili jsme si už do těch svých vagónů s vědomím samozřejmě tedy strojvůdce, ale bylo to skvělé, protože jsme se nahoru, do těch hor a do Kovářské už vyvezli z těch svých, tehdy ještě v příšerném stavu, ale svých vagonech.

0: Štěpán Macháček je hostem Radiožurnálu. Rozebrali jsme jeho téměř dvě dekády trvající život v Káhiře, 13 let na pozici zahraničního zpravodaje na Blízkém východě. Těch 13 let té práce, jak moc se to proměnilo i s ohledem na to, že člověk musí jako novinář, jako zpravodaj Českého rozhlasu vnímat, že ty informace se nesou daleko rychleji, ty informace v sobě už neobsahují třeba jenom to suché informativní konstatování, ale najednou mají osobní otisk, jsou personifikované. Nemyslím ty vaše, myslím si na tom ostatním. Tak jak moc na to musí reagovat člověk, který právě hájí barvy Českého rozhlasu a jak moc on musí proměňovat tu svou práci? Protože je mi jasné, že v tom roce 2013 to bylo úplně jiné než v roce 26.
1: No, myslím si, že pořád to hlavní, co může přinášet člověk na pozici zpravodaje, je přinášet vlastní reportáže z místa, přestože, jak říkáte, ty informace se valí se skrze agentury, valí se rychle a ta rychlost je pořád strašně důležitá. Tak snažil jsem se trošku bránit, ale naprosto neúspěšně tomu, abych byl jenom de facto nositelem těch valících se informací a snažil jsem se spíš na příkladu jednotlivých lidí, konkrétních lidí, přinést takové mikrosondy do toho konfliktu právě skrze příběhy jednotlivců, kteří v té situaci jsou.
0: Ty příběhy si můžete prohlédnout i pochopitelně v aplikaci Můj rozhlas nebo na irozhlas.cz, kde ten archiv reportáží ještě pána je. A jakou výhodu má v tom roce 26 v době informační inflace, videoinflace, jakou výhodu má ta rozhlasová reportáž, ta intimita toho, že člověk nemá ten obraz?
1: Rozhlas je pořád, si myslím, úplně skvělé médium. Výhru to má možná i proto, že já si pamatuju, když jsme byli i z televizáky natáčet v Jordánsku nějaké reportáže, tak byli překvapení, jak ten rozhlasák všechno popisuje a že vnímá vlastně celou tu situaci, o které natáčí jinak než ta kamera. A mně se to do dneška líbí, já bych třeba nechtěl asi pracovat pro televizi, protože právě ta rozhlasová, to, jak to člověk popíše jako zpravodaj, jako reportér, tak tím přináší mnohem víc toho svého do té reportáže, než právě kamera, která to de facto zachytí tak, jak to je.
0: Dá se říct, že tahle ta výhoda zajistí to, že tento formát bude žít dál i za 5, 10, 15 let, protože já mám pocit, že to je nenahraditelné.
1: Já mám stejný pocit a moc doufám, že to vydrží, protože rozhlas je úplně skvělé médium a konec konců i to, že u něho nemusíte mít upřímnou pozornost pouze na to poslouchání, můžete u toho dělat spoustu dalších věcí, tak to si myslím, že je jedna z těch geniálních věcí rozhlasu, to znamená, máte puštěné rádio a u toho děláte úplně něco jiného.
0: A je mi úplně jasné, že něco jiného jste dělali i vy a přesto vám vnímanou společnost dělal Štěpán Macháček, který byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju moc krát, ať se daří jak na Kovářské, tak pochopitelně v Káhiře. Hezký den.
1: Já také moc děkuji. Naslyšenou. And we can go walking.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Adéla Burešová.
3: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. Ukrajina zařadila na sankční seznam tvůrce a distributory seriálu Máša a medvěd. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Uplynulo 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pětě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
5: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
3: Projevy některých politiků doprovázel napětí, pískot a skandování nesouhlasných.

0: Kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard zhlédnutí. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí výstavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
1: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že řidiči už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
0: Sport. České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězily Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami taky 3-0. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Kýsovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 se u sjezdů na Loděnici a v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici. Čerstvá nehoda, kilometr 13,5, srazila se tam dvě osobní auta. Na místo vyjeli záchranáři, jede se levým pruhem, aktuálně plynule. V Praze na výjezdu z města do Brna nehoda a taky kolona. V brněnské ulici Uchodova se srazilo několik aut, blokují dva pruhy. Kolona zhruba kilometrová od půltého kilometru. Osobním autem se dá objet kolem Chodovského obchodního centra a ulici u Kunratického lesa.
4: Jsou tam čtyři osobní vozidla na místě IZS-ko, stojí to hodně do Prahy.
3: Dálnice D1 mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka potrvá do rána. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
5: Tak tedy dobrý večer u dalších témat radiožurnálu. Za chvíli budeme mluvit o tom, proč by se české děti měly víc učit o tom, jak zacházet s penězi a kde je to rádi naučí. Přeji vám všem klidný poslech.
2: Večerní radiožurnál
6: a Zuzana Burešová.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: A my už máme připravené další téma, jak správně nastavit rovnováhu mezi příjmy a výdaji, co jsou to investice, nebo jak si najít dobře placenou práci. Tak tohle všechno se tento týden učí děti na příměstském táboře na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
2: Všechno musíš platit, stát, dává daň je drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
3: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
2: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
4: Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si povídám s táborníkem Viktorem. Ten je jedním z 22 dětí, kteří se účastní prvního ročníku příměstského tábora Finanční pevnost. Pokračuje jedna z organizátorek Bohumila Svitáková.
5: Základní cíl je to, aby jsme podpořili finanční gramotnost u dětí, které to nejvíce potřebují, to znamená, vzali jsme kategorii od 8 do 13 let. Já bych řekla, že děti jsou hrozně šikovné. Na druhou stranu to hodně individuální. Někteří skoro už chtějí obchodovat a někteří jako opravdu tápají.
4: Až do pátku čeká děti nabitý program.
5: Hlavně je to zaměřené na příjmy, výdaje, trošku se dotkneme i investování nebo podvodu na internetu, aby děti nenaletěly. A podíváme se do banky, jak to tam vypadá. Tam to bude zaměřené na spoření vlastně, na mince, na ochranné prvky bankovek.
4: Děti se tady dozví víc také o tom, jak získat práci. Na různé pozice museli absolvovat i vstupní pohovor. Pokračuje Bohumila Svitáková.
5: Každá ta práce, kterou dělají, je jinak hodnocena. Jiné peníze dostane bankéř, jiné dostane kurýr nebo prodavač v obchodě. A aby se snažili to vzdělání a ty podmínky k té práci si vybudovat co nejlepší. A podle toho, jak to odpracovali, tak dostávají mzdu.
6: 5 000, 10 000... 55 tisíc.
3: A co s tím budete dělat?
6: Zatím nevíme.
7: Asi budeme výdaje platit. Zhruba 48 tisíc.
8: Budeme investovat do zlata.
4: Některé děti v tom mají jasno už teď. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

Oslavy největšího maďarského státního svátku se neobejdou bez tradičního chleba. Pekaři z celé země každý rok soutěží, čí bochník dostane titul svatoštěpánský. A na ty vítězné pak lidé stojí dlouhé fronty. Proč má právě chleba při oslavách tak výsadní místo, to za chvíli poví naše zpravodajka.

0: Stíhačky nad Dunajem, tisíce dronů, laserová show, velkolepý ohňostroj a taky chleba. Tak Maďarsko včera oslavilo svůj největší státní svátek. Připomínalo si svatého Štěpána, prvního uherského krále a taky vznik země před více než tisíci lety. Vedle moderní podívané přitom nezapomnělo ani na mnohem prostší tradici. Obyčejný bochník tu jednou za rok povýší téměř na národní záležitost.
1: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Kulatý bochník s tmavou zlatavou kůrkou, převázaný s tuškou v maďarské trikoloře, jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mezí rychleji, než ho stíhají krájet.
2: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
3: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
2: Tohle spojení sahá ke konci žní. Z nové úrody se pekl nový chleba a to bylo znamení, že bude co jíst i v dalším roce. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů.
3: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska.
2: Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
4: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu vzdáváme úctu.
2: Jak má ale takový chleba vypadat? To už tak pevně dané není. A právě tady dostávají pekaři prostor experimentovat.
4: Náš chleba je trochu jiný. Pečeme ho z kvásku a předáváme pražená semínka, takže má víc vlákniny. Droždí v něm není vůbec. Chtěli jsme zkrátka chleba, který víc odpovídá tomu, jak lidé jedí dnes.
2: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky. A Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech.
4: My Maďaři si rádi dopřejeme. Máme rádi dobré jídlo. Takže opravdu doufám, že nám to zůstane.
2: No a podle těch dlouhých front mají pekaři o zákazníky opravdu postaráno. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: říkat ano.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnály s vámi v půl dvanácté. A taky Adéla Burešová se zprávami.
1: Hasiči měli kvůli bouřkám a silnému dešti odpoledne a večer asi 370 výjezdů. Nejčastěji řešili zatopené sklepy a polámané větve. Nejhorší je zatím situace ve Středočeském kraji, v Praze a v jižních Čechách. Výstrahu před silnými bouřkami vyhlásili meteorologové na celém území republiky, kromě Karlovarského kraje, a platí až do rána. Kromě bouřek sleduje Český hydrometeorologický ústav i hladiny řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity platí na Dalejském potoce v Praze a na Lužické se na Liberecku. Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk. Další tři lidé jsou zranění, z toho dva ve vážném stavu. Informovala o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté taky potvrdili, že podezřelým z činu je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice SVT s odvoláním na své zdroje informovala, že zadrženým je bývalý student školy, který byl už dříve odsouzený za ublížení na zdraví. Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád.
2: Sport.
1: České volejbalistky vstoupily do evropského šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem. Domácí tým v Brně soupeře většinu zápasu přehrával, slabší chvíli si vybral jen ve druhém setu. Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla se 23 body univerzálka Monika Brancuská. Dalším soupeřem české reprezentace bude v sobotu Rakousko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Litovle a překážka u Jičína. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce dejte pozor u sjezdu na Litovel. Na exitu 248 srazilo osobní auto divoké prase. Dálnice D1 mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. To potrvá do rána. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Ta trasa se na několika místech ucpává. Volnější je silnice přes Chocerady, Ondřejov a Mnichovice. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. Po bouřce nebezpečná překážka na silnici 32 trase Jičín-Jičíněves. Za starým místem spadl na cestu strom, na místo míří hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Okupaci Československa v roce 1968 si dnes připomněl také festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště. Lidé si prohlédli archivní materiály, poslechli debaty historiků i koncert písničkáře Jaroslava Hudky. A radiožurnál z festivalu taky vysílal o osudech lidí, kteří museli emigrovat. Celou debatu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Možná i vy máte vzpomínky na srpnové události roku 1968. Pokud ne, tak si za chvíli ve večerním radiožurnálu poslechněte očitého pamětníka, který zažil příjezd tanků do Znojma.

0: Tanky v ulicích i pokus o stržení sochy Rudoarmějce. Tak vypadal srpen roku 1968 ve Znojmě. Dramatické okamžiky okupace vojsky Varšavské smlouvy tehdy ve městě svým objektivem zachytil místní fotograf Josef Lasák.
1: Kolem 23. hodiny večer překročila vojska sovětského...
2: Jsme se ráno probudili, manželka říká, ty v tom rádiu jsou divný.
1: Státní hranice...
3: Vzpomíná Josef Vlasák na 21. srpna 1968. Hned ráno vyrazil na motorce do asi 35 kilometrů vzdáleného Podhradí, kde byla jeho dcera na táboře. Spolu s druhou dcerou je obě nechal u babičky, dokud se situace neuklidní.
2: No a tak potom jsem chodil fotit, no.
3: Zachytil třeba vzkazy lidí, které sovětským vojákům psali na výlohy obchodů.
2: Za lidskou tvář.
4: Socialismu. Vy jste se nebál s tím foťákem mezi těmi ruskými vojáky?
2: Ty neměli čas na to. No a teď jsme jeli přes náměstí Svobody. Tam bylo napsané, chytej Indru Biláka, uřešte jim č***ka.
3: Tedy Alojse Indru a Vasila Biljaka, dva ze signatářů zvacího dopisu, který se stal záminkou pro invazi, směje se Josef Vlasák.
2: Je mě to líto, já.
4: Bylo to tam.
2: Ano, prosím.
3: Teď se díváme na fotky ze Znojemského Mariánského náměstí a na sochu Rudoarmějce, která tam stojí dodnes. Při invazi se někdo z místních pokusil sochu strhnout tak, že na ní uvázal lano a to chtěl zaháknout za projíždějící tank.
2: Tak jsem viděl, že Ivanovi uvázali lano. Za tu dobu, co jsem tam stál, tak žádný tank nejel, no a potom ho nesundali.
3: Ve své sbírce fotek Josef Vlasák dokumentuje historii i vývoj Znojemska. Včetně těch svých dosud nashromáždil asi 70 tisíc snímků.
2: Mně jde o to, aby ty lidi poznali, jak to tady vypadalo.
3: Výběr z fotografií Josefa Vlasáka ze srpna 1968 ve Znojmě je dostupný na serveru i rozhlas.cz. Ze Znojma Šimon Franz, Radiožurnál.

A co nás dnes potěšilo ze sportovních zpráv? Třeba to, že české volejbalistky porazily na mistrovství Evropy Řecko 3-1 a také, že tenistka Sarah Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do semifinále, když porazila Američanku Madison Keysovou. A za chvíli si povíme, co by si přál Filip Chytil, který je jednou ze stálic mezi českými hráči v NHL.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 mezi exity 21 a 34 neprůjezdná, obousměrně na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun mají objíždět přes Benešov a Kozmice, trasa se ucpává, volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec, jenomže silnice 19 Tábora do Pelhřimova podle policie teď neprůjezdná, za Chýnovem se srazila dvě nákladní auta. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Všem vám přeji, ať vás na cestách nic nezbrzdí, v tom vám pomůže naše dopravní zpravodajství. A teď už nás čeká poslední reportáž před půlnočními zprávami. Hokejový útočník Filip Chytil se chce vrátit nejen do reprezentace, ale znovu se výrazně prosadit v NHL. V Zámoří začne už svou 10. sezónu a věří, že po třech předcházejících, kdy ho brzdila zranění, se tentokrát bude moci soustředit pouze na hokej.
3: Teď momentálně se cítím dobře. To, čím jsem si prošel během sezóny i kolik jsem viděl doktorů, tak mi hrozně pomohlo a věřím, že jsme na to přišli, co mě trápilo a věřím, že jsme přišli na to, aby už se to nevracelo a nedívám se nějak daleko, ale teď momentálně se cítím výborně a doufám, že to tak vydrží po celou sezónu.
4: Věří Filip Chytil. V Zámoří patřil dlouho mezi stabilní články New Yorkských Rangers, kde hrál od sezóny 2017-2018. Poslední kompletní ročník, ale zvládnul odehrát před více jak 3 roky a od té doby byl více u lékařů než na ledě. Nepomohl ani přesun do Vancouveru. Právě proto je před dalším startem NHL hodně natěšený.
3: Já jsem udělal takovou tlustou čáru teďka za tím, co bylo a pro mě už tohle jako první sezóna to tak pro mě působí, protože už vlastně od února se připravuju do sezóny, vcházím i s novým číslem po 9 letech, takže i to byla trošku změna.
4: Filip Chytil tak bude mít na dresu místo 72, číslo 77. Ve Vancouveru bude sice patřit mezi nejzkušenější hráče, ale moc dobře ví, že po dlouhé pauze se bude muset o místo v sestavě porvat.
3: Je jasný, že nepřijdu po sezóně, když jsem to moc neodehrál, že přijdu a hnedka budu hrát 20 minut za zápas, tak jak to bylo třeba na začátku minulé sezóny, takže potřebuju si tu pozici zase vybudovat svými výkony a vím, jaký jsem hráč, vím, co dokážu. Jako dá se dát nějaký cíle, nějaký góly, body, ale to si nechám pro sebe.
4: Do Kanady odcestuje Filip Chytil už za pár dnů. Do té doby bude trénovat sám nebo s adepty pro reprezentaci. I tam je to pro něj nové. Nejen proto, že na rozdíl od minulého realizačního týmu tentokrát cítí větší zájem, ale taky proto, že se pomalu stává pro další hráče mentorem.
3: Na tom srazu jsem tady byl nejstarší a to je mi 26, takže tady fakt spousta mladých kluků. Pro mě reprezentace a hrát vlastně pro náš národ. Nejenom to, že hraju vlastně pro sebe, pro náš národ, ale hlavně pro svoji rodinu. Reprezentace je pro mě nejvíc.
4: Říká Filip Chytil, který by si rád zahrál třeba na svém 5. mistrovství světa a hlavně na světovém poháru, který bude hostit Praha v únoru v roce 2028. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Lidé i politici si připomněli vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa před 58 lety. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 15 lidí zemřelo a zraněných je přes 130. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem a dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26. Je sobota 22. srpna. Začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko si připomnělo 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tím pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
3: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
4: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
3: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
3: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Okupaci Československa v roce 1968 připomněl taky festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
6: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
7: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
6: Bylo mi 15. Blbnul jsem

0: se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Na Lužické Nise na Liberecku platí nejnižší první stupeň povodňové pohotovosti. Výstraha před povodněmi vyhlásili meteorologové vedle Liberecka i pro Prahu. Aktuálně nejvíc prší v severní polovině země. Letošní sklizeň obilí a řepky je nejhorší za 15 let. Na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. Nižší výnosy souvisí se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
2: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně. U řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
3: Shrnuje výsledek letošní žní předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
4: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
3: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
1: Ruský dronový útok na nákupní centrum v Krivém Jihu na jihovýchodě Ukrajiny má nejméně 15 obětí. Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
5: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
6: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoků na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
7: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala dva zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Lidé, kteří si koupili vstupenky na hudební festival Hip Hop Camp, stále neví, jak dostanou zpátky své peníze. Pořadatelé akci na poslední chvíli zrušili. Do areálu Kosmo v Hradačce na severním Plzeňsku přesto včera přicestovali z celé Evropy stovky fanoušků.
8: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium. Z České Lípy dorazil David.
9: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
8: Kolik vlastně vás to stálo?
9: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
8: Z Mostu přijel Martin.
10: Obrovský zklamání.
8: Mluvčí festivalu Nicole Poselová už není mluvčí.
11: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
8: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: V Praze dnes budou naposledy pro návštěvníky otevřené vnitřní prostory Karlínské invalidovny. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce vyjde na více než 2 miliardy korun. Historii stavby popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
12: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila invalidovna do roku 1935.
1: Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030. Sport. České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla z 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
13: Já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první.

0: první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá, ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Geesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice na Táborsku a Přerovsku. Dálnice D1 mezi exity 21 a 34 bude do rána neprůjezdná obousměrně na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun by měla objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Trasa je ucpaná, volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek od Slivy. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec. Bude potřeba jet jinudy. Podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu po nehodě neprůjezdná. A dopravu mohou komplikovat i následky bouřek. Silnice 47 na výjezdu z Bělotina do Oder neprůjezdná, spadl tam strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Jak letošní úrodu poškodilo extrémní sucho? Co zemědělci proti suchu dělají? Jak a v čí prospěch ovlivňují agrární politiku lobbystické organizace? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je významný zemědělský lobista a prezident agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Setkáváme se na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Je sklizeno. Jak jste spokojeni s výsledky žní?
5: Tak vzhledem k tomu srovnání s minulým rokem asi spokojení být nemůžeme. V podstatě podle statistiky, které máme k dispozici, to v současné době vypadá tak, že u obilovin budeme mít zhruba o 15% nižší výnosy, u řepky dokonce téměř o 20%. Celkově je to asi, řekněme, 1,2 miliony tun obilovin, asi 250 tisíc tun řepky. Pokud to potom, řekněme, vynásobíme průměrnou cenu, tak se dostáváme na meziroční ztrátu někde na úrovni 8 až 9 miliard korun.
4: Tak časné dožínky, má to vůbec obdobu?
5: V posledních letech musím říct, že to není až tak výjimečné. Je to i způsobeno tím, že nám přes léto často neprší. To znamená, že žně probíhají rychle, probíhají bez větších komplikací, i když jsme si na některých místech museli dávat pozor na to, aby nevznikaly, řekněme, požáry na polích, protože skutečně to vedro bylo extrémní, na polích někdy bylo přes 50 stupňů. Ale celkově se dá říci, že zemědělci zvládli týžňové práce velmi rychle a za to je potřeba jim poděkovat.
4: Jak jste dnes oznámili, zatímco kvalita sklizeného obilí je nadprůměrná a vhodná pro potravinářské využití, výnosy výrazně zaostaly. Je to přirozený výsledek horkého sucha?
5: Ono to není, řekněme, jenom to horké počasí, nebo respektive to, co třeba zažíváme akutně teď v těch posledních týdnech a měsících, ale je to, řekněme, výsledek několika faktorů. Jedním, asi ten nejdůležitější, zejména u ozimu, tak je prakticky jaro, kde nám nepršelo v měsících březen a duben. Měli jsme téměř nulové srážky, myslím, že nejmenší srážky někdy od 60. let, kdy se toto měření provádí. V některých místech přišly na začátku dubna ještě jarní mrazy, které poškodily nejen ovocné stromy, ale právě i obiloviny a olejniny. A teď vlastně, řekněme, na konci vegetační sezóny těsně před sklizní přišlo extrémně teplé počasí, to jsou ty vlny veder, které vytvářejí, my tomu říkáme, abiotický stres a v podstatě ta rostlina vlastně přestane se vyvíjet, přestane naplňovat zrno a to má pak vliv na ty nižší výnosy.
4: Někteří zemědělci ani nezaseli, protože si spočítali, že se jim to nevyplatí. Pak se ale nemůžeme divit nižší sklizni, ne?
5: Tak ta otázka, řekněme, nezasetí se spíš týká letošního roku a řepky, protože řepka je dlouhodobě nerentabilní. neustále nám rostou náklady, zejména na ochranu rostlin. Jsme dneska v situaci, kdy Evropa zakazuje mnohé přípravky na ochranu rostlin. Já to někdy trošku zjednodušuje a zlehčuje. Říkám, že se v podstatě dostáváme na úroveň ekologického zemědělství i v konvenci, v tom běžném zemědělství. Na druhou stranu, ale potom je zvláštní, že Evropa je vlastně dneska jak v řepce, tak obecně řekněme v oleninách nesoběstačná, dováží je z území mimo Evropskou unii a tam už nikdo žádné přípravky na ochranu rostlin neřeší. Takže tady je to otázka hlavně rentability. Já se obávám, že vzhledem k tomu, jak vypadá ta situace u obilovin, tak a tam nás čeká, řekněme to setí někdy v říjnu, tedy zhruba řekněme za 6 týdnů, tak tam si troufám tvrdit, že uvidíme také pokles ploch.
4: Na dnešní tiskovce jste oznámili, že kvalita zrna je nadprůměrná, přitom ale v průběhu sklizně přicházely zprávy třeba právě odtud z jižních Čech, že kvůli povětrnostním podmínkám má například sadovnický ječmen více dusičnanů, což by mohl být problém. Jak to tedy je?
5: Tak ono, u toho, řekněme, sadovnického ječmene je to trošku specifické, protože opravdu v okamžiku, kdy těch dusíkatých látek je v zrnu více, tak sladovny, respektive pivovary o takový sadovnický ječmen nestojí. To je trošku jiná záležitost, než třeba v případě potravinářské pšenice, tam se sledují jiné parametry. Je potřeba říci, že tenhle ten efekt určitě mělo právě to extrémně teplé počasí a je potřeba říci, že můžeme pomyslně rozdělit, řekněme, území České republiky na jižní severní část. My říkáme, že to rozděluje dálnice D1, kdy letos pod D1 extrémní sucho, ať už to jsou jižní Čechy nebo jižní Morava, a dá se říci, že na D1 záleželo samozřejmě, jak to bylo daleko, ale řekněme, čím severněji, tak tím to sucho samozřejmě bylo, ale řekněme, že nebylo až tak extrémní.
4: Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na skoro 11 miliard korun. Je na co si stěžovat?
5: Tak to se bavíme o roce 2025. Já jsem to říkal i tady na zahájení agrosalonu Země živitelka, že letos jenom výpadek v tržbách by mohl představovat nějakých 20 miliard korun. Zmínil jsem tady ty obiloviny oleniny zhruba 8-9 miliard. K tomu můžeme přepočíst dalších 9 miliard na respektive jako výpadek tržeb v komoditě mléko. Obávám se, že dobře nedopadne ani sklizeň cukrové řepy, kukuřice na zrno, brambor, zkrátka těch podzimních plodin, které se budou sklízet v následujících týdnech. Takže opravdu s touhletou negativní predikcí můžeme bohužel počítat. Do toho nám vstupují vyšší náklady, respektive vstupy, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva. Bohužel tak politická situace ve světě doslova vystřelila. Vychází nám to zhruba 8 až 10 korun na litru meziroční rozdíl, kolik zemědělci zaplatili za naftu a to samozřejmě na těch nákladech je vidět.
4: Agrární ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity řekl před týdnem ve 20 minutách, že ceny pšenice stoupají a že obilnáři později vydělají víc, když tedy s prodejem počkají. Neděláte tady ty výpočty předčasně?
5: Tak je otázka, jestli nebudou třeba i v souvislosti, řekněme, s tou situací, která je v krmivové základně, nebudou nuceni zemědělci prodávat obiloviny tak, aby měli finanční prostředky na nákup sena. Dokonce slyším o tom, že se nakupuje seno někde ze severního Polska nebo dejme tomu někde z jihovýchodního Německa. To znamená, všude po Evropě se dneska schání seno a platí se opravdu skoro zlatem. Jestli jsme běžně byli na nějakých 700 korunách za balík sena, tak dneska už 3000 nejsou žádná výjimka, takže zemědělci zkrátka potřebují teď disponibilní peníze. Takže budou pravděpodobně prodávat. Já si troufnu tvrdit, že ten nárůst ceny je možná u obilovin krátkodobý, protože vždycky je trošku navázán na ceny fosilních paliv, ať je to nafta, nebo to je zemní plyn, které teďka vlastně v souvislosti, vždycky to slyšíme, každé dva týdny už se uzavře mírová dohoda, neuzavře se mírová dohoda, tak zase řekněme ty fosilní paliva vylétnou, navíc jsou tady zprávy o tom, že v Evropě by třeba nemusel být dostatek zemního plynu, takže na to trochu mohou komodity reagovat. Na druhou stranu je tam i jedním z těch faktorů skutečnost, že Rusko, Ukrajina mají problém vyvážet svoji produkci přes Černé moře, obě tyto země významní producenti, tím se ten globální trh, řekněme teď, trošičku zabrzdil, ale zároveň tady máme třeba od Ukrajiny velký tlak na to, aby se obnovily takzvané koridory solidarity, které měly původně sloužit k tomu, že vlastně ukrajinská zemědělská produkce přes území Evropy vyveze do třetího světa, ale ta zkušenost 3 roky zpátky spíš hovoří o tom, že nakonec zvítězil trh a že tady to levné obilí zůstalo a tlačilo ty ceny dolů.
4: Proč je aktuální výkupní cena mléka, alespoň podle vašeho tvrzení, 2 koruny pod nákladovou cenou?
5: Tak náklady, řekněme, které byly naposledy vypočítány někdy v roce 2024, tak hovořilo o 11 korunách za litr. Já si troufnu tvrdit, že rok 25-26 byl spíše rokem inflačním, co se týká zemědělství. Letošní rok určitě si myslím, že bez diskuze. Pokud dneska cena, výkupní cena mléka je 9,50 a zatím nenachází dno, tak si skutečně troufám tvrdit, že jsme 2 koruny pod výrobními náklady, to znamená na každém litru mléka, které se tady v České republice nadojí, tak ztrácíme právě ty 2 koruny.
4: Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích si ve 20 minutách Radiožurnálu povídáme s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Předloni jste se stal viceprezidentem lobistické organizace Kopa Kožeka, sídlící v Bruselu. Kolik času věnujete této funkci?
5: Tak samozřejmě záleží, o jakém období se bavíme. Teď nás čeká na podzim finalizace vyjednávání jednak takzvaného víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie roky 28 až 34, a čeká nás i finalizace pravidel společné zemědělské politiky na stejné období, takže si troufnu tvrdit, že teď na podzim toho bude více. Na druhou stranu ten mandát mi v říjnu končí, takže uvidíme, když samozřejmě budu pravděpodobně usilovat o znovu zvolení, což samozřejmě bude vyžadovat, řekněme, ještě vyšší přítomnost právě v Bruselu. Nicméně já to vnímám tak, že tam nebojuji jenom za české zemědělství, ale obecně bojujeme za zemědělce celé Evropské unii, kteří jsou teď pod obrovským tlakem, jak jsem tady zmínil, vyšší náklady, nízké výkupní ceny, vysoká míra regulací a další věci.
4: Britský deník Guardian minulý měsíc zveřejnil výsledky svého investigativního šetření založeného na interních materiálech z jednání Kopa Kožeka a z nich vyplývá, že tato organizace má unikátní přístup k rozhodujícím činitelům Evropské unie a že je dokáže ovlivnit. Povězte, jak Kopa Kožeka pracuje, jakým způsobem a jakými prostředky přesvědčujete členy Evropské komise, Evropského parlamentu a podobně, aby vyhověli vašim požadavkům nebo zájmu.
5: Tady je potřeba říct, že u nás to slovo lobista je možná trošku pejorativní, protože jsme tady měli, řekněme, i určité politické skandály s různými lobisty, kteří neměli úplně asi čisté svědomí, ale přece jenom to slovo pochází, řekněme, z toho lobby, tedy že se potkává to někde v salonku. Na druhou stranu dneska už to rozhodně o žádných saloncích není. Dneska máme registry transparentnosti a když chci navštívit kteréhokoliv europoslance, tak ovšem se musí vést záznam a samozřejmě velmi transparentně si potom může kdokoliv v rámci Evropské unie, ale samozřejmě mimo ní dohledat to, o čem jsme se bavili a co bylo, řekněme, nějakým výsledkem toho jednání. Takže asi takhle probíhají ta jednání tedy transparentně. Na druhou stranu Kopa Kožeka je vlastně nejstarší, nejvýznamnější lobistická organizace zastupující zemědělce v Bruselu a to jí dává určitou váhu. My někdy říkáme, že možná zase na druhou stranu je relativně rigidní, protože se všech 27 členských států, a ještě potřeba říct, že v každém tom členském státě je vícero organizací, tak se musí na něčem domluvit. Ale potom já vždycky říkám, že ten kompromis je vlastně o to cennější, protože se k němu těžko dopracováme, ale je to kompromis všech.
4: No, myslím, že všichni pamatujeme evropské farmáře protestující se zemědělskou technikou v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ty protesty organizuje Kopa Kožeka?
5: Je to, řekněme, určitým způsobem smíšené. My jsme, já když si vzpomenu třeba na ten minulý protest, který byl vlastně na konci prosince, nebo tuším 18. prosince 2025, kde jsme primárně protestovali proti dohodě EU-Mercosur a dá se říct, že vlastně den předtím nebo podvečer předtím se v podstatě ta demonstrace zvrhla, nevím, jak bych to nazval slušně, ale řekněme, že se někteří tak trošku posilnili alkoholem a nebyli to úplně farmáři, ale byli to lidé prostě, kteří se chtěli poprat těžko oděnci. Vy když začnete někde v podstatě deklarovat, že se chystáte do ulic, tak to bohužel někdy vlastně tyhle ty typy přiláká. A jak říkám, my sice organizujeme pokojné demonstrace, ale možná, že třeba posluchači se mohli v médiích setkat i s těmi neúplně pokojnými.
4: Kopa Kožeka sice sama o sobě tvrdí, že reprezentuje všechny evropské zemědělce, ale mnoho evropských politiků a expertů má jiný názor. Například rakouský europoslanec za zelené a farmář Thomas Weitz říká, že se skoro po každé stavíte výlučně za zájmy velkých evropských agropodniků. Koho tedy Kopa Kožeka zastupuje?
5: opět zopakuje 27 členských států různé organizace. Samozřejmě, pokud se bavíme třeba o tom, jestli Kopa Kužeka primárně zastupuje ekologické zemědělce, ano, samozřejmě na ně myslíme, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli příští rozpočet má jít 90% na ekologické zemědělství, tak samozřejmě výsledkem toho demokratického procesu bude to, že se většina těch konvenčních shodne na tom, že určitě ano, podpora ekologického zemědělství je důležitá, ale nemůže to být to jediné, na co půjdou v tom příští období peníze.
4: No dobře, ale třeba ten názor, který jsem teď citoval, tak má i Česká asociace soukromých zemědělců, protože jako vaši kritici z organizace před lety odešli.
5: To mě absolutně nepřekvapuje. Já si myslím, že kdybychom se bavili, jestli tenhle ten mikrofon stojí na řekněme, černé základně, tak oni by řekli, že stojí na bílé základně. To je, řekněme, jejich dlouhodobý postoj vůči agrární komoře. Navíc mají, řekněme, blízko k určitým politickým stranám. My se snažíme být apolitičtí a nevyhraňujeme se vůči vládě, ať je taková, nebo taková, se vyhraňujeme vůči jejím krokům konkrétním, ale nikoli vůči vládě, což asociace platí.
4: Podle britských reportérů Kopa Kožeka v nedávné minulosti systematicky lobovala proti zásadním reformám evropského zemědělství, například proti omezení zdraví škodlivých pesticidů nebo glyfosátu. Podíleli jste se na tom úsilí?
5: Tak ono to je určité zjednodušení. My se bavíme obecně, tady byl takzvaný SUR, tedy řekněme směrnice o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který vycházel z Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, a musíme si na rovinu říci, že byl velmi ambiciózní tento nápad, nebo řekněme tahleta iniciativa s tím, že by postupně došlo až 50% redukci přípravků, jednak řekněme celého portfolia, ale i toho používání. No a zase já nemám absolutní problém s tím, že bychom se mohli o něčem podobném bavit, ale pak by Evropa na druhé straně neměla uzavírat obchodní dohody s těmi, řekněme, části světa nebo obchodními sdruženími, jako je třeba Mercosur, kde se používá těch přípravků daleko více a to je potřeba říci, ty, které jsou už dávno v Evropě zakázané. Takže my v podstatě, a to je vždycky náš, řekněme, hlavní cíl, my v podstatě chceme rovné hřiště, rovné podmínky, tak, abychom dokázali být konkurenceschopní vůči těmto, my říkáme, až téměř neférovým dovozům, protože tam samozřejmě náklady jsou úplně někde jinde než u nás.
4: Britský Guardian taky cituje interní materiál, podle kterého vedení Kopa Kožeka už v roce 2021 připouštěla, že evropští drůbežáři by se mohli s finanční pomocí vlastně hned vzdát klecových chovů drůbeže, ale že organizace místo toho prolobuje jejich pomalý útlum v průběhu 15 let. Jak víme tady z Česka, od klecových chovů se opravdu upouští jen zvolna a postupně. Není to vlastně důkaz, že se jasně stavíte za zájmy těch velkých drůbežích farem?
5: Tak tady asi řeknu se, budu lišit od oficiální pozice Kopa Kužeka, a to z toho důvodu, že v České republice tenhle ten zákon, nebo respektive to je zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákaz klecových chovů platí už několik let, respektive tady byl schválen s platností účinností od 1.1.2027, takže za několik měsíců. A dá se říct, že už velká část našich drůbežářů vlastně přešla právě na ty alternativy.
4: Ale mohlo to být ještě výrazně dříve, ne?
5: Nevím o tom, že by tady byla nějaká iniciativa, která by to v podstatě na stůl pokládala dříve. Myslím, že tohle to bylo vyjednávání někdy v roce 2018-2019, určitě před covidem. Takže to už máme v podstatě 8 let. My jsme naopak navrhovali, aby tady opravdu zase bylo to rovné hřiště. Pokud to máme my, tak by bylo vhodné, aby to měla celá Evropa, protože já si myslím, že teď budeme svědky toho, když samozřejmě bychom se asi museli zdat supermarketů, ale supermarkety teď přicházejí s tím, že a vidíme to třeba u mléka za 5,90, u másla za 20 korun, že vlastně chtějí nalákat toho spotřebitele na co nejnižší cenu potravin, která je mnohdy možná úplně, řekněme, mimo realitu, mimo reálné náklady. No a můžeme se dočkat toho, že budou dovážet třeba klecová vejce ze zemí, kde budou stále povolená, nebo respektive bude stále povolen chov slepic v klecích.
4: Prezident agrární komory Jan Doležal je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pro udržení zemědělství je podle vás důležité vnímat sektor jako strategický. Co tím naznačujete? Můžete to rozvést?
5: Tak já si myslím, že je potřeba vždycky zachovat nějakou míru vlastní soběstačnosti. My tady vidíme na mnoha sektorech konec konců třeba ovocnářství takovým, řekněme, možná, nechci říct obětním bránkem, ale takovým typickým příkladem toho, jak to tady může dopadnout, pokud si nevyhodnotíme sektor jako strategický, pokud nejde strategická podpora právě, řekněme, pěstitelům takzvaných, my tomu říkáme, citlivých komodit, to znamená tam, kde jsou vysoké náklady, kde je vysoká míra rizika, konec konců letos tady máme zase jarní mrazy, objevily se tady v podstatě 6x za poslední 7 let, takže to je obrovsky náročná komodita a nám vlastně dneska i ty sady, dá se říct, mizí, a to je, říkám, jenom jeden z příkladů, ale podobné je to třeba u vepřového masa, máme 40% soběstačnost, protože zkrátka to někdo ve Španělsku dokázal dělat i na ruském obilí nebo ukrajinském obilí levněji s obrovskými investicemi a podporou státu, což třeba tady chybělo, a proto jsme vlastně v té produkci v posledních letech spíše šli směrem dolů.
4: Společně s Asociací lesnických dřevozpracujících podniků prosazujete zajištění dlouhodobé dostupnosti dřeva při odpovědném hospodaření v lesích. Proč tohle to považujete za důležité?
5: Tak je potřeba si uvědomit, že jsme tady měli kůrovcovou kalamitu, která, dá se říct, v některých regionech prakticky zdevastovala lesy. Při té obnově zkrátka podle našeho názoru potřeba postupovat tak, abychom jinak měli, řekněme, biodiverzitu, abychom měli odolnější lesy, a abychom také uvažovali tak, aby tady byly, řekněme, pro český trh dostupné nebo dostupná surovina dřevní. My se třeba dlouhodobě bavíme i o nějaké podpoře, ono to tady v historii bylo, ale zase, když se bavíme o tom, že rentabilita polní produkce už není taková, tak by možná bylo zajímavé se vrátit třeba k rychle rostoucím dřevinám na orné půdě, což může pomoci. Konec konců, já jsem tady zmínil třeba ty ovocné stromy kvůli tomu, že to je vlastně perfektní, řekněme, nástroj v boji proti suchu, extrémním vedrům, protože působí jako taková malá přírodní klimatizace. Takže
4: teď ale nemluvíte o smrkových monokulturách.
5: No, tak já jsem říkal, že právě je potřeba vysazovat racionálně, biodiverzita a nejenom tady ta, řekněme, rychlá produkce, ale udržitelná produkce.
4: Co kůrovec v takovém případě?
5: Tak při klimatické změně určitě se tady teoreticky může znovu objevit, ale tam zase, jak jsme se bavili, tam jsou v podstatě nejzranitelnější právě ty smrkové monokultury, a proto i z našeho pohledu je hlavní prioritou tady, aby ta obnova byla racionální, aby vycházela třeba, řekněme, z nějakých i studií, které tady jsou k dispozici, tak aby ty lesy byly odolné.
4: Zemědělci od obnovené Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů a taky dlouhodobé koncepční řešení sucha. V čem by mělo hlavně spočívat?
5: Tak z našeho pohledu to určitě jsou, řekněme, ta velká vodní díla, o kterých se hovoří, nicméně nemůže to být to jediné. Já se tady často setkávám s tím, že třeba pěstitelé chmele, ale mohou to být ovocnáři, zelenáři, mají závlahové systémy, ale zkrátka nemají z čeho zavlažovat v okamžiku, kdy tady je prostě sucho, snižuje se průtok a tak dále. Proto z našeho pohledu třeba nové mlýny, návrh na to, aby se zrušily nebo aby se vypustily, aby tak určitě není úplně nejlepší řešení v okamžiku, kdy vodu, protože to je vlastně vinařská oblast, kdy tu vodu v rámci klimatické změny potřebujeme. Takže tady je potřeba zkrátka přistupovat k tomu racionálně. Další samozřejmě, řekněme, pilířem nebo dimenzí boje proti suchu samozřejmě musí být odpovědná péče o půdu, to znamená organická hmota do půdy. My dlouhodobě říkáme, že nemůžeme mít poloviční nebo čtvrtinové zatížení velkou dobyčí jednotkou, tedy čtvrtinový počet zvířat ve srovnání třeba s Rakouskem, i když i v Rakousku letos bylo velké sucho, ale tohle nás dlouhodobě znevýhodňuje a půda pak nedokáže zadržet tolik vláhy.
4: No právě, já se vrátím ještě k těm přehradám, protože k tomu je kritická ona Asociace soukromého zemědělství, protože...
5: Překvapuje mě to.
4: Dobře, ale... Důležitější je podle nich zvyšovat schopnost krajiny vodu zadržet.
5: My říkáme obojí.
4: Takže v tom se vlastně shodujete. Na druhou stranu agrární ekonom, už citovaný Tomáš Majer z České zemědělské univerzity, je vůči té koalici proti suchu skeptický, protože zatím podle něj vláda krátkodobými nástroji aktuální sucho nevyřeší. Takže s tím asi těžko polemizovat, ne?
5: Tak nemůžeme čekat, že tady tak extrémní projevy klimatické změny dokáže někdo zvrátit za 1-2 roky. Jo. Takže tady je opravdu potřeba, a my to říkáme dlouhodobě, to není jenom, řekněme, boj proti změnám klimatu, který asi bude dlouhodobý, možná se ani jeho výsledku nedožijeme, ale je to adaptace právě na klimatickou změnu. Je to otázka, řekněme, nějaké skladby současně pěstovaných plodin, výběru nějakých odolnějších odrůd, pokud se bavíme třeba o obilovinách, oleninách, které, to je potřeba říct, třeba v Evropě nejsou v současné době povolené nebo nejsou k dispozici.
4: V poslední minutě našeho rozhovoru ministr zemědělství Martin Šebestián slibuje navýšit investice do vodohospodářství minimálně na 4 miliardy ročně. Na co by ty peníze měly jít?
5: Tak tady se, jak říkám, asi shodneme s panem ministrem, že je potřeba zadržovat lépe vodu v krajině. A to by bylo možná úplně téma na jiný rozhovor, ale bavili jsme se o tom, že v České republice máme 75% půdy propachtované a bylo by samozřejmě dobré, ono se to postupně děje, ale děje se to pomalu a není to jednoduché, aby zemědělci měli půdu ve vlastním vlastnictví nebo by měli ve vlastnictví, protože tady často narážíme na to, že vlastníci nesouhlasí s tím, že na jejich pozemku budete dělat nějaké, řekněme, zádržné nádrže nebo že tam budete dělat nějaké protierozní strouhy a tak dále. To jsou všechno věci, které v úzovkách snižují hodnotu toho pozemku a vlastníci na to obvykle nejsou schopni přistoupit.
4: Takže tu se možná dostáváme i k té otázce předkupního práva, ale to myslím, že teď už otevírat nebudeme vzhledem k času našeho rozhovoru. Těch otázek, myslím, zůstalo otevřená spousta, ale vy o tom budete jednat i tady v rámci Země živitelky v Českých Budějovicích, kde jsme si povídali. To bylo tedy 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Agrární komory a viceprezidentem Evropské lobistické organizace Kopa Košika Janem Doležalem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
5: Také děkuji, hezký den.
4: Od mikrofonu se loučí Vladimír Kroc. Přeji příjemný poslech dalších pořadů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
6: A 4 minuty po půl jedné jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. Ve studiu Adela Burešová.
1: Silné bouřky, které od odpoledne prochází Českem, narušily vlakový provoz. Správa železnic eviduje 10 případů jeho omezení nebo úplného zastavení. Důvodem jsou buď spadlé větve nebo zaplavené koleje. V jednom případě se kvůli silnému dešti do kolejiště sesunulo kamení. Omezení je kvůli počasí momentálně mezi Jeřmanicemi a Libercem, Sobotkou a Mladějovem na Jičínsku nebo na několika místech mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být příští týden opět v provozu. Informoval o tom plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Podle něj armáda pro jejich návrat přijala speciální bezpečnostní opatření. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc. Důvodem je pád jednoho z nich na základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024.
2: Sport.
1: Pražskou Slávii po 7 letech opouští fotbalový záložník Oskar Dorli. 28-letý liberijský reprezentant posílil saudoarabský klub At-Tawun. Dorli Slávii pomohl ke 4 ligovým titulům a 2 triumfům v domácím poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice 10 na Jablonecku. Dálnice D1 na Benešovsku bude do 6 ráno obousměrně neprůjezdná. Zavřený je kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce úsek mezi exity 21 a 34. Doporučená objízdná trasa pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je ucpaná. Volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek Voclivy. Zatím bez kolony je trasa Benešov, Struhařov, Divišov a exit 41. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec. I tam velká komplikace podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu. Po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdná. A čekejte nepořádek po bouřkách taky zavřenou silnici 10 na výjezdu z Harachova do Tanvaldu. Hasiči tam odklízí spadlý strom a v Ostravě v Rudné ulici strom na silnici u sjezdu na Porubu a Svinov směr Vítkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně na severozápadě, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď už posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Kvůli suchu nenarostlo dost krmiva pro dobytek. Zemědělci proto začínají zvířata odprodávat. Třeba agropodnik v Košeticích musí snížit stavy o 600 kusů. Prodává bíky a také telata. Podrobnosti v první reportáži nočního radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Sucho v Česku ničí úrodu. Malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Bíky a také telata kvůli tomu prodává třeba agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
1: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdaňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
2: Ano, to je naše mladá generace.
1: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo.
2: Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
1: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm bíku, tak do jiné krávy.
2: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
1: Problémy mají nejenom velké podniky. Obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Lucii Patákovou z Votická.
3: Chybí nám okolo 1000 tun. Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiných přidáváme slámu, nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
1: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
4: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, tím se jim tenčí zásoby, které měly připravené na zimní období, a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
1: Zemědělský svaz České republiky už zprávy od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
5: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
1: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou

0: Expert.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
4: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
5: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
4: 3x2tv.pamětnároda.cz
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
4: V sobotu od 21 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
6: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
5: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
7: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
6: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
8: A slyšíte tu bouřku, DNA, co u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
5: Nebo silný vítr.
9: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
6: Volejte i vy 800 553 553.
5: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Každý den s vámi.
10: Jedna hodina. Zprávy a Adéla Burešová.
11: Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky, klesne produkce obilí i řepky. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Juniorský šampion Rada debutoval v atletické diamantové lize 6. místem. A dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí méně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Za poklesem podle nich stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
12: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
11: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionů liber, v přepočtu asi přes 260 milionů korun. Informuje o tom agentura AP. Částku mají uhradit do 28. srpna. Skupina loni zažalovala vydavatele bulvárního listu kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. V červenci ale u soudu neuspěli. Soudce tehdy řekl, že pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách, pokračuje jeho mluvčí Andrea Kubová.
13: Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do Senátu ve večerní atmosféře. Připravili jsme pro ně individuální prohlídky Valštejnského paláce a také Valštejnské zahrady. A zapojit se budou moct i do zábavné hry Za oponou života v Senátu. Otevřená bude také kaple svatého Václava a vstupné je zdarma.
11: Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin.
6: Sport.
11: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada má za sebou premiéru na diamantové lize. Na mítinku ve švýcarském Lausanne skončil 6.

0: Na Prostějovsku a zavřená dálnici D1 u Šmejkalky. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna pozor za sjezdem na Olšany. Na 28. kilometru je po bouřce v pravém pruhu větev, na místo míří hasiči. Dálnice D1 na Benešovsku od včerejška obousměrně neprůjezdná. Kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce se objíždí úsek mezi exity 21 a 34. Vyhněte se objízdné trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Je ucpaná. Doporučujeme objíždět mezi exity 21 a 41 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice a Tábor. Dál pak na trase silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem u mostu nehoda a taky uzavírka. Vypadá to, že se úsek objíždí přes Černovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině místy déšť. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ráno 21. srpna 68 na Vinohradské třídě. Tanky v ulicích, lidé kolem a do toho zvuky, ze kterých i po 58 letech mrazí. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě. Jak vznikla a co vše obsahuje, uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Včera jsme si připomněli 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy odehrávaly dramatické události, byla Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňuji, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: Tohle kompozicí, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Nic, co by vedlo ke skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu, jo?
5: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
7: Jo. Dobře.
5: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. A proto se pustili do výzkumu pravěkých ohništ, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny, kousek od Dolních Věstonic a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologie je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Ano, jeden je mělký, kolem jednoho metru, druhý je. Má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Když narazíme na nějaké nástroje, tak je označíme, zaměříme.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku, co právě děláte?
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště. Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No, to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím.
1: Dej si to na 2,10, jo?
4: ID 205. Výška 216,73.
3: Super, díky.
4: Mám.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo-sfarbené sedimenty.
2: Vysoká teplota promění i okolní půdu. Právě tyto změny dnes archeologům umožňují číst v ohništi jako v kronice minulosti.
5: Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá se zjistit například, či tam varidli alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Dnešní analytické metody dokážou ze sedimentu vytáhnout informace, které by pouhým pohledem zůstaly skryté.
5: Postupně všechny ty informace nám dají nějaký obraz o tom, co v okolí se dělo a jakou funkci mohl mít ten oheň.
2: Archeologové se v tomto komplexu setkávají s ohništi nejrůznějších struktur a tvarů.
5: Můžou být například vyhlbené do jamiek, můžou být na povrchu.
2: Podobně detailní výzkum pravěkých ohništ je podle Adamekové ve střední Evropě spíš výjimkou.
5: Hlavně se výzkumníci zaměřovali doteraz na ohniska, které byly vyjazané s přítomností neandertálců. My tu máme vlastně prvých anatomicky moderných lidí.
2: Takže homo sapiens.
5: Ano, ano, homo sapiens. O vlastně o tom využití a funkcí ohňa se toliko toho ještě neví.
2: Vědci chtějí určit například teplotu, které oheň dosáhl, co v něm hořelo a jak dlouho fungovalo. Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic, Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme půl druhé. Jsou tady zprávy a Adéla Burešová.
3: V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Třeba starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony a 300 tisíc lidí. Nejméně 4 lidé, z toho 3 děti, nepřežili útok ruského dronu na vesnici v ukrajinské Mykolajivské oblasti na jihu země. Informovali o tom místní úřady. Bezpilotní letoun zasáhl budovu, ve které byl obchod, pošta a lékárna. Na místě vypukl požár. Rusko útočilo taky v Krivém Rihu na jihovýchodě Ukrajiny. Drony tam zasáhly nákupní středisko. Nejméně 15 lidí zemřelo, zraněných je podle úřadů 130. Britské duo OMD se dnes večer vrátí do Prahy. Synthpopová dvojice vystoupí v holešovickém areálu 7 v rámci série Prague Open Air. Kromě legendárních skladeb Enola Gay nebo Made of Orleans zazní i písně z posledního alba. Kapela vznikla na konci 70. let a je považována za průkopníka elektronické hudby.
1: Sport.
3: Arsenal zahájil boj o obhajobu titulu v anglické fotbalové lize výhrou 3-0 nad Coventry. To se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gól sezony dal už po čtvrt hodině německý reprezentant Havertz. Další branky přidali Saka a kapitán Ødegaard.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Šmejkalky a také silnice 19 na Táborsku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 28. kilometru odklidili z pruhu spadlou větev. D1 na Benešovsku bude do 6 ráno, na Prahu i Brno neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce je mezi exity 21 a 34. Neobjíždějte po doporučené trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je v obou směrech ucpaná. Zatím bez dalších kolon je trasa mezi exity 21 a 41, silnice 112 a 111 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Nákladní auta nad 12 tun mají jezdit přes Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. Ale silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem po nehodě. Už 2 hodiny je neprůjezdná, vypadá to, že se objížďka objíždí přes Hroby, Černovice a Věžnou. Plynule to nejde, opět se trasa ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině území míst déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Dál posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A já nabídnu další muziku po půl druhé, tak těšit se můžete na australskou skupinu Inexis, bude tady zpěvák Black a právě teď společně Timbaland a One Republic.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problému s duševním zdravím. Varují předtím vědci z Británie, kteří analyzovali dostupné materiály o tom, jak takzvané vapování na děti působí. Více se dozvíte už za chvíli.

0: Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví v Londýně podle BBC upozornila, že je třeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů pro děti a mladistvé. Lékaři zkoumali přibližně 14 000 publikovaných článků a 81 studií zaměřených na vapování a zjistili, že je spojeno s vyšším výskytem dýchacích potíží. Navíc podle nich existují důkazy o škodlivých účincích také u kojenců, jejichž matky v těhotenství kouřily elektronické cigarety. Podle listu Guardian jde o dosud nejkomplexnější průzkum této problematiky. Téma s přednostou plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimírem Koblíškem probíral moderátor Vladimír Kroc.
1: Jak takzvané vapování působí na plíce? V čem je to jiné oproti inhalaci kouře z cigaret?
2: Jsou to jiné chemické látky, mají menší karcinogenní efekt a mají nepochybně i také menší škodlivé vlivy stran provokace zánětu a toxického působení na dýchací cesty a na plíce. Nicméně zejména u dětí, a to jak u těch, které se ještě nenarodily, čili intrauterinně, u kouřících žen, tak zejména u vlastně malých dětí mezi 11. a 17. rokem věku, kteří pravidelně vapují, tak jsou prokazatelně zaznamenány zánětlivé změny v dýchacích cestách a v plíci. A tato britská studie vlastně smíchala všechna dostupná data a zjistila, že máme dost důkazů na to říci, že pacienti, kteří, nebo lidé, kteří kouří elektronické cigarety v tom dětském věku, že jsou skutečně ohroženi mnoha respiračními dopady a že už jejich plíce nebudou zdravé, tak jako u těch, kteří vlastně nekouří, nevapují. Čili to vapování není jenom výstřelek do zpívání, je to zdraví škodlivá záležitost.
1: Čím to, že vapování může u dětí způsobit také potíže se spánkem?
2: No, já si myslím, že to možná souvisí s nikotinem, protože vlastně při vapování my vlastně vytvoříme z těch dětí už v malém věku závisláčky na nikotinu a vlastně nikotin sám o sobě do jisté míry vlastně zvyšuje bdělost, takže když oni si večer jdou ještě tajně zakouřit, nebo někdy to i rodiče dokonce vědí, nebo to neřeší, a tak potom nemohou snout. To je jeden z dopadů nikotinu.
1: Kardiologové, vědci, zdravotní odborníci vyjádřili silné znepokojení ze škodlivých účinků elektronických cigaret na miliony teenagerů a mladých lidí po celém světě, včetně právě vystavení toxickým látkám a karcinogenům, jak jste o tom mluvil. Jakého druhu mohou být případné psychické potíže?
2: No, zdá se, a to zatím na to není tolik dat, ale jsou už první data, že děcka, která třeba vyrůstají v rodinách, kde maminky v době, kdy oni byli intrauterině, když byli vlastně ještě před narozením, takže mají větší riziko ADHD a že mají nižší inteligenční kvocient, poruchy pozornosti a mnoho dalších stavů. To jsou zatím observační studie. Je fakt, že když si vezmeme, že mnoho těch dat máme za prvních 10-15 let používání, tak za dalších 10 let budeme vidět víc, ale zatím to máme první informace o tom, že ten duševní stav dětí, které vyrůstaly ve vlastně intrauterině u kouřících maminek, že na to nejsou dobře a zdá se, že i ty děcka, která vapují pravidelně ve škole, v té střední škole nebo na konci základní školy, takže mají také psychické obtíže. Otázka, jestli to není tím, že právě ty psychicky narušenější děti mají větší tendenci k tomu vapování. To přesně není jasné.
1: No a je nějaké vysvětlení, proč se užívání elektronických cigaret, když to řeknu ve zkratce, v tom těhotenství, jak jste o tom už opakovaně mluvil, může projevit u kojenců?
2: No, v podstatě, vemte si to, že vlastně dáváte do krve maminky, protože velká část těch látek, které projdou plící, nebo projdou dýchacími cestami až do plicních sklípků, tak se vstřebá do krve. A ten mrňousek dostává do sebe desítky, stovky chemických látek, nejasné biologické povahy a účinnosti. A to se může projevovat na zrání nervové soustavy, protože mozek malého dítěte v době intrauterině je velmi křehký, roste, to samé v tom dospívání. Takže zdá se, že CNS, či mozková tkáně je velmi citlivá na chemické různorodé látky, které by neměly normálně být v krvi matky a vlastně jsou to toxické, potenciálně toxické látky.
1: Vapování v posledních 10 letech získalo na popularitě. Míra pravidelného užívání mezi mladými lidmi se zvýšila zhruba desetinásobně, přičemž s vapováním se často začíná už v období dospívání. Obecně, dá se říct, že vapování je proti běžnému kouření přece jen menší zlo?
2: Určitě. u dospělých zcela určitě. Problém je v tom, že ty děcka, že ta reklama, upřímně řečeno, ten marketing e-cigaret je cílen na děti, což ty klasické cigarety takový marketing ani neměly. Takže za mě jistě e-cigarety mají svůj pozitivní roli třeba v odvykání dospělých lidí, které chcete zbavit klasických cigaret, ale tohle je úplně jiná skupina obyvatel.
1: A funguje to na to odvykání? Máte tu zkušenost?
2: Zdá se, že u hodně motivovaných lidí to může pomoci, podobně jako třeba ty náplasti nikotinové. Nicméně máme pacienty, kteří to užívají jako substituci a pak nakonec skončí na tom, že kouří to i to.
1: Hmm. Jak efektivně tady omezit užívání elektronických cigaret právě u dětí a u mladistvých? Měl byste na to odpověď?
2: Já nemám chytré odpovědi, ale Britové už je mají. Oni chtějí zásadně snížit počet příchutí, chtějí, aby to nebyly příchutě po jablku a po Coca-Cole, ale aby to v podstatě bylo bezpříchuťové, aby byla co nejmenší šance, že ty malé děti v 11 letech to zláká a navíc chtějí, aby to bylo schováno v regálech na neviditelném místě, aby se prostě muselo šáhnout někam pod stůl a vyndat krabičku, která bude nevzhledná a nebude vonět po jablku.
0: O vlivu elektronických cigaret a vaporizéru na děti mluvil ve vysílání Radiožurnálu přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Adela Burešová.
1: Na několika místech je kvůli bouřkám omezený vlakový provoz, na trať padaly stromy nebo je zaplavila voda. Firma Uber dostala v Nizozemsku pokutu přes 800 milionů eur za porušení GDPR. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje, a v platnosti je až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 600 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v Jižních Čechách a v Praze.
3: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Silné bouřky narušily taky vlakový provoz. Správa železnic eviduje 10 případů jeho omezení nebo úplného zastavení. Důvodem jsou buď spadlé větve nebo zaplavené koleje. V jednom případě se kvůli silnému dešti do kolejiště sesunulo kamení. Omezení je kvůli počasí momentálně mezi Jeřmanicemi a Libercem nebo na několika místech mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur, v přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtu řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 dnes vjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
4: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla v 70. letech.
1: Sport. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
5: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria 1 ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček, zatím zůstávají. Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D2 u Hustopečí a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Hustopeče. Na 28. kilometru blokuje pravý pruh pneumatika. D1 na Benešovsku u Šmejkalky, na Prahu i Brno, stále neprůjezdná. Objíždí se úsek mezi exity 21 a 34. Vyhněte se doporučené trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Sobě, Hrdy a Kozmice. Je